když se vaří předvařená rýže, v náprsní kapse nosí ventidol na potíže. Jak to tak vidím, asi těžko projdu uchem jehly, ale sem běhám tak, aby mě vlci nedoběhli. A kdyby se někdo z vás na anděla ptal, tak mám jizvu na rtu.

tři města. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy, nahý jsem na svět přišel a odejdu nahý. V 15 viděl jsem, jak kolem jeli ruské tanky, a v 50 nechával si věštit od cikánky, a dříve než mě přijme svatý.

Paříži četl jsem si ruskou verzi L'Humanité a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chyt jsem koutek od plastových lžiček, ale nejlepší káva je v Hypernově u rybiček.

na rtu, když při mě stál. Někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já, lásko má, stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku, když zveš

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Chci vyprávět vám příběh o jedné dívce s vlasem medovým.

jako sníh a paže jako mramor šedavý. Proč stála tam na kolejích, tak sama v černý

Milej pane, zda je to mílka nebo krutej žert. Tak nastartujte ten svůj bourák, zmizte odtuď, ať vás vezme čert. Předevčírem moje dcera zabila se, tak se radši ztrať. 5 mil odtud je jezera, kde cestu kříží železniční trať.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Od mikrofonu vás v téhle chvíli zdraví Patrik Rozehnal. Ty naše oslavy 10 let pokračují dál. A tak nás čeká povídání s jedním z gratulantů, který dorazil i do Kostelce, kde proběhly velké oslavy. S Ivanem Vodochodským si budeme povídat. Dozvíte se taky, že v této době už se dá ochutnávat letošní ořechovka. Naučíme vás dělat netradiční tiramisu servírované ve vinné skleničce. A když už ji použijeme pro podávání dezertu, tak nám Ladislav Špaček taky řekne, jak by se měla správně držet, pijeme-li z ní víno. A čeká vás i soutěž o knížku Sladké Česko. Prostě je toho dost? Jak říká jedno staré přísloví, dobré jídlo a dobré pití drží tělo i duši pohromadě. Tak se nás držte a slavte s námi.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Začíná už naplno dnešní díl a dalším setkáním s Vojtěchem Vrtiškou. Patrik rozehnal je u něj v kuchyni, Vojta připraven se vším, se surovinami, náčením, nůž v ruce. Ahoj Vojto.
1: Ahoj, moc rád tě vidím.
0: Tak doufám, že mě nepodřízneš. Dneska budeme dělat desert, který je nepečený, je to vlastně trošku povařené, připravené, vrstvené a nechané v lednici uležené. Dělala to Kamila Jelínková z Čáslavy v roce 2025 a posluchače to zaujalo tak, že tomu věnovali nejvíc hlasů v té soutěži a získalo to posluchačskou cenu. Jak to uděláš ty? Bude to stejné nebo to bude jiné?
1: Já jsem ten recept tak jako vlastně oloupal na úplný bazál těch surovin a zase znova jsem ho postavil. Takže bude pečený, budeme si péct vlastní piškoty. A ty ostatní suroviny, které tam potkáme, tak budou trošku upravené do moderní podoby.
0: Jak moc moderní? V čem bude ta modernost?
1: Budeme používat pektin jako zahušťovadlo, ne škrob, až budeme připravovat vlastně náplň z jablek do toho našeho výrobku a budeme i sahat do Francie pro krém, který nám bude celý ten desert krýt. A bude ve skleničce.
0: Sahat do Francie, to zní teda, to je už přesah někam jinam. Jezdíš ty takhle do ciziny a záměrně třeba proto, že chceš ochutnat to a to, nebo je to až následek toho, kam se vypravíš, tak tam zajdu?
1: Velice často jezdím do ciziny i kvůli přesně nějakému danému desertu nebo jídle, které chci ochutnat, nicméně poslední dobou ten čas úplně není, takže jsem rád, když se občas utrhnu, ale myslím si, že Praha je v tomhle tom skvělá, že tady máme pokrytí spousty různých kuchyní, které připravují lidé většinou té dané národnosti mnohdy líp, jak v tom daném místě.
0: Ty samozřejmě, kromě toho, že se věnuješ cukrařině, tak i studuješ medicínu. Napadá tě a myslíš někdy na cukrařinu i během hodin výuky nebo při zkouškách, že prostě tě prolítne hlavou myšlenka na něco úplně jiného?
1: Velice často a taky je to vidět na mém studiu medicíny.
0: Je to inspirováno tím, co se děje v přednáškové místnosti nebo v nemocničním pokoji, nebo nevím, kam všude v rámci studia nohy zavítají?
1: No, když uvidíte moje portfolio dortů, které jsem dělal zhruba v posledních, dejme tomu, 4 letech, tak právě si asi všimnete, že tam ta inspirace je mnohdy velice silná a nejenom přednáškovou místností.
0: Co si vzpomenu, ty jsi dělal i takový ten koronavirus, vlastně tu molekulu, nebo jak to nazvat. Dělal jsi někdy i rakev třeba?
1: Tak k rakvi já se úplně nedostanu, ale dostal jsem se k těm věcem, které jsou předtím, než se do té rakve dostaneme, takže máme tam lebku, máme tam srdce vytržené, máme tam naočkované Petriho misky, což je vlastně taková půda pro kultivaci bakterií, tak to jsou panakoty z kokosu a jahod a tak podobně.
0: Je to pro obměkčení zkoušejících?
1: Ne, je to pro vybití mého traumatu.
0: Z těchto předmětů?
1: Přesně. Někdo chodí na terapie, já si upeču dort.
0: Máš už psychologa?
1: Zatím ještě ne. Uvidíme, jestli se někdo přihlásí po tomto díle.
0: Že by získal dort. My se ale hlavně budeme věnovat přípravě desertu zvaného jablkové tiramisu a děláme to už za malou chvíli. Tak poslouchejte.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Jsme už v posledním roce. 4 týdny nás dělí od toho, kdy skončí rekapitulace všech 630 receptů pochoutkového roku, toho narozeninového, a pak už se bude hlasovat a vybírat recept desetiletí. Možná, že se jim stane mezi posluchači v tom posledním soutěžním roce oblíbený a nejlépe oceňovaný recept na jablkové tiramisu Kamily Jelínkové z Čáslavy. Předělá ho dnes po svém a ukáže, jak by ho dělal, kdyby ho doma servíroval Vojta Vrtiška. Už se usmívá, protože já už to vidím, změn bude dost.
2: Já jsem si hrál, tak si ten recept trošku upravíme. Uděláme si vlastní buflery, takže vlastní piškoty. Uděláme si jablečné kompoté, takže nebudeme zahušťovat pudinkem a budeme zahušťovat pektinem, ten, co dáváte do marmelád, zavařenin. A ochutíme si ty jablka sajdrem. A nahoře na tom našem tiramisu bude krém šantily, což bude ta alternativa zakysané smetany. Tady to bude smetana vyšlehaná se zakysanou smetanou, citronovou šťávou, citronovou kůrou, moučkovým cukrem. A celé nám to bude sedět ve skleničce.
1: Paní Jelínkové, k překvapení jejímu i posluchačům, teď prozraďme, co si musí připravit, aby udělali tvou verzi.
2: Na jablečné kompoté budeme potřebovat 50 gramů cukru krupice, 20 gramů medu nebo glukózového syrupu, 250 gramů jablek, takže takové dvě jablka, 30 gramů citronové šťávy, což je šťáva zhruba z jednoho menšího citronu, citronovou kůru, 75 gramů sajdru a 4 gramy citrusového pektinu. A k ním si přidáme ještě 10 gramů cukru krupice. Pak máme buflery, tam budeme potřebovat zhruba dvě vejce, 50 gramů cukru krupice, 1 gram soli, kůra z poloviny citronu, 10 gramů kukuřičného škrobu a 40 gramů hladké mouky. Na krém šantily si připravíme 150 gramů smetany ke šlehání, 50 gramů zakysané smetany, 15 gramů cukru moučka, 10 gramů citronové šťávy, to opravdu záleží na vaší chuti, ty gramáže jsou takové orientační, a citronovou kůru.
0: Pochoutkový rok.
1: Máme vysokou nádobu.
2: Rozdělíme si vejce na bílky a žloutky. Bílky si vyšleháme spolu s cukrem. Pak tam rychle všleháme nebo vmícháme žloutky.
1: Teď přidáme sůl.
2: Dáme sůl, kukuřičný škrob. Přidáme mouku a citronovou kůru. A pak zbylé suroviny.
1: A to už mícháme potom jenom ručně, ne pomocí šlehače.
2: Je fajn to zamíchat rychle, ručně, než napočítáte do tří, ať máte hotovo, ať si neschodíte tu pěnu. Je důležité s tím těstem pracovat po tom, co máte zamíchané, rychle, protože ono začne téct.
1: Dali jsme to do sáčku. Bude to mít nějakou špičku?
2: Nebudeme používat špičku, budeme stříkat normálně hladkým ustřiženým koncem. Je dobré to stříkat buď na pečící papír, na který si nakreslíte kolečka, nebo nějaké měřítko si tam dáte, abyste ty piškoty měli stejný, zvlášť když to nemáte za začátku v ruce. Je fajn si posypat ty buflery moučkovým cukrem, ona na tom hezky skaramelizuje.
1: A peče se jak dlouho, při kolika stupních?
2: Tam záleží, kdo jak má rád ty buflery upečený. Pokud chcete, aby ten bufler zůstal hezky šťavnatý, je lepší ho péct na trošku vyšší teplotu, nějakých 190-200 stupňů a kratší dobu, aby uvnitř zůstal vláčný.
1: Ten čas tedy jak dlouho?
2: Chceme, aby zezlátli. Aby zezlátli, a to je pro nás směrodatný. Ten čas, jak dlouho se to bude péct, záleží na velikosti toho bufleru. Vždycky se řiďte primárně tím vzhledem.
1: Loupeš jablka, no to kompoté. Jaký rozdíl mezi kompotem a kompoté?
2: Kompot máme ten klasický ve skleničce, trvanlivý, sterilovaný. Co se týče kompoté, tak to je vždycky vklad do dezertu. Má v sobě kousky ovoce, je to taková jako hustší směs, ale ještě to není marmeláda nebo džem svařená. Má v sobě vyšší podíl tekutiny.
1: Jak to nakrájíš, ta jablka, doporučuješ?
2: Chci nějaké hezké malé kostičky, klidně nějaké 3 mm x 3 mm až 0,5 cm. Nechcete je moc velký, protože my je budeme jenom krátce provařovat a chceme, aby zůstaly na zkus.
1: Máme nakrájené na kostičky to jablíčko opravdu malinké v míse, co teď?
2: Teď si to jablko zalejeme citronovou šťávu, aby nám nezhnědlo, a budeme si připravit ten zbytek. Plot na rendlík, nasypeme si cukr, přidáme si naši glukózu, nebo ve vašem případě klidně med, necháme karamelizovat cukr. Není potřeba ho nějak míchat, naopak byste se tím uškodili, protože jak byste neustále ten cukr míchali, tak ho schlazujete a stala by se nám z toho taková hrouda. Chceme hezký zlatohnědej karamel. Tak, už nám karamel zlátne a v okamžiku, kdy ho máme plně rozpuštěný, tak pak si přidáme horký cider. Je důležitý, aby ta tekutina byla horká, aby nám to neudělalo hned úplně sražený kus toho cukru, který by se nám pak dlouho rozpouštěl v tom hrnci spolu s tím ciderem. A když se vám to stane, tak se nic neděje. Budete
1: jenom čekat.
2: Ano.
1: Takhle to zní, když se tam přilije do karamelu tekutina.
2: Je to tak. A je důležitý pořád kontinuálně míchat, ať se vám ten karamel stihne rozpustit. Máme hotovou ciderovou omáčku s karamelem, teď si tam lupneme naše jablíčka a přidáme si pektin rozmíchaný spolu s cukrem, aby se nám nesrazil do takových jako nehezkých hrudek, který by se pak nechtěli rozpustit. Tak.
1: Co bude ten správný okamžik, kdy budeme mít hotovo?
2: Správný okamžik je teď čas. Chceme, aby to chytlo var. Jakmile chytnou ty jablka var, 2 minuty povaříme. Ale nebojte se toho, po tom provaření ta směs bude pořád hodně řídká, zhoustne až po vychlazení.
1: A ten citron, co nám zbyl?
2: Tekura, tu si tam strouhnem. A tu jsem zapomněl.
1: Vojta teď drží v ruce misku se smetanou?
2: Ano, teď my si v podstatě už jenom vyšláháme smetanu spolu s cukrem. Pak si tam dáme zakysanou smetanu, trošku citronové šťávy, kůry, prošlehneme.
1: Prošlehneme už jenom v ruce.
2: Jo, teď už je fajn to jenom promíchat, aby nám to zbytečně nezřídlo právě po té smetaně. A máme hotové všechny komponenty, jenom si to naskládáme do skleničky.
1: Takové ty vinné na víno, tak ty naplníme nebo navrstvíme v jakém sledu?
2: My si je nebudeme plnit až po okraj, chceme, aby to bylo hezký a vždycky je hezký, když ta sklenička je plná zhruba tak do 1/3 maximálně.
1: Takže tak. Co, ty dáš na dno kompoté, pak dáš tuhle tu šlehačku a zapíchneš do toho piškot?
2: Vlastně jo, dám si na dno kompoté, udělám si tam pucíka ze šlehačky.
1: To krém šantely si vytlačil z té trubičky z pitlíku tak tenounkou vrstvičkou, že se to tak jako namotávalo. A jako provázky se to skládal, vypadá to trošku jako mozeček.
2: Jo, může to být nějaké klubíčko, mozeček, vyvrhnutá střeva. Mám tady sušený plátky růží, můžete vzít jakoukoliv jinou kytku nebo věc, kterou zrovna potkáte. Posypeme to tím a nakonec si tam píchneme piškote, který jsme si upekli.
1: Tak to je luxus. To vůbec není těžký, to je lehoulinký. Na kostičky jako jemnouká ta struktura těch jablíček i pořád na zkus tam je. Je tam ten cider a kyselost, s tou sladkostí víc do kysela a pak to jako uhladí ta šlehačka ochucená krém šantily a ten piškot k tomu, který může křupnout a který je domácí, nekupovaný. No, tohle je fakt koruna nějakého menu, kdyby to přinesli, i to vypadá krásně, lehce.
2: Ale je pravda, že jabka má každý spojený s tou skořicí, jako podzimní, relativně těžký desert.
1: Tohle je takový jako do citrusova, jako trochu juzu nebo tak.
2: Jo, vůbec vlastně člověk by si pod tímto jabko na první dobrou nepředstavil, že je to takový velice svěží, ovocný až tropický.
1: Připravte si to v téhle odlehčené verzi. Tu původní najdete taky na webu pochoutkovirok.cz, takže 2 recepty od Kamily Jelínkové a Vojtěcha Vrtišky. Porovnejte, vyzkoušejte a fanděte nám, protože se postupně už blížíme. Ke konci zbývají už poslední 3 recepty a pak už se bude hlasovat a hledat recept 10letí. Takže zdravíme Kamilu Jelínkovou.
2: Určitě, moc máváme.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Když už slavíme 10 let našeho pořadu, tohle je ten narozeninový ročník, možná bychom si mohli i připít. Třeba první letošní ořechovkou. Abyste si na ní ale i teď a pak v zimě mohli pochutnávat, je potřeba sklízet nezralé vlašské ořechy na samém začátku léta. To všechno už sledovala, udělala a teď vám o tom víc řekne redaktorka Jitka Slezáková. Zná podrobnosti.
1: Domácí ořechovka patřila mezi oblíbené pití našich předků a pije se dodnes. Bylinkářka Radka Svatošová se každým rokem v době slunovratu chystá ke sběru nezralých ořechů.
2: Nejlepší jsou v každém případě ořechy zelené, které mají ještě měkký vnitřek, takže jdou krásně pokrájet. Jakmile začnou dřevnatět, je už tam takový ten náznak toho jaderka, toho ořechu, tak to už je samozřejmě pozdě.
1: A jestli máte rádi hezké příběhy, které se pojí k výrobě ořechovky? Tady je jeden z nich.
2: Prý dřív ořechovku dělávali muži svým ženám a dělávali tu ořechovku právě proto, aby podpořili štítnou žlázu u žen, protože ořechovka obsahuje jod, podobně jako ořechy. A ty ženy potom byly takové veselější, prostě těm mužům se to rozhodně vyplatilo, ta ořechovka, takže ji dělali často a rádi.
3: To budou určitě nějaký ty halucinogenní látky, které ve zeleným ořechách určitě budou.
4: Jsou, že jo. Tak jako lékař, vidíte, to můžete potvrdit a jsme u toho.
1: Přidává se k povídání o ořechovce doktor Igor Čižmář, zakladatel lihovaru Sudlička. Stojíme před stovkami tanků naplněných ovocem pro vypálení. Momentálně tam jsou švestky. Ořechovka už je hotová. A jak se vyrábí ve velkém?
5: Musím říct, že je to trochu jinak než taková ta výroba ořechovky po domácku. My vytváříme ořechový koncentrát, jsou to normálně zelené ořechy, které se v kombinaci s kořením dají macerovat do lihu a tam se koupou 2-3 měsíce, potom se to vlastně celé sfiltruje a dál dozrává další rok až dva.
1: Ořechovka z lihovaru Sudlička se pyšní oceněním regionální potravina Pardubického kraje. Podle doktora Čižmáře je velmi důležitá dostatečná doba zrání.
5: Protože když děláme ořechový macerát, tak první rok je zelený. To, když jsem poprvé viděl, tak jsem si říkal, to je něco špatně. A druhý rok už je hnědý a s přibývajícími lety to dozrává.
1: Pokud jste dostali chuť na ořechovku, můžete si připravit vlastní podle receptu Radky Svatošové.
2: Jenom bych doporučila jednu věc ještě před sběrem a před vyráběním té ořechovky, ať si posluchači raději uvědomí, že v tomto případě méně je více. Jakmile se tam těch ořechů dá hodně, tak ta ořechovka je hodně svíravá a ne každému to potom chutná. Takže doporučené množství ořechů je tak těch 15 až 20 a potom potřebujeme kromě těch ořechů nějaké to koření. Zase podle vlastního vkusu tam můžeme přidat kousek z kořice, vanilku, hřebíček, jalovec, třeba tak 3 kuličky jalovce, biocitron pokrájený na kousky a potom ten litr alkoholu. Nejlepší podle mého názoru je domácí pálenka, třeba vínovice nebo slivovice, a pokud posluchači nemají přístup k domácí pálence, tak prostě nějaká ta vodka z obchodu, která by měla mít okolo 40% obsah alkoholu.
1: Celý recept na domácí ořechovku najdete na webových stránkách Pochoutek.
0: A za chvíli ochutnáme třeba i něco z japonské kuchyně, aspoň slovem, s Ivanem Vodochodským. Připomeneme si totiž jeho návštěvu na velkých oslavách 10 let pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí, kde jsme se s vámi sešli na konci prázdnin.
6: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Tak já jsem rád, že jste se tu už takhle sešli, zabrali místo, nastartovaný na schodišti už je náš kolega z Pochodkové roku, Ivan Vodochodský.
1: Dneska dopoledne.
0: Prosím tě, ty se díváš i na kuchařské show v televizi, sleduješ třeba?
2: Samozřejmě.
0: To je moje, si i to je, zahraniční nějakou, jako třeba...
2: Tak
0: třeba
2: jako neznám. Mládí jsme mývali naladěný za bolševika na tajno, že jo, potom veřejně, tak v mládí to byl pornokanál a dneska místo pornokanálu mám kuchařský show, že jo. To je moje taková uspávací a...
0: Jako před spaním, jo?
2: Před spaním a na hezké odpověď, jak si pustím něco dobrýho. Samozřejmě, ale spěnuju se v zahraničí.
0: A co tě na tom láká, teď vařit umíš?
2: O tom to není, tak to je prostě, to je jako kdyby jsi byl malý nebo sběratel obrazu, tak se taky rád podíváš jako na další obraz, co kdo jiný, že jo. Prostě furt hledáš inspiraci a máš přitom na to strašnou chuť, jako jo. Takže vždycky, když tam je něco...
0: Máš uslintaný polštář.
2: No, a tak tam je, tak já jsem teď mám období, kdy jsem, já mám různý období, že jo, kuchařský ve svém životě, a takže teď mám období, kdy jsem cortador de jamón, to je, jsem kráječ šunky, profesionální. A španělský šunky, ne ty naší na kosti, že jo, ale španělská šunka, sušená šunka jamón, ta se krájí na velmi tenký plátky nožem. Je to umění, které se učí na školách ve Španělsku. Ve Španělsku je to velmi vážené řemeslo, cortador. A já, jakož tu šunku miluju španělskou, tak jsem se rozhodl, že se ji naučím krájet před letama. Takže učím se, vykrájel jsem jich už asi 300 těch šunek. A furt si myslím, že to ještě neumím tak dobře jako ty frajeři v tom Španělsku, ale umím to, si myslím, je nás v republice pár, který to umějí, tak patří mezi těch pár lidí. No a právě jak hledám tu šunku, tak na mě na Instagramu na další vždycky vybafnou tyhle ty věci, jak to ty kluci krájí, a na to já se vydržím

0: a vydali jsme se letos v dubnu. Projeli jsme ty highlighty, Tokio, Osaka, Kyoto, Hirošima.
1: Ale... A co šíleného si tam jedl?
0: Tak prosím tě, my jsme ochutnali všechno, co jsme chtěli. To znamená, v první řadě jsme byli na aukci tuňáků, to probíhá každý den na velmi slavném trhu Tsuyo Market v Tokiu. A to probíhá ráno od 5:30 do obrovské haly, navezou tuňáky, mečouny.
1: To si vstával takhle brzo?
0: To jsme stali takhle brzo, ano. Vypadalo to, že nepůjdeme spát vůbec, aby jsme to nezaspali, ale pak se nám povedlo pár hodin spánku. No a pak jsme jeli další věci, které v Japonsku zajímají. Samozřejmě nejvíc nás zajímala pověstná ryba fugu.
1: Ano, riskantní ryba.
0: Což je ryba, která má smrtelně jedovatý vnitřnosti a krev. A kuchař se ji učí filetovat a zpracovávat x let, myslím, že 5 let se to učí, než dostanou certifikát, že tu rybu můžou zpracovat, jo. A takže my jsme...
1: To jsi nechal ukázat, nebo mu věřil?
0: No, my jsme byli na trhu a tam frajer, no, má akvárium, měl tam tady ta rybárně, si znáte tu rybu fugu? Čtvrtzubec se to jmenuje. To je ryba, která je jenomé placatá, když vidí nepřítel, tak se nafoukne, úplně jak pumlíč. Je kulatá celá, nafouklá a má ostny a tím odrazuje toho nepřítele a plus má teda ty smrtelně jedovatý vnitřnosti, takže když jí nějaký dravec sežere, tak chcípne, že jo. A takže my jsme přišli na trh v Osace, na rybí a tam akvárium a tam ty ryby, že jo. A tak říkáme, tak když jsme tady, tak už to zkoušíme. Takže frajer to před náma vylovil a my mu říkáme, za jak dlouho to účinkuje, když se nahoru netrefíte a bude tam kapka trh. A on říká, máte 40 minut od prvního sousta. No takže nám to nakrájel, část ryby nám nakrájel jako sashimi, to zná syrovou rybu, část nám usmažil, my jsme pustili stopky, říkáme, tak budeme tako čekat 40 minut, no tak...
1: Odešli jste všichni?
0: Ale odešli jsme všichni, nikomu, takhle někdo předstíral, jako, že mám dloby, někdo jako umíral, ale on se smál, ten prodavač. A já jsem se pak dozvěděl, že ty ryby vlastně dneska už, protože chovají je uměle v akváriích, takže dneska ani nemají ten jed v takový síle, jako kdyby to byla ryba z moře, jo. Pak jsme se poradili s chytrou poradkyní z AI, že jo? Kolik že lidí za poslední dekádu zemřelo, tak nikdo nezemřel prostě v Japonsku na otravu rybou fugu, protože za prvé ten, jak říkám, ten jed už není tak silný a za druhý oni to umějí udělat tak, aby ti nic nebylo. Ale zážitek to byl jenom to, že jsme to splnili, jsme to všichni ochutnali, včetně manželek, ale že by to bylo něco k převalení jako na chuť, jako. Hele, to chutnalo něco mezi, jakoby si jet syrovýho sumce s toho stolbykem, taková jako nezábavná
1: tak
0: ryba.
1: Tak je to jenom ten adrenalin.
0: Jo.
1: Tak to byl Ivan Vorochodský, jeho rozhovor dnes s ním tady na oslavách 10 let pochoutkového roku.
0: To už jsme skončili.
1: No je to, mám Herko, to nachlapaný.
0: Děkuji pěkně.
1: Děkuji moc. Děkuji. Ivan Vorochodský.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Když už jsme dnes použili tu vinnou skleničku pro servírování jablkového tiramisu svojitou vrtiškou, tak bychom si o ní také mohli něco říct, o té skleničce, jak ji správně používat, pokud s ní pijeme víno. Tohle určitě dobře ví Ladislav Špaček, náš kolega z Rady z etikety. Tak Ladislave, jak ji máme vzít do ruky?
1: Když se podíváme na slavnostně prostřenou tabuli, tak vidíme, že ty číše jsou to nejušlechtilejší, co na tom stole po celou dobu spočívá. No a navíc my vezmeme za ten večer 20krát, 30krát do ruky a proto musíme úzkostlivě dbát o její čistotu. Nikdy neuchopíme číši za tělo, tedy za ten kalich. Vždycky ji držíme jenom za stopku. Držíme ji proto za stopku, protože bychom tu číši upatlali, zanechali bychom na ní matné otisky prstů, to víno by ztratilo jiskru, svoji důležitou charakteristiku. Navíc bychom oteplovali nápoj, který je uvnitř, a proto vždycky jenom za stopku. Červená vína držíme nahoře, protože jsou ty číše velmi objemné, bílá vína minimálně uprostřed a sekty nebo šampaňské držíme úplně dole, ty jsou nejchladnější. A ještě jedna maličkost, když číši vzdalujeme ústům, vždycky náš pohled musí platit okraj sklenice. Nemůžeme živé konverzace se sousedy položit sklenici na stůl a za 3 minuty si všimnout, že na okraji číše jsou zbytky brambor a kousek toho řízku, co jsme měli předtím. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Na blízku.
1: Na oslavách pochoutkového roku těch 10 let jsme vám v Kostelci nabídli i knižní kuchařku Sladké Česko. Nabízíme vám ji dál. Ukrývá totiž všechny sladké recepty, komplet všechny, které jsme kdy odvysílali v naší soutěži, pěkně pohromadě s fotografiemi, přesným postupem, seznamem surovin i dalším vyprávěním. A jsou tam i recepty naší poroty. Takže pozor, knížku si můžete objednávat, pořídit přes stránky pochoutkovýrok.cz nebo ve všední dny a v pracovní době volat na telefon 724 819 319. Knížku Sladké Česko vydal Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Taky o ně soutěžíme. Mám připravené 3. A komu je dám? Tomu, kdo věděl, kolik udělal Josef Maršálek závinu s česnekovou náplní na plech. Byly původně 4. Výherci se podle počítače tedy stávají Irena Vondřichová z Bohutína, Květa Maříková z Českých Budějovic a Karin Berecká ze Sokolova. Gratuluju. A zároveň doufám, že podle ní něco upečete, připravíte a uděláte si dobře. Mám opět 3 kuchařky Sladké Česko jako výhry a dnes se ptám, jak nazval Vojtěch Vrtiška svou jablečnou náplň do tiramisu. Za A polívké nebo za B kompoté. Jak nazval Vojtěch Vrtiška svou jablečnou náplň do tiramisu? Pokud si myslíte, že to bylo polívké, pošlete nám soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera A, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 900104. Pokud si myslíte, že svou náplň nazval kompoté, pošlete soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na to stejné číslo, tedy 900104. Cena SMSky jsou 4 koruny, posílat můžete do půlnoci z úterý na středu, pravidla i otázku najdete na webu pochoutkovýrok.cz a vítěze oznámíme v příštím vydání, tedy za týden. Tak vám držím palce. A nezapomeňte, že slavit budeme v našem pořadu dál. Čeká vás do konce roku ještě mnoho a mnoho překvapení. To nejbližší už možná příští týden. Bude se týkat Josefa Maršálka a něčeho, co tu ještě nebylo. Tak nezapomeňte poslouchat, sledovat nás třeba i na profilu Patrik Rozehnal / Pochoutky, ať už na Instagramu nebo Facebooku, na našich stránkách Pochoutkového roku a pak být možná hodně rychlý, ať se na vás dostane. A víc už neprozradím. Snad příští týden. Mějte se krásně a dobrou chuť.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak se dá včelám pomoci ve vedru a v suchu. Vyčistíme perlátor na vodovodní baterii od vodního kamene a pustíme se do pěstování balkónových a terasových borůvek.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Jinak voní seno koním, jinak zamilovaným, pravil polský básník a satirik Stanislav Jiří Lec. A jinak voní těm, kdož mají koně rádi a pečují o ně, a také těm, kdož o koních zpívají. Dnes se proto spolu vydáme do světa našich nejvzácnějších koní, starokladrubských. Díky nimž jsme od roku 2019 získali další zápis na seznamu UNESCO. A vaší průvodkyní bude Markéta Ševčíková.

Koně slaví svůj světový den 11. července. Ovšem měsícem našich starokladrubských koní je září. Konají se výkonnostní zkoušky, závody ve všestrannosti a důležité závody koňských spřežení. Dnes se za nimi vydáme do východočeského malebného Heřmanova městce, kde jsou výcvikové stáje pro starokladrubské vraníky.

jak sami slyšíte, o koních a lidech si dnes také hrajeme. A ještě uslyšíte ty nejkrásnější lidové písně v podání Orchestru lidových nástrojů Plzeňského kraje, Českobudějovického souboru Úsvit, žen z Mrákova, Plzeňského lidového souboru, muziky Bohemiky a Vysočanu. A také excelentní zpěváky, například Jaromíra Horáka nebo Věru Příkazkou. A tady už je další krásná koňská píseň.

0: Tak milí posluchači, my se nacházíme v jednom ze srdcí Heřmanova městce a naším hlavním průvodcem bude ředitel Národního hřebčína v Kladrubech Jiří Machek. Dobrý den.
1: Krásný den.
0: Proč jsme v Heřmanově městci, pane řediteli? To bychom měli asi posluchačům vysvětlit.
1: Jsme tady proto, že v Národním hřebčíně Kladruby nad Labem se nechovají starokrevští koně pouze v Kladrubech nad Labem, ale chovají se i v sesterském hřebčíně ve Slatiňanech. No a pod tento hřebčín ještě patří výcvikové středisko pro starokrevské vraníky, a to právě tady v bývalých knížecích stájích v Heřmanově městci.
0: Musíme otevřít zajímavou historii jednoho z významných knížecích rodů, že ano?
1: Ano, jedná se o knížecí rod Kinských, o chocenskou větev, a historie jejich působení tady v Heřmanově městci se začala psát v roce 1828. A Kinští chovali koně především pro parforzní hony, koňské polo, chovali kočárový koně anebo dostihový koně, a ty právě chovali i ve zdejších stájích, které postavil Ferdinand Bonaventura Kinský v roce 1875. Kinští tyto stáje vlastně spravovali 70 let do roku 1945. No a právě od roku 1945 se vlastně píše historie starokrevských vraníků až do dnešních dnů, a to znamená, že ty stáje jsou staré 151 let.

0: My když jsme natáčeli u vás v Kladrubech v Národním hřebčíně, tak jsme si říkali, co vedlo Habsburky k tomu, že tam hřebčín národní speciální založili, protože k tomu vedla řada okolností, ale především tvar té krajiny. Bylo to to, co rozhodovalo i tady, nebo je to náhoda, že prostě Choceň leží relativně blízko? Tušíme, proč právě tady?
1: Je to vlastně podobné, jak jste uvedla, protože kinští měli samozřejmě více sídel, více zámků, ale tento byl jeden z nejoblíbenějších a ty stany tady právě postavili z toho důvodu, že to je vlastně Pardubický kraj, je to Polabí, je to kraj koním zastýbený, je tady rovina, i ten půdní podklad je velmi příznivý pro přípravu koní a nedaleké Pardubice, tam se především v 19. století a ještě na začátku 20. století konaly jak parforzní hony, z nich se pak rekrutovali překážkové dosti a známá Velká Pardubická. No a to je bylo všechno poblízku, takže naprosto ideální umístění jak pro stáje, tak pro zámek.

0: My tady máme ještě jednu průvodkyni, Marie Ellen Jirotková, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Vy uspokojíte všechny milovníky historie, protože víte úplně všechno o všech majitelích tady tohoto panství i toho hřebčína.
1: Vždycky začínáme prvním majitelem Rudolfem Kinským, který toto heřmanoměstecké panství zakoupil roku 1828 za 720 tisíc zlatých. Mladý kníže si svého panství moc neužil, bohužel umírá v nedožitých 34 letech na tyfus a majetek přechází poté na jeho manželku. A to do té doby, než dospívá jeho nejstarší syn Ferdinand Bonaventura. A právě Ferdinand Bonaventura nechává roku 1855 vystavět zdejší stáje, do kterých se půjdeme podívat. Ferdinand Bonaventura umírá na jaře roku 1904 na následek pádu z koně a majetek přechází na jeho nejstaršího syna Karla Rudolfa, vítěze Velké národní. Karla Rudolfa ráda zmiňuji, protože on byl prvním cizincem, který vyhrál Velkou národní a zároveň prvním a jediným Čechem.
0: My se tady shodou okolností díváme na pamětní desku jednoho docela významného muže, který hodně ovlivňoval naše dějiny na začátku a v první polovině 20. století.
2: Ano, my stojíme před budovou Medov, což bylo takové správní nebo hospodářská budova právě pro heřmanoměstecké panství. No a v této budově se narodil Jiří Stanislav Gut Jarkovský v polovině 19. století a ten je známý jako spisovatel, jako pedagog nebo jako sportovní funkcionář, ale pro nás to, co je důležité, tak je to, že byl prezidentským ceremoniářem. No a on se zasloužil o to, že součástí prezidentského protokolu prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka bylo i koňské spřežení se starokladuskými koňmi. A tímto nepřímo se Československá republika přihlásila k bývalému habsburskému plemeni a to vlastně přispělo k záchraně jak starokladuského koně, tak kladuského hřebčína.

0: Tak milí posluchači, když vstoupíte z Masarykova náměstí tady v Heřmanově městci dovnitř, tak se stane zázrak, protože se před vámi otevře naprosto nečekaný a neuvěřitelný pohled. Tak jak to je, pane řediteli, a co vlastně vidíme teď?
1: Tak my stojíme před průčelím Heřmanov městských stájí. Vidíme ten anglický vliv, protože ta stavba byla postavena teda v novorománském stylu. Jedná se o dva odstíny cihel. A ty cihly mají i atypickou velikost. Před 3 lety ta stavba prošla totální rekonstrukcí, vlastně ve své historii úplně poprvé. No a my jsme měli vlastně problém ten, že ty cihly vlastně nebyly k sehnání. Takže aby jsme mohli vůbec ty stáje zrekonstruovat, tak jsme museli nechat vyrobit nějakých 8000 atypických cihel s těmi specifickými odstíny.
0: Teď jsme vstoupili dovnitř a je to atypicky členěná budova.
1: Hlavní budova se skládá ze 3 traktů a ten prostřední trakt je zasklený. A tak to bylo postaveno a tak to bylo zaskleno v tom roce 1875 za pana knížete.
0: Kolik je tady koní?
1: V současné době tady máme 24 starohorubských vraníků, o kterých se stará 7 zaměstnanců.
0: My jsme vstoupili do stáji a tady jsou ti nejkrásnější, nejušlechtilejší. Jsme tady se samými dívkami v tomto traktu, že ano, pane řediteli?
1: Ano, jsou to klisny, starohorubské vranky.
0: Vraníci a vranky jsou používáni hlavně na smuteční ceremonie, církevní ceremonie, nebo neplatí to takto jednoznačně? Jak...
1: Vraníci takhle k tomuto účelu, který jste zmínila, tak k tomu účelu byli vyšlechtěni, především pro funerální slavnosti. Chovali je samozřejmě i církevní hodnostáři a využívali, a tak tomu je i dodnes, ale starokrobští vraníci se v současné době využívají i pro moderní soutěže spřežení a využívají je velmi často i jízdní oddíly policie. No a nám se právě v loňském roce podařilo prodat 7 vraníků americké armádě. V rámci americké armády je taková kavalerie, takový speciální oddíl, který vlastně zajišťuje státní pohřby, včetně pohřbu amerických prezidentů. A teď tam mají od nás 7 starokladovských vraníků.

0: Mimochodem, jak ten výcvik probíhá?
1: Sem přijde mladý kůň, takzvaná remonta ve 3 letech z Říbárny ze Slavic a koně tady pak absolvují teda přibližně roční výcvik a v případě starokorupských koní, tak ten výcvik je jak v tahu, tak pod sedlem. No a na konci toho výcviku pak většina z nich absolvuje výkonnostní zkoušky, no a ty nejlepší jsou zařazeni do chovu a ty ostatní jsou určeni na prodej. No a ten výcvik probíhá tak, že prvně se ty koně učí navíkat na úzdečku, prvně se takzvaně lonžují, pak se učí navíkat na sedlo, na váhu jezdce, no a pak se učí navíkat na postroje, pak se takzvaně odtahují, no a pak se začíná zapřahat, no a prvně se zapřahají s takzvaným učitelem, se zkušenějším koněm a úplně nakonec se zapřahají vlastně 2 mladé koně do páru.
0: Předtím jsme nahlédli k dámám, teď jsme u mladých mužů. Je to neuvěřitelné, jak jsou ti koně nejenom tady krásní, ale i hodní. Mají starokladodobští koně nějaký specifický povahový rys?
1: Tak oni jsou klidní a mají optimální temperament. A to je vlastně ten důvod, proč se právě využívají k ceremoniím, protože tam je naprosto důležitá spolehlivost těch koní. A to je jedno, jestli to je v kočáře, a nebo třeba v sedle, když třeba na nich jedou trumpetisté v rámci švédské královské jízdní gardy. Když jsem já

0: se v pekle budeme čerta mlátit, on nám je musí vrátit a budeme čerta mlátit, on nám je musí vrátit.
1: Tak milí posluchači, udělali jsme opravdu kus velkého kroku zpět do historie. Takže paní Marie Ellen, kde pak se to nacházíme?
2: Vstoupili jsme do původní sedlovny Kinských a tak, jak ji vidíme, tak opravdu za Kinských bývala. My teda rádi upozorňujeme naše návštěvníky hlavně na sedla dámská, která jsou výjimečná právě těmi rohy, protože dámy za monarchie nemohly jezdit na koních ob kročmo, platil pro naše země takzvaný španělský cerem. A podle něho se všechno řídilo, oblékání, stolování a jízda na koni. A dámy tedy musely jezdit v dámském sedle.
1: Z boku a tudíž se drželi těch dvou rohů, aby nespadly?
2: Ne, nedrželi se. Dáma sedí na koni bokem v tom dámském sedle, jednu nohu má vyvěšenou a druhou se ze spodu dotýká té skokové hlavy a nohu má v jednom třmeni.
1: Tak my tady vidíme nástroje na hraní koňského póla, vidíme tady ale i furu zajímavostí další.
3: Ano, vy jste zmínila takzvané malety, to jsou vlastně ty, když to řeknu laicky, takové pálky právě na koňské pólo a ten jezdec mýval vždycky na to utkání k dispozici 4 koně dokonce.
1: No já jsem tady objevila i krásně vyhlížející popelníky, je to možná trošku morbidní, ale je to zajímavý artefakt, tak co to je?
3: Je to kopyto, ze kterého je vlastně udělaný popelník, je to taková relikvie a tehdy to byla vlastně taková vzpomínka na koně, kterého znali, možná ho měli i rádi, byť teda v současné době nám to už nepřijde moc vhodné, ale pro ně to bylo v tehdejší době prostě naprosto běžné.

0: Já jsem se tady pídila po nějakých zajímavostech a tady je jedna z největších, která je nejenom okrasná vizuálně, ale jak záhy uslyšíme, tak zvukově, takže audiovizuální zážitek nám poskytne. Tady ten předmět, co to je?
1: Je to rolničková dečka, která se používala na koně, když jeli v zimě kočárové saně.
0: A vy jste říkala, že každá ta rolnička zní jinak?
1: Každá má jiný zvuk a dohromady to potom vytváří ten hezký zvuk, který známe z pohádek třeba.
0: My jsme vstoupili do dalšího sálu.
2: My jsme v postrojovně. Na stěně vidíte hlavu laně, která se nazývala Bába. A to byla taková legendární laň. Účastnice několika parforzních honů, protože ten anglický způsob parforzního honu, který byl praktikován tady na Pardubicku, tak ten se od toho francouzského způsobu lovu lišil v tom, že ta zvěř se nezabíjela, ale vlastně pouze štvala. A ta laně už vlastně tím, že absolvovala několik honů za sebou, tak už viděla, o co jde. Tak se někdy stalo, že běžela do Pardubic, do města, anebo se jim údajně někde schovala v lese a nemohli jí dokonce i několik dní najít. Tak pak z úcty k ní je nechali vlastně v oboře dožít a nikdy nebyla vlastně zabita.

0: Je nějaké koňské slavnosti, pane řediteli?
1: Je tradicí, že v Heřmanově městě pořádáme na podzim v září jezdecké závody a v letošním roce třetí zářijový víkend tady budeme pořádat soutěže ve všestrannosti a poslední víkend v září budeme pořádat národní závody spřežení, což je memoriál Jiřího Škodného.
0: Mimochodem, úspěchy v tom závodění tady mají tradici, že ano?
1: Ano, mají, protože už je trošku zapomenut úspěch jednoho ze zdejších knížat, a to Karla Kinského, který vlastně převzal zdejší panství na začátku 20. století a zemřel po konci první světové války. No a on v roce 1883 vyhrál nejtěžší překážkový dostih světa, to velkou liverpoolskou, a vyhrál tento dostih jako první cizinec a jako první a zatím poslední Čech.
0: To byl velmi stručný exkurs do další součásti národního hřebčína v Kladrubech. Děkuji paní Marii Ellen Jirotkové.
2: Děkuji, nashledanou.
0: A také našemu hlavnímu průvodci všemi dvory, které národní hřebčín v Kladrubech spravuje, panu Jiřímu Machkovi. Díky a naslyšenou.
1: Také děkuji.

A tím se naše dnešní putování za našimi starokladrubskými vraníky v Heřmanově městci pomalu uzavírá. Připomínám, že už příští víkend, tedy 18. a 19. září, se právě v tomto krásném městečku konají závody ve všestrannosti a o týden později, tedy 26. a 27. září, memoriál Jiřího Škodného, což jsou závody koňských spřežení. Starokladrubské koně pak samozřejmě uvidíte i na slavnostní prezentaci v rámci Velké pardubické v říjnu. Ale nejkrásnější je zajet se za nimi podívat do Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem nebo do jeho pobočky ve Slatiňanech. Citátem o koních jsme začali, tak jim také skončíme. Jedno gruzínské přísloví říká: jezdec, který není koněm milován, daleko nedojede. Což se dá aplikovat i do jiných oblastí našeho života. Tak na to myslete, příští sobotu se na setkání s vámi i historií a lidovou kulturou těší Markéta Ševčíková.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u poslechu dalšího dílu pořadu o moderní medicíně. Dnes otevřeme téma, které často zůstává skryté za zavřenými dveřmi, doprovázené pocity viny a studu. Budeme mluvit o nemoci, která neútočí jen na tělo, ale především na lidskou mysl. Naší dnešní diagnózou je mentální anorexie. Nejhorší na tom je, že si to člověk v tu chvíli ani nedokáže uvědomit a ještě si připadá pyšný. To jsou slova Violy, která prošla peklem dlouhodobého hladovění, ztráty menstruace a syndromu relativní energetické nedostatečnosti. Pozvání přijala také žena, která Violu na její cestě zpátky k životu doprovázela. Markéta Gajdošová, klinická nutriční terapeutka ze specializací na poruchy příjmu potravy, která vede svou privátní praxi v pražském Karlíně. Jak restartovat tělo, které hladoví, a vrátit mu ztracenou rovnováhu? A jak těžké je si přiznat, že potřebují pomoc? O tom všem je dnešní Cesta k uzdravení.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Zpátky k životu a ke zdravému vztahu k vlastnímu tělu, ale nevede cesta přímo a málo kdo ji zvládne sám. O tom, jaká léčba Viole zachránila život a jak tento proces krok za krokem postupoval, budeme mluvit v následujících minutách. A já zde vítám Markétu Gajdošovou.
2: Dobrý den.
1: A také slečnu Violu.
2: Dobrý den.
1: Jak zní přesná diagnóza Violy? S čím za vámi přišla a v jakém stádiu?
2: Já bych ráda mluvila v minulém čase, protože když použijeme slovo zněla, tak původní diagnóza samozřejmě ještě dávno před naší spoluprací zněla mentální anorexie.
1: My jsme tady mentální anorexii v cestě k uzdravení už řešili z pohledu klinické psycholožky. Vy jste nutriční terapeutka se specializací na poruchy příjmu potravy, navíc ze zkušeností ze světa. Tím bych chtěla začít. Jak se ve světě, protože vy jste třeba pracovala a studovala v Miami, přistupuje k poruchám příjmu potravy a jak je to u nás? Je tam nějaký rozdíl?
2: Troufám si říct, že ten rozdíl je obrovský. Na druhou stranu to vždycky nerada generalizuju na tak veliký území, protože jsem zastáncem toho, že na konci dne je to vždycky o lidech a že i v tom nejlepším systému, ať už v rámci edukace, zdravotnictví nebo i konkrétní jednotky instituce, čehokoliv, to není ani tak tolik o tom, co je někde ve vzduchu v metodikách, jako spíš o přístupu daného člověka, daného terapeuta, zdravotníka, poradce, kohokoliv, kdo je toho přítomný. Nicméně vnímám, že to téma u nás obecně v Evropě, možná by se dalo říct, mnohdy není tak oslovený a že vlastně kolem něj panuje

0: a intenzivnější postup, než jenom nějaký zkratkovitý řešení.
1: Než předáme slovo Viole, aby nám odvyprávěla svůj příběh, který je za mě velice silný a začíná od útlého dětství, kdy bylo Violce 8 nebo 9 let, ale to nám vysvětlíte vy. V čem byla její diagnóza mentální anorexie ještě jiná?
0: To je krásná otázka. Mě vlastně vede k tomu, že když zpětně reflektuju celé to období, co se známe, tak si troufám říct, že v našem dialogu slovo diagnóza nikdy ani nezaznělo. Nejsem si toho vědoma. A nezaznělo na schvál, protože já zatím nejen v tomhle případě, ale vždycky vidím mnohem víc než nějakou jednu škatulku, která by vlastně tady pod pouhý dvě slova schovala tak velkou komplexnost, o který se tady momentálně bavíme. A zároveň si dovolím říct, že ta situace je složitá, specifická vždycky pro každýho, že tam najdeme tolik rozcestí, který by se vlastně dalo říct, že možná na první pohled v uvozovkách nejsou součástí toho onemocnění, ale oni vlastně jsou, protože souvisí s nějakým větším přesahem.
1: Já rozumím vašemu přístupu, ale přece jenom je potřeba vysvětlit posluchačům, s čím se Viola potýkala a co všechno vlastně zvládla, protože dnes je v remisi.
0: Je to tak. Bavíme se o ztrátě menstruace, nejenom o tom samotném problému, ale vlastně o tom hormonálním rozvratu, který zatím stojí. Ta standardně pramení i z problematiky nedostupnosti energie, což už zase úzce souvisí s REDES. To je syndrom relativní energetické nedostupnosti. To slovo znamená, že tomu tělu zkrátka nezbývá energie na to, aby se mohlo popasovat s těmi procesy, jako je zdravý menstruační cyklus, ale nejenom ten. Vlastně to vstupuje nějakým způsobem do všech tělesných systémů, do všech sfér toho zdraví, který ve výsledku souvisí i s psychickým rozpoložením a se vším, co můžeme dál jmenovat. A pak anosognosie. To je lidsky řečeno taková absence náhledu na ten aktuální zdravotní stav nebo na nějakou závažnost. A velmi často je to právě jedna z komplikací, která vstupuje do toho procesu, obecně poruch příjmu potravy do konkrétních fází. O to víc. Když se na to podíváte možná racionálně s nadhledem, tak si řeknete, tady je nějaký problém, tady si něco zaslouží řešení. Tohle daný člověk nevnímá možná úplně jako racionálně v tu chvíli, ale když jste uprostřed toho problému, tak chybí ten náhled. A to není tím, že by to někdo nechtěl vidět, nebo že by se rozhodl, že prostě se postaví do nějakého postoje odporu nebo čehokoliv podobného. To je jenom to, že vlastně ten zdravotní stav to nedovoluje a že tak jako chrání tu nemoc, která je ve svém aktivním stádiu.

0: Cesta k uzdravení.
1: Já vám velice děkuji za to vysvětlení, které nás krásně posunulo k tomu samotnému příběhu Violy. Kolik vám je dnes, Violo?
2: 17 let.
1: Já jsem říkala, že to celé možná začalo, když vám bylo zhruba 8 let a vidím tam klíčové, alespoň z toho příběhu, který jste poslala, přístup vašich rodičů, nebo možná tatínka, který vám občas řekl, podívej se na svý špičky a vy jste je možná ani neměla, a vy jste se věnovala vrcholově volejbalu. I dnes tady přede mnou sedí velice vysportovaná, nádherná slečna. Myslíte si, že tam to celé začalo?
2: Já bych to asi popsala tak, že tam se začaly skládat první nějaké střípky nebo kousky pucle, které pak dohromady pomohly tomu, aby se poskládala celá nějaká mozaika problémů, které vedou právě k vývinu například mentální anorexie nebo nějakých jiných podobných poruch příjmu potravy. Ať už to byly poznámky od rodičů, ale i třeba od okolí, od v té době dospělých lidí, kteří pro mě byli v podstatě třeba i cizí, byli to přátelé mých rodičů, rodiče mých kamarádů, tak tohle všechno, když to posloucháte neustále dokola, i když to jsou třeba nevinné poznámky, nejsou míněny nějak zle, tak se to ve vás začne tak nějak střádat a začnete tomu věnovat větší pozornost. Co když náhodou mají pravdu, co když třeba opravdu se mi zvětšila ta stehna, ona se zvětšila, když jsem rostla, bylo mi 8 let a šla jsem taky do puberty, takže logicky rostla. Ale asi by tomu nikdo nevěnoval takovou pozornost, kdyby na to nebyl neustále upozorňovaný. Naopak i třeba poznámky na, dejme tomu nějakou tu vysportovanost nebo tu hubenost, když to tak řeknu, tak i ty mohou být škodlivé pro toho člověka, jelikož zase je to něco, na co on se začne více upínat, začne se na to více soustředit a tam asi v tomhle období začaly vznikat nějaké větší myšlenky na to moje tělo, které se pak pojily i na to, jak třeba ovlivňuje to moje tělo to, co já sním. A co když tady toho sním víc, tak se mi třeba může stát tohle. A okolo tohohle z toho věku před tou pubertou začínají vznikat první asociace toho vztahu jídla a těla a té mysli.
1: Vyznívá to jako doporučení pro rodiče, aby si skutečně dávali pozor, jak hodnotí postavu a příjem jídla svých dětí, že jo, Markéto?
3: Já bych řekla nejenom pro rodiče, ale úplně pro všechny, protože ono málo kdy jsou komentáře na hmotnost, let, vůbec nějaký jako talíř, co máte před sebou, jako žádoucí a pozitivní, protože můžou zakořenit přesně to, co tady zaznělo. Já bych i rovnou doplnila, že ono to nikdy není o té jedné poznámce nebo nějakým směru od jednoho člověka. Často v tom zaznívají rodiče jako nějaký faktor, který se do toho připustil, ale to je možná jedna z milionů kapek, které jsou toho součástí. A přesně je to zase ta multifaktorialita toho všeho, kde to může být něco, co my si třeba v pozdějším věku jako neseme pořád sebou a vzpomínáme na tady tu jednu poznámku, co jsme někde slyšeli, co někdo řekl, na co rodiče upozornili, kamarádi upozornili. A ono to bylo možná jenom spíš taková ta zbraň, která někde pak prostě vystřela a nastřádala se na tisíce dalších, kteří už tam někde čekali.
1: Některých dětí se ale tyhle poznámky vůbec nedotknou. Ty to přejdou a baštěj vesele dál. Violy se dotkly. Dotkli se jí až tak, že vlastně byla hospitalizovaná s mentální anorexií. Jaké vlastnosti nás předurčují k tomu, že budeme mít poruchy příjmu potravy?
3: Je to hluboce individuální, ale najdeme určitý charakterový osobnostní rysy, črty, který obecně definují jako tu osobnost daného člověka. Ano, paradoxně jsou to vlastnosti, které zároveň použijeme na popis velmi úspěšných lidí. Je to disciplinovanost, snaha kolikrát o to, že umíme věci držet v nadprůměru, v kontrole, slovo kontrola, tady si to zazní taky hodně často. To, že si tak jako přivlastňujeme takový ty faktory, jako je zodpovědnost podobně, který vždycky do určitý úrovně popíšeme, že jsou vlastně fajn, hodnotný a společensky glorifikovaný. I proto je tady jistá souvislost třeba se světem sportu, kde se krásně dají využít, protože tady pojďme jako glorifikovat tu disciplinovanost. Ale kdy pak vlastně přejdou do toho, že tu stejnou věc přesuneme do toho jídla a tam najednou začnou plnit tu patologickou funkci nebo se otočí v úplný opak. Ale byla by to určitě ta kontrolovanost nebo kontrolovatelnost a disciplinovanost, který bych určitě jmenovala na prvních místech.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Markéta Gajdošová, nutriční specialistka a příběh Violy. Vy jste tady zmínila jídlo, Markéto. U něho chvíli zůstaneme. V první řadě mě překvapil fakt, že Viola si kontrolovala i co jí a kolik toho jí. Je to tak, Violo?
2: Ano.
1: Potřebovala jste mít přímou kontrolu i nad jídlem. Byť už jste byla ve fázi mentální anorexie.
2: Ano, rozhodně. A je to velká součást a já bych možná jenom doplnila, že ze začátku, když jsem byla mladší, dejme tomu nějaký 11. 12. rok života, tak opět začínalo to strašně nevinně. Bylo to jenom o tom, že jsem se snažila jíst tak nějak strašně jako zdravě, nebo hlídala jsem si kvalitu těch potravin, nebylo to úplně tolik o tom množství a to přišlo až později, když jsem si jednou ze zvídavosti řekla, že si spočítám ten svůj denní příjem. Tak jsem si spočítala, to jsem pak nějak vyhodnotila podle toho, co jsem si přečetla na internetu, kolik toho tak třeba jí nějaké modelky nebo moje idoly. A další den jsem si to spočítala znova a už se to tak nějak vezlo samo, až jsem si to počítala v podstatě každý den, když jsem neměla úplnou možnost přímé kontroly nad tím jídlem, nad přímým množstvím, tak jsem to odhadovala, počítala jsem si to v hlavě a neustále mi běžela kalkulačka. I když třeba přišel čas na nějakou večeři, tak já jsem se vždycky musela spočítat, tak snědla jsem toho určité množství, teď už mi zbývá jenom tolik a teď jsem si snažila za každou cenu postavit nějaké jídlo, které by mě aspoň trošku uspokojilo, aby se to ale hlavně vešlo do těch mých čísel, které já jsem si stanovila v hlavě na základě nějakých příjmů cizích osob, které jsem si načetla na tom internetu.
1: Vy jste tady mluvila o multidisciplinárním přístupu. Violo, chodila jste na terapie?
2: Já jsem měla původně pouze psychoterapie. K tomu se při dalším zhoršení mého stavu přidali návštěvy psychiatra, potom i nutričního terapeuta, který byl v rámci stejné nemocnice, kam jsem chodila na psychiatrii. A potom to vedlo až k tomu, že jsem byla hospitalizovaná. I když to bylo furt stále ta stejná nemocnice, tak jsem dostala jiného psychiatra na tu dobu té hospitalizace. Dostala jsem i jiného nutričního terapeuta, nebo oni se tak u mě střídali každý den. Do toho se tam vlastně přidali sestry, které mě měly tak nějak kontrolovat, donášely mi to jídlo.
1: Ztrácela jste stabilitu? Tím, že vám měnili
2: určitě
1: lékaře a odborný přístup.
2: Já jsem
1: přístup.
2: Vlastně nikdy nevěděla, kdo tam přijde. S nikým jsem neměla možnost si úplně vybudovat vztah a důvěru. A zároveň to, že jste si tam třeba s někým nesedli, na to vůbec nebyl bran ohled.
3: Ta hmotnost sama o sobě není to, co určuje urgenci toho onemocnění.
1: A co to je?
3: Já bych se nebála postavit na piedestál na první místo vůbec to celkový pojetí, vnímání toho jídla, vnímání sebe samotného v tu danou chvíli a vlastně ten příjem potravy jako takový, protože si můžeme jako všimnout, že v tom celém názvu to není porucha hmotnosti, to je porucha příjmu potravy a to je strašně důležitá informace. I když se na to podíváme statisticky, tak méně než 6% lidí s diagnózou poruchy příjmu potravy je něčem, co bychom klinicky označili jako podváha nebo nebezpečně nízká váha, hmotnost. Takže pak to pramení v takovou tu miskoncepci lidí, kteří vnímají jenom to, že tady máme nějaký stereotypní obrázek, že rovná se to nízká hmotnost. Tak to není. A zároveň věřím, že to by Violka tady mohla potvrdit mnohem líp sama za sebe. Ne, raritně se stává to, že ve chvíli, kdy je ta hmotnost v pořádku nebo tak vypadá navenek, takže ten stav je možná ještě náročnější pro toho daného člověka, pro toho jednotlivce. Akorát má okolní svět pocit, že vlastně už to jako není vůbec problém, že už to tam netvoří nějakou překážku, protože v úvozovkách vypadá zdravě.
1: Vy s těmi klienty pracujete evidentně jinak, než běžně tady očekáváme od nutričních specialistů.
3: Já s velkým respektem k psychologii vždycky hodně artikuluju to, že je důležitý rozlišovat ty profese a že přesně byl by to ideální svět, kdyby v tom multidisciplinárním týmu přístupu figurovali všichni tak, jak mají. A zároveň ale považuji za důležitý zmínit to, že součástí nutriční terapie psychologie opravdu je a za mě nedílnou součástí, protože pokud bychom zůstali jenom u té nutrice jako takový, tak to absolutně neplní svoji podstatu a je to o technických informacích a přesně zákazech, příkazech, které se nemají šanci propsat někam do toho individuálního příběhu. A já jsem ani tak nechtěla konkretizovat ten konkrétní postup, protože ono to vždycky vypadá jinak a vlastně to, že tady bylo něco funkční a něco tak mělo vypadat a bylo to tak správně v tomto případě, znamená, že nebude vyhovující vyhovující pro obdobnou situaci a já kladu velký respekt na to, aby ta cesta vždycky odpovídala tomu konkrétnímu člověku.
1: S čím zásadně vám vlastně Markéta pomohla?
2: Přes nějakou tu důvěru. Já jsem se začala víc do hloubky zajímat o to, jaký ten stav skutečně je. A začala jsem si možná taky uvědomovat to, že ono to furt není vyřešený. Já jsem tam původně šla s tím, že si jdu vyřešit své hormonální zdraví a tam to pro mě prostě skončí. Já jsem si myslela, že už jsem v pohodě, že s ničím jinak problém nemám a nebudu mít. Ale když jsme se dostali i k nějakým jako postupným krokům, tak stále tam byly přítomné nějaké ty mentální bloky, které jsme museli pomalým postupem odstraňovat a překonávat je spolu. A díky tomu jsem se možná přestala bát jíst ráno, s čím jsem dlouho bojovala. Otázka snídaně a to, jak dlouho vydržím, než si tu snídaní dám, to bylo hodně velký téma.
3: To, co je na tom důležitý, je ta předpona ve slově spolupráce, protože by to nikdy nefungovalo jenom z jedné strany. Právě proto, a já pevně doufám, že to vyznělo od nás obou, je to mnohem víc o tom vztahu a o té důvěře, jakou si ten odborník, klient mezi sebou vytvoří, než o tom, jestli jsme měli perfektně nastavený jídelníčky a úplně úžasnou, nejlíp zvolenou metodiku, která ano, je důležitá, bez ní bych tady nemohla mluvit, jak mluvím, ale pokud bychom v to obě neměli důvěru a i já na téhle straně neměla důvěru v to, že je možný to vlastně posunout, je možný tohle změnit, je možný to vyřešit, tak si dovolím říct, že by se nic z toho nestalo, ale nestalo by se to hlavně bez té důvěry.
1: Krásný závěr. Já vám moc děkuju, milé dámy, za návštěvu u nás ve studiu. Markéto, vám samozřejmě přeji hodně spokojených a uzdravených klientů. A Violko, vám přeju radost ze života a mějte se ráda.
2: Moc děkuju.
3: Děkuji.
1: Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.
4: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky záclonám mého pokoje a úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál, zatímco jiný dostal vztek.

zkaz. Já dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, budit se písní zvlášť šlilo, s harmonikou tahací. Začali říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží, někdo doví,

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Na osobní asistenci podle lidí se zdravotním postižením často nezbývá dost peněz. Bezkontaktně platí v ostravské MHD většina cestujících. Nahoře Mont Blanc zemřel český horolezec. Před námi je polojasný den s teplotami do 21 stupňů. Je neděle 13. září. Dobré ráno, u zpráv vám přeje František Tichý. Lidé s vážným zdravotním postižením kritizují nedostatek osobních asistentů i pomalé změny v systému péče. Na problém upozornili při druhém letošním projezdu za přežití, kterého se v Praze zúčastnili desítky lidí. Požadují mimo jiné zvýšení příspěvku na péči, aby si mohli zajistit více než 6 hodin asistence denně. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z ANO připouští, že současný systém není uspokojivý a připravuje jeho změnu. Ta má lépe zohlednit, kolik času člověk skutečně potřebuje pomoc nebo dohled a zároveň zlepšit dostupnost a financování sociálních služeb. 2/3 lidí si v Ostravě kupují jízdenky bezkontaktně. Tento systém placení v Ostravě funguje od léta 2016. V roce 2017 dopravní podnik Ostrava inkasoval z online plateb 40 milionů korun. V loňském roce to už bylo 190 milionů, říká mluvčí dopravce Tereza Šnoblová.
2: Chytrý odbavovací systém DPO cestujícím garantuje, že za celodenní cestování nezaplatí více, než kolik stojí 24-hodinová jízdenka. Díky takzvané denní optimalizaci systém na konci dne automaticky spočítá nejvýhodnější tarif pro danou kartu a tuto částku následně stáhne z účtu platební karty.
0: Ve francouzských Alpách ve čtvrtek zemřel český horolezec. V sobotu to potvrdil mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge. Podle něj jsou české úřady v kontaktu s rodinou zemřelého. Podle deníku Le Dauphiné Libéré zhruba 40-letého muže zasáhlo padající kamení při průchodu nebezpečným skalnatým úsekem na hoře Mont Blanc. Ve Frenštátě pod Radhoštěm se postupně objevují nové informační rozcestníky. Podle městských technických služeb jsou původní ve špatném technickém stavu a neodpovídají současnému značení.
3: Nové rozcestníky budou více přehledné a taky lépe čitelné. Návštěvníky města navedou například ke sportovištím, turistickým trasám nebo památkám. Z Frenštátu pod Radhoštěm Klára Křižáková, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V Moravskoslezském kraji dnes čekejte zpočátku slunečno, během dne od západu přibývání oblačnosti a k večeru lokálně i zaprší. Teploty vystoupí na 17 až 21 stupeň, na horách se budou teploty pohybovat mezi 11 až 15 stupni Celsia. Povane slabý proměnlivý, postupně jihozápadní až západní vítr, rychlostí do 4 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Provoz na moravskoslezských silnicích je bez hlášených nehod plynulý. Pokud o nějakých komplikacích na cestách víte, dejte o nich vědět ostatním. Volejte bezplatnou linku Zelené vlny 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Krásné ráno na vlnách Českého rozhlasu Ostrava. 4 minuty po 5. hodině vám příjemnou neděli přeje František Tichý a také Pavla Daňková. Máme tady 13. září, škoda, že to nevyšlo na pátek, nevadí, i tak si s tím poradíme. Před námi spousta informací a také písniček, které nestárnou, z těch následujících třeba Michal Tučný nebo Petra Černocká. No a podíváme se také k Palačovu, novou silnici mezi Lešnou u Valašského Meziříčí a Palačovem. Si právě včera mohli projít pěšky na kole nebo na bruslích s kočárkem, bez kočárku lidé, které to zajímá. A to ještě dříve, než právě na tento úsek vyjedou auta. Byli jsme u toho, reportáž uslyšíte za pár okamžiků. Buďte s námi a mějte krásný den s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Michal Tučný chce žít na věky, přiznám se, že tohle to teda není můj sen, ale proti gustu. 5:10 posloucháte Český rozhlas Ostrava. Přejeme krásné ráno, už jsme zmínili. Dneska 13. září a to znamená, že i v tento den se určitě v minulosti děly důležité věci. Více v našem dnešním kalendáři.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Neděle 13. září, svátek má Lubor, tady je Petr Jungmann, hezký den. Plzeňský měšťanský pivovar, který tehdy dostal o rok dříve české jméno Prazdroj, byl znárodněn před 80 lety v roce 1946. S ním byly znárodněny i plzeňské akciové pivovary Gambrinus. Vznikl z nich jeden národní podnik, Plzeňské pivovary. První běh Terryho Foxe se konal před 45 lety v roce 1981. Na 760 místech na světě vyběhlo 300 000 běžců na počest mladého kanadského hrdiny, který během bojoval se zákeřnou rakovinou. Dnes se těchto humanitárních běhů pravidelně zúčastňují miliony. Před 2 lety se z tlakové níže bory spustily k zemi proudy vody. Česká republika zažila další mohutné záplavy. Nejvážnější situace byla v Moravskoslezském a Olomouckém kraji, kde byl vyhlášen stav nebezpečí. Za týden zemřelo 6 lidí, pohřešovalo se 7 dalších. Škody dosáhly přes 70 miliard korun. 55 slaví vynikající tenista, dokonce světová dvojka, nyní trenér, rodák z chorvatského Splitu Goran Ivaniševič. 55 má i český herec a scénárista, třeba Tonda Blaní. Marek Daniel a já přeju hezkou neděli.
3: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Dopodrobna si počasí probereme s Českým hydrometeorologickým ústavem za nějakých typu 25 minut, nicméně já vám to řeknu ve stručnosti, jak to dneska bude vypadat. Ideální počasí na to, abyste si třeba takhle z rána zašli na houby. Zpočátku bude většinou slunečno, ráno v údolí s možností mlh. No a postupně bude od západu oblačnosti přibývat, k večeru se lokálně vyskytne déšť. Nejvyšší denní teploty 17 až 21 stupňů, na horách potom 11 až 15.
2: Pozvání do naší rozhlasové poradny přijal tentokrát motivační trenér Tomáš Nezhoda. Přesvědčí nás o tom, že nikdy není pozdě na to vzít činky do ruky a mít tak z funkčního pohybu nejen dobrý pocit, ale hlavně zdravotní prospěch. Poradnou vás provede Romana Kubicová.
3: Poradna Českého rozhlasu Ostrava. Každé úterý po 11. hodině. Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: sebe.
1: Máme jen sebe a kapela Nedvěd ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Na novou téměř 5 kilometrů dlouhou silnici mezi Lešnou na Vsetínsku a Palačovem na Novojičínsku dřív než auta vyrazili lidé. Palačovskou spojku, která napojí Valašsko na dálniční síť, si v sobotu odpoledne projeli cyklisté, bruslaři i rodiny z kočárky.
2: Taková příležitost projet si silnici, už jste to nikdy zažili?
3: Ne, to je premiéra.
2: Vy jste tady místní kousiček ze Zašové z Veselé. Máte tady taky miminko, které má helmu. Jste na to připraveni celá rodina. Žaneto, co všechno máte?
3: Brusle, kolečkové, koloběžku, kočárek. Asi všechno.
2: No a jak vám konkrétně jako rodině pomůže ta palačovská spojka?
4: Bude to super, do Ostravy na Olomouc, tady odezy, takže parada.
2: Říká Roman, který s Žanetou teď pokračují v jízdě na kolečkových bruslích, mají taky kočárek a zdalují se mi už v dálce. Já potkávám další rodinu. Sundáváte kola nebo dáváte kola zpátky?
5: Sundáváme kola.
2: Co toho čeká tatínek, který teď to kolo oddělává?
5: že se projedem na kolech a třeba dojedeme nakonec.
2: Ta trasa je 2,5 kilometru směrem na Palačov, 2,5 kilometru zpátky.
6: No mně se to moc líbilo, já bych bral takovéhle jako cyklostezky. Máte prostě prostor jenom pro sebe a tady, když si člověk může vyzkoušet tu šíři ty cesty, tak to je úplně super.
2: Nadšení jsou nejen účastníci, ale taky mluvčí ŘSD Jan Riedl, protože zatímco včera, když chystal akci, tak tady silně pršelo, tak dnes je slunné počasí.
7: Teď je tady nádherný počasí a jdou sem lidi, ale po desítkách, po stovkách. A je to naše příležitost těm obcím, tomu regionu strašně poděkovat, protože ono 2 roky snést takovouhle těžkou stavbu, kde vám kolem domů jezdí prostě těžká technika, jsou neustále zablácené silnice, práší se tady, je tady kravál opravdu, i když všechno dodržujeme, tak je to prostě zátěž.
2: Kdy to vůbec uvidíme, ten dopad na ty obce, na Lešnou, Hranicko, okolí, Valašsko-Mezříčská?
7: Tam, kde dosud se protahovala ta doprava, která mířila právě na D48 a mezi Valmezem a tou Severní Moravou a různě si tady hledala ty cesty, tak ta samozřejmě se natáhne sem jednoznačně. To znamená, že okamžitě potom 21. 22. říjnu, až se nám tady podaří zprovoznit tu komunikaci a my zprovozníme všechno najednou, protože jenom tak to má ten dopravní efekt a smysl, tak okamžitě uvidíte propad, ale to bude z hodiny na hodinu, ten propad toho dopravního zatížení právě v těch obcích, kde se dřív jezdilo.
2: Přestože jde o krátký úsek v délce 3 kilometry, je podle ředitele zlínské ŘSD Karla Chudárka důležitý pro všechny tři kraje.
8: Pro Zlínský, že ho připne konečně celé Valašsko na dálnici. Pro Moravskoslezský, že vlastně se může vynechat silnice 1/57, která vede z Nového Jičína do Valašského Meziči, tak by neměla být tak frekventovaná. Je to průjezd celým Novým Jičínem a v Hranicích na Moravě, potažmo v Teplicích nad Bečvou, se jim odlehčí, ta kamionová doprava by tam vůbec neměla být a Teplice měly být konečně tím lázeňským městem, tak jak si všichni představujeme.
2: Řidičům se silnice otevře 22. října. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Novojičínsku.

0: vyhraj. O svačině to roztočíš. Amálka, krásná zdravá svačina.
1: Bylo 17:30.
2: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
1: Havířovská městská realitní agentura přestavuje v Dolních Datyních knihovnu na nové zdravotní středisko. Ambulance tam budou mít zubaři, bude tam i pracoviště dentální hygieny. Hotovo má být v březnu 2027. Obec Karlovice na Bruntálsku dokončila studii v údolí řeky Opavy, která navrhuje propojit připravovaná protipovodňová opatření s úpravou veřejného prostoru podél řeky. Cílem je zvýšit ochranu obce před povodněmi na úrovni stoleté vody a současně vytvořit u koryta Opavy místa pro odpočinek, procházky, cyklistiku a další volnočasové aktivity. Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD se sešel s íránským velvyslancem. Podle Okamury spolu jednali o situaci v Hormuzském průlivu. Minister zahraničí Petr Macinka z motoristů o schůzce věděl a označil ji za standardní protokolární přijetí při ukončení velvyslancovy mise v Česku. Stavební dělníci umístili do opravované kopule v Opavě vzkaz příštím generacím. Na vrcholu proskleného zastřešení v budově bývalého obchodního domu Breda je kromě dopisu primátora také pamětní mince, mapa, brožura a pohlednice zachycující současnou podobu města. V rámci oslav Dnů evropského dědictví si dnes návštěvníci můžou zdarma prohlédnout hrad Helvštín na Přerovsku. Otevírá v 9 hodin ráno. Přístupný bude celý areál památky. A jaké nás dnes čeká počasí? Zpočátku slunečno, během dne od západu přibývání oblačnosti a k večeru i lokálně zaprší. Teploty vystoupí na 17 až 21, na horách na 11 až 15 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V městě Albrechticích na Bruntálsku je částečně uzavřena silnice 57. Na průtahu městem se opravuje povrch vozovky a provoz je veden obousměrně jedním jízdním pruhem, je řízen semaforem. Provoz na moravskoslezských silnicích je bez hlášených nehod, klidnou jízdu bez potíží přeje Český rozhlas Ostrava.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

Miroš Birka a jeho Bělý květ, posloucháte Český rozhlas Ostrava. 5 hodin 40 minut, za chviličku vytáčíme číslo Českého hydrometeorologického ústavu a zjistíme dopodrobna, jaké nás čeká nejen dnes, ale také zítra počasí. Buďte s námi a mějte krásný den.

0: počasí.
1: Na lince máme Marii Glofákovou z Českého hydrometeorologického ústavu. Přejeme krásné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Tak poprosíme, jak to teď vypadá venku, jaké je počasí v Moravskoslezském kraji?
2: Aktuálně už máme na většině území velkou oblačnost. Teploty se pohybují nejčastěji mezi 11 až 6 stupni Celsia a vítr fouká většinou slabý proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: Jak to bude vypadat přes den? Kam se to bude posouvat?
2: To počasí se přes den většinou příliš nezmění, bude převažovat velká oblačnost, k večeru se lokálně vyskytne déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 17 až 21 stupni Celsia, na horách mezi 11 až 15 stupni Celsia. Vítr bude foukat jenom slabý proměnlivý, postupně jeho západní až západní do 4 metrů za sekundu.
1: No, s čím máme počítat na startu pracovního týdne, tedy zítra?
2: Noc očekáváme většinou zataženou s lokálním deštěm nebo přeháněkami s tím, že kránu těch srážek bude více. Nejnižší teploty se budou pohybovat mezi 15 až 14 stupni Celsia a vítr bude foukat slabý proměnlivý nebo západní do 4 metrů za sekundu. Zítra očekáváme i nadále převahu velké oblačnosti na většině území s deštěm nebo přeháňkami. Výjimečně nelze vyloučit ani bouřku, až v průběhu večera bude srážek ubývat. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 17 až 20 stupni Celsia, na horách mezi 11 až 15 stupni Celsia. Vítr bude foukat slabý západní až severozápadní, večer severní do 4 metrů za sekundu.
1: Marie, děkujeme za informace, přejeme krásné ráno, naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
3: Naším pondělním dopoledním hostem bude opavský rodák Michal Krásný, hudebník, který se pohybuje na české i mezinárodní scéně. Jako basista hraje například s jazzovým trumpetistou Láco Déčím. Nejen na to, co obnáší hrát po boku významného a svérázného trumpetisty, se bude ptát Kateřina Huberová.
4: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Za chviličku opět písničky, které nestárnou, ale nejdříve se podíváme na tipy, jak trávit dnešní den. Hned dopoledne jste zváni na hravý rodinný festival do Bystřice na Třinecku. Začíná v 10.30 v areálu mateřské a základní školy. V Novém Jičíně dnes také pamatují na rodiny a smysluplnou zábavu pro ně. Den rodin tam začíná na Masarykově náměstí ve 13 hodin. A pokud byste rádi do divadla, tak například v Českém Těšíně uvádí komedii Splašené nůžky. Začátek je o 17:30 v podvečer v Těšínském divadle.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

pracovat.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Hurá! Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj. O svačině
2: to roztočíš. Amálka. Krásná zdravá svačina.
3: Bylo 6 hodin.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Mladé lidi ke komunálním volbám láká studentská kampaň Nezájem. Začal měsíc dobročinné závěti o možnosti odkázat majetek neziskovým organizacím neví téměř polovina lidí z Česka. V Hlučíně startuje dopoledne veřejná cyklojízda. Před námi je polojasný až oblačný den s teplotami kolem 20 stupňů. Dnes je neděle s datem 13. září. Dobré ráno u zpráv vám přeje František Tichý. Studenti spustili kampaň, aby přilákali ke komunálním volbám své vrstevníky. Nazvali ji Nezájem a na stejnojmenném webu vysvětlují způsob voleb a především propagují kandidáty mladší 30 let. Ti mají na stránkách medailonky, lze je vyhledávat podle kraje, města, politické příslušnosti nebo témat, kterým se chtějí věnovat. Ve spolku Nezájem působí i student právnické fakulty Univerzity Karlovy Patrik Michálek, podle kterého kandidující subjekty na mladé voliče zapomínají.
4: Neříkáme tím, že ti mladí kandidáti jsou automaticky lepší nebo že jiní by neměli být volitelní a tak dále, ale i typicky, když se člověk podívá na ty volební programy těch třeba starších kandidátů, tak tam jde často vidět, že se na ty mladé, že se o ně moc nezajímá. Že to je ten důvod, proč jsme tam dali tu pevnou hranici 30 let.
3: Nová Bělá staví kanalizaci. Investice vyjde na 52 milionů korun bez DPH. Stavbu, která začala v září a potrvá do příštího roku, zaplatí ostravský magistrát. Práce se dotknou několika částí městského obvodu, kde vznikne nová kanalizační síť a zároveň se zrekonstruují některé stávající úseky.
5: Stavba bude postupovat vždy od jedné kanalizační šachty k další. Součástí budou také dvě čerpací stanice a potřebné přípojky a výklaky. Během prací zajistí firma příjezd k nemovitostem. Celá akce má skončit příští rok. Z Nové Bělé Andrea Brtníková, Český rozhlas.
3: O možnosti dobročinného daru ze závěti v Česku neví skoro polovina lidí. Vyplývá to z červnového průzkumu koalice za snadné dárcovství a agentury Ipsos, kterého se zúčastnilo více než 1000 dospělých. V poslední vůli podpoří dobrou věc hlavně lidé, kteří pravidelně darují už za života a jsou i dobrovolnicky nebo jinak společensky aktivní, říká Kateřina Ptáčková z výboru Dobré vůle nadace Olgy Havlové. O darování ze závěti informuje kampaň Měsíc dobročinné závěti, která dnes začíná.
6: Ten rozdíl je opravdu obrovský, že vlastně u lidí, kteří se žádným způsobem takhle neangažují, je ta podpora darování ze závěti zhruba na úrovni 40%, zatímco u těch, kteří pravidelně nebo jednorázově darují, kteří podepisují petice, kteří chodí na nějaké prostranství vyjadřovat svoje občanské postoje, tak je ta podpora téměř 80%.
3: Město Hlučín dnes pořádá tradiční cyklojízdu pro veřejnost. Start je v 10 hodin na Mírovém náměstí a zájemci si můžou vybrat ze dvou tras. Měří 10 a 20 kilometrů. Oba úseky jsou navržené tak, aby je zvládli i děti nebo seniori na elektrokolech. Trasy končí v areálu Hlučínského jezera.
0: Počasí.
3: V Moravskoslezském kraji dnes čekejte zpočátku slunečno. Během dne od západu přibývání oblačnosti a k večeru lokálně zaprší. Teploty vystoupí na 17 až 21 stupeň, na horách čekejte teplotu kolem 13 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý, postupně jihozápadní až západní vítr do 4 metrů za sekundu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Na dálnici D48 mezi kilometry 8 a 12 ve směru Frýdek-Místek se na silnici pracuje a vozovka je zúžena na jeden jízdní pruh. Jeďte tam opatrně. Provoz na moravskoslezských silnicích je bez hlášených nehod. Bezpečný dojezd do cíle vám přeje Český rozhlas Ostrava.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: 6 hodin 4 minuty posloucháte Český rozhlas Ostrava 13. září. Mám tohleto datum úplně navždy už vryto do své paměti, protože právě v ten den pomalu, ale jistě začínaly povodně v Moravskoslezském kraji před 2 lety a byl to takový zážitek, který mám s více věcmi spojený, nicméně bylo to takové, nikdo to úplně do poslední chvíle nečekal, jak moc silné to bude a nakonec to silné opravdu bylo. No a samozřejmě ohlédnout se zatím chceme i na vlnách Českého rozhlasu Ostrava, takže za chviličku přineseme reportáž z Nové Vsi, totiž před 2 lety zasahovali hasiči právě i tam. Ve chvíli, kdy si lidé mysleli, že jsou z nejhoršího venku, tak se tam situace ještě více zdramatizovala. No a my si to připomeneme za chviličku v našem vysílání, abyste si nemysleli, že to bude jenom o nějakém takovém připomínání takových, řekněme, věcí, které nejsou úplně pozitivní, tak ne, pozveme vás také na spoustu událostí, které se konají v rámci dneška v Moravskoslezském kraji. Přineseme dopodrobna rozebranou předpověď počasí a samozřejmě písničky, které nestárnou za chviličku, třeba Lenka Filipová.

0: Začít se zdravými návyky můžete už dnes ráno třeba pravidelným pohybem a rozcvičkou, kterou přináší Český rozhlas Ostrava. Povede vás Petr Peč, se kterým se v našem vysílání setkáváte vždy v tomto čase.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Ke cvičení potřebujeme židli. Zpřímený postoj, hlava v prodloužení s trupem, nohy a chodidla širší než ramena. Židli držíme za nohy v polovině výšky. S nádechem pokrčíme kolena, zhoupneme mezi stehna a zpět před hrudník. Celý cvik opakujeme 20krát. Hezký den s pohybem.
2: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Posloucháte Český rozhlas Ostrava. Dnes bude oblačno až zataženo, denní maxima kolem 17 až 21 stupňů. Pokud jde o ten další výhled, tak to počasí se příliš měnit nebude. Pokud si chcete užít sluníčka, potom vyražte ven spíše teď ráno nebo dopoledne, kdyby se na nebi ještě mohlo objevit. Nicméně večer už očekávejte spíše přehánky.
2: Praváci, křemenáče nebo kloustci, už se vám zbíhají sliny a nejraději byste vyrazili do lesa? Pak je naše zářijová soutěž přesně pro vás. Každý den po celé září poslouchejte vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Jakmile zazní soutěžní signál, zavolejte do studia a odpovězte na otázku s houbařskou tématikou. A o co hrajeme? O výbavu, která se v lese rozhodně nestratí. Houbařský nožík, atlas hub, pláštěnku, rolničku i pořádnou síťovku na houby. Tak nastražte uši, opražte znalosti a mějte telefon po ruce. S Českým rozhlasem Ostrava rostou nejen houby, ale i šance na výhru.
3: Šikmý kostel. Románová kronika ztraceného města. S Barkou, Ludvíkem a dalšími hrdiny závěrečné části trilogie Karin Lednické prožijeme první poválečná léta. Staneme se svědky vzestupu komunismu, jehož ideologie je postavena na hesle kdo nejde s námi, jde proti nám. Ženka se snaží najít sebe sama. Leon trpí oprávněným pocitem zmaru. Hálka se snaží vyrovnat s krutým zážitkem. Vojtek se nechává strhnout budovatelským nadšením. Anuška chřadne pod tíhou ztráty syna. Barka novému světu přestává rozumět a Ludvík dobře ví, že nejhorší je začít se bát. Premiéra 20-dílné četby v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Přes 50 zatopených rodinných domů, 3 bytovky a stovky garáží. K tomu škody na obecním majetku přes 50 milionů korun. To všechno napáchala povodeň před 2 lety v Ostravské Nové Vsi. Tamní obyvatelé dodnes dávají do pořádku svoje domy a zahrady. Někteří jen z důchodu.
1: Mám jedny boty, mám prestiže, co jsem si koupil po povodní, a to jsou jediné boty, krom takových těch cuklí všelijakých, jo, tak i musím si koupit boty, ani boty nemám, jako jo, na zimu, abych měl.
2: Takže všechno šlo do baráku, prostě.
1: No všechno šlo tady, jako.
3: Pan Jaromír je důchodce a voda ho vyplavila už podruhé. V roce 1997 se dostala až do podkroví, před 2 lety v uvozovkách jen do prvního patra.
4: Takže celý spodek, jako stropy, všecko, že... Plus mi to vlastně skončilo nahoře, jak je tady to okno, tak nahoře tady je ložnice, tady je jeden pokoj.
3: Dům už dal do pořádku, na zahradě ho práce ještě čeká.
4: Ploty ještě nesou, že to se musí měnit, ty dřevě, to je zhnilé.
3: Po první povodni v roce 1997 už si pan Jaromír dům nepojistil. Pojistka byla na něj příliš vysoká. Na kolik peněz ho opravy tentokrát vyšly, nepočítal.
4: Nemám to spočítané, protože... Já jsem v podstatě všechno dělal de facto sám. To, že mi kamarádi pomáhali a ten dělal to, ten, ono, tento, jo, že přišli a takhle pomáhali, takže spočítané to nemám.
2: No nemáte strach, že to přijde prostě znova?
4: Jako mám jít do bytu, když celý život žiju na baráku, kde jako má člověk jít?
3: Novou Ves před 2 lety voda zaplavila ve chvíli, kdy přestávalo pršet a všichni už si mysleli, že to nejhorší je pryč. Jak vzpomíná velitel zdejších dobrovolných hasičů Tomáš Lefner.
5: Tak v tu chvíli jako taková ta beznaděj, že i když je slunko, přestalo po 4 dnech pršet, tak najednou se nám to vlívá úplně na druhé straně o obce vlastně. No.
2: Je tam čas vůbec na nějaké emoce?
5: Člověku to moc tu chvíli ani tak nedochází, tak vzpomínám na to, jako, že co se vlastně stalo nebo se nestalo. No. Tím, že jsme nespali 4 dny v kuse, takže se to slilo do jednoho dne všechno, no, že ty vzpomínky jsou takové, člověk dneska neví, co bylo v pondělí, co bylo v úterý nebo co bylo jiný den. Jako no.
3: Celkem povodně v roce 2024 způsobili škody za 70 miliard korun a 7 lidí připravili o život. Z Ostravy František Kuča, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

naši písničku už stokrát přes.

perfect star.

0: vyhraj. O svačině to roztočíš. Amálka, krásná zdravá svačina.
1: Bylo 7:30.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Lidé s vážným zdravotním postižením požadují víc peněz na osobní asistenty. Někteří z nich potřebují pomoc 24 hodin denně, ale maximální příspěvek od státu vystačí zhruba na čtvrtinu. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z ANO uznává, že současný systém není uspokojivý a připravuje jeho změnu. 2/3 lidí si v Ostravě kupují jízdenky bezkontaktně. Tento systém placení v Ostravě funguje od léta 2016. V roce 2017 dopravní podnik Ostrava inkasoval z online plateb 40 milionů korun. V loňském roce to už bylo 190 milionů. Ve Frenštátě pod Radhoštěm se postupně objevují nové informační rozcestníky. Podle městských technických služeb jsou původní ve špatném technickém stavu a neodpovídají současnému značení. Bohumín chystá na 19. září tradiční zamykání meandru Odry, které symbolicky uzavře letošní vodáckou sezónu. Oblíbená půjčovna lodiček a šlapadel na Vrbickém jezeře letos zaznamenala zhruba 680 výpůjček, meziročně o třetinu více. K vyššímu zájmu přispělo i dřívější otevření půjčovny. Finský jazzový kytarista a skladatel Matias Sandberg dnes zavítá v rámci svého evropského turné do tančírny v javornické místní části Račí údolí na Jesenicku. Na koncertu, který začíná ve 3 hodiny odpoledne, vystoupí se svým triem. Vyplývá to z informací na webu tančírny. Jaké nás dnes čeká počasí? Zpočátku slunečno, během dne od západu přibývání oblačnosti a k večeru lokálně zaprší. Teploty vystoupí na 17 až 21, na horách na 11 až 15 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Na Opavsku ve Stěbořicích je uzavřena část hlavního tahu obcí, probíhají tam stavební práce. Objížďka je značena pro všechna vozidla a uzavírka potrvá do 21. září. Klid za volantem přeje Český rozhlas Ostrava.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho

0: 6 hodin 40 minut na vlnách Českého rozhlasu Ostrava posloucháte nedělní vysílání. Patří mobilní telefony do škol, anebo nám tato technická vymoženost už poněkud, zvláště u dětí, přerůstá přes hlavu? Podle novely školského zákona platí od září zákaz používání mobilů v mateřských a základních školách a nižších ročnících víceletých gymnázií. Jste pro, anebo k tomu máte výhrady? Rozhlasovou anketu na toto téma připravil pro naše vysílání Jonatan Brožek.
1: Já jsem stoprocentně za, protože jako celkově v dnešní době ty mobily vládnou světem, jako obzvlášť u těch dětí, to už vidíte, že si ani ty děti na tom hřišti pořádně nehrajou. Jako u přestávkách mají se bavit s kamarádama. Neříkám, není to nic špatného, ale prostě telefony do školy nepatří.
2: Tyjo, to už dlouho nechodím do školy, ale aspoň o přestávce by to mohli dovolit.
3: Starší syn je na střední, tam mobil používá, ale oni to aj mají jako v hodinách, že se mají dívat, ale na základní škole bych to zrušila, tam není potřeba. Jo, na co? Mají ho doma, ne?
4: Dneska to má každej, že jo, ať starý nebo mladý, tak všechno, no.
5: Takže byste nebyla pro zákaz?
4: Ne, nebyla.
6: Jako za mě pro, já jsem jako obecně, jakože ne tolik elektroniky jako dětem a tak, takže za mě naprosto v pořádku.
7: No tak je to asi dobře, já si myslím, že jo. No o přestávkách by jim to mohli, ale zase by to dlouho trvalo, ne? Nebo co, než to vytáhnu z políček, nebo rozdá paní učitelka, tak to bude.
8: Na základních školách ano, ale na vyšších školách ne, protože si myslím, že ty mobily zase v jistém směru rozvíjí žáky a studenty, ale zase všeho s mírou, jo? Takže když je těch mobilů už prostě hodně a děti nemají žádné omezení, tak se prostě jsou jako držené z řetězu a potom se nevěnují těm aktivitám, které jsou mimo ten svět elektroniky a toho mobilu. No.
9: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Na lince máme Marii Glofákovou z Českého hydrometeorologického ústavu. Přejeme krásné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Tak poprosíme, jak to teď vypadá venku, jaké je počasí v Moravskoslezském kraji?
2: Tak aktuálně už máme na většině území velkou oblačnost. Teploty se pohybují nejčastěji mezi 11 až 6 stupni Celsia a vítr fouká většinou slabý proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: Jak to bude vypadat přes den? Kam se to bude posouvat?
2: To počasí se přes den většinou příliš nezmění, bude převažovat velká oblačnost, k večeru se lokálně vyskytne déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 17 až 21 stupni Celsia, na horách mezi 11 až 15 stupni Celsia. Vítr bude foukat jenom slabý proměnlivý, postupně jeho západní až západní do 4 metrů za sekundu.
1: No, s čím máme počítat na startu pracovního týdne, tedy zítra?
2: Noc očekáváme většinou zataženou s lokálním deštěm nebo přeháněkami, s tím, že k ránu těch srážek bude více. Nejnižší teploty se budou pohybovat mezi 15 až 11 stupni Celsia a vítr bude foukat slabý proměnlivý nebo západní do 4 metrů za sekundu. Zítra očekáváme i nadále převahu velké oblačnosti na většině území s deštěm nebo přeháňkami. Výjimečně nelze vyloučit ani bouřku. Až v průběhu večera bude srážek ubývat. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 17 až 20 stupni Celsia, na horách mezi 11 až 15 stupni Celsia. Vítr bude foukat slabý západní až severozápadní, večer severní do 4 metrů za sekundu.
1: Marie, děkujeme za informace, přejeme krásné ráno, naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Pokud se vydáte do Karlovy Studánky, tak vás čeká zajímavý program v rámci dnes končící veterán rally Trofeo Nike. Historická vozidla tam dorazí o 12:30 odpoledne a poté následuje program pro veřejnost. V rámci festivalu Bezručova obava se dnes můžete vydat na komentovanou prohlídku hrabiní po místech, kde básník zanechal své stopy. Sraz zájemců je v 15 hodin na zastávce autobusu Obecní úřad Hrabině. V Chlebičově na Hlučínsku zase pokračuje chovatelská výstava. Dnes ji můžete navštívit v areálu chovatelů mezi 8 a 16 hodinou. V nedalekých Bolaticích pak vystoupí operní pěvec Štefan Margita, a to od 17 hodin v kostele svatého Stanislava.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj.
2: O svačině to roztočíš.
3: Amálka. Krásná zdravá svačina.
4: Bylo 7 hodin.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
4: Lidé s vážným zdravotním postižením kritizují nedostatek osobní asistence. Půjčovna lodí na Vrbickém jezeře letos hlásí o třetinu větší zájem. Lidé si dnes můžou prohlédnout hrad Helvštín zdarma. Před námi je polojasný až oblačný den s teplotami do 21 stupňů. Dobré nedělní ráno s datem 13. září vám u poslechu zpráv přeje František Tichý. Na osobní asistenty podle lidí se zdravotním postižením často nezbývá dost peněz. Nejvyšší příspěvek na péči pro člověka, který žije doma, je 27 000 korun měsíčně. A to vystačí zhruba na 6 hodin pomoci denně. Velká část péče tak zůstává na rodinách, které se kvůli tomu dostávají na hranici svých možností, říká Michal Prager ze spolku Žít po svém.
5: My jsme momentálně požadovali, aby aspoň příspěvek na péči ve čtvrtém stupni byl zdvojnásoben, aby to aspoň těm lidem v tuto chvíli nějak pomohlo. Ale pan ministr nám řekl, že je to moc peněz pro málo lidí.
4: Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z ANO uznává, že současný systém není uspokojivý. Českému rozhlasu napsal, že připravuje změnu, která má lépe zohlednit skutečný rozsah potřebné péče a zlepšit dostupnost sociálních služeb. Po policejní honičce byl v kradeném automobilu v Německu zadržen 17-letý Čech. Auto, které zmizelo z garáže v německém Pasově, policisté spatřili na dálnici. Řidič ale nereagoval na výzvy k zastavení. Během následné honičky se stalo několik dopravních nehod. Jeden z policistů použil služební zbraň, když na něj řidič najížděl. Nakonec naboural a s lehkými zraněními skončil v nemocnici. Bohumín chystá na 19. září tradiční zamykání meandrů Odry, které symbolicky uzavře letošní vodáckou sezónu. Oblíbená půjčovna lodiček a šlapadel na Vrbickém jezeře letos zaznamenala zhruba 680 výpůjček, meziročně o třetinu více. K vyššímu zájmu přispělo i dřívější otevření půjčovny, říká mluvčí bohumínské radnice Jana Končítková.
6: V září totiž stačí pár chladnějších dnů a zájem jde rychle dolů, zatímco v červnu je počasí stabilnější. Příští rok proto zůstaneme u stejného modelu a půjčovnu otevřeme 14 dnů před začátkem hlavních letních prázdnin.
4: V rámci oslav Dnů evropského dědictví si dnes návštěvníci můžou zdarma prohlédnout hrad Helvštín na Přerovsku. Otevírá v 9 hodin. Přístupný bude celý areál památky, zve kastelán Jan Lauro.
7: Každou celou hodinu bude vycházet komentovaná prohlídka s průvodcem, takže se pak dostanou i na sezónní výstavu, i na stále expozice, to znamená na expozici archeologie, uměleckého kovářství a do historické mincovny.
0: Počasí.
4: V Moravskoslezském kraji dnes čekejte zpočátku slunečno, během dne od západu přibývání oblačnosti a k večeru lokálně zaprší. Teploty vystoupí na 17 až 21, na horách na 11 až 15 stupňů. Povane slabý proměnlivý, postupně jihozápadní až západní vítr do 4 metrů za sekundu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
4: V Krásných Loučkách je kvůli stavbě nové kanalizace uzavřena místní komunikace. Objížďka vede po silnici první třídy číslo 57 a přilehlé účelové komunikaci. Omezení potrvá do poloviny října. Provoz na moravskoslezských silnicích je bez hlášených nehod. Pokud o nějakých komplikacích na cestách víte, informujete o nich i ostatní řidiče. Volejte bezplatnou linku Zelené vlny 800 553 553.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Sekat, tak to je tradiční starost o trávník v průběhu jarních a řekněme letních měsíců. Nicméně, co dělat s trávníkem v září, to už je otázka hodná odborníka. Dvakrát měř jednou řeš, tak to je pořad plný dobrých rad všeho druhu s naším redaktorem Arturem Kubicou. Tentokrát se zaměříme právě na trávník. No a v následujících hodině se podíváme také na Palačovskou spojku. Důležitá dopravní stavba, která přinese úlevu tisícům řidičů. No a mrkneme se také na situace na silnicích, ve kterých řidiči tak nějak chybují nejčastěji. Máme pro vás pravidla silničního provozu a zejména ta, ve kterých řidiči, a nejen možná řidiči, ale také chodci nebo cyklisté, nejčastěji chybují. Buďte s námi, jsme Český rozhlas Ostrava.

otevřený jako já, jo jako já. Kde hocelský slapy nezná sírou pekla sířený, ať se na hocelský šípy najmout dá, jo ho ho.

až se nočním chladem chvěl, ať se na huconský šípy najmou ptá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostaný k lodníkům jako já. Jo, jako já.

dna. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na Huconský šíp najmout tak. Jo. Ahoj, páro tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

prav, ať se na ducel zvýší Finajmont dár. Jo, kdo chce zhrdnout třeba zejtra, komu je to všechno, kdo je sám, no jako já.

0: hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo ho ho, jo ho ho, jo ho.
1: Dvakrát měř, jednou řeš, to je náš pravidelný pořad s Arturem Kubicou a chybět v nedělním vysílání nesmí ani dnes. Tentokrát se podíváme na to, jak se starat správně o trávník právě v měsíci září.
2: Dvakrát měř, jednou řeš, dobré rady všeho druhu. Co nás na zahradě čeká v nejbližší době? Zahrádkáři mi jistě dají za pravdu, že vůni podzimního listí se horko těžko něco vyrovná. Počasí je sice chladnější, světla máme přes den stále méně, to ale neznamená, že byste se měli uchýlit do tepla a zapomenout na to, co se děje na zahradě. Naopak právě v září a v říjnu je ideální doba k péči o trávník, růže a samozřejmě sklizeň výpěstků, které můžete dále zpracovávat. Zaměříme se na trávník. Rozhodně nenechávejte posekanou trávu ležet na zemi, jak jste byli zvyklí přes léto. V podzimním vlhku by to půdě rozhodně neprospělo. Posekaný trávník naopak pečlivě vyhrabejte a pokud v něm najdete neosázená holá místa, tak vysejte novou trávu. V září se vám možná pěkně zazelená. Už jste slyšeli o vertikutaci? Jde o metodu, kterou trávník provzdušníte a připravíte ho na další sezónu. Pomocí šetrného nařezávání drnů odstraníte mech, plevel a odumřelé části rostlin. Použít k tomu můžete vertikutační hrábě. Na větší zahradu se ale vyplatí pořídit si elektrický nebo motorový vertikutátor. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.
3: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Má oči Betty Davisové, písnička od Kim Carnes na vlnách Českého rozhlasu Ostrava, 7 hodin 17 minut.
1: Počasí.
0: Ve stručnosti dneska oblačno až zataženo, k večeru s deštěm nebo přeháňkami, nejvyšší denní maxima 17 až 21, na horách 11 až 15. Když se podíváme aktuálně na Javorový vrch, zataženo, oblačno a teď je právě 11 stupňů.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Hinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Hinský.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Hezké ráno, posloucháte Český rozhlas Ostrava. Slíbila jsem, že si společně osvěžíme pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabídneme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme o tom, jak bezpečně na silnicích objíždět cyklisty. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Právě probíhajícím letním období se víc než jindy setkáte na silnici s řidiči nemotorových vozidel, nejčastěji s cyklisty. Logicky nechcete jet stejně rychle jako oni, a tak se rozhodnete předjíždět. Víte ale, jaký rozestup u toho musíte dodržet? Odpověď na otázku poskytl plukovník Jan Straka.
3: Je to jeden z nejzranitelnějších účastníků, a pokud si uvědomím, že když bude mít cyklista dopravní nehodu, tak ho nechrání vůbec nic. Já mám v autě plechy okolo sebe, on nemá okolo sebe nic. Pokud budu předjíždět cyklistu, musím od něj dodržet boční odstup 1,5 metru a v místech, kde je maximálně rychlost do 30 km/h, tak tam postačí 1 metr. Nicméně vždy musím mít na paměti, že nesmím ohrozit cyklistu.
2: Není to ale jen o řidiči auta. Dodržovat bezpečnostní předpisy musí pochopitelně i samotný cyklista. A jaké to jsou?
3: Věnovat se řízení, dbát na to, že jsem já ten zranitelný, a zároveň, aby byli čitelní pro ostatní řidiče. Pokud pojedu na kole a budu tam vrávorat ze strany na stranu, tak nejenom, že jsem nečitelný pro ty ostatní řidiče, a právě z toho důvodu, že oni neví, co já v tu chvíli udělám, může dojít k dopravní nehodě, tak zároveň způsobuji i to, že ten řidič může právě z toho mého způsobu jízdy být poněkud agresivní.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Pražská mordparta pátrá po tělech obětí. Premiérová řada minisérie Docent. ČT 2. Šokující loupež a ještě překvapivější pachatelé. Poklad za miliony liber uloupí Králové zlodějů ve filmu podle skutečné události. A ČT Art uvádí u příležitosti významného životního jubila Jiřího Suchého příběh jeho legendárního divadla. Dokumentární cyklus Semafor a td. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Bylo 7:30.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
4: Havířovská městská realitní agentura přestavuje v Dolních Tatyních knihovnu na nové zdravotní středisko. Ambulance tam budou mít zubaři, bude tam i pracoviště dentální hygieny. Hotovo má být v březnu 2027. Obec Karlovice na Bruntálsku dokončila studii v údolí řeky Opavy, která navrhuje propojit připravovaná protipovodňová opatření s úpravou veřejného prostoru podél řeky. Cílem je zvýšit ochranu obce před povodněmi na úrovni stoleté vody a současně vytvořit u koryta Opavy místa pro odpočinek, procházky, cyklistiku a další volnočasové aktivity. Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD se sešel s íránským velvyslancem. Podle Okamury spolu jednali o situaci v Hormuzském průlivu. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů o schůzce věděl a označil ji za standardní protokolární přijetí při ukončení velvyslancovy mise v Česku. Stavební dělníci umístili do opravované kopule v Opavě vzkaz příštím generacím. Na vrcholu proskleného zastřešení v budově bývalého obchodního domu Breda je kromě dopisu primátora také pamětní mince, mapa, brožura a pohlednice zachycující současnou podobu města. V rámci oslav Dnů evropského dědictví si dnes návštěvníci můžou zdarma prohlédnout hrad Helštýn na Přerovsku. Otevírá se v 9 hodin a přístupný bude celý areál památky. Jaké nás dnes čeká počasí? Zpočátku slunečno, během dne od západu přibývání oblačnosti a k večeru lokálně zaprší. Teploty vystoupí na 17 až 21, na horách na 11 až 15 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
4: Na dálnici D1 mezi kilometry 326 a 327 ve směru na Ostravu je uzavřený pravý jízdní pruh. Na vozovce se pracuje, dejte tam pozor. Provoz na moravskoslezských silnicích je bez hlášených nehod. Pohodu za volantem přeje Český rozhlas Ostrava.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Na novou téměř 5 kilometrů dlouhou silnici mezi Lešnou na Vsetínsku a Palačovem na Novojčínsku dříve než auta vyrazili lidé. Palačovskou spojku, která napojí Valašsko na dálniční síť, si v sobotu odpoledne projeli cyklisté, bruslaři i rodiny z kočárky.
1: Taková příležitost projet si silnici, už jste to nikdy zažili?
2: Ne, to je premiéra.
1: Vy jste tady místní kousíček ze Zašové z Veselé. Máte tady taky miminko, které má helmu. Jste na to připraveni celá rodina. Žaneto, co všechno máte?
2: Brusle, kolečkové, koloběžku, kočárek, asi všechno.
1: No a jak vám konkrétně jako rodině pomůže ta palačovská spojka?
3: Bude to super, dostavy na Olomouc tady. Odezy, takže parada.
1: Říká Roman, který s Žanetou teď pokračují v jízdě na kolečkových bruslích, mají taky kočárek a zdalují se mi už v dálce. Já potkávám další rodinu. Sundáváte kola nebo dáváte kola zpátky?
4: Sundáváme kola.
1: Co toho čeká tatínek, který teď to kolo oddělává?
4: že se projedeme na kolech a třeba dojedeme nakonec.
1: Ta trasa je 2,5 kilometru směrem na Palačov, 2,5 kilometru zpátky.
5: No mně se to moc líbilo, já bych bral takovéhle jako cyklostezky. Máte prostě prostor jenom pro sebe a tady, když si člověk může vyzkoušet tu šíři ty cesty, tak to je úplně super.
1: Nadšení jsou nejen účastníci, ale taky mluvčí ŘSD Jan Riedl, protože zatímco včera, když chystal akci, tak tady silně pršelo, tak dnes je slunné počasí.
6: Teď je tady nádherný počasí a jdou sem lidi, ale po desítkách, po stovkách. A je to naše příležitost těm obcím, tomu regionu strašně poděkovat, protože ono 2 roky snést takovouhle těžkou stavbu, kde vám kolem domů jezdí prostě těžká technika, jsou neustále zablácené silnice, práší se tady, je tady kravál opravdu, i když všechno dodržujeme, tak je to prostě zátěž.
1: Kdy to vůbec uvidíme, ten dopad na ty obce, na Lešnou, Hranicko, okolí, Valašsko-Mezříčská?
6: Tam, kde dosud se protahovala ta doprava, která mířila právě na D48 a mezi Valmezem a tou severní Moravou a různě si tady hledala ty cesty, tak ta samozřejmě se natáhne sem jednoznačně. To znamená, že okamžitě potom 21. 22. říjnu, až se nám tady podaří zprovoznit tu komunikaci a my zprovozníme všechno najednou, protože jenom tak to má ten dopravní efekt a smysl, tak okamžitě uvidíte propad, ale to bude z hodiny na hodinu, ten propad toho dopravního zatížení právě v těch obcích, kde se dřív jezdilo.
1: Přestože jde o krátký úsek v délce 3 kilometry, je podle ředitele zlínské ŘSD Karla Chudárka důležitý pro všechny tři kraje.
7: Pro Zlínský, že ho připne konečně celé Valašsko na dálnici. Pro Moravskoslezský, že vlastně se může vynechat silnice 1/57, která vede z Nového Jičína do Valašského Meziříčí, tak by neměla být tak frekventovaná. Je to průjezd celým Novým Jičínem a v Hranicích na Moravě, potažmo v Teplicích nad Bečvou, se jim odlehčí, ta kamionová doprava by tam vůbec neměla být a Teplice by měly být konečně tím lázeňským městem, tak jak si všichni představujeme.
1: Řidičům se silnice otevře 22. října. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
8: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava. You got it!

0: počasí.
1: Na lince máme Romana Volného z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Tak Romane, čekáme teda tady v centru Ostravy na slunce. Zatím nic, jak to vypadá na jiných místech v kraji?
2: Tak vypadá to, že to sluníčko zatím spíše v té bruntalské části Moravskoslezského kraje na Krnovsku. Tam možná je toho více. Tady u nás zatím převládá velká oblačnost, ale je to beze srážek. Ranní teploty se v kraji pohybují většinou od 7 do zhruba 12 stupňů Celsia. Vítr je v těchto chvílích slabý, proměnlivý do 3 metrů za sekundu.
1: Přes ten den se sluníčko ukáže nebo bude spíše ta oblačnost?
2: Té oblačnosti asi bude docela dost, ale i to sluníčko by se chvílema mohlo ukazovat. Vypadá to, že ty srážky, které očekáváme, tak by se měly začít objevovat až ve večerních a potom posléze v nočních hodinách. Dnešní maxima nejčastěji mezi 17 až 21 stupní Celsia v 1000 metrech na horách. To bude teplota kolem 12 stupňů. Ten vítr bude zpočátku slabý, proměnlivý, postupně jihozápadní až západní, většinou s průměrnou rychlostí do 4 metrů za sekundu.
1: Pokud jde o zítřejší den, tam to bude vypadat jak?
2: Hodně oblačností a vypadá to, že to bude i se srážkami, i už v noci převážně zataženo a postupně se na většině území během noci, zejména k ránu, potom začne objevovat déšť nebo přeháňky. Noční teploty nejčastěji od 15 do 11 stupňů, vítr jen slabý, proměnlivý, většinou do 3 metrů za sekundu. No a zítra potom bude převládat velká oblačnost. Na většině území to bude s deštěm nebo přeháňkami. V odpoledních hodinách nelze vyloučit ani bouřku a v průběhu večera by potom těch srážek mělo začít ubývat. Zítřejší maxima jen mezi 16 až 20 stupní Celsia v 1000 metrech na horách, to bude teplota kolem 11 stupňů a vítr to bude provázet většinou slabý západní až severozápadní s průměrnou rychlostí většinou do 4 metrů za sekundu.
1: Na závěr poslední informace o vlhkosti a tlaku.
2: Tlak přepočtený na hladinu moře je teď po ránu kolem 1023 hektopaskalů a relativně vlhkost vzduchu se v kraji pohybuje zhruba od 75 do 100%.
1: Děkujeme za informace, přejeme krásný den. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
3: Naším pondělním dopoledním hostem bude opavský rodák Michal Krásný, hudebník, který se pohybuje na české i mezinárodní scéně. Jako basista hraje například s jazzovým trumpetistou Láco Déčím. Nejen na to, co obnáší hrát po boku významného a svérázného trumpetisty, se bude ptát Kateřina Huberová.
0: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

Hezké dopoledne, dnes jste zváni na hravý rodinný festival do Bystřice na Třinecku. Začíná v 10.30 v areálu mateřské a základní školy. V Nové Myčíně dnes také pamatují na rodiny a smysluplnou zábavu pro ně. Den rodin tam začíná na Masarykově náměstí ve 13 hodin. No a pokud byste rádi do divadla, tak například v Českém Těšíně uvádí komedii Splašené nůžky. Začátek je o 17:30 v podvečer v Těšínském divadle. No a teď už na vlnách Českého rozhlasu Ostrava další písničky, které nestárnou, třeba Pavol Habera za chviličku nebo Runaway.

0: Český rozhlas Ostrava poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.
1: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
2: Jsem trošku rebel.
1: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
2: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
1: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
2: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
1: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
3: Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj.
4: O svačině to roztočíš.
5: Amálka. Krásná zdravá svačina.
6: Bylo 8 hodin.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
6: Strážníci v Ostravě jihu nově vyrážejí do ulic na elektrokoloběžkách. Pustevny čeká proměna. Zlínský kraj na její přípravu pošle 2 miliony korun. K vývozu nebo investicím na Ukrajině můžou nově firmy žádat o státní záruky. Svaz průmyslu to vítá. Dnes bude polojasno až oblačno s teplotami kolem 20 stupňů. Jsou tady zprávy s Františkem Tichým. Dobré nedělní ráno. Jako první v Moravskoslezském kraji vyrážejí městští policisté do služby v obvodě Ostrava-Jih na elektrokoloběžkách. V pilotním testování nového způsobu dopravy využívají strážníci 2 nové stroje. Koloběžky se policistům budou hodit například při monitorování rozsáhlých oblastí Bělského lesa. Podle mluvčí Ostravy-Jihu Ilony Honusové jsou koloběžky rychlé a navíc při provozu nevypouštějí emise.
7: Strážníci nový způsob dopravy využijí zejména v parcích, na cyklostezkách, mezi obytnými domy nebo v dalších hůře dostupných lokalitách. Během služby tak mohou pokrýt větší území obvodu Ostrava-Jih a v případě potřeby se rychleji přesunout na místo události.
6: Radní Zlínského kraje schválili 2 miliony korun na proměnu Pusteven v Beskydech. Příspěvek ale ještě musí schválit krajští zastupitelé, kteří o něm budou hlasovat v pondělí. Novou podobu dostane celé náměstí.
8: Za krajské peníze nechá obec pracovat prováděcí dokumentaci, vyřeší podobu cest, zpevněných ploch veřejného osvětlení i zeleně. Pustevny totiž dlouhodobě trápí prolínání pěší, cyklistické a automobilové dopravy, k tomu neuspořádané parkování a nesourodé lavičky. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
6: Firmy investující na Ukrajině můžou nově žádat o státní záruky na své úvěry. Národní rozvojová banka na to vyčlenila 3 miliardy korun z peněz Ministerstva průmyslu a Evropské komise. Jedna firma může v přepočtu čerpat až 950 milionů korun. Banka poskytne záruku z 80%, zároveň si ale musí firma pětinu projektu zafinancovat sama. A zbytek dostane z úvěru od partnerské ukrajinské banky. Podle viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicera už je teď o podporu mezi firmami zájem. Firma může o záruku žádat poté, co si s bankou dojedná úvěr.
9: Určitě jsou to energetici nebo firmy, které podnikají v oblasti energetiky. Jsou to také potravináři. Tam vypadá, že pro tento sektor bude na Ukrajině skutečně velký odbyt a po jejich službách a produktech bude velká poptávka. A třetí je určitě infrastruktura, to znamená firmy podnikající v této oblasti.
6: Ve francouzských Alpách ve čtvrtek zemřel český horolezec. V sobotu to potvrdil mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge. Podle něj jsou české úřady v kontaktu s rodinou zemřelého. Podle deníku Le Dauphiné Libéré zhruba 40-letého muže zasáhlo padající kamení při průchodu nebezpečným skalnatým úsekem nahoře Mont Blanc.
0: Počasí.
6: V Moravskoslezském kraji dnes čekejte zpočátku slunečno, během dne od západu přibývání oblačnosti a k večeru lokálně zaprší. Teploty vystoupí na 17 až 21, na horách na 11 až 15 stupňů. Povane slabý proměnlivý, postupně jihozápadní až západní vítr do 4 metrů za sekundu.
10: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
6: Na dálnici D1 mezi kilometry 322 a 310 ve směru na Brno se v odstavném pruhu pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby. V úseku probíhá sekání trávy a údržba travních porostů. Pohodu za volantem přeje Český rozhlas Ostrava.
10: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Krásné ještě stále nedělní ráno, přejeme s Českým rozhlasem Ostrava 4 minuty po 8 hodině, dnes máme 13. září. Víte, jaké rostliny mají největší květy? Zajímavosti z rostlinné říše nabídne už za chvíli Martin Písařík v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. No a hned potom se podíváme do městského obvodu Nová Ves v Ostravě. Přesně před 2 lety začala v Česku ničivá povodeň. Povodně jako takové zasáhly hlavně Moravskoslezský a Olomoucký kraj, poničili i Ostravskou Novou Ves, a to ve chvíli, kdy si lidé mysleli, že už jsou z nejhoršího venku. My se tam podíváme, jak to tam vypadá po 2 letech, a přineseme aktuální informace. Kromě toho písničky, které nestárnou, Lucie Bílá, Ivan Hlas nebo Bonnie Tyler. Buďte s námi na vlnách Českého rozhlasu Ostrava.

0: Jaké rostliny mají vůbec největší květy? Zajímavosti z rostlinné říše nabízíme právě teď společně s Martinem Písaříkem v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že k největším květům v rostlinné říši byste si určitě rádi nepřivoněli? Květ parazitické Rafflesie Arnoldovy může měřit v průměru přes 1 metr a pronikavý zápach zkaženého masa, který vydává, jí vynesl přezdívku mrtvolný květ. Důvodem tohoto zápachu je důmyslný mechanismus rozmnožování. Květ je jednopohlavný a šance na úspěšné opylení je kvůli tomu nízká. Samčí a samičí rostliny musí být velice blízko u sebe, kvést ve stejnou dobu a hmyz je musí navštívit ve správném pořadí. Zápachem hnícího masa proto láká plejádu much a brouků, kteří se domnívají, že zde naleznou zdroj potravy. Nejvyšším květenstvím, tedy souborem květů, je zmijovec titánský. Dosahuje výšky až 3 metrů a vidět ho je vzácnost. Rozkvete jen jednou za několik let a květ vydrží pouhých pár dní. Zápach je podobně intenzivní jako u Rafflesie. Během prvních hodin kvetení navíc rostlina květ zahřívá na teplotu o něco vyšší, než je v okolním prostředí, aby se odporná, ale pro hmyz neodolatelná vůně rychleji šířila vzduchem.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Sluníčka bude dneska na obloze pomálu, takže pokud si ho chcete užít v rámci dopoledne, ještě máte nějakou šanci, pak bude oblačno až zataženo. Denní maxima kolem 17 až 21 stupňů, na horách bude kolem 11 až 16.
2: Barka a Ludvík, Fanka, Ženka, Hálka, Henrik a Anuška. To jsou hrdinové třetího dílu trilogie Karin Lednické Šikmý kostel. Anuška se doví pravdu o své matce. Hálka dostane radu k nezaplacení. Ženka se vydá do Ostravy za advokátem, chce se totiž rozvést.
3: Tetičko, pojďte. Odvedu vás domů, žene se Bouška. Zadunění hromu dodá jejím slovům důraz. Fanka stočí pohled Halčiným směrem. Ty myslíš, že jsem si nevšimla? Jsi hodná děvucha, Hálko. Ty ses povedla. Ne všecky děcka se vyvedou, i když je člověk vychovává, jak nejlíp dovede.
2: Premiéra třetí části četby s Alenou Sasínovou Polarčik v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Ostrava posloucháte 8 hodin 22 minut. Slíbila jsem, že se podíváme do Nové Vsi, ta chvíle přišla právě teď a podíváme se, jak to před dvěma lety vlastně všechno začalo a jak to dopadlo po dvou letech. Přes 50 zatopených rodinných domů, 3 bytovky a stovky garáží, k tomu škody na obecním majetku přes 50 milionů korun. To všechno napáchala povodeň před dvěma lety v ostravské Nové Vsi. Tamní obyvatelé dodnes dávají do pořádku své domy a zahrady a někteří jen z důchodu.
1: Mám jedny boty, mám prestiže, co jsem si koupil po povodní, a to jsou jediné boty, krom takových těch cuklí všelijakých, jo, tak i musím si koupit boty, ani boty nemám, jako jo, na zimu, abych měl.
2: Takže všechno šlo do baráku, prostě.
1: No všecko šlo tady, jako.
3: Pan Jaromír je důchodce a voda ho vyplavila už podruhé. V roce 1997 se dostala až do podkroví, před dvěma lety v uvozovkách jen do prvního patra.
4: Takže celý spodek, jako stropy, všecko, že... Plus mi to vlastně skončilo nahoře, jak je tady to okno, tak nahoře tady je ložnice, tady je jeden pokoj.
3: Dům už dal do pořádku, na zahradě ho práce ještě čeká.
4: Ploty ještě nesou, že to je všecko ty, to se musí měnit, ty dřevě, to je zhnilé.
3: Po první povodni v roce 1997 už si pan Jaromír dům nepojistil. Pojistka byla na něj příliš vysoká. Na kolik peněz ho opravy tentokrát vyšly, nepočítal.
4: Nemám to spočítané, protože... Já jsem v podstatě všechno dělal de facto sám. To, že mi kamarádi pomáhali a ten dělal to, že přišli a takhle pomáhali, takže spočítané to nemám.
2: No nemáte strach, že to přijde prostě znova?
4: Jako mám jít do bytu, když celý život žiju na baráku, kde jako má člověk jít?
3: Novou Ves před dvěma lety voda zaplavila ve chvíli, kdy přestávalo pršet a všichni už si mysleli, že to nejhorší je pryč. Jak vzpomíná velitel zdejších dobrovolných hasičů Tomáš Lefner.
5: Tak v tu chvíli jako taková ta beznaděj, že i když už je slunko, přestalo po 4 dnech pršet, tak najednou se nám to vlívá úplně na druhé straně o obce vlastně. No.
2: Je tam čas vůbec na nějaké emoce?
5: Člověku to moc tu chvíli ani tak nedochází, jak vzpomínám na to, jako, že to se vlastně stalo nebo se nestalo. No. Tím, že jsme nespali 4 dny v kuse, takže se to slilo do jednoho dne všechno, no, že ty vzpomínky jsou takové, člověk dneska neví, co bylo v pondělí, co bylo v úterý, nebo co bylo jiný den. Jako no.
3: Celkem povodně v roce 2024 způsobili škody za 70 miliard korun a 7 lidí připravili o život. Z Ostravy František Kuča, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: vyhraj. O svačině to roztočíš. Amálka. Krásná zdravá svačina.
1: Bylo 8:30.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Lidé s vážným zdravotním postižením požadují víc peněz na osobní asistenty. Někteří z nich potřebují pomoc 24 hodin denně, ale maximální příspěvek od státu vystačí zhruba na čtvrtinu. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z ANO uznává, že současný systém není uspokojivý a připravuje jeho změnu. 2/3 lidí si v Ostravě kupují jízdenky bezkontaktně. Tento systém placení v Ostravě funguje od léta 2016. V roce 2017 dopravní podnik Ostrava inkasoval z online plateb 40 milionů korun. V loňském roce už to bylo 190 milionů. Ve Frenštátě pod Radhoštěm se postupně objevují nové informační rozcestníky. Podle městských technických služeb jsou původní ve špatném technickém stavu a neodpovídají současnému značení. Bohumín chystá na 19. září tradiční zamykání meandru Odry, které symbolicky uzavře letošní vodáckou sezónu. Oblíbená půjčovna lodiček a šlapadel na Vrbickém jezeře letos zaznamenala zhruba 680 výpůjček, meziročně o třetinu více. K vyššímu zájmu přispělo i dřívější otevření půjčovny. Finský jazzový kytarista a skladatel Matias Sandberg dnes zavítá v rámci svého evropského turné do tančírny v javornické místní části Račí údolí na Jesenicku. Na koncertu, který začíná ve 3 hodiny odpoledne, vystoupí se svým triem. Vyplývá to z informací na webu tančírny. Jaké nás dnes čeká počasí? Zpočátku slunečno, během dne od západu přibývání oblačnosti a k večeru lokálně zaprší. Teploty vystoupí na 17 až 21, na horách na 11 až 15 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Pozor ve Studénce, v ulici 2. května se převrátilo osobní auto, na místě zasahují záchranáři. Jezděte opatrně, Český rozhlas Ostrava vám přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Patří mobilní telefony do škol nebo ne? Nebo nám tato technická vymožnost už poněkud zvláště u dětí přerůstá přes hlavu? Podle novely školského zákona platí od září zákaz používání mobilů v mateřských a základních školách a nižších ročnících víceletých gymnázií. Jste pro nebo k tomu máte výhrady? Rozhlasovou anketu na toto téma připravil pro naše vysílání Jonatan Brožek.
1: Já jsem stoprocentně za. Protože jako celkově v dnešní době ty mobily vládnou světem, jako obzvlášť u těch dětí, to už vidíte, že si ani ty děti na tom hřišti pořádně nehrajou. Jako u přestávkách mají se bavit s kamarádama. Neříkám, není to nic špatného, ale prostě telefony do školy nepatří.
2: Tyjo, to už dlouho nechodím do školy, ale aspoň o přestávce by to mohli dovolit.
3: Starší syn je na střední, tam mobil používá, ale oni to aj mají jako v hodinách, že se mají dívat, ale na základní škole bych to zrušila, tam není potřeba. Jo, na co? Mají ho doma, ne?
4: Dneska to má každý, že jo, ať starý nebo mladý, tak všechno, no.
5: Takže byste nebyla pro zákaz?
4: Ne, nebyla.
6: Jako za mě pro, já jsem jako obecně, jakože ne tolik elektroniky jako dětem a tak, takže za mě naprosto v pořádku.
7: No tak je to asi dobře, já si myslím, že jo. No o přestávkách by jim to mohli, až zase by to dlouho trvalo, ne? Nebo co, než to vytáhnu z políček, nebo rozdá paní učitelka, tak to bude.
8: Na základních školách ano, ale na vyšších školách ne, protože si myslím, že ty mobily zase v jistém směru rozvíjí žáky a studenty, ale zase všeho s mírou, jo? Takže když je těch mobilů už prostě hodně a děti nemají žádné omezení, tak se prostě jsou jako držené z řetězu a potom se nevěnují těm aktivitám, které jsou mimo ten svět elektroniky a toho mobilu. No.
9: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Pozor, teď v centru Ostravy sluníčko, ale nebude to nadlouho. Oblačno až zataženo, taková je aktuální předpověď. K večeru se lokálně vyskytne déšť nebo přehánky. Nejvyšší denní maxima 17 až 21 stupňů, na horách 11 až 15.
2: Praváci, křemenáče nebo kloustci, už se vám zbíhají sliny a nejraději byste vyrazili do lesa? Pak je naše zářijová soutěž přesně pro vás. Každý den po celé září poslouchejte vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Jakmile zazní soutěžní signál, zavolejte do studia a odpovězte na otázku s houbařskou tématikou. A o co hrajeme? O výbavu, která se v lese rozhodně nestratí. Houbařský nožík, atlas hub, pláštěnku, rolničku i pořádnou síťovku na houby. Tak nastražte uši, opražte znalosti a mějte telefon po ruce. S Českým rozhlasem Ostrava rostou nejen houby, ale i šance na výhru.
3: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
4: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Pokud se vydáte do Karlovy Studánky, tak vás čeká zajímavý program v rámci dnes končící veterán rally Trofeo Nike. Historická vozidla tam dorazí o 12:30 odpoledne a poté následuje program pro veřejnost. V rámci festivalu Bezručova Opava se dnes můžete vydat na komentovanou procházku hrabiní po místech, kde básník zanechal své stopy. Sraz zájemců je v 15 hodin na zastávce autobusu Obecní úřad Hrabině. V Chlebičově na Hlučínsku zas pokračuje chovatelská výstava. Dnes ji můžete navštívit v areálu chovatelů mezi 8 a 16 hodinou. V nedalekých Bolaticích pak vystoupí operní pěvec Štefan Margita, a to od 17 hodin v kostele svatého Stanislava.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Češi ve svých závětích loni věnovali desítky milionů korun dobročinným organizacím. Budišov nad Budišovkou opraví a zmodernizuje městský kulturní dům. V Hlučíně startuje dopoledne veřejná cyklojízda. Bude polojasno až oblačno s teplotami kolem 20 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá František Tichý. Dobré dopoledne. Desítky milionů korun loni odkázali lidé ve svých závětích dobročinným organizacím. Vyplývá to z dat koalice za snadné dárcovství sdružující přibližně 50 neziskových organizací. O této možnosti darování ale skoro polovina lidí v Česku neví, upozorňuje kampaň Měsíc dobročinné závěti. Informuje třeba o tom, že v poslední vůli lidé nemusí odkázat jen peníze. Pokračuje mluvčí skautské nadace Jaroslava Foglara Zuzana Čentíšková.
2: Lidé nám právě můžou odkázat třeba i svoje chaty, které by právě v té rodině dělaly nějaké nepříjemnosti, jak to podělit mezi ty dědice, nebo jsou to třeba louky, pozemky, táborové, které pak můžou ty skauti využívat i nadále.
0: Darovat lze i různé typy automobilů, které využijí třeba neziskové organizace poskytující terénní péči. Ve Velkých Karlovicích na Vsetínsku opravují zdravotní středisko. Stavbaři tam budou mít hotovo za rok. Obec za opravu zaplatí skoro 20 milionů korun.
3: Dělníci ve zdravotním středisku vymění část oken a zateplí fasádu. Na střechu nainstalují fotovoltaickou elektrárnu a v podkroví vzniknou 3 nové byty. Lékárna i ordinace fungují celou dobu dál, lidé ale musí být při vstupu do budovy obezřetní. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
0: Město Budišov nad Budišovkou chystá opravu a nové využití tamního kulturního domu. Bude sloužit jako tvůrčí centrum a v plánu je i modernizace vnitřního vybavení, celkově za 11 milionů korun.
4: Už jsou hotové například nové vstupní schody, v plánu je výměna elektroinstalace obou sálů, včetně kuchyně a zahrady, nutné je vyměnit jeviště, potřebnou techniku i oponu, toalety a nebo střešní krytinu. Radnice na to získala dotaci z programu Spravedlivá transformace. Martin Knitl, Český rozhlas.
0: Město Hlučín dnes pořádá tradiční cyklojízdu pro veřejnost. Start je v 10 hodin na Mírovém náměstí a zájemci si můžou vybrat ze dvou tras. Měří 10 a 20 kilometrů. Oba úseky jsou navržené tak, aby je zvládli i děti nebo seniori na elektrokolech. Trasy končí v areálu Hlučínského jezera.
1: Počasí.
0: V Moravskoslezském kraji dnes čekejte zpočátku slunečno, během dne od západu přibývání oblačnosti a k večeru lokálně zaprší. Teploty vystoupí na 17 až 21 stupeň na horách, na 11 až 15 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý, postupně jihozápadní až západní vítr do 4 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Pozor ve Studénce, v ulici 2. května se převrátilo osobní auto, na místě zasahují záchranáři. A pokud víte o dalších komplikacích na cestách, volejte bezplatnou linku Zelené vlny na čísle 800 553 553.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Pohodovou neděli na vlnách Českého rozhlasu Ostrava vám přeje František Tichý a také Pavla Reňková. 4 minuty po 9. hodině startujeme hodinku, ve které budeme různě cestovat a po kraji. Jak vypadá stará továrna podnikatelské dynastie Salcherů, která vyráběla knoflíky z kamenáčových ořechů? Prohlédnout si ji pěkně z výšky můžete na vyhlídce, na kterou vás už za chvíli pozveme, a uvidíte odtud třeba i někdejší šibeniční vrch. Prozradím, že tahle ta vyhlídka není moc známá, takže určitě vydržte u přijímačů a buďte s námi v rádiu Český rozhlas Ostrava. Za chviličku se tam podíváme.

0: Les Hubleska u Bílovce ukrývá jedno pěkné vyhlídkové místo. Stačí mírně odbočit z tamní naučné stezky, dojít na kraj lesa a naskytne se vám odtud nejen pohled na celý Bílovec, ale i dál do kraje. Trasa není fyzicky moc náročná a vyhlídka zve na návštěvu a v každém případě za to stojí. Monika Hořínková z Turistického informačního centra v Bílovci tam zavedla redaktorku Ivu Havlíčkovou.
1: A jsme tady, my jsme odbočili mírně, mírná zacházka ze stezky Hubleska mezi třetím a čtvrtým zastavením doprava a jsme na kopci.
2: Ano, jsme na kopci, kde se nám opravdu rozprostře nádherný výhled na naše město, protože ho tady můžeme vidět jako na dlani a vidíme všechny ty nejdůležitější budovy a nejdůležitější místa, která v našem Bílovci jsou. Samozřejmě dominanta náš bílovecký zámek, kde krásně vidět vypadá, jak kdyby odsaď byl opravdu na dosah ruky. Vedle naše bílovecké muzeum, kostel, který do doby, než se teda postavili panelové domy, byl nejvyšší stavbou v našem městě. Za kostelem ta žlutá budova, to je základní škola Tomáše Garrigua Masaryka a po levé straně, když budete pokračovat, tak jde vidět i budova gymnázia. Všechno jsou to budovy, kromě teda zámku a muzea, ty jsou starší, ale jak základní škola TG Masaryka, ta je ze začátku 20. století, gymnázium Mikuláše Koperníka, začátek 20. úplný začátek 20. století. A když půjdeme ještě
1: ještě pár kroků tady vyjdeme na pole s Monikou Hořínkovou.
2: Tak nemocnice bohužel vidět nejde, ale samozřejmě jde vidět továrna firmy Salcher. Je to opravdu ta velká budova, která se pne hned pod náma a ty základní budovy, například ta budova s tím komínem, to je ještě opravdu ta budova, která stála v tom 20. století za Salcheru a která nám zůstala teda dodnes. Ta je přímo v tom areálu, nejde vidět úplně z hlavní cesty, pokud se nepostavíte nikde dál a nejste v dostatečné vzdálenosti, abyste to mohli vidět, ale ta už byla na těch historických fotkách z toho začátku 20. století.
1: Takže stará továrna s cihlovým komínem. Jak se to jmenuje tady to vyhlídkové místo? Má to nějaký název?
2: Já si myslím, že to název nemá. Někde pod náma, ale nevím přesně v kterých místech, se rozkládá šibeniční vrch. Takže tady opravdu v Bílovci do 18. století docházelo k hrdelním popravám. Nebylo jich hodně, bylo pár, ale opravdu jsme měli i svůj šibeniční vrch, který je tady někde právě rozložen pod Hubleskou.
1: A fajn je, že na tomto místě, kam moc lidí nechodí,
2: ano, je perfektní,
1: je houpačka.
2: A když je jaro nebo podzim a je tady trošku méně rozrostlé zeleně, tak opravdu se sednete na tu houpačku a máte ten Bílovec jako na dlani a vejde se tam tři lidi úplně v pohodě.
1: Tak vyzkouším. Houpačka a lavička. Si nás to udrží a udrží nás to skvěle. Máte to vyzkoušené.
2: Je to takový příjemný odpočinek, když člověk vyjde vlastně ten kopec a chce si trochu odpočnout a podívat se na krásný výhled, protože i krom Bílovce jde vidět i Ostrava, takže když jsou dobré podmínky, tak jde opravdu vidět všechno. A přímo nad náma, jak je ta zdálesněná část, tak to je právě ten druhý kopec, takzvaný Cvrček, z kterého je právě na Bílovec taky moc pěkně vidět a buď to tady z Hublesky nebo tam ze Cvrčku je největší množství fotografií a pohlednic, které vznikaly o Bílovci v tom 20. století.
1: Z Bílovce Iva Havlíčková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Novojičínsku.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. O čem se mluví?
2: Každou první neděli v měsíci jsou nově všechna státní muzea zpřístupněna návštěvníkům zdarma. Platí to i pro nejstarší a zároveň třetí největší muzeum v Česku, Slezské zemské muzeum. Novinky z muzea proberu s mluvčí Janou Poláškovou ve čtvrtečním rozhovoru O čem se mluví s Vladimírem Šmehlíkem.
0: Český rozhlas Ostrava, O čem se mluví? Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Paskov i Řepiště mají bohatou historii, mnoho zajímavostí i přírodních krás. To vše je samozřejmě zpracováno v mnoha publikacích, ale taková svěží ilustrovaná knížka vhodná i pro děti tady doposud chyběla. Tedy až donedávna, kdy jedna přesně taková vyšla. No a zajímala se o ní naše redaktorka Romana Kubicová.
1: Přede mnou leží z brusu nová knížka a velice zajímavá. Po Řepištích dějinami a přírodou, a když ji obrátím, tak čtu po Paskově dějinami a přírodou. Řepiště, Paskov, tak s těmito vesnicemi vás mám, pane Miroslave Lisku, velice spojeného, protože vy jste tam hybatelem mnohých projektů, tak jak je to v případě této knížky?
2: Ta knížka vznikla na základě takové myšlenky a dalšího, řekněme, i vývoje spolupráce s školou. Já si myslím, že můžeme dodat i s celou skupinou seniorů. Na základě toho, že je tam obou dvou těch lokalitách, které navíc spolu sousedí, nashromážděna řada informací, řekněme relevantních informací, které jsou ověřené, které vyšly v jiných knihách, jejichž autoři jsou často akademici, historikové, přírodovědci. A ty knihy mají svůj smysl, je dobře, že jsou, ale přece jenom jsou napsány takovým jazykem, který se neúplně dobře čte prostému laikovi. Jo?
1: Řekněme takovým tím odborným.
2: Oni se snažili to zličtit, ale i jejich profese jim to třeba úplně nedovoluje, přece jenom to bude posuzováno, že je to jejich dílo, takže i ten kompromis zůstal pořád takový, jak jste trošku naznačila. Víceméně je to odborné. A nebo je to i celkem tlustá kniha, což je fajn, obrovské množství informací, ale už třeba ta tlustá forma té knihy trošku odrazuje. No a tak jsme si řekli ze starosty, že by jsme mohli se pokusit oslovit někoho, kdo by to poličtil, přiblížil laikům, hlavně dětem, ale já si nemyslím, že to je jenom pro děti. Může to být pro jakékoliv laiky, třeba už i pro ty zmíněné seniory, ale i pro kohokoliv jiného. A já jsem pak oslovil Muzeum Beskyd, pana ředitele, a udělali jsme si schůzku a na ní došlo, myslím, že k zajímavé situaci, kdy představil jiné dílko, které už udělali. Jo? Byla to knížka o zbojnících Ondrášovi a Jánošíkovi jako takových nosných figurách, které přibližovaly Hukvaldy na české straně a Likavu na straně slovenské. No a i to bylo vlastně zajímavé, protože tam taky byly dvě obce. Na straně moravské a ta druhá na straně slezské. Že Paskově moravské a Řepiště jsou slezské. No a tak jsme se domluvili, že se o to pokusíme.
1: Takže jste navštívil Muzeum Beskyd a volba padla na poličtění textu na pana
3: Adama Hubáčka.
1: Tak Adame, jak se poličťují takové texty?
3: Tak pro mě to byla práce nová, protože já jsem doposud zpracoval právě spíše ty odborné texty, ale jako využil jsem zkušenosti s tím, že mám tři děti a z těch vlastně tlustých knih jsem se snažil vytáhnout to hlavní, to, co má vlastně přesah i do současnosti. Tak třeba když popisujeme vlastně školství, tak se vlastně z té nejstarší historie dostáváme až do současnosti. Dále tam figurovala naše kolegyně, teď už bývala kolegyně Zuzana Hlavačová, která ten text dále zpracovávala a upravovala do takové dětštější podoby. Občas nadávala takové zajímavá přirovnání, aby to vlastně ty děti zaujalo.
1: Takže jste vlastně na to šli mužským i ženským pohledem, oba dva, co by zkušení rodiče. Testoval jste to na dětech, četl jste jim třeba nějaké zajímavosti?
3: Ano, se na to velice zaujalo, doteďka si knížku vlastně prohlíží a čte, takže určitě.
1: To říká Adam Hubáček a protože to má být knížka nejen pro děti, ale pro všechny, kteří rádi listujeme knihami a co uděláme, že jo, přejedeme rychle, řekneme ano, texty si přečteme pak, ale podíváme se na obrázky. No a tak tady byla volba jasná. Marek Weisbrod je lektorem Muzea Beskyd, ale možná málo kdo ví, že je taky zdatný výtvarník. Tak Marku, jak moc máte rád ilustraci knih? Je to váš denní chleba nebo jste byl zatažen do oblasti, kterou třeba až tolik v současné době nevyhledáváte?
4: Úplně výtvarník jako takový nejsem každodenní, takže trošku to tak na mě spadlo. Ale na druhou stranu ta práce je zajímavá. Člověk se takhle jako tím akvarelem taky prokouše, konečně od počítače se oprostí a zkusí to udělat pěkně jako postaru. Takže je to zajímavá zkušenost.

0: Popaskově dějinami a přírodou a Pořepištích dějinami a přírodou. Dvě obce, jedna nová kniha. Čtivá, ilustrovaná. Představili jsme si ji už před písničkou a autor ilustrací a lektor Muzea Beskyd Marek Weisbrod si pochvaloval, že na chvíli vyměnil počítač za štětec a barvy. Romana Kubicová se jej dále ptala.
1: Kdyby pěkně postaru, tak si vás představím, že si oblečete bílý plášť, vezmete si stojan, budete třeba tady před ten Řepištský kostelík a přímo na místě to budete kreslit. Bylo to tak?
2: No, úplně ne, i když by to bylo pěkné. Jako to by se mi líbilo, bych se tam tak toulal nějaký čas a skicoval. Ale jako je to kombinace samozřejmě různých předloh. Někdy si uděláte fotografie, z kterých vycházíte, někdy použijeme historické fotky. A u některých obrázků jsem se snažil rekonstruovat nebo poskládat tu minulost nebo nějakou podobu, která prostě už zanikla, aby to bylo takhle zajímavější.
1: Před vámi je taky složka, kde máte shrnuté všechny ty výkresy, které jste musel namalovat technikou akvarelu, jak už jste zmínil, tak dostali se všechny do knihy?
2: Dá se říct, že víceméně jo, že tam snad jedna nějaká kaplička jako se neuplatnila, ale jinak ano. A vlastně grafička knížky paní Špačková ještě s tím jako pracovala v rámci té sazby, takže myslím si, že to dopadlo takhle na, jako dobře. No.
1: Neumím si představit, kolik je v tom práce, protože někdy jsem podobné ilustrace nedělala, tak Marku, kdybyste to měl odhalit, jak dlouho se ilustruje taková kniha?
2: To se tak nedá říct, protože vznikají různé verze, děláte si rešerži, skicky, takže nějakou dobu to zabírá, ale to, nedokážu to vyčíslit. No.
1: Když tak listuji knihu, zjišťuji, že nejenom samotné obrázky vám na první dobrou přitáhnou pohled, ale zjistíte, že si tady budete i hrát nad knihou. Takže to byl záměr vytvořit zábavnou knihu.
2: Určitě, jsou tam takové interaktivní prvky, které doplnila právě kolegyně Zuzka Hlaváčová, jako křížovky, osmisměrky, doplňovačky, nebo děti mají dokreslovat různé věci, čímž ta knížka je taková interaktivní.
1: Pane Lisku, kniha je tedy hotová, kdy vyšla a byla-li už uvedena v život slavnostně?
3: Vyšla koncem srpna, tuším, je distribuována na obce a to uvedení do života je předurčeno tím, že je třeba aspoň zahájit školní rok, což se stalo, a z toho, co vím, tak se chystá i nějaká oficiální akce, kde by měla být představena veřejnosti. Myslím, že mají zaštítit právě školy těch dvou obcí, Paskova a Řepišť, ale datum teda zatím nevím. No. Já si ale myslím, když jste se na to ptala, že jedna věc je to zpropagovat, to je fajn, a druhá je to hlavně užít. A tady jsem sám v očekávání, co školy, které to dostanou prioritně, vymyslí, jak využijí aktivit, které jsou u těch jednotlivých textů, jak využijí možná samostatně obrázku a tak dál. Takže to bude možná nakonec ta nejlepší propagace, pokud ty školy řeknou, a takhle jsme to využili a takhle se nám to líbilo, nebo tam máme takovou a takovou připomínku. Propagace před rodiči, propagace před těmi vlastními dětmi a možná propagace i před jinými školami. Což si myslím, že jestli oni se stanou takovými nositeli toho, jak dál pracovat vlastně s tím můstkem mezi odbornou literaturou a tím vnímáním těch lajků, který právě obec Řepiště a město Paskov postavili touto knížkou, tak to bude ta nejlepší propagace.
1: Tak to bylo přání stran Miroslava Liska a Adame Hubáčku. Co byste knížce popřál vy?
4: Určitě, ať se dětem líbí a možná nejenom dětem. Snažili jsme se, ať tu historii i tu přírodu si díky tomu třeba zamilují a získají vztah k místům, odkud jsou.
1: A co by popřál ilustrátor Marek Weisbrod?
2: A to samé, no, aby se ta knížka líbila a možná někoho podnítila k nějakému dalšímu zájmu.
1: Pořepištích dějinami a přírodou a Popaskově dějinami a přírodou je tedy nová kniha, která je zatím v distribuci na obou obcích. Z Frýdku Místku Romana Kubicová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Barka a Ludvík, Fanka, Ženka, Hálka, Henrik a Anuška. To jsou hrdinové třetího dílu trilogie Karin Lednické Šikmý kostel. Anuška se doví pravdu o své matce. Hálka dostane radu k nezaplacení. Ženka se vydá do Ostravy za advokátem, chce se totiž rozvést.
1: Tetičko, pojďte. Odvedu vás domů, žene se bouška. Zadunění hromu dodá jejím slovům důraz. Fanka stočí pohled Halčiným směrem. Ty myslíš, že jsem si nevšimla? Jsi hodná děvucha, Hálko. Ty ses povedla. Ne všecky děcka se vyvedou, i když je člověk vychovává, jak nejlíp dovede.
0: Premiéra třetí části četby s Alenou Sasínovou Polarčik v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.

0: pozvání do naší rozhlasové poradny přijal tentokrát motivační trenér Tomáš Nezhoda. Přesvědčí nás o tom, že nikdy není pozdě na to vzít činky do ruky a mít tak z funkčního pohybu nejen dobrý pocit, ale hlavně zdravotní prospěch. Poradnou vás provede Romana Kubicová.
1: Poradna Českého rozhlasu Ostrava. Každé úterý po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Volně přeložen zní název knihy Původ a řády hornictví. Právní předpis, který opatruje ve svých sbírkách Ostravské muzeum, je v němčině a ještě ke všemu psán Švabachem. Rozsáhlou kompilaci horních zákonů a privilegií představila knihovnice muzea Lucie Fridrichová. Natáčela Petra Štrimplová.
1: Příběhy z muzejního depozitáře.
2: Omšelé stránky, historický typ písma, knížka jako malovaná, další vzácný kousek, který se dá prostudovat ve stálé expozici věnované starým tiskům. Je to historie horního práva a ten název nechám říct Lucii Fridrichovou, která má na starosti muzejní knihovnu.
3: Já bych ten název volně přeložila na Původ a řády hornictví v království českém.
2: Můžeme i v té němčině. Ursprung und Ordnungen der Bergwerke. Je to v němčině, tak.
3: Ano, je to v němčině a ještě je potom kniha psaná ve Švabachu, tak to nevím, jestli bychom si poradili.
2: Minimálně je to malebné na pohled pro lajka.
3: Tak.
2: O čem je kniha?
3: A co nám vlastně tento řád říká? Je to rozsáhlá kompilace horních řádů, zákonů a privilegií, které upravovaly těžbu drahých kovů v klíčových hornických oblastech střední Evropy. Tento soubor editoval a vytisknul lipský knihkupec a nakladatel Henning Grosse mladší v roce 1616 na zakázku jednotlivých panovníků a šlechticů těžebních regionů. Přepis tedy obsahuje horní řády pro království české, saské kurfiřství, rakouské arcivévodství, knížectví brunšvicko-lineburské a hrabství Hohenstein.
2: S tímto regionem, který vlastně byl s uhlím a s těžbou svázán dlouhý čas, tak souvisí velmi úzce. Není divu, že tady tento kousek prezentuje muzeum?
3: Určitě ano. A vlastně on také zahrnuje oblasti Kutné hory nebo Krušný hor, zejména slavný Jáchymovský horní řád je zde zahrnut a také předpisy pro Cínové doly ve Slavkovském lese.
2: Tak byla to příručka pro všechny ty, kteří s tou těžbou byli svázáni, a co ona konkrétně těžařům, úředníkům prezentovala?
3: V té době šlo o zásadní příručku pro těžaře, hormistry a úředníky, protože sjednocovala pravidla pro držbu dolů, bezpečnost práce v dolech, obsahuje popisy vzniku ložisek, vývoj těžby, technické postupy a také neméně důležitou dělbu zisku, jako byly cla, povinnosti a odměny horníků.
2: Dá se z toho vyčíst nějaká taková perlička?
3: Perlička, jak už z toho obsáhlého vlastně názvu dobového vychází, tak je zde zmínka, že tyto dokumenty vlastně byly vytištěny v knize vůbec poprvé. A například ten slavný Jáchymovský horní řád, to české horní právo bylo prvním psaným právem svého druhu ve střední Evropě, takže to má takový světový věhlas.
2: Z Ostravy Petra Štrimplová, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Válka. Krásná zdravá svačina.
1: Bylo 10 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Před 2 lety zasáhly českoničivé povodně. Nejhůře byly zasaženy kraje Moravskoslezský a Olomoucký. Studenti ze spolku Nezájem spouští kampaň pro mladé lidi před komunálními volbami. Ostrava bude po třetí hostit přehlídku Ochotnického divadla. Nabídne 4 hry. Dnes bude polojasno až oblačno s teplotami kolem 20 stupňů. Zprávy a František Jichý, dobré dopoledne. Česko si dnes připomíná 2 roky od začátku ničivých povodní. Velká voda zasáhla hlavně Olomoucký a Moravskoslezský kraj. Způsobila škody za 70 miliard korun. 7 lidí přišlo o život. Lidé se dodnes vyrovnávají s následky, například v ostravské Nové Vsi.
3: Mám jedny boty, co jsem si koupil po povodní, a to jsou jediné boty, krom takových těch cuklí všelijakých, jo.
4: Takže všechno šlo do baráku, prostě.
3: No všecko šlo tady, jako.
5: Pan Jaromír je důchodce a většinu příjmu investoval do opravy domu. Novou ves voda zasáhla ve chvíli, kdy už si lidé mysleli, že je po všem, jak vzpomíná velitel dobrovolných hasičů v Nové Vsi Tomáš Lefner.
6: Najednou svítilo slunce, jo. Tak a už došlo ke kulminaci té řeky, takže jsme si všichni říkali, jo, dobré, zvládli jsme to, žádné škody, všechno v pohodě, a najednou ve vysílačce přišlo prostě, že se přelívá hráz. Na soutoku.
5: Voda v Ostravě zaplavila taky velkou část Přívozu nebo Svinovské nádraží. Z Ostravy František Kuča, Český rozhlas.
1: Lidé s vážným zdravotním postižením kritizují nedostatek osobních asistentů i pomalé změny v systému péče. Na problém upozornili při 2. letošním projezdu za přežití, kterého se v Praze zúčastnili 10 lidí. Požadují mimo jiné zvýšení příspěvku na péči, aby si mohli zajistit více než 6 hodin asistence denně. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z ANO připouští, že současný systém není uspokojivý a připravuje jeho změnu. Ta má lépe zohlednit, kolik času člověk skutečně potřebuje pomoc nebo dohled a zároveň zlepšit dostupnost a financování sociálních služeb. Malý zájem mladých lidí o komunální volby chtějí změnit studenti ze spolku Nezájem. Vycházejí přitom z odhadů Institutu politické participace mladých. Věk voličů totiž nelze přesně zjistit. Studenti spustili stejnojmenou kampaň na sociálních sítích, kterými cílí na mladé lidi a na prvovoliče. Na webu vysvětlují způsob voleb a především propagují kandidáty do 30 let bez ohledu na jejich politickou příslušnost. Podle tvůrkyně webu a studentky právnické fakulty Univerzity Karlovy Marie Salvetové, informování o volbách mladé lidi úplně míjí.
7: Mladí lidi nečtou tolik noviny, neposlouchají rozhlasy, nekoukají na televize, a ty komunálky nejsou medializovaný dobrým způsobem pro mladí lidi. Není to pro ně nikde dostatečně dobře shrnutý, jak se třeba vůbec volí, a ani kdo kandiduje a kde zjistím něco o těch kandidátech.
1: 4 představení ochotnických divadelních souborů nabídne od října do března přehlídka Ochotníci na prknech v ostravském kulturním domě Katrio. 3. ročník přehlídky zahájí 8. října divadlo Milana Šťastného s romantickou tragikomedií Dobrý proti Severáku. Přehlídku pořádá příspěvková organizace městského obvodu Ostrava-Jih. Vstupné na 1 představení činí 200 korun, k dispozici je také permanentka na všechna 4 představení za 600 korun.
2: Počasí.
1: V Moravskoslezském kraji dnes čekejte zpočátku slunečno, během dne od západu přibývání oblačnosti a k večeru lokálně zaprší. Teploty vystoupí na 17 až 21 stupeň, na horách čekejte teplotu kolem 13 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý, postupně jihozápadní až západní vítr do 4 metrů za sekundu.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Na dálnici D48 mezi kilometry 8 a 12 ve směru na Frýdek Místek se na silnici pracuje a vozovka je zúžena na 1 jízdní pruh. Jeďte tam opatrně. Provoz na moravskoslezských silnicích je bez hlášených nehod. Bezpečný dojezd do cíle vám přeje Český rozhlas Ostrava.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Pochoutkový rok.
8: Od mikrofonu vás v téhle chvíli zdraví Patrik Rozehnal. Ty naše oslavy 10 let pokračují dál. A tak nás čeká povídání s jedním z gratulantů, který dorazil i do Kostelce, kde proběhly velké oslavy. S Ivanem Vorochodským si budeme povídat. Dozvíte se taky, že v této době už se dá ochutnávat letošní ořechovka. Naučíme vás dělat netradiční tiramisu servírované ve vinné skleničce. A když už ji použijeme pro podávání dezertu, tak nám Ladislav Špaček taky řekne, jak by se měla správně držet, pijeme-li z ní víno. A čeká vás i soutěž o knížku Sladké Česko. Prostě je toho dost? Jak říká jedno staré přísloví, dobré jídlo a dobré pití drží tělo i duši pohromadě. Tak se nás držte a slavte s námi.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Začíná už naplno dnešní díl a dalším setkáním s Vojtěchem Vrtiškou. Patrik rozehnal je u něj v kuchyni, Vojta připraven se vším, se surovinami, náčením, nůž v ruce. Ahoj Vojto.
1: Ahoj, moc rád tě vidím.
0: Tak doufám, že mě nepodřízneš. Dneska budeme dělat desert, který je nepečený, je to vlastně trošku povařené, připravené, vrstvené a nechané v lednici uležené. Dělala to Kamila Jelínková z Čáslavy v roce 2025 a posluchače to zaujalo tak, že tomu věnovali nejvíc hlasů v té soutěži a získalo to posluchačskou cenu. Jak to uděláš ty? Bude to stejné nebo to bude jiné?
1: Já jsem ten recept tak jako vlastně oloupal na úplný bazál těch surovin a zase znova jsem ho postavil. Takže bude pečený, budeme si péct vlastní piškoty. A ty ostatní suroviny, které tam potkáme, tak budou trošku upravené do moderní podoby.
0: Jak moc moderní? V čem bude ta modernost?
1: Budeme používat pektin jako zahušťovadlo, ne škrob, až budeme připravovat vlastně náplň z jablek do toho našeho výrobku a budeme i sahat do Francie pro krém, který nám bude celý ten desert krýt. A bude ve skleničce.
0: Sahat do Francie, to zní teda, to je už přesah někam jinam. Jezdíš ty takhle do ciziny a záměrně třeba proto, že chceš ochutnat to a to, nebo je to až následek toho, kam se vypravíš, tak tam zajdu?
1: Velice často jezdím do ciziny i kvůli přesně nějakému danému desertu nebo jídle, které chci ochutnat, nicméně poslední dobou ten čas úplně není, takže jsem rád, když se občas utrhnu, ale myslím si, že Praha je v tomhletom skvělá, že tady máme pokrytí spousty různých kuchyní, které připravují lidé většinou té dané národnosti mnohdy líp, jak v tom daném místě.
0: Ty samozřejmě, kromě toho, že se věnuješ cukrařině, tak i studuješ medicínu. Napadá tě a myslíš někdy na cukrařinu i během hodin výuky nebo při zkouškách, že prostě tě prolítne hlavou myšlenka na něco úplně jiného?
1: Velice často a taky je to vidět na mém studiu medicíny.
0: Je to inspirováno tím, co se děje v přednáškové místnosti nebo v nemocničním pokoji, nebo nevím, kam všude v rámci studia nohy zavítají?
1: No, když uvidíte moje portfolio dortů, které jsem dělal zhruba v posledních, dejme tomu, 4 letech, tak právě si asi všimnete, že tam ta inspirace je mnohdy velice silná a nejenom přednáškovou místností.
0: Co si vzpomenu, ty jsi dělal i takový ten koronavirus, vlastně tu molekulu, nebo jak to nazvat. Dělal jsi někdy i rakev třeba?
1: Tak k rakvi já se úplně nedostanu, ale dostal jsem se k těm věcem, které jsou předtím, než se do té rakve dostaneme, takže máme tam lebku, máme tam srdce vytržené, máme tam naočkované Petriho misky, což je vlastně taková půda pro kultivaci bakterií, tak to jsou panakoty z kokosu a jahod a tak podobně.
0: Je to pro obměkčení zkoušejících?
1: Ne, je to pro vybití mého traumatu.
0: Z těchto předmětů?
1: Přesně. Někdo chodí na terapie, já si upeču dort.
0: Máš už psychologa?
1: Zatím ještě ne. Uvidíme, jestli se někdo přihlásí po tomto díle.
0: Že by získal dort. My se ale hlavně budeme věnovat přípravě desertu zvaného jablkové tiramisu a děláme to už za malou chvíli. Tak poslouchejte.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Jsme už v posledním roce. 4 týdny nás dělí od toho, kdy skončí rekapitulace všech 630 receptů pochoutkového roku, toho narozeninového, a pak už se bude hlasovat a vybírat recept desetiletí. Možná, že se jim stane mezi posluchači v tom posledním soutěžním roce oblíbený a nejlépe oceňovaný recept na jablkové tiramisu Kamily Jelínkové z Čáslavy. Předělá ho dnes po svém a ukáže, jak by ho dělal, kdyby ho doma servíroval Vojta Vrtiška. Už se usmívá, protože já už to vidím, změn bude dost.
2: Já jsem si hrál, tak si ten recept trošku upravíme. Uděláme si vlastní buflery, takže vlastní piškoty. Uděláme si jablečné kompoté, takže nebudeme zahušťovat pudinkem a budeme zahušťovat pektinem, ten, co dáváte do marmelád, zavařenin. A ochutíme si ty jablka sajdrem. A nahoře na tom našem tiramisu bude krém šantily, což bude ta alternativa zakysané smetany. Tady to bude smetana vyšlehaná se zakysanou smetanou, citronovou šťávou, citronovou kůrou, moučkovým cukrem. A celé nám to bude sedět ve skleničce.
1: Paní Jelínkové, k překvapení jejímu i posluchačům, teď prozraďme, co si musí připravit, aby udělali tvou verzi.
2: Na jablečné kompoté budeme potřebovat 50 gramů cukru krupice, 20 gramů medu nebo glukózového syrupu, 250 gramů jablek, takže takové dvě jablka, 30 gramů citronové šťávy, což je šťáva zhruba z jednoho menšího citronu, citronovou kůru, 75 gramů sajdru a 4 gramy citrusového pektinu a k ním si přidáme ještě 10 gramů cukru krupice. Pak máme buflery, tam budeme potřebovat zhruba dvě vejce, 50 gramů cukru krupice, 1 gram soli, kůra z poloviny citronu, 10 gramů kukuřičného škrobu a 40 gramů hladké mouky. Na krém šantily si připravíme 150 gramů smetany ke šlehání, 50 gramů zakysané smetany, 15 gramů cukru moučka, 10 gramů citronové šťávy, to opravdu záleží na vaší chuti, ty gramáže jsou takové orientační, a citronovou kůru.
0: Pochoutkový rok.
1: Máme vysokou nádobu.
2: Rozdělíme si vejce na bílky a žloutky. Bílky si vyšleháme spolu s cukrem. Pak tam rychle všleháme nebo vmícháme žloutky.
1: Teď přidáme sůl.
2: Dáme sůl, kukuřičný škrob. Přidáme mouku a citronovou kůru. A pak zbylé suroviny.
1: A to už mícháme potom jenom ručně, ne pomocí šlehače.
2: Je fajn to zamíchat rychle, ručně, než napočítáte do tří, ať máte hotovo, ať si neschodíte tu pěnu. Je důležité s tím těstem pracovat po tom, co máte zamíchané, rychle, protože ono začne téct.
1: Dali jsme to do sáčku. Bude to mít nějakou špičku?
2: Nebudeme používat špičku, budeme stříkat normálně hladkým ustřiženým koncem. Je dobré to stříkat buď na pečící papír, na který si nakreslíte kolečka, nebo nějaké měřítko si tam dáte, abyste ty piškoty měli stejný, zvlášť když to nemáte ze začátku v ruce. Je fajn si posypat ty buflery moučkovým cukrem, ona na tom hezky skaramelizuje.
1: A peče se jak dlouho, při kolika stupních?
2: Tam záleží, kdo jak má rád ty buflery upečený. Pokud chcete, aby ten bufler zůstal hezky šťavnatý, je lepší ho péct na trošku vyšší teplotu, nějakých 190-200 stupňů a kratší dobu, aby uvnitř zůstal vláčný.
1: Ten čas tedy jak dlouho?
2: Chceme, aby zezlátli. Aby zezlátli, a to je pro nás směrodatný. Ten čas, jak dlouho se to bude péct, záleží na velikosti toho bufleru. Vždycky se řiďte primárně tím vzhledem.
1: Loupeš jablka, no to kompoté. Jaký rozdíl mezi kompotem a kompoté?
2: Kompot máme ten klasický ve skleničce, trvanlivý, sterilovaný. Co se týče kompoté, tak to je vždycky vklad do dezertu. Má v sobě kousky ovoce, je to taková jako hustší směs, ale ještě to není marmeláda nebo džem svařená. Má v sobě vyšší podíl tekutiny.
1: Jak to nakrájíš, ta jablka, doporučuješ?
2: Chci nějaké hezké malé kostičky, klidně nějaké 3 mm x 3 mm až 0,5 cm. Nechcete je moc velký, protože my je budeme jenom krátce provařovat a chceme, aby zůstaly na zkus.
1: Máme nakrájené na kostičky to jablíčko opravdu malinké v míse, co teď?
2: Teď si to jablko zalejeme citronovou šťávu, aby nám nezhnědlo, a budeme si připravit ten zbytek. Plot na rendlík, nasypeme si cukr, přidáme si naši glukózu, nebo ve vašem případě klidně med, necháme karamelizovat cukr. Není potřeba ho nijak míchat, naopak byste si tím uškodili, protože jak byste neustále ten cukr míchali, tak ho schlazujete a stala by se nám z toho taková hrouda. Chceme hezký zlatohnědej karamel. Tak, už nám karamel zlátne a v okamžiku, kdy ho máme plně rozpuštěný, tak pak si přidáme horký cider. Je důležitý, aby ta tekutina byla horká, aby nám to neudělalo hned úplně sražený kus toho cukru, který by se nám pak dlouho rozpouštěl v tom hrnci spolu s tím ciderem. A když se vám to stane, tak se nic neděje. Budete
1: jenom čekat.
2: Ano.
1: Takhle to zní, když se tam přilije do karamelu tekutina.
2: Je to tak. A je důležitý pořád kontinuálně míchat, ať se vám ten karamel stihne rozpustit. Máme hotovou ciderovou omáčku s karamelem, teď si tam lupneme naše jablíčka a přidáme si pektin rozmíchaný spolu s cukrem, aby se nám nesrazil do takových jako nehezkých hrudek, který by se pak nechtěli rozpustit. Tak.
1: Co bude ten správný okamžik, kdy budeme mít hotovo?
2: Správný okamžik je teď čas. Chceme, aby to chytlo var. Jakmile chytnou ty jablka var, 2 minuty povaříme. Ale nebojte se toho, po tom provaření ta směs bude pořád hodně řídká, zhoustne až po vychlazení.
1: A ten citron, co nám zbyl?
2: Tekura, tu si tam strouhnem. A tu jsem zapomněl.
1: Vojta teď drží v ruce misku se smetanou?
2: Ano, teď my si v podstatě už jenom vyšleháme smetanu spolu s cukrem. Pak si tam dáme zakysanou smetanu, trošku citronové šťávy, kůry, prošlehneme.
1: Prošlehneme už jenom v ruce.
2: Jo, teď už je fajn to jenom promíchat, aby nám to zbytečně nezřídlo právě po té smetaně. A máme hotové všechny komponenty, jenom si to naskládáme do skleničky.
1: Takové ty vinné na víno, tak ty naplníme nebo navrstvíme v jakém sledu?
2: My si je nebudeme plnit až po okraj, chceme, aby to bylo hezký a vždycky je hezký, když ta sklenička je plná zhruba tak do 1/3 maximálně.
1: Takže tak. Co, ty dáš na dno kompoté, pak dáš tuhle tu šlehačku a zapíchneš do toho piškot?
2: Vlastně jo, dám si na dno kompoté, udělám si tam pucíka ze šlehačky.
1: To krém šantely si vytlačil z té trubičky z pitlíku tak tenounkou vrstvičkou, že se to tak jako namotávalo. A jako provázky se to skládal, vypadá to trošku jako mozeček.
2: Jo, může to být nějaké klubíčko, mozeček, vyvrhnutá střeva. Mám tady sušený plátky růží, můžete vzít jakoukoliv jinou kytku nebo věc, kterou zrovna potkáte. Posypeme to tím a nakonec se tam píchneme piškote, který jsme si upekli.
1: Tak to je luxus. To vůbec není těžký, to je lehoulinký. Na kostičky jako jemnouká ta struktura těch jablíček i pořád na zkus tam je. Je tam ten cider a kyselost, s tou sladkostí víc do kysela a pak to jako uhladí ta šlehačka ochucená krém šantily a ten piškot k tomu, který může křupnout a který je domácí, nekupovaný. No, tohle je fakt koruna nějakého menu, že by to přinesli, i to vypadá krásně, lehce.
2: Ale je pravda, že jabka má každý spojený s tou skořicí, jako podzimní, relativně těžký desert.
1: Tohle je takový jako do citrusova, jako trochu juzu nebo tak.
2: Jo, vůbec vlastně člověk by si pod tímto jabko na první dobrou nepředstavil, že je to takový velice svěží, ovocný až tropický.
1: Připravte si to v téhle odlehčené verzi. Tu původní najdete taky na webu pochoutkovirok.cz, takže 2 recepty od Kamily Jelínkové a Vojtěcha Vrtišky. Porovnejte, vyzkoušejte a fanděte nám, protože se postupně už blížíme. Ke konci zbývají už poslední 3 recepty a pak už se bude hlasovat a hledat recept 10letí. Takže zdravíme Kamilu Jelínkovou.
2: Určitě, moc máváme.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Když už slavíme 10 let našeho pořadu, tohle je ten narozeninový ročník, možná bychom si mohli i připít, třeba první letošní ořechovkou. Abyste si na ní ale i teď a pak v zimě mohli pochutnávat, je potřeba sklízet nezralé vlašské ořechy na samém začátku léta. To všechno už sledovala, udělala a teď vám o tom víc řekne redaktorka Jitka Slezáková. Zná podrobnosti.
1: Domácí ořechovka patřila mezi oblíbené pití našich předků a pije se dodnes. Bylinkářka Radka Svatošová se každým rokem v době slunovratu chystá ke sběru nezralých ořechů.
2: Nejlepší jsou v každém případě ořechy zelené, které mají ještě měkký vnitřek, takže jdou krásně pokrájet. Jakmile začnou dřevnatět, je už tam takový ten náznak toho jaderka, toho ořechu, tak to už je samozřejmě pozdě.
1: A jestli máte rádi hezké příběhy, které se pojí k výrobě ořechovky? Tady je jeden z nich.
2: Prý dřív ořechovku dělávali muži svým ženám a dělávali tu ořechovku právě proto, aby podpořili štítnou žlázu u žen, protože ořechovka obsahuje jod, podobně jako ořechy. A ty ženy potom byly takové veselější, prostě těm mužům se to rozhodně vyplatilo, ta ořechovka, takže ji dělali často a rádi.
3: To budou určitě nějaký ty halucinogenní látky, které ve zeleným ořechách určitě budou.
4: Jsou, že jo. Tak jako lékař, vidíte, to můžete potvrdit a jsme u toho.
1: Přidává se k povídání o ořechovce doktor Igor Čižmář, zakladatel lihovaru Sudlička. Stojíme před stovkami tanků naplněných ovocem pro vypálení. Momentálně tam jsou švestky. Ořechovka už je hotová. A jak se vyrábí ve velkém?
5: Musím říct, že je to trochu jinak než taková ta výroba ořechovky po domácku. My vytváříme ořechový koncentrát, jsou to normálně zelené ořechy, které se v kombinaci s kořením dají macerovat do lihu a tam se koupou 2-3 měsíce, potom se to vlastně celé sfiltruje a dál dozrává další rok až dva.
1: Ořechovka z lihovaru Sudlička se pyšní oceněním regionální potravina Pardubického kraje. Podle doktora Čižmáře je velmi důležitá dostatečná doba zrání.
5: Protože když děláme ořechový macerát, tak první rok je zelený. To, když jsem poprvé viděl, tak jsem si říkal, to je něco špatně. A druhý rok už je hnědý a s přibývajícími lety to dozrává.
1: Pokud jste dostali chuť na ořechovku, můžete si připravit vlastní podle receptu Radky Svatošové.
2: Jenom bych doporučila jednu věc ještě před sběrem a před vyráběním té ořechovky, ať si posluchači raději uvědomí, že v tomto případě méně je více. Jakmile se tam těch ořechů dá hodně, tak ta ořechovka je hodně svíravá a ne každému to potom chutná. Takže doporučené množství ořechů je tak těch 15 až 20 a potom potřebujeme kromě těch ořechů nějaké to koření. Zase podle vlastního vkusu tam můžeme přidat kousek z kořice, vanilku, hřebíček, jalovec, třeba tak 3 kuličky jalovce, biocitron pokrájený na kousky a potom ten litr alkoholu. Nejlepší podle mého názoru je domácí pálenka, třeba vínovice nebo slivovice a pokud posluchači nemají přístup k domácí pálence, tak prostě nějaká ta vodka z obchodu, která by měla mít okolo 40% obsah alkoholu.
1: Celý recept na domácí ořechovku najdete na webových stránkách Pochoutek.
0: A za chvíli ochutnáme třeba i něco z japonské kuchyně, aspoň slovem, s Ivanem Vodochodským. Připomeneme si totiž jeho návštěvu na velkých oslavách 10 let pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí, kde jsme se s vámi sešli na konci prázdnin.
6: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Taky já jsem rád, že jste se tu už takhle sešli, zabrali místo, nastartovaný na schodišti už je náš kolega z Pochodkové roku, Ivan Vodochodský.
1: Dneska dopoledne.
0: Prosím tě, ty se díváš i na kuchařské show v televizi, sleduješ třeba?
2: Samozřejmě.
0: To je inspiruješ moje, si to je, zahraniční nějakou, jako třeba...
2: Tak jako v mládí jsme mývali naladěnej za bolševika na tajno, že jo, potom veřejně, tak v mládí to byl pornokanál a dneska místo pornokanálu mám kuchařský show, že jo. To je moje taková uspávací a...
0: Jako před spaním, jo?
2: Před spaním a na hezké odpověď, jak si pustím něco dobrýho. Samozřejmě, já inspiruju se v zahraničí.
0: A co tě na tom láká, teď vařit umíš?
2: O tom to není, tak to je prostě, to je jako kdyby jsi byl malý nebo sběratel obrazů, tak se taky rád podíváš jako na další obraz, co kdo jiný, že jo. Prostě furt hledáš inspiraci a máš přitom na to strašnou chuť, jako jo. Takže vždycky, když tam je něco...
0: Máš uslintaný polštář.
2: No, a tak tam je tak, já jsem teďko, že jo, teď mám období, kdy jsem, já mám různý období, že jo, kuchařský ve svém životě, a takže teď mám období, kdy jsem cortador de jamón, to je, jsem kráječ šunky, profesionální. A španělský šunky, ne ty naší na kosti, že jo, ale španělská šunka, sušená šunka jamón, ta se krájí na velmi tenký plátky nožem. Je to umění, které se učí na školách ve Španělsku. Ve Španělsku je to velmi vážené řemeslo, cortador. A já, jakož tu šunku miluju španělskou, tak jsem se rozhodl, že se ji naučím krájet před letama. Takže učím se, vykrájel jsem jich už asi 300 těch šunek. A furt si myslím, že to ještě neumím tak dobře jako ty frajeři v tom Španělsku, ale umím to, si myslím, je nás v republice pár, který to umějí, tak patřím mezi těch pár lidí. No a právě jak hledám tu šunku, tak na mě na Instagramu na další vždycky vybavnou tyhle ty věci, jak to ty kluci krájí a na to já se vydržím dívat prostě hodiny, jo? Protože tam jsou takový finesy, že jak dělat ty plátečky tenoučký, jemňoučký, jak to pak ochutnat, prostě...

0: Hiroshima.
1: A co šíleného si tam jedl?
0: Tak prosím tě, my jsme ochutnali všechno, co jsme chtěli, to znamená, v první řadě jsme byli na aukci tuňáků, to probíhá každý den na velmi slavném trhu Tsuyo Market v Tokiu, a to probíhá ráno od 17:30, do obrovské haly navezou tuňáky, mečouny.
1: To si vstával takhle brzo?
0: To jsme vstali takhle brzo, ano. Vypadalo to, že nepůjdeme spát vůbec, aby jsme to nezaspali, ale pak se nám povedlo pár hodin spánku a... No a pak jsme jeli další věci, které v těch Japonsku zajímají. Samozřejmě nejvíc nás zajímala pověstná ryba fugu.
1: Ano, riskantní ryba.
0: Což je ryba, která má smrtelně jedovatý vnitřnosti a krev. A kuchař se ji učí filetovat a zpracovávat x let. Myslím, že 5 let se to učí, než dostanou certifikát, že tu rybu můžou zpracovat, jo. A takže my jsme...
1: To jsi nechal ukázat, nebo mu věřil?
0: No, my jsme byli na trhu a tam frajer, no, má akvárium, měl tam tady ty... Ta rybárně, si znáte tu rybu fugu? Čtvrtzubec se to jmenuje. To je ryba, která je jenom placatá, když vidí nepřítel, tak se nafoukne, úplně jak pumlíč. Je kulatá celá, nafouklá a má ostny a tím odrazuje toho nepřítele a plus má teda ty smrtelně jedovatý vnitřnosti, takže když jí nějaký dravec sežere, tak chcípne, že jo. A takže my jsme přišli na trh v Osace, na rybí a tam akvárium a tam ty ryby, že jo. A tak říkáme, tak když jsme tady, tak už to zkoušíme. Takže frajer to před náma vylovil a my mu říkáme, za jak dlouho to účinkuje, když se náhodou netrefíte a bude tam kapka trkve. On říká, máte 40 minut od prvního sousta. No takže nám to nakrájel, část ryby nám nakrájel jako sashimi, to zná syrovou rybu, část nám usmažil, my jsme pustili stopky, říkáme, tak budeme tako čekat 40 minut, no tak...
1: Odešli jste všichni?
0: Ale odešli jsme všichni, nikomu, takhle někdo předstíral, jako, že mám dloby, někdo jako umíral, ale on se smál, ten prodavač. A já jsem se pak dozvěděl, že ty ryby vlastně dneska už, protože chovají je uměle v akváriích, takže dneska ani nemají ten jed v takový síle, jako kdyby to byla ryba z moře, jo. A že pak jsme se poradili s chytrou poradkyní z AI, že jo? Kolik že lidí za poslední dekádu zemřelo, tak nikdo nezemřel prostě v Japonsku na otravu rybou fugu, protože za prvé ten, jak říkám, ten jed už není tak silný a za druhý oni to umějí udělat tak, aby ti nic nebylo. Ale zážitek to byl jenom to, že jsme to splnili, jsme to všichni ochutnali, včetně manželek, ale že by to bylo něco k převalení jako na chuť, jako, hele, to chutnalo něco mezi, jakoby si jet syrovýho sumce s toho stolbikem, taková jako nezábavná
1: tak
0: ryba.
1: Tak je to,
0: no,
1: jenom ten adrenalin. Jo. Tak to byl Ivan Vorochodský, jeho rozhovor dnes s ním tady na oslavách 10 let pochoutkového roku.
0: To už jsme skončili.
1: No je to, máme to tam našlapaný.
0: Děkuji pěkně.
1: Děkuji moc. Děkuji. Ivan Vorochodský.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Když už jsme dnes použili tu vinnou skleničku pro servírování jablkového tiramisu svojí tou vrtěžkou, tak bychom si o ní také mohli něco říct, o té skleničce, jak ji správně používat, pokud s ní pijeme víno. Tohle určitě dobře ví Ladislav Špaček, náš kolega z Rady z etikety. Tak Ladislave, jak ji máme vzít do ruky?
1: Když se podíváme na slavnostně prostřenou tabuli, tak vidíme, že ty číše jsou to nejušlechtilejší, co na tom stole po celou dobu spočívá. No a navíc my vezmeme za ten večer 20krát, 30krát do ruky a proto musíme úzkostlivě dbát o její čistotu. Nikdy neuchopíme číši za tělo, tedy za ten kalich. Vždycky ji držíme jenom za stopku. Držíme ji proto za stopku, protože bychom tu číši upatlali, zanechali bychom na ní matné otisky prstů, to víno by ztratilo jiskru, svoji důležitou charakteristiku. Navíc bychom oteplovali nápoj, který je uvnitř, a proto vždycky jenom za stopku. Červená vína držíme nahoře, protože jsou ty číše velmi objemné, bílá vína minimálně uprostřed a sekty nebo šampaňské držíme úplně dole, ty jsou nejchladnější. A ještě jedna maličkost, když číši vzdalujeme ústům, vždycky náš pohled musí platit okraj sklenice. Nemůžeme živé konverzace se sousedy položit sklenici na stůl a za 3 minuty si všimnout, že na okraji číše jsou zbytky brambor a kousek toho řízku, co jsme měli předtím. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

na blízku. Na oslavách pochoutkového roku těch 10 let jsme vám v Kostelci nabídli i knižní kuchařku Sladké Česko. Nabízíme vám ji dál. Ukrývá totiž všechny sladké recepty, komplet všechny, které jsme kdy odvysílali v naší soutěži, pěkně pohromadě s fotografiemi, přesným postupem, seznamem surovin i dalším vyprávěním. A jsou tam i recepty naší poroty. Takže pozor, knížku si můžete objednávat, pořídit přes stránky pochoutkovýrok.cz nebo ve všední dny a v pracovní době volat na telefon 724 819 319. Knížku Sladké Česko vydal Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Taky o ně soutěžíme. Mám připravené 3. A komu je dám? Tomu, kdo věděl, kolik udělal Josef Maršálek závinů s česnekovou náplní na plech. Byly původně 4. Výherci se podle počítače tedy stávají Irena Vondřichová z Bohutína, Květa Maříková z Českých Budějovic a Karin Berecká ze Sokolova. Gratuluju. A zároveň doufám, že podle ní něco upečete, připravíte a uděláte si dobře. Mám opět 3 kuchařky Sladké Česko jako výhry a dnes se ptám, jak nazval Vojtěch Vrtiška svou jablečnou náplň do tiramisu. Za A. polívké nebo za B. kompoté. Jak nazval Vojtěch Vrtiška svou jablečnou náplň do tiramisu? Pokud si myslíte, že to bylo polívké, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Pokud si myslíte, že svou náplň nazval kompoté, pošlete soutěžní SMS-ku pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na to stejné číslo, tedy 90 011 04. Cena SMSky jsou 4 koruny, posílat můžete do půlnoci z úterý na středu, pravidla i otázku najdete na webu pochoutkovýrok.cz a vítěze oznámíme v příštím vydání, tedy za týden. Tak vám držím palce. A nezapomeňte, že slavit budeme v našem pořadu dál. Čeká vás do konce roku ještě mnoho a mnoho překvapení. To nejbližší už možná příští týden. Bude se týkat Josefa Maršálka a něčeho, co tu ještě nebylo. Tak nezapomeňte poslouchat, sledovat nás třeba i na profilu Patrik Rozehnal / pochoutky, ať už na Instagramu nebo Facebooku, na našich stránkách pochoutkového roku a pak být možná hodně rychlý. Ať se na vás dostane. A víc už neprozradím. Snad příští týden. Mějte se krásně a dobrou chuť.

0: Malka. Krásná zdravá svačina.
1: Bylo 11 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Svinovské informační centrum se po dvou letech vrací do provozu. Palačovská spojka u Valašského Meziříčí patřila v sobotu chodcům, cyklistům a bruslařům. Lidé si dnes můžou prohlédnout hrad Helvštín zdarma. Odpoledne bude oblačné s teplotami kolem 20 stupňů. Zprávy a František Tichý, dobré dopoledne. Po dvouleté přestávce obnoví v pondělí provoz turistické informační centrum na nádraží v Ostravě Svinově. Pobočku v září 2024 výrazně poškodila povodeň, která zničila veškeré vybavení. Město se proto rozhodlo prostory přestavět, řekla mluvčí magistrátu Gabriela Pokorná s tím, že úpravy vyšly na téměř 4 miliony korun. Informační centrum fungovalo na Svinovském nádraží více než 15 let. Novou palačovskou spojku u Valašského Meziříčí si včera lidé prošli nebo projeli na kolech a bruslích. Ředitelství silnic a dálnic jim zpřístupnilo 2,5 kilometru dlouhý úsek nové rychlostní silnice, která Valašsko napojí na dálniční síť.
3: Možnost projet si silnici na kole uvítal i Roman z Ružnova pod Radhoštěm.
4: Jo, mně se to líbí a jako na kole jezdím často a strašně rád využívám cyklostezky, kdy prostě se nemusíte střetávat s autama. Tady, když si člověk může vyzkoušet tu šíři té cesty, tak to je úplně super.
3: Podle mluvčího ředitelství silnic a dálnic Jana Rýdla se díky spojce uleví obcím na Valašsko-Mezříčsku a Hranicku.
5: Okamžitě uvidíte propad, ale to bude z hodiny na hodinu ten propad toho dopravního zatížení právě v těch obcích, kde se dřív jezdí.
3: Řidičům se palačovská spojka otevře 22. října. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
1: O možnosti dobročinného daru ze závěti v Česku neví skoro polovina lidí. Vyplývá to z červnového průzkumu koalice za snadné dárcovství a agentury Ipsos, kterého se zúčastnilo více než 1000 dospělých. V poslední vůli podpoří dobrou věc hlavně lidé, kteří pravidelně darují už za života a jsou i dobrovolnicky nebo jinak společensky aktivní, říká Kateřina Ptáčková z výboru Dobré vůle nadace Olgy Havlové. O darování ze závěti informuje kampaň Měsíc dobročinné závěti, která dnes začíná.
6: Ten rozdíl je opravdu obrovský, že vlastně u lidí, kteří se žádným způsobem takhle neangažují, je ta podpora darování ze závěti zhruba na úrovni 40%, zatímco u těch, kteří pravidelně nebo jednorázově darují, kteří podepisují petice, kteří chodí na nějaké prostranství vyjadřovat svoje občanské postoje, tak je ta podpora téměř 80%.
1: V rámci oslav Dnů evropského dědictví si dnes návštěvníci můžou zdarma prohlédnout hrad Helvštín na Přerovsku. Přístupný je celý areál památky, říká kastelán Jan Lauro.
7: Každou celou hodinu bude vycházet komentovaná prohlídka s průvodcem, takže se pak dostanou i na sezónní výstavu, i na stále expozice, to znamená na expozici archeologie, uměleckého kovářství a do historické mincovny.
2: Počasí.
1: V Moravskoslezském kraji dnes čekejte zpočátku slunečno, během dne od západu přibývání oblačnosti a k večeru lokálně zaprší. Teploty vystoupí na 17 až 21 stupeň, na horách na 11 až 15 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý, postupně jihozápadní až západní vítr do 4 metrů za sekundu.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V krásných Loučkách je kvůli stavbě nové kanalizace uzavřena místní komunikace. Objížďka vede po silnici 57 a přilehlé účelové komunikaci. Omezení potrvá do poloviny října. Provoz na moravskoslezských silnicích je momentálně bez hlášených nehod. Pokud o nějakých komplikacích na cestách víte, informujte o nich i ostatní řidiče. Volejte bezplatnou linku Zelené vlny na čísle 800 553 553.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Krásné dopoledne na vlnách Českého rozhlasu Ostrava, 4 minuty po 11. hodině. Máme před sebou poslední dopolední, teď už 55 minutovku, kterou budeme trávit společně. Hned po pravém poledni vás totiž čeká hudební pošta. Do té doby ale ještě písničky, které nestárnou. Například Bee Gees nebo Věra Špinarová, ale hlavně Chaloupka strýčka Artura, která začne už za nějakých 10 minut. Buďte s námi a mějte krásný den s Českým rozhlasem Ostrava.

Vážení přátelé, vážení posluchači, právě začíná stálice Českého rozhlasu Ostrava, tedy Chaloupka strýčka Artura. Dobrý vtip jsem našel, možná to nevíte, ale když máte stres, tak na potlačení se prodávají v obchodech takzvané antistresové míčky. Vy si s tím hrajete a na ten stres prý zapomenete. Takže jsem objevil toto. Nejlepší způsob, jak použít antistresový míček, je hodit ho po člověku, který vám ten stres způsobil. A mám souseda. A ten poslouchá naše rádio, zpívá si s ním a když tam pouštíme na přání nějakou písničku, co se mu nelíbí, tak hlasitě doma nadává, chcu jinou, pěknější, že chce prostě dechovku. Tak právě teď to tady pro všechny dechovkáře začne. Dáme si tu Faranku ze Šakvic, já je mám moc rád, jednak jsou to velice dobří muzikanti a navíc představte si to, oni ladí, oni hrají a ladí a to je neskutečné, neskutečné. Kolikrát poslouchám třeba nějakou dechovku a jsem tam nějaký nástroj, co si falešně zadudlá, trumpetista kiksne nebo zpěvák se mine tou tóninou, ale tohle se o tu Farance ze Šakvic říci nedá. Ta je dokonalá, dáme si polečku, se mnou sa nevaďte.

Tak dovolená skoro končí, už jen takové ty teplé krajiny, kde se dá koupat i v září, v říjnu. No a mám tady takový pěkný příběh, to přijde do hotelu v září, takový starší pán s mladší krásnou paní, pořád spolu vrkají a jak se ubytují, tak se přitom ten poslíček, co jim přinesl ty kufry, ptá: a mohu pro vás ještě něco udělat, vážený pane? A ten pán povídá: ne, ne, to je všechno. A ten poslíček samozřejmě se nevzdává, chce nějaký bakšiš. No a co tady pro manželku, můžu něco udělat pro vaši manželku? A ten pán jakoby se probere ze sna a povídá: ano, moment, na to bych málem zapomněl. Přineste mi prosím nějakou pěknou pohlednici a známku, musím manželce napsat, jak se na tom školení v zahraničí mám. Tak to byl takový slaboučký vtip, ale třeba se v tom někdo poznal. A tady to je pěkný příběh. To se Bůh snaží stvořit člověka. A jak ho tak vymodeluje, tak se dívá a na noze má jenom 4 prsty a povídá: ještě přidáme jeden velký prst, tedy palec na noze. A u něho stojí anděl a ten se ptá, na co mu to bude? A ten Bůh říká: no to je přece kvůli nábytku. A ten anděl nad tím přemýšlí a pak říká: na co mu bude palec kvůli nábytku? A ten Bůh povídá: věř mi, anděli, bude legrace. Takže komu kdy spadla skříň na palec, tak už teď ví, kdo to všechno spískal. Mám pro všechny muže tanec statných borců nazvaný Verbuňk a bude to Javorinka ze Strání se svým Verbuňkem, poslala mě moja milá, a zpívá to Karel Bušo.

Je a pozval mě brácha se svým zeťákem, oni mají vedle sebe domky, abych si k ním přišel otrhat švestky. A to víte, že my, co máme rádi slivovičku, tak neodmítneme švestky v jakémkoliv množství. A tak jsem si říkal, tam toho bude hodně, on má velký strom, ten má taky už několik let nějaký strom, tak jsem dal do auta 10 desetilitrových věder, to aby se ty švestky nazbírané v nějakém pytli neponičily, takže je dávám do těch věder. Takže 10 desetilitrových věder. Přemluvil jsem manželku, aby jela se mnou, protože nám pivařům se švestky sbírají dobře jedině v kleče nebo v leže, zatímco děvčata mají pružnou postavu a sbírají to rychleji. A šli jsme tedy sbírat. U mého bráchy na stromě jsme získali 2 kyblíky, které mi nazbíral předem ze všeho, co bylo pod stromem, takže když jsem to doma vytřídil a vyházel ty zhnilé a plesnivé, které do dobré pálenky nesmí, tak mi zůstal 1 kyblíček. A u toho seťáka to bylo stejné. A tak jsem přijel domů, mám 2 kyblíčky švestek a říkám si, nevadí. I takové množství švestek se počítá, protože z každé dobře vykvašené švestičky může být kapka kvalitní slivovičky. A to přijde tatínek domů, práskne taškou o stůl v kuchyni, nechá si zavolat 16-letou dceru a povídá: chováš se jako coura. Dneska jsem tě viděl, jak se líbáš s nějakým mladíkem v autě. Kdo to byl? A mluv, než se rozčilím a bude to tady všechno lítat. A ta dcerka se tak zamyslí a říká: no a tatínku, bylo to ve 2 hodiny ve žlutém Fiatu, nebo ve 3 odpoledne v modré Škodovce, a nebo ve 4 v červeném Fordu? No, nechtěl bych být tatínkem nějaké krásné dcerušky, asi bych chodil po domě s nabitou brokovnicí a hlídal, kdo mi krouží okolo domu. No, myslím si, že by to nebylo tak zlé, protože si vzpomínám na jeden vtip, jak maminka povídá tatínkovi před návštěvou budoucího zeťáka, který jde požádat o ruku jejich dcery, a říká mu: tatínku, prosím tě, hlavně ho neobjímej a neříkej mu: vítej náš zachránče. Dáme si píseň o Slezské zemi, je moc pěkná, hraje to Jistebnická 13 a zpívají Lenka Halatová a Mořic

teď to bude trochu vysvětlování. My pravidelně v hobby magazínu Českého rozhlasu, co ho vysíláme dopoledne v sobotu, popisujeme některé choroby zeleniny. A hlavně teď, v tomto období, se vám může objevit plíseň nebo nějaká škodná, co vám začne prožírat třeba rajčata. No a našel jsem na to následující vysvětlení, to abyste se nebáli, že když něco postříkáte, takže to potom jíte. Pesticidy jsou na ovoci a zelenině, takže jak se těchto chemikálií zbavit? Vymačkejte šťávu z citrusu a nařeďte vodou v poměru 1:1. Namočte ovoce i zeleninu na několik minut a nechte tu kyselinu ve šťávě na tom působit. Poté to opláchněte tekoucí vodou, anebo si můžete vyrobit solný roztok. Sůl má schopnost absorbovat vodu a rozpouštět se, což umožňuje, aby se na její povrch vázaly nečistoty a zbytky pesticidů. Její poměr k vodě by měl být zhruba 1:10. Takže 1 díl soli, 10 dílů vody, potraviny v roztoku necháte 10 až 15 minut a poté opět důkladně opláchněte. A máte je čistěnké. Nevím, jestli jste to takhle už někdy dělali, já si vždycky to rajče nebo tu papričku jenom opláchnu a už to hned stluču, takže tak se to nedělá, má to být pořádně důkladně opláchnuté. Tak vy sami nejlépe víte, co všechno jste si do skleníku a na záhonky nastříkali, takže snad jsme někomu trošku pomohli. Objevil jsem jednu dobrou radu pro začínající sportovce. Dobře poslouchejte. A v té radě se říká, pokud nemáte ve sportovní činnosti pokaždé na poprvé štěstí, potom parašutismus nebude pro vás to pravé ořechové. A nebo to jsem ještě objevil. To paní vysvětluje, proč přišla domů bez nákupu. A povídá manželovi, víš, Karlíčku, přišla jsem do obchodu, chytnu za kliku, že otevřu dveře a na nich je cedule s nápisem táhněte k sobě. Tak jsem šla domů. Za to si dáme slavnou slovenskou hradištskou kapelu a jejich valčík Hradištský kostolík. Hradi.

A to se spolu baví dvě sousedky a ta první povídá, to jsou dneska na tom světě lidi, pochválíte jednomu knírek a on se ještě urazí, ženská jedna nevděčná. A to se baví chlapi v hospodě a ten jeden říká, pokaždé, když si do obchodu jdu koupit půl litříček rumu, tak si k tomu koupím kilo mouky, aby si prodavačka nemyslela, že to vypiju, ale aby tušila podvědomě, že budu vyrábět cukroví. Chlapi, nechcete někdo ode mě koupit levně 40 kilo mouky? A tohle je výrok současného motoristy. Přátelé, většinou se nechlubím drahými výlety a cestami, ale pro jednou snad prominete. Právě jsem se vrátil z benzínové čerpací stanice. Ha, no tak snad ten benzín a ta nafta trošku zlevní. A dáme si polečku na sále. Autorem je samozřejmě Jan Slabák, který už před léty, kdy měl málo hraní, proslul větou, dechovka byla, je a...

0: A objevil jsem jeden zamilovaný vtip. Ten se vám bude líbit, to policisté zatknou nějakého muže a povídají. Proč jste, člověče, utekl z vězení a ještě 3 měsíce před propuštěním? A ten uprchlík stojí, má pouta na rukou a povídá. Víte, já jsem zamilovaný a chtěl jsem se oženit. A ten jeden policista, takový starší chlap, mu povídá. Tak to je mi vás velmi líto, mladý muži. Vy máte zcela zkreslené představy o svobodě. Takže krásnou neděli vám všem přeje myslivecká kapela Atlas s kapelníkem a trumpetistou Mirkem Čepickým a ze studia Českého rozhlasu v Ostravě také Artur Kubica.
1: Má to hlavu jako kopač a...

0: Nebo kloustci. Už se vám zbíhají sliny a nejraději byste vyrazili do lesa? Pak je naše zářijová soutěž přesně pro vás. Každý den po celé září poslouchejte vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Jakmile zazní soutěžní signál, zavolejte do studia a odpovězte na otázku s houbařskou tématikou. A o co hrajeme? O výbavu, která se v lese rozhodně nestratí. Houbařský nožík, atlas hub, pláštěnku, rolničku i pořádnou síťovku na houby. Tak nastražte uši, opražte znalosti a mějte telefon po ruce. S Českým rozhlasem Ostrava rostou nejen houby, ale i šance na výhru.
1: Hudební hlídka. To je pořad Českého rozhlasu Ostrava, který pro vás připravuje hudební publicista Milan Bátor. Poslouchejte každou neděli po 18. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 6,5 minuty nás dělí od pravého poledne. Já mám pro vás dobrou zprávu. Iveta Dadamová už dorazila do dveří Českého rozhlasu Ostrava. Za chviličku usedne také za mixážní pult a mikrofon a má pro vás po pravém poledni připravenou hudební poštu. Nejprve ale Lucka Gociánová v aktuálních zprávách. No a aby těch jmen nebylo málo, Pavla Daňková se s vámi loučí. Mějte se krásně a já se těším opět brzy naslyšenou.
1: Český rozhlas Ostrava, písně.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj.
3: O svačině to roztočíš.
4: Amálka. Krásná zdravá svačina.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
5: Za bruslení na krnovském ledním stadionu si lidé připlatí. Mladé lidi ke komunálním volbám láká studentská kampaň Nezájem. Firmy podnikající na Ukrajině můžou žádat o státní záruku na úvěry, poskytne jí Národní rozvojová banka. Odpoledne bude oblačno až zataženo, k večeru přehánky a teploty do 21 stupňů. Dobré poledne přeje Lucie Kociánová. Lidé v Krnově si za bruslení tento rok připlatí. Město totiž zavedlo vstupné o 10 korun. Hodina a půl na ledě, tak dospělého stojí 90 korun. Děti do 15 let zaplatí za stejnou službu 50 korun. Nově lidé budou muset platit taky za půjčení bruslí. Podle krnovských technických služeb je bruslaři často vraceli poničené.
6: Stadion spravují krnovské technické služby. Podle vyjádření městské společnosti bylo navýšení vstupného nutné, protože narostly mzdové i celkové provozní náklady. Zdražení se týká všech hlavních skupin. Jde o dospělé, děti, studenty i seniory. Dražší je i pronájem ledové plochy z Krnova. Adam Tomáš, Český rozhlas.
5: Studenti spustili kampaň, aby přilákali ke komunálním volbám své vrstevníky. Nazvali ji Nezájem a na stejnojmenném webu vysvětlují způsob voleb a především propagují kandidáty mladší 30 let. Ti mají na stránkách medailonky. Lze je vyhledávat podle kraje, města, politické příslušnosti nebo témat, kterým se chtějí věnovat. Ve spolku Nezájem působí i student právnické fakulty Univerzity Karlovy Patrik Michálek, podle kterého kandidující subjekty na mladé voliče zapomínají.
7: Neříkáme tím, že ti mladí kandidáti jsou automaticky lepší, nebo že jiní by neměli být volitelní a tak dále, ale i typicky, když se člověk podívá na ty volební programy těch třeba starších kandidátů, tak tam jde často vidět, že se na ty mladé, že se o ně moc nezajímá. Že to je ten důvod, proč jsme tam dali tu pevnou hranici 30 let.
5: České firmy, které chtějí podnikat na Ukrajině, můžou žádat o státní garance na své úvěry. Příjem žádostí do programu spustila Národní rozvojová banka. O podporu můžou žádat třeba firmy z odvětví energetiky, zemědělství, potravinářství nebo dopravy. Pětinu projektu zafinancovat sami a zbytek jim úvěrem poskytne partnerská ukrajinská banka, popisuje předseda představenstva Národní rozvojové banky Tomáš Nidecký.
8: Ta ukrajinská banka ale musí mít 20% podíl z tohohle úvěru jako vlastní riziko a těch 80% z toho úvěru je zajištěno právě zárukou od Národní rozvojové banky a zdroje na tyto záruky získala Národní rozvojová banka od Ministerstva průmyslu a obchodu, ale zároveň od Evropské komise.
5: Národní rozvojová banka poskytne až 3 miliardy korun. Maximální výše podporovaného úvěru je 39 milionů eur, což je v přepočtu skoro 950 milionů korun. Firma může o záruku žádat poté, co si s bankou dojedná úvěr. Finský jazzový kytarista a skladatel Matias Sandberg dnes zavítá v rámci svého evropského turné do tančírny v javornické místní části Račí údolí na Jesenicku. Na koncertu, který začíná ve 3 hodiny odpoledne, vystoupí se svým triem. Vyplývá to z informací na webu tančírny.
0: Počasí.
5: Odpoledne očekáváme na severní Moravě a ve Slezsku oblačno až zataženo. K večeru se výjimečně objeví přehánky, nejvyšší dnešní teploty 17 až 21 stupňů. V noci pak bude převážně zataženo, zpočátku výjimečně déšť nebo přehánky, k ránu srážky četnější. Zítra pak čekáme velkou oblačnost, na většině území s deštěm nebo přehánkami, odpoledne se objeví i bouřky. V noci teploty klesnou na 14 až 10 stupňů, přes den vystoupají na 15 až 19 a na horách zítra naměříme okolo 12 stupňů Celsia.
0: Rubrice zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
5: Mezi Hlučínem a Ostravou se pohybuje vozidlo údržby. Jeden pruh je tak uzavřen. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Přeji vám krásnou neděli, 4,5 minuty po 12. hodině. Pokud se chystáte k obědu, tak samozřejmě nechybí ani přání dobré chuti, ale těch přání bude až do 13. hodiny určitě mnohem více. Přání k svátku, k narozeninám nebo k nějakému zajímavému životnímu výročí. Svátek dnes má Lubor, tak Luborům vše nejlepší a všechno nejlepší také vám, kteří jste se narodili 13. září a máte důvod k oslavám narozenin. Za malou chvíli otevřeme tu naší nedělní polední hudební poštu. Dnes vás u ní vítá Iveta Dadamová a pro začátek posílám i Richarda Millera. To už je muzika. Štěstí je krásná věc, tak příjemný poslech.

karton na dvorek a taky porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: První písničku na telefonické přání v té naší nedělní polední hudební poště už vybírá paní Pavla, kterou vítám. Hezké odpoledne přeji.
2: Dobrý den. Neslaví paní Martina Jakšíková z Prostřední Bečvy své narozeniny. Milá sestro, přejeme ti hodně štěstí, zdraví, lásky a božího požehnání. To ti z celého srdce přeje maminka, sestra Iveta s rodinou, sestra Pavla s rodinou a manžel Ota a tvé dcery Veronika a Anetka. Děkuji, naslyšenou.
1: Písničku Stín katedrál i s Petrem Mukem na vaše přání už posílám a přeji hezké nedělní odpoledne. Naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.

0: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
1: K tomu přispívá i naše polední hudební pošta. Dovolala se paní Eleonora, kterou moc vítám. Hezké odpoledne přeji.
2: Zdravím vás, paní redaktorko. Díky. A všechny posluchače rozhlasu Ostrava. Dnes bych chtěla poslat hudební dárek s přáním své švagrové Gertrudě Švarcové, která se dnes dožívá krásného životního jubilea 90 let. Milá Trutko, tvému jubileu ti přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, životní pohody, lásky od svých nejbližších, ochrany Panny Marie a Boží požehnání. To ti ze srdce přeje švagrová Eli Svačinová celou naší rodinou. Aneška a Freddy Stoklasovi a všichni přátelé a známí, co tě mají rádi. Děkuji vám, paní redaktorko, za prostor a vyhledání písničky. Přeji vám a všem posluchačům krásnou pohodovou neděli. A zase někdy naslyšenou.
1: Moc děkuji, také vám přeji krásné a pohodové odpoledne, hezky si to užijte a písničku, kterou jste si přála k nebesům dnes zaleť písní, už posílám.
2: Naslyšenou. Moc krát vám děkuji,
1: naschledanou. Rádo se stalo.

0: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Také vaše polední hudební pošta, ve které může další písničku vybírat paní Jarmila. Vítám vás, hezké odpoledne.
3: Hezké odpoledne i vám, paní Ivetko, tady je Jarmila Střince. Zdravím vás všechny v rozhlase a také všechny posluchače, včetně rozhlasové rodinky. Všem Mariím, Maruškám, které včera měly jmeniny, přejeme jen to nejlepší. Především paní Marušce Balčuhové Střince Dolní Lištné, paní Marušce Huděcové Střince Terasy, paní Marušce Hečkové z Hradku ve Slezsku, paní Marušce Vachalové Střince Starého Města, paní Marušce Jaroškové z Místku, paní Marušce Březinové z Bystřice nad Olší, paní Marušce Zubrové Střince Osuvek a včera měl také její manžel Bohuslav Zuber krásné narozeniny. Všem jmenovaným přejeme k svátku i narozeniny nám, ať máte život jak pohádku. K tomu mnoho zdraví, štěstí, lásky od nejbližších, boží požehnání a pohodu. Ve vašich rodinách vám ze srdce přejí vaše rodiny a připojují se manželé Lipkovi s celou rodinou. Ještě mám jedno krásné přání a je to ke včerejšímu dni svadebnímu, kdy si před 60 lety ruce podali a společné ano si řekli manželé Miluška a Jan Bobkovi z Gutu u Třince. Obě má mnoho zdraví, štěstí, lásky, boží požehnání a pohodu v rodinném kruhu. Ze srdce přeji především jejich děti, vnuci, pravnuci a připojují se sousedé. Paní Helenka Dordová, rodina Liberdová a manželé Lipkovi z Třince Dolní Lištné. Mějte se, paní Ivetko, moc hezky a zase budu těšit příště naslyšenou.
2: Bílou orchidej už posílám v podobě písničky a vám přeji hezké nedělní odpoledne, paní Jarmilo.
3: Moc vám děkuji.
2: Naslyšenou.
3: Naslyšenou.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: 59 611 22 66, to je telefonní linka k nám do polední hudební pošty, ve které vítám už paní Libuši. Zdravím vás, paní Libo, dobré odpoledne.
2: Já vás taky zdravím a zdravím všechny posluchače. A dneska se dožívá krásných 35 let pan Tomáš Čagala z Olomouce. Milý Tomáši, k tvojím krásným narozeninám ti ze srdce přejeme lásku, štěstí, bohatství a boží požehnání. To ti přeje Liba, Iluš, a děkuji vám za písničku, Ivetko, a nashledanou.
1: Písničku se čtyřmi tenory, kdo s láskou usíná, posílám a přeji hezkou neděli, naslyšenou.
2: Nashledanou.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Nedělní polední hudební pošta. Vítám paní Elišku, která se dovolala. Krásné odpoledne přeji.
2: Krásné odpoledne, paní Vetko, vám přeje Eliška. Děkuji. S Argoškem z Folneku. Já bych dnešní přání chtěla poslat v prvé řadě do Prahy, kde měla svátek Maruška Stehlíková. Takže Maruško, my ti s Argoškem přejeme hodně zdravíčka, štěstíčka, božího požehnání, ochranu Panny Marie, samé jedničky ve škole samozřejmě. Dále zdravím tvého brášku Oldřiška, kterému přeji taky, aby se mu ve škole dále líbilo. On měl samé jedničky, hodné paní učitelky, to přeji i tobě. Dále tuto písničku posílám tvé mamince Lence, taťkovi Jirkovi a babičce Vladušce a strejdovi Tomášovi. A další písničku posílám Evě s její rodinou, a to je syn Petr s manželkou Klárkou, kde mají dceru Nikolku, kterou hodně zdravím, a potom dále mají ještě dceru Haničku, kde s manželem Honzikem mají malého Honzika, který má dnes právě 3 měsíce. Takže taky přeji zdraví, štěstí, pohodu, nikdy žádnou nehodu, boží požehnání celé vaší rodině. A dále všem Maruškám, hlavně Marušce z Rožnova a všem Maruškám, komu nikdo nezahraje, a paní Danieli a všem děkuji za podporu Argoškovi. A další přání bude ve slovenštině. Jo, a Maruška bude ještě mít narozeniny taky, jo, takže 16. máš narozeniny, takže ještě k tomu. Drahá Tonka, moja priateľka na Slovensku, želám ti všetko dobré k tvojim krásnym, prekrásnym narodeninám, ktoré budeš mať 19. septembra. Naše priateľstvo trvá od 15 rokov. Takže želám všetko dobré, zdravie, šťastie, Bože požehnanie celej tvojej rodine. A hlavně, aby jsme ještě dlho byli přátelé a písali si a volali si. A písnička je taky pro vás, paní Ivetko, a děkuji za vybrání písničky.
1: Tak Srdce nehasnou, to je písnička, kterou jste si přála s Karlem Gottem i Charlotou. Posílám jí také za vše, děkuji za nás a vám přeji příjemné odpoledne, naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
2: Polední hudební poště přidáme další písničku na telefonické přání. Vybírá ji paní Anička. Hezké odpoledne.
3: Dobrý den. Na telefonu je Anička ze Štěpánkovic. Dne 9.9. se dožila naše teta Anička Zálohová 92 let. Do dalších let přejeme hodně štěstí a zdraví a božího požehnání. To jí přejí dcery Věrka, Alenka s rodinou, snacha Renáta s rodinou. Přání se připojují Anička a Lojza Korpasový a Marie Plušková. Děkujeme za vyhledání písničky.
2: Písničku Anděli můj už posílám a vám, paní Aničko, přeji příjemné odpoledne, naslyšenou.
3: Děkuju.

0: Abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
1: Šikmý kostel. Románová kronika ztraceného města. S Barkou, Ludvíkem a dalšími hrdiny závěrečné části trilogie Karin Lednické prožijeme první poválečná léta. Staneme se svědky vzestupu komunismu, jehož ideologie je postavena na hesle kdo nejde s námi, jde proti nám. Ženka se snaží najít sebe sama. Leon trpí oprávněným pocitem zmaru. Hálka se snaží vyrovnat s krutým zážitkem. Vojtek se nechává strhnout budovatelským nadšením. Anuška chřadne pod tíhou ztráty syna. Barka novému světu přestává rozumět a Ludvík dobře ví, že nejhorší je začít se bát. Premiéra 20-dílné četby v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Ještě chvíli pokračuje polední hudební pošta, ve které vítám paní Mirku. Dobrý den.
3: Ano, děkuju za přivítání. Zdravím všechny posluchače a hodné lidi v neděli. A tuto písničku posílám sice s jednodenním spožděním svojí sestřičce Marušce Musialové do Velké Polomy. Tak Marušenko, sestřičko, hodně pohody, zdraví, lásky od svojej rodinky i posila tvoje sestra Mirka z Mistku taky s celou rodinou. Tak ať máš samé hezké příští dny. Děkuju, paní Ivetko, a někdy naslyšenou.
2: Tak. Píseň včerejší s Juditou Čeřovskou už posílám a také se loučím. Pěkné odpoledne vám přeji.
3: Ano, naslyšenou. Děkuji. Naslyšenou.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: 59 611 22 66, to je telefonní linka, kterou máte k dispozici od 12. hodiny v polední hudební poště. Teď se podařilo dovolat paní Aničce. Vítám vás, hezké odpoledne.
2: Já vás taky, paní Veďko. Díky. A všechny z rozhlasové rodinky. Písničku posílám k svátku Marie paní Mařence Pavlicové do Havířova Suché a Mařence Buchtové do Bartovic. Milé moje děvčata, jsem ráda, že vás znám a že se máme rádi. Přeji vám zdraví, štěstí, pohodu, všechno dobré a doufám, že se nějak brzy sejdeme. A ještě bych chtěla poděkovat všem, kteří si navzájemně hrajeme v rozhlasové rodince, paní Elišce, paní Jarmilí, paní Věrce a všem. Děkuji, paní Vetko, a naslyšenou.
1: Písničku Přátelství i s Petrem Reskem, kterou jste si přála, už posílám a také se loučím. Hezké odpoledne přeji, naslyšenou.
2: Napodobně.
1: Děkuji.
0: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.

předem přátelství. Pravé přátelství. Je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí. Protože jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

přátelství, pravé přátelství, přátelství, to je někdy víc než

0: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Přidáme ještě poslední písničku na telefonické přání. Vybírá ji paní Lidka. Vítám vás. Hezké odpoledne.
2: Pěknou neděli všem, kdo naslouchá hezkému pořadu s láskou. Milé Marie, Majky, Marušky, to jste vy, co mají krásný svátek a my přejeme, ať jste zdravé, spokojené, hodně radostí se všemi okolo. Elán, ať neopustí paní Majku Němcovou z Horní Bečvy Mečůvky, která má o nás klubu důchodců péči a potěší přáním s písničkou. Děkujeme jí, že na nás myslí a stará se o nás v Hornobečvanském klubu, o naše setkávání, o něčeho dobrého a tvoří kroniku a výstavku fotografií pro vzpomínku na společné hezké chvíle. Za všechny členy, kamarády a přátelé posílám písničku a hlavně měj se moc fajn. Vinčuje Lidka. Děkuji vám do redakce Ostravského rádia. Buďte zdraví a naslyšenou.
1: Také moc děkujeme. Růžovou pentli už posílám a vám, paní Lidko, přeji krásné nedělní odpoledne. Naslyšenou.
2: Děkuji. Naslyšenou.

0: Tak to končí ta nedělní polední hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava. Co nás čeká, není toho málo, ale v nejbližších chvílích, to znamená za 3,5 minuty ve 13 hodin aktuální zprávy. Co se dovíte, třeba i to, že kvůli požáru museli hasiči evakuovat z městečka na ostrově Brač. Téměř 200 lidí. Podrobnosti samozřejmě nejen k tomuto tématu přidáme za chvíli, více ve 13 hodin. Po 13. hodině to už je čas na výlety, reportáže z hradů, zámku, rozhleden, jeskyní i tajemných míst Čech, Moravy a Slezska. Tak příjemný poslech a krásné odpoledne.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Audio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj. O svačině
2: to roztočíš. Amálka. Krásná zdravá svačina.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Kvůli požáru museli v noci chorvatští hasiči evakuovat z městečka na ostrově Brač více než 200 lidí. Motoristé by se podle průzkumu nedostali do sněmovny. Z opozice vede hnutí STAN. Základní škola Komenského v Odrách má nové hřiště. Zítra bude oblačno, přehánky a teploty do 19 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. Hasiči na chorvatském ostrově Brač se už třetím dnem potýkají s rozsáhlým požárem. V noci na dnešek museli evakuovat přes 230 lidí z městečka Milna, jak uvádí agentura AFP. Z plameny bojuje přes 220 hasičů a 4 letadla. Ráno začal požár zeslabovat.
4: Obyvatele i návštěvníky z města evakuovali lodě. Velitel hasičů Slavko Tučakovič řekl agentuře Hina, že se i přes silný vítr podařilo zachránit hodně obytných domů. Hlášeny jsou škody na fasádách a markýzách. Oznámil, že dva lidé utrpěli lehká zranění. Zpravodajský server Dnevnik HR píše, že dvacátníka, který se nadýchal kouře, už lékaři propustili z nemocnice. Žena v důchodovém věku má ale být v ohrožení života. Podle nepotvrzených informací spadla při evakuaci z lodi. Velmi horké a suché léto způsobilo, že podobně rozsáhlých požárů jsou napříč Balkánem desítky, především v Srbsku, Bosně a Černé hoře. Dominik Tesár, Český rozhlas.
3: Motoristé by se na začátku září nedostali do poslanecké sněmovny. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM pro televizi Prima. Podle něj by nejmenší koaliční strana získala 4,9%. Menší podporu oproti loňským volbám mají i další koaliční subjekty. Hnutí ANO by volilo 31,1% lidí, SPD by podpořilo 7,6% dotázaných. Největším opozičním hnutím je podle agentury STEM hnutí STAN se 14,8%. Do dolní komory by prošla i ODS a Piráti. TOP 09 a Lidovci zůstali pod 5% hranicí. V průzkumu na začátku měsíce odpovídalo 1539 dospělých lidí. Děti ze základní školy Komenského v Odrách můžou sportovat na novém venkovním hřišti. Radnice nechala vyměnit jeho povrch, který už byl ve špatném stavu. Na stavební práce ze svého rozpočtu vyčlenila 800 tisíc korun, uvedla mluvčí města Lucie Kaspříková.
5: Poškozený tartán jsme vyřezali a opravili a následně se celý povrch přestříkal polyuretanovým pojivem. Součástí prací byla také kompletní obnova sportovního lajnování v celkové délce skoro 1000 metrů.
3: Havířovská radnice nabízí lidem tašky na tříděný odpad. Zájemci si je mohou vyzvednout na informacích v přízemí budovy magistrátu. V sadě jsou 4 tašky barevně odlišené na papír, plast, kov a sklo. Jsou omyvatelné a mohou se používat opakovaně.
0: Počasí.
3: V noci bude na severní Moravě a ve Slezsku převážně zataženo, zpočátku výjimečně déšť nebo přehánky, k ránu pak srážky četnější. Zítra očekáváme velkou oblačnost na většině území s deštěm nebo i přehánkami. V noci teploty klesnou na 14 až 10 stupňů, přes den pak vystoupají na 15 až 19.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: V Ostravě Dubině se stala nehoda v ulici Plzeňská. Na místě je i policie, vyšetřuje se tam nehoda 3 osobních aut. Projíždějte místem se zvýšenou opatrností. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Výlety.
6: Nový školní rok se už naplno rozběhl a děti tak musí přes týden opět sedět v lavicích. Ale o víkendu je klidně můžete vzít na výlet a trochu jim tak pomyslně prodloužit prázdniny. A pokud byste potřebovali nějakou inspiraci, tak jsme tady. Tady je naše nabídka. Dobrý den. Vezmeme vás na novou vyhlídku ve Frenštátu pod Radhoštěm na severní Moravě. Vznikla u pomníku malíře Břetislava Bartoše v lokalitě Horečky. Má krásný moderní design a samozřejmě skvělé výhledy. Potom zamíříme do pražských Malešic, kde navštívíme botanickou zahradu. Je sice především pracovištěm střední odborné školy, ale zároveň je přístupná i pro veřejnost, a to zcela zdarma. Čeká nás také procházka po Pojmanově stezce v Polné na Vysočině, která nás zavede ke starému mlýnu i k hrobu spojenému s jednou neuvěřitelnou novinářskou kachnou. A nakonec vám představíme jeden úžasný unikát. Muzeum nazvané Křišťálový dotek v Litoměřicích na severu Čech, kde uvidíme na 40 otisků dlaní známých osobností vyvedené ve skle. Tak co, berete naši nabídku? Pokud ano, jste srdečně vítáni.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Naše první dnešní zastavení bude ve Frenštátě pod Radhoštěm na severní Moravě a podíváme se na něj pěkně z nadhledu. Z nově vybudované originální vyhlídky v lokalitě zvané Horečky. Nejenom, že má krásný dřevěný altánek a stylový mobiliář, ale také půvabné poetické jméno Milá domovina. Nachází se v lesíku u zrestaurovaného pomníku malíře Břetislava Bartoše a je součástí naučné stezky Beskydské nebe. A my se na ní teď vydáme s naší ostravskou redaktorkou Petrou Štrimplovou.
1: Po takovém vlastně zpevněném dlaždicovém chodníčku my jdeme s Patricí Pustějovskou z turistického informačního centra Frenštátského z Kopečka.
2: Z Kopečka, ano. Teďka je to naštěstí jako po loňské rekonstrukci zpevněné, takže je možnost tady i s kočárkem přístup. A v minulosti tady byly takové přírodní stupně, takže to nebylo úplně sízdné pro kočárek přístupné. A po rekonstrukci tady toho památníku Břetislava Bartoše vznikl i vyhlídkový altán tady a vyhlídka Milá domovina. Je to nádherný výhled na město a na okolní hory. Moc pěkná vyhlídka.
1: My než tam sestoupíme, protože na vyhlídce je teďka plno, tak já jenom popíšu vlastně tady to prostředí kolem nás. My jsme tak jakoby v takovém průseku ukrytí pod korunami vysokých vzrostlých stromů. Ta Bartošova vyhlídka, to je vlastně kamenný monument.
2: Je to vlastně památník Břetislava Bartoše, což byl frenštátský rodák a malíř, legionář. Umřel velmi mlad. A v letošním roce, v červnu, jsme si připomínali vlastně 100 let od jeho úmrtí.
1: Tak, my se teda pár metrů ještě po chodníčku dostaneme na samotnou vyhlídku. Já se jí zeptám, tady příchozí. Dobrý den, došli jste na vyhlídku, na jaké pouti jste?
3: Jsme učitelky, takže dobíjíme baterky, máme to tu rády.
1: Takže výlet jakoby cílí přímo na Frenštátsko, nějak si to tady obšlápnete.
3: Určitě, a je nám celkem jedno, kudy jdeme. Cesta je cíl.
1: Cesta je cíl. Já poprosím křestní jména jenom.
3: Markéta.
1: Markéta.
3: Monika.
1: A Monika, odkud jste přijeli sem?
3: Příbor a Libošť.
1: Já vás nechám kochat. My si povíme, co tady vlastně jde, paní Pustějovská, všechno vidět z vyhlídky.
2: Tak my vidíme před náma vlastně Ondřejník a Skalku, jako z těch hor. Dneska je to trošku v oparu, myslím si, že by bez problému byla vidět i jako Vysíláči Lysé hory. A hlavně město jako na dlaní, takže Dolní kostel svatého Martina, Horní kostel svatého Jana Křtitele a jde vidět i věž radniční přímo na náměstí. Jinak potom tady vidíme trať, která vede z Ostravy na Valašské Meziříčí.
1: Je ten průsek tak krásně prostě vymodelovaný, že opravdu ten hřbet horský, to je takový jako fotopoint, přesně ano. To tam tak jako zapadá ano, nad tím tak. Městečkem.
2: Když se díváme třeba z radniční věže, tak jsem si všimla, že je to opravdu nádherně vidět tady ten altán, který opravdu jakoby symbolizuje rám obrazu malíře Břetislava Bartoše, že si připadáte přímo jakoby na plátně. No.
1: Povězme, kdy teda ten altán vyrostl?
2: Altán teda je tady z minulého roku. Proběhla ta rekonstrukce celého toho okolí, byl restaurován celý ten památník Břetislava Bartoše a vznikl tady nový altán s lavičkami, s mobiliářem. I design jakoby toho zábradlí je v designu vlastně města. Tady ty nové jakoby prvky, které máme v novém vizuálu, takže se to všechno k tomu přizpůsobilo.
1: Design těch hlaviček vyzkoušíme. No hezky se tu sedí, když se ta páteř nakroutí na to dřevo.
2: Přesně tak, je to tu úplně nádherný výhled a dneska nám přeje i počasí, není úplně vedro. Tady to je fakt nádhera, jako já si myslím, že se to podařilo.
0: Konstatuje spokojeně Patricie Pustějovská z Frenštátského turistického informačního centra, která na vyhlídku jménem Milá domovina zavedla naši ostravskou kolegyni redaktorku Petru Štrimplovou. Na Horečkách se přitom můžete zatoulat i na další zajímavá místa, třeba k Mařenčině, Studánce anebo k Atlasu Valašských mraků. A pokud si Horečkami šlápnete ještě víc, můžete prozkoumat atraktivní naučnou stezku Stupně ke zlaté přímo ve Skokanském areálu. Provede vás po schodech kopcem vzhůru a na několika zastaveních přiblíží historii skokanského sportu, frenštátských můstků a také odkaz olympionika Jiřího Rašky.

Společnost vám dělají nedělní výlety. My jsme minulý víkend zadali vlastně novou soutěžní otázku, protože o prázdninách výlety, ty klasické výlety v té klasické podobě měly přestávku. To jsme vám nabídli zámecké léto, včetně všednodenní soutěže. Takže opět jsme oprášili, jak se říká, tu klasiku, vymysleli jsme soutěžní otázku a vy jste odpovídali. Inspirací nám byla reportáž z Karlových Varů, kdy jsme vám nabídli nebo představili jeden unikát podzemní lanovku, která vede z divadelního náměstí přímo k hotelu Imperial. To je taková ta impozantní stavba nahoře na obzoru. Je to dominanta mimo jiné, nebo mimo jiných také dominanta Varů. Ale v tomto lázeňském městě najdete ještě jednu lanovku. Její spodní stanice je v uličce Mariánská a my jsme se ptali, zdali byste věděli, kam vás tato kolejová lanovka vyveze. Dvě možnosti byly za A na výšinu přátelství k rozhledně Diana, anebo za B do areálu venkovních bazénů nad hotelem Thermal. No já myslím, že tam nebyla špatná odpověď, když jsem se díval, byla tam samá Ačka. Ano, je to opravdu na výšinu přátelství k rozhledně Diana. Ale jenom zajímavost k tomu Bčku, tedy ten hotel Thermal a venkovní bazény nad ním. Tak když půjdete z hotelu Thermal, nevím z kterého podlaží, tuším z jedničky, tak tam nastoupíte do výtahu a teď si říkáte, jak to, když ty bazény jsou o hodně dál, tak ten výtah, to je takový další unikát, jede šikmo. Takže on vás šikmo zavede až skutečně k těm bazénům. No a vy se pak můžete vykoupat v pravé minerální vodě mimo jiné. Ale Ačko bylo správně, kdo napsal Ačko do textové zprávy, měl šanci vyhrát rychle schnoucí ručník, ideální na cesty. Vozím ho také v autě a skutečně hodí se při různých příležitostech. Kdo ho dostane? Paní Miroslava Žižková z Jeseníku, paní Ludmila Hlebová z Mostu, pan Jan Štefan z Deštné, paní Markéta Tobiášová nebo Tobiasová z Borovnice a paní Lidia Vítková z Domažlic. Všem upřímně gratulujeme. Pokud chcete vyhrát novou cenu, tentokrát budeme nebo hrajeme o powerbanku, tak pošlete textovou zprávu. Soutěžní otázka je jednoduchá. Inspirovali nás v zahradě Čech, respektive na zahradě Čech s jejich výročím. Ano, my jsme se vydali do Litoměřic a pokud vy se tam vypravíte, tak rozhodně patříte-li mezi zahrádkáře Kutily, tak si tam přijdete na své. Ale soutěžní otázka bude teprve následovat.

0: pražských Malešicích se rozkládá tak trochu jiná botanická zahrada. Náleží ke střední odborné škole, která kromě mnoha jiných oborů nabízí i ty zahradnické. Zahrada tak slouží nejenom k procházkám pro veřejnost, ale především jako unikátní pracoviště pro studenty. Do Malešické botanické zahrady nás vezme kolegyně Jolana Nováková.
1: Přes 100 let historie, 11 hektarů a 5000 druhů a kultivarů rostlin. To je botanická zahrada v Malešicích, která je otevřená návštěvníkům. Je to přírodně krajinářský park, ale především je to unikátní pracoviště střední odborné školy Jarov a já jsem si pozvala k mikrofonu, nebo poprosila jsem o to, aby mě zahradou provedl, poprosila jsem zástupce ředitele pro odborný výcvik Eduarda Chvostu. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: A vy už jste mi tady ukázal spoustu věcí. Viděli jsme několik stoletých velikánů, myslím tím stromů, které jsou tady tak dlouho jako zahrada. Taky tady stojí vila, taková krásná bílá Jiráskova vila. Kdo to byl, pan Jirásek?
2: Pan Jirásek byl obchodník s uhlím a taky radní města Prahy, takže velice bohatý, zámožný člověk a vlivný si tady tu novorenesanční vilu nechal přizpůsobit pro svoje bydlení v Praze.
1: Teď tam sídlí vedení vaší školy, myslím si, na takovém krásném místě. Máte tady ale několik dalších staveb. My jsme před chviličkou procházeli okolo bývalých lázní a budoucí cukrárny, kde vždycky stávaly a určitě stát zase budou takové ty krásné vaše palmy. Máte tady kromě mnoha rostlin vodní plochy, mostky a lavičky, altánek a velký most s balustrádou a květinami, ke kterému návštěvníky dovede nová cesta.
2: Ano, ano. Ten park je protknutý mnoha drobnými zahradními stavbami. No a tato doba první republiky byla zajímavá tím, že šel do módy nový materiál, a to byl železobeton. No a tady právě ty stavby, jako ten altánek, jak jste říkala, i ten most, jsou udělané z tohoto materiálu, jsou zrekonstruovaný. Poprvé po 100 letech můžete se podívat na tento most přes novou cestu.
1: Máte tady taky palmu na kolečkách.
2: Máme tady jednu z nejstarších palem, palmu Washingtonia robusta. Ona byla už tak veliká po těch svých 100 letech, že už se nám nevešla stěhovat naspátek do skleníku. Nasadili jsme ji teda do zahrady, ale tím pádem jsme ji museli na zimu nějakým způsobem ochránit. To znamená, že na zimu na ní najíždíme po kolejích na kolečkách se skleníkem. Český unikát.
1: My jsme se teď zastavili v takovém klidném bambusovém koutku, ale vedle bambusového koutku je taky skleník a tam bychom si mohli ukázat nějaké pravěké rostliny, které tam rostou. Mě třeba překvapil tady ten cykas a já myslela, že to jsou šišky, to obrovské, takové zahnuté. Jste říkal, že to je samčí květenství. Mm-hmm. No a co tyhle kapradiny? Která z nich je nejzajímavější?
2: Možná zmíním za všechny rostlinu, která bývá málo často pěstovaná, že patří mezi největší na planetě. Její listy dosahují velikosti 6-7 metrů na délku, jmenuje se Angiopteris. A to je opravdu rostlina, kterou možná znáte z muzeí, kde jsou vidět fosílie skamenělé a to je jejich nejbližší příbuzná. Takže je to opravdu taková pravěká vobluda, veliký kusan. Přijďte se na ní podívat.
0: Zve do botanické zahrady v pražských Malešicích Eduard Chvosta ze střední odborné školy na Jarově. Otevřeno mají od dubna do října, denně od 9. do 18. hodiny. Od listopadu do března pak pouze ve dnech školního vyučování od 9. do 16. hodiny. A procházet se zahradou můžete zcela zdarma. V říjnu se tu navíc bude konat Malešický podzim, výstava zeleniny, dýní a také čili papriček.

0: Už více než 120 let chodí turisté po Pojmanově stezce v Polné na Vysočině. Je dlouhá něco přes 6 kilometrů a začíná i končí na Husově náměstí. Prochází nejen ulicemi města, ale také po loukách kolem vody a přes mokřady a má několik krásných vyhlídek. Kolegyně Irena Šarůnová část stezky pojmenované po starostovi Václavu Pojmanovi prošla s polenským badatelem Janem Prchalem.
1: Kdo to byl Pojman?
2: Majitel škrobárny, a protože byl rodák z Polí, tak se prostě snažil tomu městu nějakým způsobem pomoct a financoval různé akce. V roce 1909 se rozhodl, že prostě zafinancuje zřízení Pojmanovy stezky kolem rybníků Bor a Kukle. V roce 1912 byla slavnostně otevřena, zpřístupněna.
1: Takže ta stezka, na kterou my se vypravíme, je stará přes 100 let.
2: Je to pravda, ano.
1: Jdeme po žluté turistické značce. Měli jsme i známý polenský židovský hřbitov a já se musím zeptat, opravdu to byla novinářská kachna, že tam údajně měla být pohřbená Hitlerova babička, jak je to?
2: Je tam pohřbená Rosalie Millerová Geborg, rozená Hitlerová. Totiž v židovském městě Polé žili tři rodiny Hitlerů, ti se shodou okolností v polovině 19. století vystěhovali do Horního Rakouska, takže jeden novinář, jmenoval se Reisman, v roce 1934 vydal novinový článek o tom, že má Hitler židovské předky spolné, což je nesmysl. Teď dojdeme pomalu k Borskému rybníku.
1: To jsou ty dva rybníky za sebou, jak jste říkal, Bor a Kukle.
2: Ano, dojdeme k takzvanému Štohanzlovu blídu.
1: Vy sám jste tu stezku chodil často?
2: Chodili jsme i jako členové klubu za historickou Polnou často s křovinořezem, když tráva hodně vzrostla. Ovšem největší zásluhu na obnovení Pojmanovy stezky má rodina Bednářova. Ty již před rokem 2000 si dali za cíl, že prostě obnoví ty altány.
1: Po celé trase je několik altánů, my všechny neobejdeme, nepůjdeme celých těch více než 6 kilometrů.
2: Dva takové altány byly mezi rybníky takzvaná Ježibaba a pak byl takzvaný Doubravník už za rybníkem Kukle. Ta Ježibaba, ta zanikla.
1: Už se blížíme takzvanému Borskému mlýnu, ale vy jste říkal, že to je mlýn Jana Štohanzla.
2: Ano.
1: Zbyly už jen rozvaleny. Tady dole, předpokládám, to je náhon.
2: Ten mlýn fungoval v podstatě od začátku 17. století a jezdili sem sedláci nejen z Polné, ale z Věžnic a případně i z dalších okolních obcí se blít svoje obilí.
1: Já nahlédnu do toho náhonu. Cáká tam pěkně ta voda. Tamhle v té zdi naproti je takový otvor a tam v podstatě mohlo být ukotvené to mlýnské kolo. Dokdy ten mlýn sloužil?
2: Do 20. let minulého století.
1: Pojmanova stezka dál pokračuje nahoru do kopce a to bychom zřejmě došli k tomu altánu Doubravník.
2: Když dojdeme k altánu Doubravník, tak stezka pokračuje dál, ovšem potom tam jsou mokřady, ale místní firma se přičinila o to, že zbudovali pěkný dřevěný přechod přes ty mokřady.
1: Narazili jsme tady na dva mladíky, kteří čistí Pojmanovu stezku. Vy jste z té firmy, která nad tím převzala patronát?
3: Od města jsme. Poslali násenka to tady vyčistit a prostekat.
2: To je velmi dobře. Děkuju.
0: Říká místní badatel Jan Prchal, který Pojmanovou stezkou v Polné na Vysočině provedl naši kolegyni Irenu Šarůnovou. Stezka je turisticky žlutě značená a mezi rybníky se kříží se zelenou trasou, která vede po druhé straně rybníka Kukle. A vyplatí se zajít i tam, narazíte na pozůstatky historické valchy. A ještě nás Irena upozornila na vyhlídkové místo v mokřadu, které má podobu ptačího hnízda a prý i svejci. Výlety. Tak jsem udělal trochu tajemno kolem nové soutěžní otázky. Říkal jsem, že nás inspiroval veletrh Zahrada Čech v Litoměřicích, který probíhá. No, vyplatí se tam zajet, ty výpěstky jsou nádherné, také ty ceny jsou mnohem méně.

spíš jak se odpovídá. Výlety, krátce vylety, pak následuje mezera, pak napíšete Ačko nebo Bčko, podle toho, jakou odpověď vyberete a napíšete, nenapíšete, uděláte druhou mezeru. Pak teprve napíšete vaše křestní jméno, příjmení a adresu. Nezapomínejte na poštovní směrovací číslo, je to jasné, řada obcí má stejný název, tak aby nám ta výhra nebloudila. Tuhle zprávu odešlete do dnešní půlnoci do 23. hodiny a 59. minuty, ale... Ano, jednou jsem tam, tuším, našel odpověď, která byla přijata těsně před touhletou hranicí. Tak nečekejte, posílejte raději hned. Takže ještě jednou, výlety mezera A nebo B, mezera, jméno, příjmení, adresa, telefon 90 011 04. 4 koruny stojí zpráva, tedy její odeslání, službu zajišťuje ATS Praha. Příště tedy budeme znát jména 5 posluchačů, kterým Powerbanku pošleme a na začátku října pak budeme znát výherce hlavní ceny. Hlavní cenou je v září výletnický batoh, tedy batoh s reflexními prvky, v něm je flísová deka, sluneční brýle, ponožky, alulahev a kniha 7 krásky na cestách. Tak je to velmi oblíbená, praktická cena, hodí se na ty vaše výlety a můžete vyhrát samozřejmě při troše toho pověstného štěstí. Držíme palce.

0: Litoměřice na severu Čech nabízejí kromě řady památek a výletů jeden opravdu světový unikát. Muzeum nazvané Křišťálový dotek. Nikde jinde se totiž nemůžete dotknout ruky 40 významných českých i světových osobností z různých oborů. A právě tam nás teď vezme naše ústecká redaktorka Slávka Brádlová. Expozicí plnou skleněných dlaní nás provede Alexandr Huňát, otec tvůrce křišťálových otisků Jana Huňáta. A tak se nechme vést.
1: U nás je to de facto obrovská síň slávy, kde si návštěvníci můžou připomenout, co tyhle ty vynikající osobnosti pro nás v životě dělali, jak budili naše pozitivní emoce tím, že si nafotí ruku svého favorita, pohladí si a má důkaz, že si podá ruku třeba s Karlem Gottem, což se vám nikde jinde ve světě nepodaří.
2: Zdaleka se tady muzeum Křišťálový dotek neomezuje jenom na ty české osobnosti, je tady spousta naprosto významných světových jmen. A všechno to tvoří váš syn Jan. Já tedy o technologii skla mnoho nevím, ale tolik vím, že sahat na rozstavené sklo se opravdu nevyplatí.
1: Návštěvníci uvidí i technologii, máme tady video, jakým způsobem tenhle křišťálový dotek vzniká, čili nejdříve se musí získat otisk této slavné osobnosti, tam se do toho po vychlazení naléje speciální tekutina, která po stuhnutí vytvoří de facto umělou ruku dané osobnosti se všemi detaily. A s touhle umělou rukou se dělá otisk do sádry, sádra vydrží teplotu rozžaveného skla. Pak se naléje rozžavené sklo, zarovná se to a výsledek je takový, že máte světový unikát, je to vlastně daktyloskopická stopa dané osobnosti, tak na to syn získá mezinárodní ochranu známku.
2: Některé ty exponáty jsou ještě umělecky dotvořené.
1: To jsou umělecká díla, která syn vytváří, jako by vzdal hold těm osobnostem, třeba Madeleine Albright chtěla něco českého, něco amerického, tak je tam český lev a americká orlice. Pan Maso pustil míč, takže je tam skleněný míč a před ním je jeho ruka. Třeba Karel Gott je tam s vybroušeným slavíkem.
2: U které z těch rukou vy se nejraději zastavíte nebo pro vás osobně hodně znamená?
1: Nezodpověditelná otázka pro mě, protože každá z těch osobností zanechala v historii tak významnou stopu a hlubokou, že si nedovolím říct, která je pro mě význačnější. Samozřejmě v oblasti, já nevím, lidství je to Nicholas Winton. Z oblasti sportu je to Lukáš Krpálek s Jardou, hokejistou. To je těžký říct, protože každá ta osobnost nechala tak hlubokou stopu v mé mysli a v mých pocitech, protože oni vlastně ovlivňovali naše životy. Oni budili ty pozitivní emoce a každý svým dílem v oblasti svého Ennio Morricone. Prostě když slyším jeho hudbu, tak se mi doslova zježí srdce, chlupy na kůži. Takže každá z těch osobností ve mně nechala hlubokou stopu a z toho důvodu nedokážu říct, která je hlubší.
2: Zkrátka nezbývá, než poradit návštěvníkům, aby se do muzea Křišťálový dotek v Litoměřicích přijeli podívat a sami si vybrali ten otisk ruky osobnosti, která je nejvíc zaujme.
0: Dodává naše ústecká kolegyně Slávka Brádlová, která nás spolu s průvodcem Alexandrem Huňátem provedla úžasnou galerii plnou slavných osobností. Našli byste v ní otisk ruky prezidenta Václava Havla, režiséra Jiřího Mencla, herce Bolka Polívky, tenisty Ivana Lendla a spousty dalších. A sama Slávka přiznala, že jí oslovila dlaň jednoho z členů skupiny Beatles Ringo Starra a taky místo pro otisk ruky Járy Cimrmana. A pokud je chcete vidět také vy a to hned teď, tak se podívejte do fotogalerie na našem webu výlety.rozhlas.cz.

I po prázdninách tradice velí připomenout závěrem soutěžní otázku, ale ještě než ji řeknu, tak také připomenu adresu našeho webu výlety.rozhlas.cz, kde to znění otázky najdete. Najdete tam všechny reportáže, které jsme odvysílali, můžete si je poslechnout. K ním jsme přiřadili fotografie, takže se můžete také podívat na místa, o kterých je řeč. A pak se tam třeba osobně vydat. Tak ta soutěžní otázka inspiroval nás podzimní veletrh Zahrada Čech v Litoměřicích. Patří mezi největší výstavy svého druhu nejenom na severu Čech a vstoupil do svého jubilejního ročníku. My se ptáme, kolikáté výročí slaví, za A 50. nebo za B 60. Hrajeme o powerbanky, hrajeme také o hlavní cenu za měsíc září, o výletnický batoh s reflexními prvky. V něm bude flísová deka, sluneční brýle, ponožky, alulahev a kniha Sedmi krásky na cestě. Výherce tedy budeme znát až na začátku dalšího měsíce. Máte dost času, abyste odpověděli alespoň jednou v průběhu září správně. Pak jste ve slosování. No, kdybych na něco zapomněl, opět odkážu na náš web výlety.rozhlas.cz, kde se dovíte všechno potřebné, nebo mi napište pavel.kudrna@rozhlas.cz a já vám, co budu vědět, řeknu. Tedy kromě správné odpovědi, pochopitelně. Mějte se moc pěkně, tým výletu vám přeje hezký zbytek neděle, užívejte si stále ještě, řekněme, přiměřeného počasí, než začnou ty podzimní plískanice. To přeci jenom s těmi výlety bude poněkud horší, ale je řada míst, kde se i při těch výletech můžeme schovat do tepla a pěkně pod střechu. Ale to už hodně předbíhám. Pavel Kudrna přeje dobrý den.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Vláda je připravená regulovat ceny elektřiny, ministr průmyslu ale neřekl, za jaké situace. Orlová se zbavila desítek odstavených vraků. Doubravská mateřská škola má po prázdninách nově opravenou kuchyni. Zítra bude oblačno, místy přehánky a teploty do 19 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. Vláda je připravená zastropovat ceny elektřiny v případě, že by dál rostly. V televizi Prima to řekl vicepremiér a ministr průmyslu Karel Havlíček z hnutí ANO. Kabinet by podle něj mohl stanovit maximální ceny u výrobců i dodavatelů elektřiny. Havlíček ale neupřesnil, v jakém okamžiku vláda k regulaci přikročí. Dodal, že postup ohledně zdražujícího benzínu a nafty bude stát koordinovat s dalšími státy Visegrádské čtyřky. Pokud by Česko mělo zásadně vyšší paliva než okolní země, vláda by podle Havlíčka okamžitě zakročila. Strážníci nechali z ulic Orlové letos odstranit 30 vraků. Za poslední 3 roky jich bylo celkem 80. Městská policie se zaměřuje nejen na odhalování odstavených vozidel, ale také na dohledání jejich provozovatelů a řešení přestupků. Upřesnila mluvčí radnice Andrea Vargová.
2: Pokud má auto déle než půl roku propadlou technickou, jedná se o přestupek. Strážníci pak dohledávají provozovatele a vyzývají ho k nápravě. Pokud provozovatel auto neodstraní, může od strážníka dostat pokutu až 10 000 korun. U správního orgánu pak až 300 000 korun.
0: Desítky milionů korun loni odkázali lidé ve svých závětích dobročinným organizacím. Vyplývá to z dat koalice za snadné dárcovství, sdružující přibližně 50 neziskových organizací. O této možnosti darování ale skoro polovina lidí v Česku neví, upozorňuje kampaně Měsíc dobročinné závěti. Informuje třeba o tom, že v poslední vůli lidé nemusí odkázat jen peníze. Pokračuje mluvčí skautské nadace Jaroslava Foglara Zuzana Čeničková.
3: Lidé nám právě můžou odkázat třeba i svoje chaty, které by právě v té rodině dělaly nějaké nepříjemnosti, jak to podělit mezi ty dědice, nebo jsou to třeba louky, pozemky, táborové, které pak můžou ty skauti využívat i nadále.
0: Darovat lze i různé typy automobilů, které využijí třeba neziskové organizace poskytující terénní péči. Doubrava na Karvinsku dokončila opravu kuchyně v mateřské škole. Během letních prázdnin se změnilo také zázemí jídelny, výdejny, stravy a skladu. Obec využila dotaci Moravskoslezského kraje a celkové náklady přesáhly 2 miliony korun.
4: Nové jsou rozvody vody, odpadu, elektřiny a vzduchotechniky. Přibyly také obklady, dlažba a radiátory. Dělníci upravili i zásobovací část a úklidovou místnost. Součástí prací bylo také odstranění původního vybavení. Z Doubravy je Andrea Brtníková, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V noci bude na severní Moravě a ve Slezsku převážně zataženo, zpočátku výjimečně déšť nebo přehánky, k ránu pak budou srážky četnější. V pondělí čekáme velkou oblačnost na většině území s deštěm nebo přehánkami, odpoledne se objeví i bouřky. V noci teploty klesnou na 14 až 10 stupňů, přes den vystoupají na 15 až 19 a na horách zítra naměříme okolo 12 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Nehody v tuto chvíli v kraji nemáme, ale ve městě Albrechticích je zúžena silnice v ulicích Osvobození a Hašlerova. Probíhá tam úprava povrchu vozovky, tak s tím počítejte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Přeji vám příjemné odpoledne po 14. hodině na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Se určitě už za chvíli vydáme na hrad Hukvaldy. V druhé půlce hodiny si dáme i řidičskou abecedu. Dnes si připomeneme, jak bezpečně na silnicích objíždět cyklisty. No a v druhé půlce hodiny přibližně ve 14 hodin 45 minut si s meteorology řekneme, jaké počasí nás čeká v těch dalších dnech. Martin Maxa, Pavel Bobek a nebo třeba Marika Gombitová. To už je nabídka muziky a přání pěkného odpoledne od nás všech.

0: Hezké odpoledne vám všem na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Už míříme na Frýdecko, konkrétně na hrad Hukvaldy. Hradní mota právě na hukvaldské zřícenině je okrouhlé, předsunuté dělostřelecké opevnění právě na začátku hradního areálu. Zajímavosti o této historické stavbě, která kdysi bránila hrad a dnes slouží především kultuře, má kastelán Miroslav Piter, a tak na prohlídku před jednou z letních akcí vzal i redaktorku Českého rozhlasu Ostrava Petru Štrimplovou.
1: Takový amfiteátřík, který je na hradě Hukvaldy, ale kastelán Miroslav Bitter mě opraví, jak se to správně nazývá.
2: No, používáme tady takový zažitý termín hradní mota, nebo taky kulatina, ale je to v podstatě předsunuté opevnění hradu Hukvaldy, taková dělová bašta, jakoby taková samostatná pevnost.
1: No, vy v tomto prostoru teď máte takové vlastně pódium, když to tak řeknu, kryté lavičky, takže tady se děje nějaké.
2: Tady ten prostor díky akustice se využívá ke kulturním akcím. Je tady vlastně udělané pódium, lavičky, takové zastřešení. Před náma jdou vidět vlastně 4 takové okna zazděné, což byly dříve pozice pro dělové střílny.
1: No a to, co je pod tím pódiem, když to tak nazvu, tak to má mnohem barvitější teda příběh.
2: Určitě to má barvitější z hlavě vlastně v té souvislosti s nocí na hradě. Vlastně tady vidíme, že spousta lidí přespává právě na tom pódiu, ale pod nimi vlastně je dochované bývalé vězení hradní. Našlo se tady spousta pout, různých okov, a byly to regulárně věznice.
1: Máte prozkoumané, že jsou tu nějaké třeba negativnější energie nebo zóny?
2: No, jsou lidi, kteří mají určité svědectví, že se nad nimi znášela deka během spaní a podobně. Těch zážitků tady bývá několik, ale zatím osobní zkušenost nemám, ale věřím, že nejsme na hradě určitě sami.
1: No, to nevím, jestli chceme slyšet, ale je nějaké známé jméno, které na tom hradě Hukvaldy bylo prostě v tom vězení a nedopadlo dobře?
2: Nedávno jsme tady třeba natáčeli právě takovou legendu o zbojníku Ondrášovi, který tady šel osvobodit svého otce, jo, který vlastně... Oni ho chtěli osvobodit, ale on jim řekl, že ne, že věří jakoby ve spravedlnost, ať ho nechají být, a oni pak vlastně odešli.
1: Tak a to jsou reálie, to není pověst.
2: To je skutečný příběh, který se tady stal. Pak vlastně mezi takové ty největší celebrity z oblasti duchů a osobností je vlastně postava preclíkáře Světlíka, který byl tady ve výsledku zazděn v radní zdi.
1: No a zazděn byl, protože nepekl čestně, správně.
2: Ne. Zazděn byl proto, že ukrýval vlastně svoji dceru, která se líbila zdejšímu hejtmanovi Hrasovskému, který chtěl vlastně v úzovkách do svých služeb na hrad, ale on vlastně ji ukrýval, nechtěl ji vydat, protože věděl, co by následovalo nebo jaký by to měl průběh, tak se vlastně nechal úplně dolámat a nevyzradil, kde se vlastně nachází.
1: Takže bezpráví vlastně vyšší moci přesně stojí za tímto příběhem. No tak to jsou jenom takové střípky, které se dají nasát, pokud člověk přijde k vám na návštěvu na hrad Hukvaldy. Když bychom chtěli nalákat, co do pořadí, je to zřícenina v rámci Moravy, co do rozsahu?
2: No, to je taková zajímavá otázka. Je zažitý takový prostě termín, že jsme třetí největší zříceninou, ale když si zajedete třeba na hrad Rabí, tak tam řeknou, že jsou oni třetí největší zříceninou. A myslím si, že co se týče jakoby rozlohy, tak tady jako co se týče zřícenin na rozlohy, tak je největší Helštín, pak budou Hukvaldy a ve výsledku pak to Rabí.
1: No a ta pozvánka pro ty posluchače, kteří tady ještě nebyli, tak co vlastně všechno v rámci prohlídky hradu uvidí?
2: Klasická prohlídka vlastně zahrnuje celý hradní areál, včetně právě té moty, kde se teďkom nacházíme, tak se prochází kaple svatého Ondřeje, pak se jde vlastně přes kamenný most, přes jednotlivé dělové bašty a až vlastně do samotného jádra. A je dobré to, že pokud jde člověk s průvodcem, tak se dozví spoustu nového. Vlastně i ty průvodcovské texty, když to tak mám říct, obměňujeme, takže vlastně pokaždé slyší člověk něco nového. A je tam ta výhoda, že se jde až do renesančního paláce, kde se běžný návštěvník nedostane, pokud jde jen tak na procházku hradem. A vlastně letos máme třeba unikátní výstavu s knížaty u stolu a je to vlastně ve spolupráci s Národním památkovým ústavem Ostrava.
1: Ještě, když se vrátím tady do těch reálí, té Moty, toho bývalého vězení, vy jste, pane Kasteláne, kolikátým rokem ve službě tady na Hradě a ještě jste tu vlastně nespal, tu zkušenost nemáte.
2: Tu zkušenost nemám a nastupoval jsem loňský rok v září.
1: Je třeba to dohnat.
2: Jo, ale už jsem na Hradě spál.
1: Abyste zažil, co se tady může dít nad tím vězením.
2: Přesně tak. Zkusím si to.
1: Kastelán Miroslav Bitter z Hukwald, Petra Štrimplová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

0: Barka a Ludvík, Fanka, Ženka, Hálka, Henrik a Anuška. To jsou hrdinové třetího dílu trilogie Karin Lednické Šikmý kostel. Anuška se doví pravdu o své matce. Hálka dostane radu k nezaplacení. Ženka se vydá do Ostravy za advokátem, chce se totiž rozvést.
1: Tetičko, pojďte. Odvedu vás domů, žene se bouřka. Zadunění hromu dodá jejím slovům důraz. Fanka stočí pohled Halčiným směrem. Ty myslíš, že jsem si nevšimla? Jsi hodná děvucha, Hálko. Ty se spovedla. Ne všecky děcka se vyvedou, i když je člověk vychovává, jak nejlíp dovede.
0: Premiéra třetí části četby s Alenou Sasínovou Polarčik v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
2: Naším pondělním dopoledním hostem bude opavský rodák Michal Krásný, hudebník, který se pohybuje na české i mezinárodní scéně. Jako basista hraje například s jazzovým trumpetistou Láco Déčím. Nejen na to, co obnáší hrát po boku významného a svérázného trumpetisty, se bude ptát Kateřina Huberová.
3: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Mariku Gombitovou jste poslouchali na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Pojďme si i o víkendu připomenout naši řidičskou abecedu a tak si s námi osvěžit pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám opravdu každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které často se chybuje. Dnes si řekneme něco víc o tom, jak bezpečně na silnicích objíždět cyklisty. Slovo už má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Právě probíhajícím letním období se víc než jindy setkáte na silnici s řidiči nemotorových vozidel, nejčastěji s cyklisty. Logicky nechcete jet stejně rychle jako oni, a tak se rozhodnete předjíždět. Víte ale, jaký rozestup u toho musíte dodržet? Odpověď na otázku poskytl plukovník Jan Straka.
3: Je to jeden z nejzranitelnějších účastníků a pokud si uvědomím, že když bude mít cyklista dopravní nehodu, tak ho nechrání vůbec nic. Já mám v autě plechy okolo sebe, on nemá okolo sebe nic. Pokud budu předjíždět cyklistu, musím od něj dodržet boční odstup 1,5 metru a v místech, kde je maximální rychlost do 30 km v hodině, tak tam postačí 1 metr. Nicméně vždy musím mít na paměti, že nesmím ohrozit cyklistu.
2: Není to ale jen o řidiči auta. Dodržovat bezpečnostní předpisy musí pochopitelně i samotný cyklista. A jaké to jsou?
3: Věnovat se řízení, dbát na to, že jsem já ten zranitelný, a zároveň, aby byli čitelní pro ostatní řidiče. Pokud pojedu na kole a budu tam vrávorat ze strany na stranu, tak nejenom, že jsem nečitelný pro ty ostatní řidiče a právě z toho důvodu, že oni neví, co já v tu chvíli udělám, může dojít k dopravní nehodě, tak zároveň způsobuji i to, že ten řidič může právě z toho mého způsobu jízdy být poněkud agresivní.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: No a zítra si i na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava řekneme, jaká platí pravidla na kruhovém objezdu.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Zasoutěžte si o balíček pro správného houbaře právě teď. Volejte do studia na číslo 596 11 22 66. Tak honem, ať nepropásnete houbařskou sezónu.
1: Ano, také o víkendu pro vás máme balíček správného houbaře. Telefonní linka 59 611 22 66, kdo je na lince, koho vítám, dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Aleš z Poruby.
1: Zdravím vás, Aleši, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak poslechněte si soutěžní otázku. Hnojník inkoustový je jedlá houba, ale pozor, nesmí se jeho konzumace kombinovat s určitou tekutinou, protože v této kombinaci by mohlo dojít k otravě. Prostě čím nesmíte hnojník inkoustový zapíjet? Buď to mlékem, nebo alkoholem, nebo kávou.
2: No, je to za B, alkoholem.
1: Je to tak. Opravdu v kombinaci s alkoholem způsobuje otravu. Patříte k vášnivým houbařům? Chodíte rád na houby?
2: Ano, pokud rostou, tak ano.
1: Určitě, tak letos už nějaké úlovky, něco se podařilo nazbírat?
2: Ne, nebyl jsem, nebyl. Myslím si, že to ještě neroste, ani nebude. Je sucho.
1: Dobře, tak třeba nějaké ty podzimní deště tomu přispějí.
2: Možná.
1: V každém případě od nás už dostáváte ten balíček správného houbaře, nožík, atlas hub, síťovka, pláštěnka, rolnička do lesa proti medvědům. Prostě ať jste vybavený v případě, že do toho lesa opravdu půjdete, tak blahopřeji.
2: Ano, děkuju vám.
1: Zůstaňte prosím na lince, mimo vysílání už další podrobnosti k tomu, jak si můžete převzít balíček. No a samozřejmě pro ostatní informace, jak to s tím naším houbařským soutěžením je, pojďme si připomenout. Pane Aleši, vám přeji krásné odpoledne.
2: Ano.
1: Ve vysílání se loučím, ale to vůbec nic neznamená, protože pro vás mám to slíbené připomenutí soutěže.
0: Praváci, křemenáče nebo kloustci, už se vám zbíhají sliny a nejraději byste vyrazili do lesa? Pak je naše zářijová soutěž přesně pro vás. Každý den po celé září poslouchejte vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Jakmile zazní soutěžní signál, zavolejte do studia a odpovězte na otázku s houbařskou tématikou. A o co hrajeme? O výbavu, která se v lese rozhodně nestratí. Houbařský nožík, atlas hub, pláštěnku, rolničku i pořádnou síťovku na houby. Tak nastražte uši, opražte znalosti a mějte telefon po ruce. S Českým rozhlasem Ostrava rostou nejen houby, ale i šance na výhru.
3: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Hezkou neděli vám všem, posloucháte Český rozhlas Ostrava a v tomto okamžiku můžu v našem vysílání přivítat také Romana Volného z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Zdravím vás, Romane, dobrý den.
1: Dobré odpoledne.
0: Je jasné, že si budeme povídat o počasí, tak jaké je to dnešní nedělní?
1: Oblačnosti je po většinu dne hodně, sluníčko se ukazuje asi jen krátce, ale i tak ty teploty vystoupaly většinou na úroveň někde od 17 do 21 stupňů Celsia. Nejtepleji dnes bylo v Opavě i 22 stupňů a zatím je to tedy bez srážek. V odpoledních hodinách to provází většinou mírný jihozápadní vítr s průměrnou rychlostí do 5 metrů za sekundu.
0: Jak začneme nový pracovní týden, jak tedy bude zítra, ale nejprve předpověď pro noc?
1: Bude hodně oblačnosti, zpočátku výjimečně vypadá to, že potom k ránu by mohly se začít objevovat četní srážky v podobě občasného deště nebo přeháněk. Noční teploty by se měly pohybovat většinou od 14 do 10 stupňů a vítr by to měl provázet většinou jen slabý jihozápadní nebo západní do 3 metrů za sekundu.
0: A dále?
1: Zítra potom nadále hodně oblačnosti, vypadá to, že na většině území se bude objevovat občasný dešť nebo přehánky, ty přehánky zejména v odpoledních hodinách a právě odpoledne i nelze vyloučit nějakou tu bouřku. K večeru potom začne srážek ubývat, zítřejší maxima zase o něco nižší, vypadá to jen na teploty od 15 do 19 stupňů, v 1000 metrech na horách to bude kolem 11 stupňů a vítr bude slabý, přechodně mírný, severozápadní až severní většinou s průměrnou rychlostí do 6 metrů za sekundu.
0: Tak to začneme, ten další pracovní týden, jak bude zítra, v pondělí už víme, co úterý a středa.
1: Už zase o něco teplej a méně oblačnosti očekáváme.

0: máme v úterý polojasno až skoro jasno, v noci a ráno místy mlhy nebo nízká oblačnost, tam může přetrvávat i v dopolední hodinách, ranní teploty o něco nižší, většinou od 12 do 8 stupňů, v horských údolích to bude až k 5 stupňům a ty odpolední teploty už zase na úrovni většinou kolem 20 stupňů od 18 do 22 stupňů. Vítr slabý, proměnlivý do 3 metrů za sekundu a ve středu se nám to zase začne proměňovat, bude to asi nejteplejší den z příštího týdne. Zpočátku skoro jasno, polojasno, odpoledne potom od severozápadu bude oblačnosti přibývat a zase někdy ve večerních a potom nočních hodinách by se měly objevovat déšť nebo přehánky, výjimeční bouřky, noční teploty od 12 do 8 stupňů a ty odpolední ještě na úrovni od 21 do 25 stupňů. Vítr slabý, během nemírný jižní až jihozápadní, většinou do 6 metrů za sekundu, v závěru středečního dne se bude měnit na západní.
1: Takové počasí nás čeká začátkem příštího týdne. Za předpověď za tu dnes děkuji Romanu Volnému z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu a přeji příjemnou neděli.
0: Děkuji, krásné odpoledne, naslyšenou.
1: Také děkuji, naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: V jakém případě by vláda zastropovala ceny elektřiny? Odpověď uslyšíte za chvíli. 3,5 minuty nás dělí od 15. hodiny a také od dalších zpráv Českého rozhlasu Ostrava. Ty aktuální na 13. hodinu i celé dnešní odpoledne je pro vás připravuje Lucie Kociánová.
1: Český rozhlas Ostrava.

0: Malka. Krásná zdravá svačina.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Vláda hlídá zdražování paliv spolu s dalšími zeměmi V4. Cenové stropy podle ministra Havlíčka zavedou společně. Poplatky za psa a komunální odpad mohou lidé z Jablunkova nově zaplatit online. Budišov nad Budišovkou opraví a zmodernizuje městský kulturní dům. Zítra bude oblačno, místy přehánky a teploty do 19 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. Vláda chce zastropovat ceny elektřiny v případě, že dál porostou. V televizi Prima to řekl vicepremiér a ministr průmyslu Karel Havlíček z hnutí ANO. Neupřesnil ale, jak vysoko by cena musela vyšplhat. Podle Havlíčka by se regulace týkala výrobců i dodavatelů. Kabinet zároveň sleduje i ceny paliv. Případná opatření skoordinuje se státy Vyšegrádské skupiny, tedy Maďarskem, Polskem a Slovenskem, říká Havlíček.
3: To musíme dělat soustažně k okolním zemím, aby tady nastala ta naftová turistika. Na úrovni V4 si budeme vzájemně vyměňovat informace, jestli se to dále bude zvyšovat. A pokud kdokoliv z nich dojde k závěru, že se bude regulovat, poté v tu samou chvíli to uděláme. Mimo jiné, taky proto jsme udělali ten zákon, za který nás opozice kritizovala, kdy to můžeme spustit rychleji.
2: Jablunkovská radnice nově zavedla platbu za odpady online. Spustila novou službu s využitím sdíleného portálu Moravskoslezského kraje. Lidem to umožní zaplatit poplatky kdykoliv z domova. Týká se to i poplatku za psa.
4: Pro platbu není potřebná registrace. Poplatek za odpady je nutné uhradit za každého člena rodiny zvlášť, aby se platby správně spárovaly. Lidé i nadále mohou vyřídit vše fyzicky na městském úřadě. Z Jablunkova Natálie Janišková, Český rozhlas.
2: Město Budišov nad Budišovkou chystá opravu a nové využití tamního kulturního domu. Bude sloužit jako tvůrčí centrum a v plánu je i modernizace vnitřního vybavení, celkově za 11 milionů korun.
5: Už jsou hotové například nové vstupní schody, v plánu je výměna elektroinstalace obou sálů, včetně kuchyně a zahrady, nutné je vyměnit jeviště, potřebnou techniku i oponu, toalety a nebo střešní krytinu. Radnice na to získala dotaci z programu Spravedlivá transformace. Martin Knitl, Český rozhlas.
2: 4 představení ochotnických divadelních souborů nabídne od října do března přehlídka Ochotnici na prknech v ostravském kulturním domě Katrio. Třetí ročník přehlídky zahájí 8. října divadla Milana Šťastného s romantickou tragikomedií Dobrý proti severáku. Přehlídku pořádá příspěvková organizace městského obvodu Ostrava Jih Kultura Jih. Vstupné na jedno představení činí 200 korun. K dispozici je také permanentka na všechna 4 představení za 600 korun.
0: Počasí.
2: V noci bude na severní Moravě a ve Slezsku převážně zataženo. Zpočátku výjimečně déšť nebo přehánky, k ránu pak budou srážky četnější. Zítra očekáváme velkou oblačnost na většině území s deštěm nebo přehánkami. Odpoledne se objeví i bouřky. V noci teploty klesnou na 14 až 10 stupňů. Přes den vystoupají na 15 až 19 a na horách zítra naměříme okolo 12 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Nehody v tuto chvíli v kraji nemáme. Pokud ale víte o nějaké dopravní komplikaci, volejte linku Zelené vlny a varujte ostatní řidiče. Číslo je 800 553 553.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Příjemnou neděli vám všem, máme 4 minuty po 15. hodině na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Věřím, že mnozí z vás očekávají naše rozhlasové listování. Tentokrát nabízíme už premiéru třetí části četby ze závěrečného dílu trilogie Karen Lednické Šikmý kostel. Určitě se dočkáte v polovině hodiny. Rozhlasové listování má svůj čas 15. hodinu a 30. minutu. Každou neděli v našem vysílání, ale za malou chvíli vás pozveme na jednu komentovanou literární procházku, kterou organizoval ostravský spolek Fiducia. Podrobnosti tedy za chvíli Petr Muk, Věra Špinarová a nebo Palo Habera. Ani tato muzika chybět nebude v těch dalších minutách. Tak hezké odpoledne.

0: Spolek Fiducia pořádal 1. srpna ve spolupráci s knihovnou města Ostravy komentovanou literární procházku Slezsko-ostravským hřbitovem. Se svou vlastní tvorbou navštívili ostravští autoři i autorky hroby literárních osobností a připomněli si jejich osudy i tvorbou. Při závěrečném zastavení u společného hrobu odhalili pomník obětem komunistických monster procesů. Detaily ty zajímaly i redaktorku Českého rozhlasu Ostrava Dagmar Misařovou a tak se ptala Ilony Rozehnalové z Fiducie.
1: Jsem před antikvariátem a klubem Fiducia. Zdravím, Ilunko, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Přišla jsem dnes kvůli 1. srpnu letošního roku. To byla literární procházka a také hodně a hodně emocí. Můžeme si o tom popovídat vevnitř?
2: Určitě.
1: Vidím, že máš pod rukou krásnou Ostravu. Ta byla pokřtěna 1. srpna.
2: Byla pokřtěna, ale hlavně byl pokřtěný pomník, který právě vzbudil takové velice krásné emoce. Byl to pomník, nebo je, už existuje pomník věnovaný 4 obětem komunistického režimu. Byli to 4 pánové, kteří byli popraveni v roce 1951 v monster procesu. Byl to největší monster proces po procesu s Miladou Horákovou, návazný monster proces, který byl v ostravské Čapkově Sokolovně.
1: V roce 1951, čili to bylo 75. výročí.
2: A bylo to přesně na ten den, kdy oni byli popraveni. Dokonce říkal pan Stanislav Grimm, což je badatel, který se těmi procesy zabýval a vlastně on objevil, že ti 4 popravení byli hozeni do hromadného hrobu na Slezsko-ostravském hřbitově a celou dobu od toho roku 51 ty rodiny chtěli samozřejmě ty ostatky těch svých příbuzných a nedostali je a ani nevěděli, kde jsou. Mysleli si celou dobu, že je někde vysypali a komunisté jim odmítli říct, kam ty urny dali. A až pan Grimm nedávno, vlastně před 2 lety, zjistil, že ty urny jsou v tom společném hrobě na Slezsko-ostravském hřbitově.
1: Čili Slezsko-ostravský hřbitov a tam bylo označení UH, to znamená co?
2: Urnový háj.
1: Aha.
2: A to, když si to představíte, tak ten společný hrob je takový obdélník, kde není nic, žádné označení a jenom je tam na něm mulč a není tam ani napsané, kdo tam je. A dneska, když se tam zajdete podívat, tak my jsme 1. srpna tam odhalili pomník, který je hned vedle toho hrobu, protože na ten hrob se nedal žádný nápis udělat. Tak my jsme si pronajali jako spolek Fiducia prostor hned vedle toho hrobu a tam jsme i díky pomoci lidí se Slezsko-ostravského hřbitova, kteří byli nesmírně nápomocní a všechna ta povolení nám vyřídili v neuvěřitelných termínech. A díky Stanislavu Grimovi, který nám celou dobu pomáhal, jsme tam odhalili ten pomník, který dělal sochař Petr Široký.
1: Do té doby se jenom mohli ti pozůstalí domnívat, kde asi ti jejich příbuzní jsou.
2: Na tom odhalení toho pomníku byla paní Marie Sikorová, což je ten pan Sikora, který byl popraven, tak měl bratra, který byl taky zavřený za komunistů, stejně jako jejich otec. Oni byla celá rodina perzekuovaná. A ten bratr od pana Sikory si vzal paní Marii Sikorovou, která žije pořád ještě, paní je strašně vitální a ona poprvé od těch 50. let toho 1. srpna mohla položit kytku někam, kde věděla, že ten bratr jejího manžela je pohřbený. A je to strašně dojalo, protože oni byli perzekováni, i ona dokonce, která nic nikomu nikdy neudělala, tak byli perzekováni až do toho roku 89 a to, že mají místo, kam ta rodina může chodit pokládat ty kytky, to pro ní strašně moc znamenalo. Takže fakt i já jsem měla slzy v očích, ona měla slzy v očích a měla hrozně velkou radost z toho, že ten pomník se povedl.
1: Takže vidět, že opravdu to mělo smysl. Po dlouhých kolikati letech?
2: Po dlouhých 75 letech. A je fakt, že ten pan Stanislav Grimm je taky úžasný. On od toho roku 24 se snažil vyjednat s městským obvodem, s městem a s různými politiky a s různými lidmi, aby se na ten společný hrob dala nějaká cedulka. My jsme se spolu seznámili loni, padli jsme si do oka, protože pan Grimm je taky takový emotivní a energický pán, kterému o to hrozně jde. A společně jsme se snažili to nějak vyřešit a původní myšlenka byla, že tam uděláme jenom nějakou dočasnou připomínku, ale tím, že paní ze zbytovní správy, ta vedoucí, se taky nadchla pro tu myšlenku, tak jsme nakonec během měsíce a půl domluvili sochaře, který udělal nápad, který ho zrealizoval, my jsme dali naše peníze do toho a v neuvěřitelně krátký čas jsme tam vybudovali ten pomník.
1: Já si vzpomínám, jak si posílala SMSku právě toho 1. srpna v podvečer a myslím, že všichni, kteří jsme ji dostali, jsme měli slzy v očích. Protože jsme viděli fotografii místa, kde paní Marie Sýkorová mohla položit kytičku pro svého příbuzného, pana Miroslava Sýkoru.
0: A o pomníku obětem komunistických monster procesů na Slezsko-Ostravském hřbitově toho Ilona Rozehnalová prozradí určitě více i po písničce.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Na Slezsko-Ostravském hřbitově v srpnu odhalili pomník obětem komunistických monster procesů. Se ředitelkou ostravského klubu Fiducia Ilonou Rozehnalovou si o emotivním setkání povídá redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Dagmar Mysařová.
1: Ilono, ten pomník vytvořil Petr Široký, toho už ale známe velmi dobře.
2: Petr Široký pro nás dělal, ale předtím to bylo ve veřejné soutěži, protože na to samozřejmě byl čas, takže jsme vypsali tenkrát i soutěž, tak už dělal první pomník věnovaný právě obětem komunismu a je to pamětní deska, taková netypická, kterou najdete na Čapkově Sokolovně, kde se právě konal ten monster proces. Tam jsou připomenutí i další odsouzení, protože v tom procesu padaly obrovské tresty. Třeba Zdeněk Bár, což byl spisovatel zdejší, básník, tak dostal 15 let, přestože neudělal nic, za co by si zasloužil dostat 15 let a odsedil si mnoho let. Tam ty tresty byly tvrdé a i ty 4 tresty smrti byly hodně tvrdé.
1: A ti 4, kteří bohužel kvůli tomu monster procesu komunistickému zahynuli?
2: Byl to pan Ladislav C., ten jeho syn žije, s ním jsme taky se setkali. On je za to taky strašně vděčný a domluvili jsme se, že tam spolu potkáme. On zrovna na toho 1. srpna nemohl, protože byl v zahraničí, ale taky společně s tím panem Grimmem o to dlouho usiloval. Ten pomník je věnovaný panu Miloši Morávkovi, Miroslavu Sýkorovi, Josefu Polomskému a tomu Ladislavu C., ale zároveň všem obětem komunistického režimu. My jsme chtěli, abychom v Ostravě měli i pomník, který bude věnovaný všem obětem, protože v našem regionu tady byla spousta lidí perzekuovaných.
1: Na ten pomník se museli vzít někde peníze. A zase si zatím ty, Ilono, za to ti děkuji, protože ty se stala osobností roku města Ostravy.
2: Ano, já jsem dostala cenu města Ostravy a součástí ceny bylo 100 000 korun a od počátku jsem chtěla ty peníze věnovat na pamětní desky. První ta pamětní deska je už taky zrealizovaná. Je to pamětní deska věnovaná židovské básnířce Ilze Weberové. O tom, aby vznikla ta pamětní deska, se taky mluvilo hodně dlouho a díky tomu, že já jsem získala ty peníze, tak jsme vypsali soutěž a udělali jsme pamětní desku a ty peníze další jsem měla schované a teď, když se objevila ta příležitost, že by mohl vzniknout ten pomník, tak jsem do toho dala ty další peníze. A co je na tom pomníku strašně zajímavé, že on je takový velice úsporný, on je udělaný z rozbitých náhrobních kamenů, které jsou složené zpátky dohromady.
1: Takže tam jsou nejrůznější žulové,
2: přesně tak, jsou tam
1: mramorové
2: materiály. A vlastně tak, jako se ty rozbité náhrobky vrací zpátky k sobě, tak se k sobě vrací i ti lidé na jedno místo, na kterém jsou společně. Že najednou jako je vyzvednete vlastně z rozbité paměti, z místa, kde jsou někde ukrytí, kde je lidi nevidí, tak ten náhrobek rozbitý zvednete, oprášíte a vrátíte ho zpátky, tak stejně zvedáte tu minulost, oprášíte ji a složíte ji zpátky k sobě.
1: Takže se trefil do té symboliky pan sochař Petr Široký.
2: Úplně a navíc, ono je to v takovém svahu, jdete vrchem a ono se tak jako leskne z dálky, má to různé barvy a nevíte přesně, co to je a ten pomník není moc vysoký, tak si říkáte, co to tam je takové divné najednou. A přitom je to docela nenápadné, že to úplně nebije do očí, ale láká vás to se nám podívat, protože ta písmena, ta jména těch lidí jsou ve zlacené desce a ta písmenka jsou v té původní barvě toho kamene. Takže musíte přijít až úplně k tomu, abyste byli schopni přečíst všechna ta jména.
1: A vrátit se k těm obětem monster procesu perzekuce komunistické z roku 1951.
2: Přesně tak, když se tam postavíte, tak můžete na ty lidi myslet a to je hrozně důležité hlavně pro ty rodiny. Tak jako pro vás je důležitý váš rodinný hrob, tak oni tam mají svůj rodinný hrob a my tam máme takovou připomínku, že ty rodiny, které fakt byly perzekované kvůli svobodě a kvůli odvaze, tak my tady máme dneska svobodný stát.
1: A máš zase nové spřízněné duše, Jelono.
2: Marii Sýkorovou a pana Stanislava Grima, my jsme si hrozně tam padli do oka a paní Sýkorová nás pozvala k sobě do Paskova a chceme tam během září s panem Grimem vyrazit. Chceme s ní dokonce natočit, protože ona má hrozně zajímavé vzpomínky a pamatuje si všechno od těch 50. let. Je to neuvěřitelná paní, plná energie, takže bychom chtěli i její orální paměť zachytit a poskytnout ji potom lidem dál.
1: Tak hodně síly přeju. Děkuju moc.
2: Taky moc děkuju.
1: Měj se moc hezky. Naschledanou.
2: Naschledanou.
1: Z antikvariátu a klubu Fiducia Dagmar Mysařová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi. Hudební hlídka. To je pořad Českého rozhlasu Ostrava, který pro vás připravuje hudební publicista Milan Bátor. Poslouchejte každou neděli po 18. hodině.
4: Praváci, křemenáče nebo kloustci, už se vám zbíhají sliny a nejraději byste vyrazili do lesa? Pak je naše zářijová soutěž přesně pro vás. Každý den po celé září poslouchejte vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Jakmile zazní soutěžní signál, zavolejte do studia a odpovězte na otázku s houbařskou tématikou. A o co hrajeme? O výbavu, která se v lese rozhodně nestratí. Houbařský nožík, atlas hub, pláštěnku, rolničku i pořádnou síťovku na houby. Tak nastražte uši, opražte znalosti a mějte telefon po ruce. S Českým rozhlasem Ostrava rostou nejen houby, ale i šance na výhru.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Pavel Habera, tým a krátké lásky. 15 hodin a 30 minut posloucháte Český rozhlas Ostrava a pojďme si dát slíbené rozhlasové listování. Ženka, Anuška, Halka a Fanka, především jejich osudy budeme sledovat v premiéře třetí části rozhlasové četby z posledního dílu trilogie Karin Lednické Šikmý kostel. Jsme opět v Karviné, sotva pár týdnů po konci druhé světové války. V režii Petra Gábora účinkuje Alena Sasínová-Polarčik. Tak příjemný poslech.

0: je někdy víc než vlastní. Léto 1945. Černý bouřkový mrak, co před hodinou připlul po nebi od Karviné, nabírá na objemu. Taky vítr sílí a občas si ukradne pár jabloňových lístků, které se vznášejí ve vzduchu. Jeden z nich přistane Halce na tváři. Podrážděně ho smete a přidá do kroku. Za chvíli začne pršet. Dnes s Anuškou nestihli práci ani pořádně začít a minulou neděli byla Anuška s rodinou u Henrikovy mamy v Životicích. Sotva si Halka na společné chvíle s Anuškou zvykla a začala se na ně těšit, už o ně dvakrát přišla. A ještě ke všemu to vypadá, že se po žních Henrik vrátí domů. Tedy ne, že by jí to Halka nepřála, pro ní to ale znamená, že nebude mít důvod sem chodit. Kdo ví, co se v Životicích minulou neděli stalo a řeklo, když se chce Henrik vrátit. Anuška tu novinu prostě jen oznámila. Cestou spole Halku napadlo, že existuje ještě jeden člověk, kterého by se mohla zeptat. Zabalila svoji zvědavost do starosti. Tetičko, pojďte, odvedu vás domů, žene se bouřka. Zadunění hromu dodá jejím slovům důraz. Fanka stočí pohled Halčiným směrem. Ty myslíš, že jsem si nevšimla? V očích jí svítí pobavení. Jsi hodná děvucha, Halko, ty ses povedla. Ne všecky děcka se vyvedou, i když je člověk vychovává, jak nejlíp dovede. A potom má už jenom dvě možnosti. Buď se trápí vlastním nepodarkem, anebo se snaží vidět, co kolem zůstalo dobré. Kdysi jsem uměla vidět hlavně to dobré. Jenomže pak přišlo zlého tolik, že dobré zmizelo. Učím se ho znovu najít. Nedaleko se zablískne, okamžik poté zahřmí. Měli bychom jít, naléhá Halka. Měli. Kývne Fanka a obtížně se zvedá ze židle. Pomůžu vám, přiskočí Halka. Fanka dotčeně odmítne. Minulý týden jsem zvládla dojít do Životic. Akorát mi podej hůl. Halka jde první, aby si Fanka nemyslela, že jí hlídá. Jsou v půli cesty, když za zády slyší. Chtěla jsem si to všecko odnést do hrobu. Ale teď vidím, jak pořád dokola žijeme stejné chyby. A rozhodla jsem se jinak.
1: Do listových stromů začnou pleskat první dešťové kapky.

0: Fotografie má zohýbané rohy, ošoupané okraje a v půli je zlomená. Rýha způsobená přehnutím protíná dvě ženské postavy. Omšelost snímku naštěstí nepoznamenala přímý pohled dvou párů očí ani drobný detail, kterého si Fanka cení nejvíce. Letmo se tehdy dotkli rukama, když fotograf stiskl spoušť. Mimoděčné gesto vzniklé z potřeby blízkosti, kterou si museli vyvzdorovat. Scházeli jsme se tehdy s tvojí mamou tajně, pronese k Hálce. Konec konců obrátí se pro změnu k Anušce. Ty jsi to tenkrát spunktovala, aby jsme se s Barkou mohli vídat, když to tata zakázal.
1: Kvůli tomu, že mu strýček Ludvík vybil zub.
0: To taky, kývne Fanka. Ale hlavně proto, že se neuměli domluvit. Náš tata se nechtěl domluvit s nikým, kdo si myslel něco jiného než on.
1: Nad stolem ustrne ticho. Oči přítomných hledají, k čemu se v té dusné chvíli upnout. Mnoho se nenabízí. Jsou tady tři hrnky, každý jiný, výpomoc od sousedů po návratu z lágru. Zavařovací sklenice s několika čekankami. Bzučící masařka. Kapky bouškového lijáku stékající po okenních tabulkách.
0: Můj první muž byl taky takový, pokračuje Fanka po chvíli. Tvrdohlavý mezek, co si nedal říct.
1: Zamyslí se s našpulenými rty.
0: Dvakrát jsem si vybrala chlapa, kterého mi zabili.
1: Strýček Tomek byl váš druhý muž? Snaží se v tom Hálka vyznat.
0: Ano, a vzala jsem si ho vlastně proti církevním i světským pravidlům, protože s tím prvním jsem se nikdy nerozvedla.
1: Dva páry očí na ní úžasle hledí.
0: Nosila jsem Bogdana a lidi už začínali mít řeči,
1: krčí rameny.
0: Tak jsem využila toho, že se mi cestou ze Lvova ztratili doklady a podepsala prohlášení, že jsem svobodná.
1: Anuška se kousne do rtu a Fanka ví, že každým okamžikem musí padnout otázka, kvůli které celou rozmluvu vyvolala. A maminko, když jste nosila mě, tak lidi řeči neměli?
0: Ne,
1: vysloví Fanka, snazší část odpovědi, pak se zhluboka nadechne.
0: Protože tebe jsem nenosila. Tebe jsem si přinesla ze Lvova už narozenou děvuško.
1: Čekala to. Přesně věděla, že jakmile ta slova zazní, vytřeští Anuška oči a roztřese se jí brada. Ale proč jste... pronese Anuška sotva slyšitelně.
0: Chceš se zeptat, proč jsem ti to nikdy neřekla?
1: Naváže na nedoslovenou větu Fanka.
0: Protože to nebylo důležité. Teď je. Tvoje skutečná matka tě neopustila. Zachránila tě. Nebýt Žany, nejspíš bys umřela hlady. Uprosila mě, abych tě vzala sebou do Karviné. Když jsme konečně dorazili domů, vlastní mama mě vlastně vyhnala. Utekla jsem do Stonavy, kde mě přijali mnohem vlídněji. Tvoje babička Monika byla nejlaskavější člověk, co kdy po světě chodil.
1: Moje babička? Sykne Anuška. Moje babička? Vždyť mi právě říkáte, že to nebyla moje babička, ale cizí člověk. Na Anušku je toho moc. Vstane, zamíří ke dveřím do chodby a pak ven na vzduch. Hálka chce jít za ní, ale Fanka ji zastaví.
0: Ty chceš taky řešit problémy tím, že od nich utečeš?
1: Chtěla se mít Anušku utěšit, odpoví zaraženě Hálka.
0: Jistě, už klíbne se Fanka. To dělám celý život. Mám teď dost času na přemýšlení. A tam na té židli v sadu mi dochází, co jsem měla dělat jinak.
1: Nenaučila se mi, jak se dívat pravdě do očí a ona kvůli tomu furt spoléhá na to, že ji někdo spásí. Jenomže někdy je třeba sklopit hlavu a přijmout nevyhnutelné. Proč myslíš, že Henrik odešel? Protože Anuška není s ním, ale s Tomaškem.
0: Je těžké přijít o dítě. Snaží se Halka Anušku hájit. Vždyť víte, jak měla Tomaška ráda.
1: Vím, stejně jako Žana měla ráda ji.
0: To je něco jiného. Žana vám dala dcerku dobrovolně.
1: Ve výsledku je to stejné. Matka bez děcka.
0: Pronese Fanka tvrdě.
1: Musí se s tím naučit žít. Když bude hledat Tomaška, přijde o Henrika. Celý život se o ní někdo staral. Co pak bude dělat, když umřu?
0: Halčinou tváří probleskne pochopení.
1: Proto jste jí to dneska řekla?
0: Tak, proto. Přikývne rázně Fanka.
1: To pro ní nikdo jiný neudělá. Planě utěšovat je lehčí, než říct pravdu. Ta sice na začátku bolí, ale potom pomůže. Když si člověk chce nechat pomoct.
0: Těch pár slov se zahákne v Halčině mysli. Vytane jí vzpomínka stará pár dnů, kdy se už nadechovala, aby Anušce řekla, co se stalo tenkrát v květnu pod Borovicemi. Pokud se má kdy vymotat z té změti výčitek, potřebuje to někomu říct. Fance? Sama před chvilkou řekla, že pravda bolí, ale je-li vyslovena, pomůže. A tak ji Halka vysloví. Dovede svou promluvu až k vylíčení chvíle, kdy si s nezlomnou jistotou uvědomila, že je těhotná. Pak vyčerpaně zmlkne. A namísto opovržení slyší Fanku říkat:
1: to jsi udělala dobře, že jsi nikomu nic nepověděla. A jestli teď prosíš o radu, pak ti říkám, mlč dál.
0: Nevím, jestli to dokážu, hlesne Halka. Nemlčet, ale žít s tím.
1: Protože se na to díváš ze špatné strany, pokrčí Fanka rameny. Kdybys zjistil,

tichá slza. Ženka sedí u kuchyňského stolu a odstřihuje z aršíku potravinových lístků okraje, aby nedostala v krámě vynadáno, že jim přidělává práci. S příděli je to čím dál horší. Když si šla na úřad vyzvednout lístky na další měsíc, byly některé masenky označené křížkem. Co to znamená? Zeptala se úřednice. Co asi? Zněla nevrlá odpověď, že na okřížkované lístky nic nedostanete. Teď je měsíční příděl 3/4 kila masa na hlavu. A podobně mizerné je to se vším. S chlebem, máslem, s mlékem. Toho teď dospělí dostanou méně než 1 dl na den. Akorát Julinka má nárok na větší dávku. Jsou na tom hůř než za války. U rodičů je propad znát ještě silněji. Měli Volkslistu a dostávali vyšší příděly. Navíc se začínají vést řeči, že držitelé Volkslisty začnou být považováni za Němce a ti teď mají stejné příděly, jaké za války dostávali Židi. Vůbec se mezi lidmi mluví o ledasčem. Ženka se nezaplétá do debat, nepostává před obchodem v hloučku ženských, které stejně akorát klevetí. Někdy i oni. Nepasuje do jejich světa. Na druhou stranu jí nemůžou úplně nasadit psí hlavu, protože se stará o rodinu a dům, když teď chuděra Barka Pospíšilová leží kvůli marodnému srdci. Ale není jednou z nich. Občas to žence přijde líto, ale většinu času jí to vlastně vyhovuje. Může si dělat věci po svém a nemusí čelit otázkám. Například, proč každou sobotu chodí pro chleba ke komendirovi, když má otipků v obchod přímo před nosem. Ale ona ne. Každou sobotu ráno vyráží Barčina a Ludvíkova prostřední dcera k Doubravě. Co má komu vykládat? Že ta cesta pro chleba a zpátky představuje jediný čas, který má sama pro sebe? Sotva by lidi porozuměli, kdyby jim řekla, že jde, aby mohla jít. Nejčastěji chodívá přes Jindřišku a Křemenec. Jindy, a to má pak špacír dvojnásobně za odměnu, to vezme oklikou přes Sovinec. Obloukem se sice vyhne domku, ve kterém zůstal bydlet Štěpan, ale pak už se poddá vzpomínkám. Šípkový keř, který obírala v den, kdy se poznali s Wernerem. Košatý dub, u kterého Werner srazil Julinku. Obchod, u kterého ji Werner poprvé oslovil. Co s tím zmůže, že vzpomínka na vztah s nacistickým důstojníkem je jediná, která v ní vyvolává něhu? Všechny předešlé spíše řežou. Na standu z gymnázia, který jí přestal psát. Na Štěpána, kterému pro zahlcující pocit hanby nenapsala ona. A Štěpán. Neví, jak se z manželství vymanit. Z toho, co si zatím stačila zjistit, jim zákon ukládá příšernou povinnost. Musí 3x navštívit faráře a nechat si od něj domluvit. Teprve pak můžou podat na soud žádost o rozluku. Stejně tak neví, jak opatří léky pro mamu, které za pár týdnů dojdou. A jako by toho všeho nebylo dost, před pár dny přiběhla Anuška celá ubrečená a prý, že teta Fanka už není její matka a protože ji nenávidí a neposlechne, když jí zakazuje hledat Tomaška. Potřebuju, abys mi pomohla, řekne Anuška bez zaváhání žence hned poté, co všechny tři i s Barkou usednou ke stolu. A co přesně bych podle tebe měla udělat? Zajít na nějaký úřad, zeptat se, jak na to. Máš přece školy, vyznáš se. Nevyznám, Anuško. Ale budeš umět zjistit, kam zajít. To přece můžeš udělat i ty. Nemůžu. Proč bys nemohla? Protože by se Henrik zlobil. Přímočarost poslední odpovědi ženku zaskočí. Chceš to před ním tajit? Ano, odpoví Anuška trochu podrážděně. Domů se vrátí, jenom pokud si bude myslet, že Tomaška nehledám, jenom že to já nemůžu. Je zřejmé, že si všechno

podrobně promyslela. Takže, začne pozvolna ženka, chceš, abych to udělala místo tebe? Jo, Anuška zaštrachá v kabele. Tady jsem ti přinesla Tomáškův křestní list. Ženka hledí na rozložený dokument a přemýšlí, jestli ji Anuščina uvzatost popuzuje nebo baví. Kdysi dávno se Leon o Anušce vyjádřil jako o spící paně. Ten by koukal, jak se probudila. V tom má Anuška pravdu, že s úřadama si budeš umět poradit. Kuje Barka železo, dokud se ženka usmívá. Pak se obrátí k Anušce. Děvuško moja, vždyť Fanka je tvoje mama, vychovala tě. A jestli ti všecko pověděla, tak to nebylo pro nic za nic. Anuška hodí ramenem. Akorát řekla, že cizí jsou někdy víc než vlastní. Ženka se opře lokty o stůl a zamyšleně pronese. A neřekla to Fanka právě v souvislosti s hledáním Tomáška, aby ukázala, že cizí je někdy víc než vlastní, dovtípí se náhle Barka. Přesně tak to myslela, potvrdí jim správnost úvah Anuška. Taky nechce, abych ho hledala. A proto ho mám hledat já, završí dedukci ženka. Anuška sklopí hlavu. Tramvají zazní hlasité zvolání průvodčího. Konečná, vystupovat! Stanice tramvaje vypadá stejně bezútěšně jako před 2 měsíci, když tu ženka byla naposledy. Trosky domů se zabedněnými okny dokládají, kolik bylo třeba zaplatit za to, aby se Richard Wagner plac mohl znovu stát Smetanovým náměstím. Pozvolna se vydá podél kolejí Bohumínské dráhy po hlavní ulici. Před 3 měsíci ještě Hauptstrasse. Na Masarykově náměstí odbočí u rohového obchodu firmy Baťa a dá si dobrý pozor, aby se jí oči nestočily k vybombardované Zámecké. Zbývá projít kratinkou uličkou, ani neví, jak se jmenuje, a ocitá se na Jiráskově náměstí. Bůh ví, jak se jmenovalo za války. A hlavně je to jedno. Důležité je, že vedle vchodových dveří domu se zdobnou secesní fasádou stále visí cedule s nápisem Judr Karel Jiřičný, advokát v občanských věcech právních. Ženka z prudka vydechne, otře si spocené dlaně a vystoupá po schodišti do 1. patra. Dveře jí přijde otevřít žena v ošuntělém tvídovém kostýmku a brýlích s lacinou černou obroučkou. Netváří se 2x přívětivě. Dobrý den, pípne ženka. Potřebuji se poradit s panem advokátem. A máte smluvenou schůzku? Ne. Nad bakelitovými brýlemi se objeví komisně zdvižené obočí, zatímco našpulené rty říkají, v tom případě bohužel doktor Jiřičný je velmi zaneprázdněný, ale já sem jedu až z Karviné, koktá ženka a zlobí se na sebe za téměř kňouravý tón, který se jí vkradl do řeči. Nemáme telefon a korespondenčně by to trvalo příliš dlouho. Přicházím v urgentní záležitosti. Vlastně ani tolik nelže. Železo je třeba kout, dokud je vůle konat. Tak si to včera řekla. Tohle tvrdí každý, opáčí žena přezíravě. Žence se zavlní podlaha pod nohama. Opravdu bude dnešní výprava do Ostravy promarněným časem? Kde pak vás mám, Marie? Ozve se kdesi za zády úřednice. U dveří, pane doktore. Je tady nějaká osoba, která se domáhá schůzky, i když nemá zamluvený termín. Zvuk kroků přinese do ženčina zorného pole podsaditého muže v proužkovaném obleku a se štůzkem složek pod paží. Tohle už můžete zařadit do kartotéky. Podá ženě dokumenty a ta poslušně odcupitá.
Takže vy jste přišla za mnou? Dívka v modrém. Znáte přece ten film s Lídou Bárovou v hlavní roli. Ženka pokrčí rameny. V kině jsem byla naposledy před válkou. Dobrá, odkašle si advokát. A co je tedy ta urgentní záležitost, která vás přivedla do mé kanceláře? Ukončení manželství. Tedy potřebujete sepsat žalobu o rozluku, pokývne advokát hlavou. Znáte současné místo manželova pobytu? Ano. Tím se mnohé usnadňuje. Děti máte? Ano, dceru. Tím se to zase trochu komplikuje, ale nevadí, pojďte. Vybídne ženku a vykročí směrem ke kanceláři, v jejímž předpokoji sedí protivná úřednice v bakelitových brýlích. Marie, volá na ní doktor Jiříčný, vyhraďte mi v co nejbližším termínu hodinu, ne, hodinu a půl, tadyhle pro dívku v modrém. Bakelitka podrážděně zakoulí očima, pak uchopí pero a jízlivě se ženky zeptá. A dívka v modrém se jmenuje jak? Eugenie Čerbaková, psáno polsky. Příští úterý od 9.30 do 11. Přejíždí Marie hrotem tušky v záznamní knize. Výborně, jsme tedy domluveni. Uzavře sjednávání schůzky advokát a podává žence ruku na rozloučenou. Naschledanou a děkuji za vstřícnost. Rád bych vás poslal do biografu na dívku v modrém, abyste přišla na veselejší myšlenky, opáčí Jiříčný. Ale něco mi říká, že Lídu Bárovou hned tak v kině neuvidíme. Proč? Zajímá se ženka. Ta informace k vám do Karviné nedorazila. Využije bakelitka příležitost být ještě chvíli protivná na ženu, která si navzdory jejím obstrukcím dokázala získat nepokrytou šéfovu přízeň. Bárová spala s Goebbelsem. Nemám čas sbírat drby, opáčí ženka s nově nabitou sebedůvěrou. To však úřednici popudí. To nejsou žádné drby, to je kolaborace. Je pravda, že k avantýrám s nacisty zaujímá nynější společnost velmi nekompromisní vztah. Zvážní najednou doktor Jiříčný. Jsem si jist, že za ně bude mimořádný lidový soud udělovat velmi vysoké tresty. Snad Bárovou nepověsí. Za tohle může padnout trest smrti. Zhrozí se ženka. Pokud bude její milostný poměr klasifikován jako velezrada, pak ano, přisvědčí advokát Jiříčný. Spát za války s Němcem to mohla udělat jenom naprostá flundra. Co jiného to je, když ne zrada vlasti? Rozčílí se úřednice. Ženka cítí v zádech Marín hroznější pohled ještě dlouho poté, co za sebou zavře dveře advokátní kanceláře.

0: V rozhlasovém listování na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava jsme slyšeli třetí část četby ze závěrečného dílu románové trilogie Karin Lednické Šikmý kostel. Pro rozhlas 20-dílnou sérii připravila Eva Lenartová. V režii Petra Gábora účinkovala Alena Sasínová-Polarčík a technicky na pořadu spolupracoval mistr zvuku Aleš Huber.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Rekonstrukci bytových domů ve Slezské Ostravě zbrzdily problémy se statikou. Motoristé by se podle průzkumu nedostali do sněmovny. Z opozice vede hnutí STAN. Svinovské informační centrum se po 2 letech vrací do provozu. Zítra bude oblačno, přehánky a teploty do 19 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. O několik měsíců déle potrvá rekonstrukce bytových domů na Šinovské ulici ve Slezské Ostravě. Stavbaři narazili na problémy se statikou. Obvod chce v lokalitě stížené sociálními problémy vybudovat 24 bytových jednotek v současném standardu. Ty pak nabídne k pronájmu. Podle mluvčí Slezské Ostravy Sandry Štrejlové na radnici očekávají, že zájem o bydlení v zeleni budou mít místní mladé rodiny.
2: Stavbaři se nyní zaměřili na statiku domu, vše hotovo by mělo být v říjnu příštího roku. Městský obvod Slezská Ostrava v blízkosti domu postaví také nový chodník a upraví navazující veřejný prostor.
0: Motoristé by se na začátku září nedostali do poslanecké sněmovny. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM pro televizi Prima. Podle něj by nejmenší koaliční strana získala 4,9%. Menší podporu oproti loňským volbám mají i další koaliční subjekty. Hnutí ANO by volilo 31,1% lidí, SPD by podpořilo 7,6% dotázaných. Největším opozičním hnutím je podle agentury STEM hnutí STAN se 14,8%. Do dolní komory by prošla i ODS a Piráti. TOP 09 a Lidovci zůstali pod 5% hranicí. V průzkumu na začátku měsíce odpovídalo 1539 dospělých lidí. Po 2 leté přestávce obnoví v pondělí provoz turistické informační centrum na nádraží v Ostravě Svinově. Pobočku v září 2024 výrazně poškodila povodeň, která zničila veškeré vybavení. Město se proto rozhodlo prostory přestavět, řekla mluvčí magistrátu Gabriela Pokorná s tím, že úpravy vyšly na téměř 4 miliony korun. Informační centrum fungovalo na Svinovském nádraží více než 15 let. Radní Zlínského kraje schválili 2 miliony korun na proměnu pusteven v Beskydech. Příspěvek ale ještě musí schválit krajští zastupitelé, kteří o něm budou hlasovat v pondělí. Novou podobu dostane celé náměstí.
3: Za krajské peníze nechá obec pracovat prováděcí dokumentaci, vyřeší podobu cest, zpevněných ploch veřejného osvětlení i zeleně. Pustevny totiž dlouhodobě trápí prolínání pěší, cyklistické a automobilové dopravy, k tomu neuspořádané parkování a nesourodé lavičky. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V noci bude na severní Moravě a ve Slezsku převážně zataženo, zpočátku výjimečně déšť nebo přehánky, k ránu pak budou srážky četnější. Zítra očekáváme velkou oblačnost, na většině území s deštěm nebo přehánkami, odpoledne se objeví i bouřky. V noci teploty klesnou na 14 až 10 stupňů, přes den vystoupají na 15 až 19 a na horách v pondělí naměříme okolo 12 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Ostravě se v Těšínské ulici srazila 2 osobní auta. Projíždějte místem opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi. Hvězdné návraty.
4: Říká se, že dobrý vtip vydá za kus chleba a veselá mysl nahradí nejen pohár vína. K čemu by byl ale takový vtip třeba Švýcarům? Jim se i tak vede dobře. Němci jsou zase v Evropě známí tím, že nemají smysl pro humor, ale tahle pověst se drží jen díky houževnatému úsilí německých redaktorů, profesorů a učitelů, kteří ji střeží jako oko v hlavě. V Evropě prý mají největší smysl pro humor Španělé a Italové. My Češi říkáme, že máme stejný humor jako Britové, ale paradoxně oni se našim vtipům vůbec nesmějí. Tak tedy zahajuji hodinu českého humoru jen a jen pro nás. Pro Čechy. Zábavu nad klasickými filmy, skeči a televizními estrádami vám přeje Patrik Rozehnal. Tentokrát se o pozvednuté koutky úst postará muž, který se narodil 19. června roku 1924 v Praze. A čím se stal?
5: Už je to tady.
4: Ano, měl bych prozradit, že jste se stal hercem, komikem.
5: Já jsem Bás. Bás.
4: A jak tak koukám, tak docela plodný, co?
5: No, mám jednu dceru.
4: To jsem ani nevěděl.
5: A ty máš nějaké děti?
4: Já, bohužel ne. Naší rodinu potkala nehoda a zahynuly při ní všechny ženy.
5: Je to opravdu rána osudu, příteli, že v jednom okamžiku ztratit manželku, tchýni a švagrovou.
4: No, a k tomu ještě tohle počasí. No, raději se věnujme životu Luďka Kopřivy. On nás bude bavit celou hodinu.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty.
1: Luděk Kopřiva byl mistrem zejména menších rolí, ale všichni se ho pamatujeme v těch opravdu výrazných. Vynikal v komických a satirických postavách, které doplňoval svým charakteristickým hlasem a vzhledem. Angažoval se ve filmu, televizi i rozhlase, i v dabingu. A na úvod, jak už bývá naším zvykem, začneme z vesela. Prostě to takzvaně rovnou rozbalíme. I s Otou Šimánkem ve scénce nazvané U zubaře.
2: Doktor Jukajda?
3: Polední přestávka. Trháme až od 2.
2: Je to vaše peněženka?
4: No ne. No drahý příteli, kde jste ji našel?
2: Je tady dole před domem, teda před střediskem, že?
4: Je
2: to všecko?
3: Všecko. Poctivému nálezci přináleží poctivá odměna.
2: Ne, prosím. To vyloučeno, to byste mě urazil.
3: No, tak tedy aspoň stopečku gruziňáč.
2: Ne, děkuju. Ne, opravdu děkuju, já nesmím.
3: Co pak játra?
2: Trabant.
3: Auta ta nás připraví o spoustu rozkoší, jako ledviny a játra. Čím bych se vám ovšem odměnil, příteli?
2: Ne, o tom vůbec nepřemýšlejte. Jsem rád, že jsem vás poznal a že jsem vám mohl udělat radost. To je všecko. Tak nashledanou.
3: Je moment, usmějte se ještě jedno.
4: Zuby!
3: Vážený pane, ještě jsem nepoznal člověka, který by nepotřeboval prohlédnout chrup. Podívejte se, dneska to budete mít bez objednávky, bez čekání. Prosím, račte se, posaďte.
2: Ale pane doktore, já na to nejsem duševně připraven.
3: No tak, jen se posaďte hezky.
2: Pane doktore, ale já...
3: Jistě, že ano.
2: Ale pane doktore...
3: Tak, řekněte a... Ta dolní stolička tam musí ven.
2: Co,
3: ta...
2: pane doktore, já přišel tu peněženku.
3: Sečte, nebo bych byl nucen vás přikurtovat. Tak, to je totiž ve vašem zájmu. Chápejte, kdybyste mi klepnul do kleštiček, tak byste si mohl případně urazit nosánek. Tak.
2: Pane doktore, já přišel jenom vrátit peněženku.
3: Ano, já jsem vám taky za to nesmírně zavázán, rozumíte? A proto se vám musím revanžovat. Tak a... Hezky, možná, že to bude chviličku bolet. Tak, ale ne tak nahlas, příteli, vždyť ještě netrhá. To jsem zvědav, co budete dělat, až budu trhat doopravdy.
2: Co to děláte?
3: Některý pacient totiž strašně řve.
2: Pane doktore, já přišel jenom vrátit peněženku.
3: Ano, já vím, vždyť je to taky v pořádku. Držte se pěkně, hezky, tak. Já se jenom chviličku zapsu, tak.
2: Wahu!
3: Ano, počasí je dneska opravdu hezké.
2: Zabijáku!
3: Jo, trošku to lechtá, že ano? Ano. Já neslyším, to mi řeknete až potom. No, je, no vidíte a už je venku.
1: Luděk Kopřiva vlastním jménem Ludvík Kopřiva se narodil 19. června roku 1924 v Praze. Vyrůstal tedy v období první republiky, v době, která byla tedy kulturně mimořádně živá a která silně formovala celou jeho generaci. O jeho rodině se bohužel nedochovalo mnoho podrobností, ale víme, že vyrůstal v poměrně obyčejném měšťanském prostředí, kde se cenila pracovitost, disciplína a vzdělání. Už od mládí měl blízko k umění, humoru a herectví. Scénky a role zvládal vždycky na výbornou. Ale anekdoty většinou, jak se říká, zvojtil. Třeba i při jednom rozhlasovém natáčení mu to prostě nešlo. A to u toho bylo i publikum, které ho povzbuzovalo. Jen si to poslechněte.
3: Takže se na schůzce abituji, už je to tady. Kde je ta Bohdalová? táže se na schůzce abiturientů po 20 letech jeden spolužák druhého. A ty máš nějaké děti? Ano, praví druhý pyšně. 8. No jasně, vždyť ty si už ani ve škole si nikdy nedával pozor.
0: Ještě jednou asi, že jo?
5: Ještě.
0: Pokračuj.
3: Já to ale stejně neřeknu. Táže se na schůzce abiturientů po 20 letech jeden spolužák druhého. A ty máš nějaké děti? Ano, praví druhý pyšně. 8. No jasně. Vždyť ty si už ani ve škole si nikdy nedával.

0: Takhle má vypadá Silvestr.
1: Tak ještě jednou. Jo. Takže se na schůzce abiturientů po 20 letech jeden spolužák druhého. A ty máš nějaké děti? Ano, pravý druhý pyšně. 8. No jasně. Vždyť ty jsi už... No jasně, vždyť ty jsi si už ani ve škole nikdy nedával pozor.
2: Nebyl ovšem jediným, komu to při natáčení nešlo. Teď Jitka Molavcová.
3: Tatínku, zeptal se jeden malý chlapeček, proč jsi se ženil? A on říká, no přece, aby si se narodil Jaroušku. A...
4: Počkej, to začíná
0: aby
4: slibně.
0: Aby
4: jsi
0: se narodil, Jaroušku.
4: To není moje příhoda. To ona jenom zařadila to jméno tam tak.
3: Aby jsi se narodil, Jaroušku. A Jaroušek se zeptá, a proč jsi vzal naší maminku? A tatínek se podíval na svoji manželku a řekl, vidíš, ani to dítě to nechápe.

0: Svůj debut před kamerami si Ludvík, tedy Luděk Kopřiva, odbyl už v roce 1949 menší postavičkou natěrače Pepíka v osvětovém Tomanově filmu I andělé ztrácejí trpělivost. Z důvodu tehdejších mimo pražských angažmá se k soustavné filmové práci dostal až o 15 let později rolí kolegy v krátkém příběhu školy Famu kouzelná noc. To se psal rok 1964 a po další čtyřleté přestávce to byla postava žoviálního pana Pepíka v krátkometrážní Švankmajerově Grotesce zahrada. Od té doby se stal vyhledávaným představitelem různých menších a často komediálně laděných postav. Hrál kanovníka Jindřicha v Královském omylu, učitele v pohádkové komedii Dívka na koštěti, Sajdla v dramatu Případ pro začínajícího kata, a nebo i jeho amerického velvyslance ve sci-fi komedii Miloše Macourka a Václava Vorlíčka, což takhle dáci špenát.
1: A doufám, excelence, že budete mým svědkem.
2: Bude mi ctí, Doňo Izabel. Ale abych řekl pravdu, moc tomu nerozumím. Přijeli jste přece do Prahy kvůli tomu přístroji.
1: Ano, a při té příležitosti se tady chceme vzít.
2: Tady, na půdě velvyslanectví?
1: Ano.
3: To je složitá historie, excelence. Doňa Izabela zdědila po svém manželovi veliký majetek a nebo štíkův bratr pan Carlos López.
1: Šílený zuřivec.
3: Nemá Doňu příliš v lásce, chápejte. Nebýt jí, byl by dnes majetek jeho.
2: Chápu. Prostě jste přijeli do Prahy kvůli tomu přístroji a při té příležitosti...
1: Správně, excelence.
4: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Od slavné písničky ke slavnému herci malých rolí, Kluďku Kopřivovi.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Kopřiva nebyl přímo typem bouřliváka, který by na sebe za každou cenu strhával pozornost. Naopak, působil spíš nenápadně, ale měl obrovský pozorovací talent. Dokázal přesně odkoukat gesta, mluvu i drobné lidské slabosti, což se mu později nesmírně hodilo při vytváření komických figur. Dětství prožil ještě ve stínu hospodářské krize a dospívání pak poznamenala druhá světová válka. Právě válečná léta v mnoha umělcích probudila potřebu humoru jako obrany proti těžké době. Kopřiva si tehdy definitivně uvědomil, že chce stát na jevišti. Po válce proto vystudoval státní konzervatoř v Praze a následně pokračoval na DAMU, kterou dokončil v roce 1948. Už během studií bylo jasné, že nejde o klasického představitele romantických hrdinů, neměl vzhled filmového milovníka, ale disponoval mimořádně výrazným komickým talentem a nezaměnitelným hlasovým projevem, což později využil třeba i v pohádkových rolích. Dokázal to třeba postavou Rampelníka ve Zlaté přadleně v pohádce Věry Jordánové z roku 1975.
2: Mý jméno neúhodné, i kdyby hádala od rána do večera až do smrti.

0: koukám, že jsem tě naučil přepěkně příst.
1: Po absolutoriu získal první angažmá v Ostravě. Právě tam se herecky vyprofiloval. Později přešel Luděk Kopřiva do Plzně a nakonec se zakotvil v pražském divadle EF Buriana, kde strávil velkou část svého profesního života. Film ho začal obsazovat především do drobných, ale výrazných rolí. Režiséři totiž rychle pochopili, že i když dostane jen pár minut prostoru, divák si ho zapamatuje. Stejně tak dokázal svůj herecký talent využít i v rozhlase a ve scénkách. Tady je ta s názvem Putovní láhev. Kromě něj uslyšíte třeba Evu Klepáčovou a taky Dalimila Klapku.
2: Copak, pane Malca? Máte něco na srdci?
3: Takový problém. Spíš problémeček.
2: Nějaká nemoc v rodině?
3: Kdepak, všecko v pořádku. Babička jak na utahání. Ale chtěl jsem na sobotu a na neděli vyrazit konečně do přírody.
2: Pane Marca.
3: No s rodinou, samozřejmě.
2: Já vím.
3: Nadýchat se čerstvýho ozónu. A rád bych vyrazil už v pátek. Znáte to, auto bude mít jako poruchu, strčím ho do opravy a ten jeden den bych měl k dobru.
2: Tím se nikde nechlubte, já o ničem nevím, pane Marca.
3: Já taky nikomu ani muk, ale vám to přece musím říct. V pátek se totiž bere záloha. Tak jsem si myslel, kdybyste to mohla zavonačit, abych ty prachy dostal už ve čtvrtek.
2: Pane Marca, víte dobře, že to nejde.
3: Ale paní Jeřinko, proč by to nešlo, když vy budete chtít? Já to taky nechci jen tak, uděláte si večer s manželem samozřejmě. A je to, když o nic nejde.
2: A co to děláte? Někdo sem vtrhne.
3: No, a je to v suchu. Ten jeden den přece nehraje roli.
2: Že jste to vy, pane Máce, ale prosím vás, nikdy ani slovo, měla bych z toho malé. A stavte se, já vám to připravím, jo?
3: Děkuju, Jiřinko. Kdyby mě hledal starý, tak jsem vedle. Já totiž jdu zavolat mamině.
2: Koňak a pětihvězdičkovej. Páni, ten se ale praštil přes kapsu. A asi mu na tom moc záleží. Já ti dám maminu.
4: Vy tu máte nějaký kadrel, soudružka Drábková.
2: Ale nemůžu zavřít registraturu. V jednom kuse to padá, mám tam důležitý spisy. Musíte to spravit, pane Vosáhlo.
4: Podejte mi tašku.
2: Co to?
4: Kladivo. No
2: a kdy pak se k nám přijdete podívat na opravu toho gauče, pane Vosáhlo?
4: No, já jsem na tom teď v letě s časem. Šroubovák.
2: Už mi to slibujete rok?
4: No, není materiál, víte?
2: Takovej odborník jako vy s tím přece musí být hotovej za půl dne a materiál, to je no, pro vás maličkost, ne?
4: Půl dne sem, půl dne tam máte večer, kleště. Kdybych se nemusel v práci zdržovat s takovejhlema blbostma, už jste měla opravených 10 gaučů. Kleště.
2: Já to přece nechci zadarmo, pane Vosáhlo.
4: To se rozumí, že brigádně mě do toho nelet.
2: A co takhle? Tenhle pátek, no.
4: Jo, to musím opravit vrata od garáže. Šroubovák.
2: Nedalo se to odločit na pondělí.
4: Ergo, to je materiál tohle.
2: Malá pozornost za vaši ochotu.
4: Tak já v pátek jsem u vás, nikomu ani mohl. Váš gauč jsem nikdy neviděl.
2: Děkuju vám. Jo, a kdyby mě někdo hledal, tak jsem si odskočila do uštárny, jo?
4: Jo.
2: Ještě jednou vám moc děkuju.
4: Ergo, to je materiál to.
5: A sakra, Vosáhlo. Vás člověk najde v podniku už jako štyrlíste.
4: A mě pošlou se druhou vedoucí tam makam jako kar.
5: Tak byste mohl konečně opravit ta vrata od garáže. Přece tam nebudu věčně stát a držet ruku na zámku, aby nás někdo nevykrál.
4: No, já jsem to měl připravený na pátek.
6: Měl? Jak to měl? Chraň vás Bůh, soudruhu, abyste to odložil na příští týden.
4: No, já vím, že je to důležitý.
6: No?
4: No tak jestli budu mít dneska chvilku čas, já tam skočím.
5: No, Vosáhlo, to je slovo chlapa. Ovšem, přes časy za to nebudou.
4: Proto já bych se neodvážil žádat, soudru vedoucí. Já bych takhle, kdybyste mi v pátek dopoledne mohl dát volno.
6: Kde pak ne? S tím nechci nic mít. Zrovna se po vás bude někdo schánět a...
4: No, tak jsem šel fasovat materiál do skrátky. Jde o pár hodin.
6: Ne.
4: Já bych to taky nechtěl zadarmo, já... Já bych si dovolil tady ne.
6: Zbláznil jste se, no soudru, zbláznil jste se, prosím vás.
4: No tak ne, no.
6: Počkejte, tak to teda... Jo, já jsem myslel, že je to pivo.
4: Hlavně, že to máte pod kabátem. Já jdu na ty vrata.
6: Jo, běžte. Běžte.
7: Hele, pětihvězdičkovej. Páni, ti opraváři si ale žijí.
8: Nesete mi ty výkazy, kozinka?
6: Ještě ne, soudru řediteli. Já jsem zrovna zařizoval ta vrata a... Jak si ale všecko bude ještě dnes, ještě dnes.
8: Čert ven vrata, já potřebuji výkazy, už jste mi je měl dát včera.
6: Zítra budou, soudru řediteli, já nastavím celou noc a...
8: Jestli z toho budu mít nějaký malér, tak si mě nepřejte.
6: Ale chraň, soudru řediteli, jsme nad plánem. To prosím, nebudou výkazy, to bude přímo prezent.
8: Co to máte pod tím kabátem, kozinka?
6: Taky prezent. Řediteli, to je, nerad bych urazil, ale máte prý narozeniny a tak taková malá, jaksi pozornost, to od kolektivu, pochopitelně.
8: Ano. Jak jste na to přišli? Já jsem měl narozeniny v lednu.
6: A my máme všecko v merku, my všecko hlídáme.
8: Ano, až na ty výkazy, že jo?
6: No,
8: tak víte co? Hezky se vyspěte, no a přijeste ty výkazy v pondělí.
6: Ano.
8: A jestli je tam někde máce, tak mi ho zavolejte.
6: Zajiste, soudru, že sedíte, zajiste.
5: Někam vyrazíme, soudru, řediteli.
8: Jo, zítra. Na služební cestu a vrátíme se až pondělí.
3: A do Prčic.
8: Ne, do Plzně.
3: Já jsem chtěl vyrazit s rodinou do přírody.
8: Ale to já taky mám. Jenže to se nedá nic dělat, služba je služba. Ale víte co? Aby vás to tak nebolelo. Tadyhle máte flašku.
9: To je snad sen.

0: Tak pozor, ke startu se připrav... Je, pardon, já jsem vám zapomněl říci, že na start vás teď přivede Helena Vondráčková. Z ničehož nic.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: I malé figurky mohou někdy zapůsobit natolik, že si je pamatujeme celý život. A pak se k takovým hercům rádi vracíme. Důkazem je život Luďka Kopřivy.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Patřil k hercům, které znal skoro každý, ale málo kdo si pamatoval jméno. Hrál stovky epizodních rolí. Úředníky, dětky, opilce, hospodské, někdy i podivíny. I když byl velmi obsazovaný, údajně ho hodně trápilo, že nikdy nedostal opravdu velkou hlavní filmovou roli. Měl pocit, že ho režiséři berou jen jako figurkáře. V hereckém prostředí 60. a 80. let 20. století byl alkohol téměř všudy přítomný a Kopřiva se tomu prostředí nevyhnul. Nešlo o vyložené skandály jako u některých jiných herců, ale kolegové zmiňovali, že uměl po představení posedět velmi dlouho. Přesto nikdy nepatřil mezi bouřlivé hospodské rváče, spíš mezi ty melancholické, tiché pijáky. Měl pověst zvláštního samotářského člověka. Byl velmi spořivý, někdy až úzkostlivě. Někteří kolegové vzpomínali, že nosil staré oblečení mnoho let a nerad utrácel peníze, i když byl známým hercem. Zároveň byl prý posedlý pořádkem v textech a rekvizitách. Dopřejme si opět další scénku, a tedy herecký kousek vedle Jiřího Líra. Ocitáme se v Seznamce.
2: To nám...
3: Pardon.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, pane šéf, prosím vás.
2: Prosím.
3: Já bych byl moc rád, kdyby vaše seznamka byla velmi diskrétní stran mýho rozhodnutí stran sňatku. Doufám, že byste tam měl nějakou nevěstu pro mě.
2: No samozřejmě, jistě, naše seznamka je vždycky, pane, diskrétní, vždycky seriózní.
3: Děkuji.
2: Ano, odebírejte nevěsty jen u odborníků, prosím. Ano, to je... Náš ženich, náš host.
3: Ano. Děkuji.
2: Tedy u nás, jistě, že... Ovšem, nevěsty nám bohužel došly. Optejte se, prosím, příští týden. Ano. Naschledanou.
3: Hele, šéfe, tady je menší obálčička. Možná, že potom, až se do ní mrknete, by se tam nějaká ta nevěstinka našla, ne?
2: Ano, dovolíte, to mám 7, 8, 9, 10.
3: No.
2: Ano, to by stačilo, samozřejmě. Podívám se, samozřejmě, že se podívám.
3: No.
2: Já jinak sice úplatky neberu, ale tohle to je spíš jaksi od pána pozornost.
3: Ano, ano.
2: Tak. Dovolil byste, já bych si vás trošičku poměřil, ano,
3: ano.
2: Kvůli kybernetu. Ano,
3: aha.
2: Tak. Prosím, ano, to máme. Hlavička je v pořádku.
3: Ano.
2: Kdybyste si trošičku stoupnul,
3: ano, prosím.
2: Ano, výška. To by taky souhlasilo, kdyby se pán potom trošičku přikrčil. Ano, hned bych se tedy podíval. Ano, měl bych tady pro vás...
3: No.
2: Tady, prosím, bohatá,
3: no.
2: Hezká,
3: no.
2: Moudrá,
3: jo.
2: Jen trošičku starší.
3: A je. To není nic pro mě. Starší, na to já kašlu.
2: Já... Kašlete na nic.
3: Jo.
2: Samozřejmě to vám chválím, ano. Tak tedy tady... Mladička,
3: no.
2: Skoro zajíček,
3: no.
2: A už bohatá,
3: jo, no.
2: Ano, hezonka,
3: jo.
2: Trochu docela nepatrně hloupá.
3: A jej, to není nic pro mě, na to já kašlu.
2: Jistě, proč taky ne, co s takovou hloupou tou, že ano, tak tady prosím. Chytrá, mladá,
3: no.
2: Hezká, chudá, kašlete.
3: A je, no jistě, na chudou kašlu.
2: Ano, tak tady. Bohatá,
3: no.
2: Mladá, inteligentní, trošku šeretka.
3: Já vím,
2: kašlete, no. Na ní, kašlete. A normálně nemáme na pultu vůbec nic, a jak si to lidi chválej. No ale, že s váma cejtím, pane, tak tuhle
3: no.
2: Si schovávám pro nejhorší časy pro sebe, víte. Ale ať se nežením, ať nemají děti maminku, náš ženich, náš host, prosím, tak. Mladá, krásná, bohatá, moudrá,
3: no.
2: Cizí státní příslušnost.
3: No, prosím, to je to, co já hledám.
2: No, vidíte, má bohužel takovou docela maličkou chybičku.
3: Jakou?
2: Kašle na vás.

0: Kopřiva patřil k těm hercům, kteří nikdy nebyli typickými prvními milovníky. Přesto si je publikum pamatovalo možná víc než ty hlavní protagonisty. Obrovský úspěch zaznamenal třeba ve filmu Pane, vy jste vdova režiséra Václava Vorlíčka, kde stvárnil afektovaného režiséra Branda.
1: Slunce skrylo svou tvář za horu Ive. Přišla hodina vaší smrti.
2: Pro Krista, Guggenheime, co tam lezete?
3: Dovolte, já jsem myslel...
2: Jo tak, vy jste myslel. Vy přece nikdy nemyslíte. Tak to laskavě dodržujte.
0: Tady naši ukázku zastavíme, protože bych chtěl prozradit jednu zajímavost. Na filmu spolupracoval legendární filmový a televizní pyrotechnik Jiří Berger. Kromě jiných scén měl rozstřelit Ivě Janžurové, tedy Evelíně Kelétyové, na hlavě diadém. Režisér Václav Vorlíček mu tedy volal 2 dny předem a říkal, že si má vzít něco na střílení, protože Iva nechce mít na hlavě pyrotechniku. A tak si od kamaráda půjčil malorážku. Když ji Iva viděla, tak zvolala, Ježíši Maria, to ne. Ale nakonec si ozdobu na hlavu nasadila a Jiří z 15 metrů střelil.
2: Prosím, pokračujeme.
0: Chcete slyšet, jak to dopadlo?
2: Vemte to od zbohem, přátelé. Kdo tam dal ty ostry? Rekvizitář sem! Chlape, já vás dám zavřít. Víte, co se mohlo stát?
4: Jak je vám? Milostivá paní.
5: Evelino.
4: Jak je vám?
5: Mohl mě zabít.
4: To je šok.
0: Zásah se skutečně povedl. A režisér Václav Vorlíček řekl, Ivo, děkuji ti, bylo to krásné. A Iva Janžurová.

0: přichází s balíkem společně se Zdenou Hadrbolcovou.
1: Soudruhové doc.
2: Ano.
1: Jste ochoten jít s námi a identifikovat ten předmět jaksi na místě?
2: No jistě. Jsem ochoten jít s vámi a províc to, jak vy jste řekl.
1: Identifikovat.
2: Ano.
1: Tak jdeme. Prosím.
2: Prosím, pozor.
1: S dovolením. Pojď.
3: Prosím. Gábel neboli vidlice PČ 6653 /4. Ano, ano, ano. Ano, 6653 /4. Prosím.
1: Děkuji. Patří vám to, ne?
2: Ne.
1: No, tak to musíme rozbalit.
2: Prosím.
1: Prosím.
0: No, balík samozřejmě pod režijním dohledem Františka Filipa rozbalili.
2: Opatrně, nepoškodilo.
0: A během toho zjistili, že nejde o žádnou vidličku, ale spíš velkou vidlici. Jenže tu zemědělskou, kterou se třeba kydá hnůj anebo přendavá sláma.
1: Račte. Račte. Co je tady ty vyhnání? Jak jste mohla připustit, prosím? Jak jste mohla připustit takovouhle blamáž?
3: Ale soudu vedoucí, já jsem to přeložila správně, jenomže to mělo ve slovníku dva významy.
1: Co to je dva významy? Neexistuje dva významy, prosím vás, pro naši práci musíme přece znát vždycky jenom jeden význam. To si pamatujte, dva významy.
4: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

Dostaneme se do sporu, tak nevíme, kdy přestat. Když spíláme si do očí a přem se víc než ostře, v té chvíli kuchař zakročí a na stůl baštu prostře. A při pokrmu vám je lahodné, my dohodneme.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: A nakonec jsme si nechali asi tu nejznámější roli Luďka Kopřivy, tu filmovou, faráře Otíka. Přinesla mu nesmrtelný status, a to v trilogii Slunce, seno, jahody, Slunce, seno a pár facek a Slunce, seno, erotika, režiséra Zdeňka Trošky. Otík byl dobrosrdečný vesnický kněz, který neustále bojoval s drbnami, klepy a mravním úpadkem celé vesnice.
2: A proto poučme se a posilněme se opět z utrpení svatých, milé sestry. Nepochybně to bude pro nás všechny nezapomenutelný.
1: Kopřiva tuhle postavu pojal geniálně. Jako člověk,

0: Člověka přehnaně zbožného, ale zároveň lidského a komicky bezmocného. Jeho výrazy Sodoma Gomora nebo Paneko Mária Podsrpenská zlidověly natolik, že je lidé používají dodnes. A Zdeněk Troška často vyprávěl historky z natáčení spojené s Luďkem Kopřivou.
1: Luděk Kopřiva měl chvilinku pauzu v natáčení a on si šel v tom kostýmu toho faráře, v té sutaně a s tím kolárkem, si šel pro něco do auta, které měl zaparkované na návsi před kostelem pod Lipami. A jde a v tom momentě tam přijíždí 5 nebo 4 auta takhle a z nich vystupují svátečně odění lidé a maminka mladá s dítětem v povijánu, jeli ke křtu. A ta babička jedna, která se takhle jako lámala z toho auta ven, tak se podívala proti světu takhle, od koho kostela přichází pan farář, říká, pochválen pán Ježíš Kristus, velký pane, tak už jsme tady, pochřtíte nám Vojtíška, víte? A ten Kopřiva říká, což o to, já vám ho rád pokřtím, ale bude vám to hovno platné. A ty lidi stuhli, ty vůbec nevěřili svýmu sluchu. Jakéže to slovo splynulo z úst toho muže svatého, on se začal smát, říká, ne, já to moc omlouvám, prosím vás, já nejsem kněz, já jsem herec, my tady natáčíme Slunce seno, pan farář už na vás čeká zákristy. No tak se tomu zasmáli a udělali skupinové foto, kde pan farář Otík drží Vojtíška v povijánu. Luděk byl bezvadný, protože on mi říkal, Zdenečku, tolik figur jsem zahrál ve filmu a na divadle, ale žádná mě nepřinesla tak velikou slávu, jako farář Otík ve Slunci. Já kamkoliv přijdu, lidi se na mě smějou, říkají, holky, pojďte sem, je tady farář Otík. Já přijdu na finanční úřad a po mně zavaří kafe a nesou mě tam rakvičku nebo věneček, nebo něco takového, rozumíš? A on říká, a všechny tyhle ty průšvihy, které já kde udělám, tuhle jsem v Plzni, to zrovna bylo, vyjel někam do zákazu vjezdu. Pozvala se Píšala, tam policajt ukazuje, řidič zastavil u chodníku, tak jsem zastavil, on ke mně takhle jde, já jsem vysrčil hlavu z okna, on se na mě podívá a říká, Sodoma Gomora velebnosti, jeďte.
0: Uvedení filmu Slunce seno už Luďkovi Kopřivovi nikdo neřekl jinak než velebnosti. Role se na něj přilepila natolik silně, že zastínila mnoho jeho jiných výkonů.
2: Podívej, já vám chci nabídnout pomoc. To je moje křesťanská povinnost, rozumíte?
3: No, je a proč?
2: Ve vaší prekérní situaci, co se stalo, nemůže se odestat. Naštěstí je tu svátost manželská a svatba může být prakticky hned a v našem kostelku. Už jsem učinil příslušné kroky a všecko bude jinak.
0: Jedna z historik dokonce říká, že nesnášel, když někdo kazil záběry kvůli smíchu. Zatímco u troškových komedií bývala na place často uvolněná nálada, Kopřiva bral natáčení téměř divadelně vážně. Když někdo opakovaně zkazil scénu, uměl se prý naštvat a procedit něco ve stylu tak buď to hrajeme, nebo jedeme rovnou do hospody.
4: Netříká, no.
5: Anděl, opravdický anděl.
6: No, kam co míš, dětku, jeden bláznivej? Se podívej, jak to mám odřený. Se na to můžu vybodnout. Když se na to neumíš, tak na to nelez.
0: V soukromí byl Luděk Kopřiva údajně úplně jiný než farář Otík. Nebyl asketický ani přehnaně spořádaný. Měl taky pověst bohéma a milovníka žen. Podle vzpomínek nebyl zrovna vzorem manželské věrnosti. Za mlada byl překvapivě charismatický a ženám se líbil mnohem víc, než by se z jeho pozdějších filmových rolí zdálo. Současně byl ale velmi žárlivý a citově komplikovaný. Jeho první žena Olga zemřela na rakovinu, což ho silně poznamenalo. Dlouho se s její smrtí nedokázal vyrovnat, až ve vyšším věku našel novou partnerku Evu, se kterou prožil poslední roky svého života. Děti ale nikdy neměli. V téhle chvíli už je myslím čas na další scénku, třeba s Josefem Dvořákem. Básníka je nutno hasit.
7: Dobrý den, pane redaktore.
8: Dobrý.
7: Já jsem přišel jsem...
8: No to mi nemusíte opakovat pořád. Já vidím, že vás nepřinesli. No. Přišel jste dveřmi.
7: Vlastně ano.
8: Víte.
7: A ještě, proč jsem přišel?
8: No, na to se mě neptejte.
7: No ne, to chci říct já vám. Já vám to řeknu rovnou. Já jsem totiž seděl s vaším ředitelem. A
8: ano?
7: Mám vás od něho pozdravovat. Co nejsrdečněji.
8: No, počkejte. To jako, to ředitel jako řekl, že vy mě máte pozdravovat?
7: Ano.
8: Můj ředitel, teda náš ředitel, já nemám svýho ředitele, že? Náš ředitel nechává mě pozdravovat, no tak to děkuju, to...
7: Co nejsrdečněji,
8: to je bezvalí. Tak se posaďte.
7: Děkuju, já už sedím, pane redaktor. Tak tedy, já jsem vám tady něco dones, kdybyste se na to mohl podívat.
8: Jo, no koukám, to je překvapení, to je balíček takovej, že? Je to trošku upatlaný, no.
7: No dovolte.
8: Počkejte, já čichnu, v tom je maso, že? To je maso a to je pořádný balík. No to je nejmíň půlka kance. No. Taková milá pozornost našich lesů. A to vy sám, bum bum.
7: Kde pak, já ne bum bum. Já abstinent. To od tvůrčího zápasu, totiž abyste rozuměl, já jsem básník. Básník. Sice mladej.
8: No jo, to jste si tím jistý? Mladej, no tak dobře, no tak mladej, ale plodnej, jak koukám.
7: No, mám jednu dceru. Sice nevlastní, vyženil jsem.
8: Ale no tak to neplačte, nenaříkejte. Já jsem myslel plodné jako vaše dílo, takhle víte? Ale ono to vypadá jako román. Ukažte to. Teofil, prášek, hoř, svíčko mýho milování.
7: Hoř, svíčko mého milování, to je titulek.
8: No, to je moc hezký titulek. To, když to takhle bude pokračovat, tak to je... Ví to už i mech, zahořel jsem láskou k Emilii Práškové bytem v Nezmoklech.
7: To je vyjádření lásky k manželce. To je obraz, co?
8: No, vy musíte mít hodně rád, víte? Hořím láskou k Emilii Karafiátové bytem tamtéž.
7: Ano, to je tchýně. Kromě začátku je celá báseň takhle ve volným verši.
8: No, je to moc pěkný, teda ten verš je volný až příliš. Te... A tchýně, to je nějaká nevěra tam?
7: Ne, to je básnický rozlet. Jsem volný jako pták a hořím láskou.
8: No, kdyby se tak chtěl ulítnout. Hořím láskou k bětce Práškové bytem tamtéž.
7: To je švagrova.
8: Čeče, vy takhle masakrujete celou rodinu. A co bratr?
7: Jo, bratr. Ten je teďka na vojenském cvičení, tak jsem mu chtěl udělat radost.
8: No tak ten se zblázní radostí teda. Človíčku, to je sexuální volnost v rodině. Vy to jak někde ve Švédsku. Vy tadyhle chvilku manželka, chvilku tchýně, chvilku švagrová. Tam si vyměňují manželky.
7: A já si vždycky myslel, že tvořím zrodný hroudy a ono je to světový?
8: Ale vy pokračujete hořím láskou k Juditě Hrachové bytem tamtéž.
7: Ano, ředitelka školky. Já hořím láskou k Emně Kaprové bytem tamtéž.
8: To je rybářka určitě, že?
7: Ne, to je trafikantka. To kvůli Spartám. Já pak hořím láskou.
8: Čověče, vy hoříte láskou, já se z vás blázním. Já hořím láskou, já vás furt slyším, já hořím láskou.
7: Vidíte?
8: Ale já si snad kvůli vás mému tadyhle asbestový rukavice, nebo co já se...
7: Já to věděl, že vás to chytne. No vidíte, moje poezie zvítězila. No, a teď už vám můžu prozradit, že vašeho šéfa vůbec neznám a že už, protekci nepotřebuji.
0: Na sklonku života začal Luděk Kopřiva bojovat s Parkinsonovou chorobou. Nemoc mu postupně brala sílu, pohyb i energii. Herec, který celý život sršel komikou a pohybovou přesností, najednou těžce nesl třes rukou a fyzické omezení. Poslední roky prožil v ústraní v obci Čtyřkoly na Benešovsku se svou druhou ženou Evou. Už téměř nevystupoval na veřejnosti a stáhl se z hereckého života. Parkinsonova nemoc postupovala velmi rychle a psychicky ho vyčerpávala. Luděk Kopřiva zemřel 2. října roku 2004 ve věku 80 let. Jeho odchod zasáhl nejenom kolegy, ale i několik generací diváků, pro které byl symbolem laskavého českého humoru. A právě takový máme v našem pořadu rádi. Tak zas příště. Mějte se krásně.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Vláda zvažuje cenové stropy u elektřiny i paliv. Kroky koordinuje s okolními státy. Strážníci v Ostravě jihu nově vyrážejí do ulic na elektrokoloběžkách. Lidé z Havířova mohou získat tašky na tříděný odpad. Zítra bude oblačno, přehánky a teploty do 19 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. Vláda by mohla zastropovat ceny elektřiny v případě, že by dál stoupaly. V televizi Prima to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Podle něj by se regulace mohla dotknout jak výrobců, tak dodavatelů.
2: Vicepremiér neřekl, při jak vysokých cenách by začala vláda trh regulovat. Podrobnější byl u zdražujících paliv. Kabinet podle Havlíčka kroky koordinuje s Maďarskem, Polskem a Slovenskem.
3: Pokud kdokoliv z nich dojde k závěru, že se bude regulovat, v tu samou chvíli to uděláme.
2: Podle hnutí STAN vláda nemá snižovat spotřební daň, protože na pokrytí ztrát nejsou peníze. Předseda starostů Vít Rakušan chápe, že kabinet s opatřeními vyčkává.
4: Čekat určitě na moment, kdy přijde s nějakým razantním zásadním opatřením. No to já jako člen vlády, která jednala takhle racionálně taky, kritizovat nebudu.
2: Šéf Pirátů Zdeněk Hřib říká, že by Česku pomohlo zvýšení podílu obnovitelných zdrojů. To odmítl předseda motoristů Petr Macinka. Marek Sedláček, Český rozhlas.
0: Jako první v Moravskoslezském kraji vyrážejí městští policisté do služby v obvodě Ostrava-Jih na elektrokoloběžkách. V pilotním testování nového způsobu dopravy využívají strážníci dva nové stroje. Koloběžky se policistům budou hodit například při monitorování rozsáhlých oblastí Bělského lesa. Podle mluvčí Ostravy-Jihu Ilony Honusové jsou koloběžky rychlé a navíc při provozu nevypouštějí emise.
5: Strážníci nový způsob dopravy využijí zejména v parcích, na cyklostezkách, mezi obytnými domy nebo v dalších hůře dostupných lokalitách. Během služby tak mohou pokrýt větší území obvodu Ostrava-Jih a v případě potřeby se rychleji přesunout na místo události.
0: Havířovská radnice nabízí lidem tašky na tříděný odpad. Zájemci si je mohou vyzvednout na informacích v přízemí budovy magistrátu. V sadě jsou 4 tašky barevně odlišené na papír, plast, kov a sklo. Jsou omyvatelné a mohou se používat opakovaně. Ve Velkých Karlovicích na Vsetínsku opravují zdravotní středisko. Stavbaři tam budou mít hotovo za rok. Obec za opravu zaplatí skoro 20 milionů korun.
6: Dělníci ve zdravotním středisku vymění část oken a zateplí fasádu. Na střechu nainstalují fotovoltaickou elektrárnu a v podkroví vzniknou 3 nové byty. Lékárna i ordinace fungují celou dobu dál, lidé ale musí být při vstupu do budovy obezřetní. Gabriela Hickl, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V noci bude na severní Moravě a ve Slezsku převážně zataženo. Zpočátku výjimečně déšť nebo přehánky, k ránu pak budou srážky četnější. Zítra čekáme velkou oblačnost, na většině území s deštěm nebo přehánkami. Odpoledne se objeví i bouřky. V noci teploty klesnou na 14 až 10 stupňů. Přes den vystoupají na 15 až 19 a na horách zítra naměříme okolo 12 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Ostravě Porubě se na Rudné ulici ve směru na Havířov srazila 2 osobní auta, projíždějte tam opatrně. A pokud víte o jiné dopravní komplikaci, volejte linku Zelené vlny a varujte ostatní řidiče. Číslo je 800 553 553.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Přeji vám příjemné odpoledne, to nedělní pokračuje na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava také po 17. hodině a před námi je podvečerní hudební pošta. Svátek dnes má Lubor, tak Luborům vše nejlepší, všechno nejlepší také vám, kteří slavíte narozeniny právě dnes, tedy 13. září, ale i vám, kteří v tomto období máte důvod k oslavám nějakých dalších výročí. S Olgou Lounovou začínáme a pak už písničky na vaše přání, tak příjemný poslech.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Ten dnešní podvečerní hudební pošta je pro vás na telefonická přání linku 59 611 22 66 dávám k dispozici a pokud se vám nepodařilo dovolat v minulých dnech anebo třeba i v té dnešní polední hudební poště, tak budete mít šanci.
2: Máš tu cti známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit,

čteš ulicí, tvé vlasy mezi přejcí, tvou vůni mezi tisící. Já vždy rozeznávám, hravě rozeznávám.

0: Léto s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Dnes také s podvečerní hudební poštou na telefonická přání. Proto vítám paní Věrku, zdravím vás, dobrý den.
2: Dobrý den, paní Vetko, já vás zdravím, zdravím ostravskou rodinku. A tady tu písničku posílám pro radost. Paní Lapišové do Havířové, Hance do Místku, Anice s Petrem do Ostravy, Jarmilce do Havířova, Dolní Lišné, Ilonce, Elence, Emilce Dolními, Mitku, Maruška Koryčany, Pasek a Broničce taky přeju hodně zdraví a Elišce do Fulneku taky zdraví, ať to všecko dobře dopadne. A já vám přeju, děkuju za písničky a přeju vám hodně zdraví všem ostravským rodince. A ještě bych chtěla do domovu, důchodců, do Friedlandu taky jim přeju hodně zdraví a božího požehnání, to vám přeje Věrka. Dobře. Já vám moc děkuju a hezký den ještě, paní Ivetko. Moc krát děkuju za písničku, že jsem se dovolala. Moc krát děkuju.
1: Rádo se stalo. Vlaštovičky i s veselkou posílám a krásnou neděli, krásný zbytek dnešního dne přeji také vám.
2: Děkuji.
1: Naslyšenou.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: 59 611 22 66, to je telefonní linka k nám do podvečerní hudební pošty, ve které už vítám paní Broňku. Zdravím vás, dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím vás všechny v rozhlase.
1: Děkujeme.
2: A chtěla bych touto písničku pozdravit všechny holky z Lesních Albrechtic, Leskovce, paní Elišku s Arkuštem Sfulneko, aby se jim zkoušky dobře zdařily, paní Věrku s Petrem do Frýtku, moji sestru Karličku s manželem a všechny ostatní příbuzné a přátelé a známé. A chtěla bych také tuto písničku poslat paní Marušce Balharové do Skřipova, která měla včera svátek. Děkuji vám a vám přeji šťastný návrat domů.
1: Děkuji moc, paní Broňko. Písničku Přátelství už posílám a krásný zbytek dnešního dne také vám. Naslyšenou.
2: Děkuji.

lidem přátelství. Pravé přátelství. Je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí. Protože jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

0: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
1: A také s vaší podvečerní hudební poštou, ve které vítám paní Jarku. Zdravím vás, příjemný podvečer.
2: Taky příjemný podvečer i všem posluchačům. A písničku posílám děvčatům Mariím k jejich svátku. Paní Marii Rybkové, paní Marii Tiché, moji dobré sousedce, paní Marii Lazecké, Marii Petrankové a Marii Kutačové ze Žimrovic, Marii Richtářové z Jakubčovic, Marie Richtářové, Marii Košářové z Josefovic, Marie Kvasničková z Hradce a všem Mariím pro potěšení. Přeje jim to Jarka. Přeji jim hodně všeho dobrého, hodně slunce a veselou náladu a hodně lásky. Děkuji moc a nashledanou.
1: Tak písničku Děti slunce ráda posílám a loučím se. Hezkou neděli.
2: Také vám moc děkuji.
1: Není zač. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: 59 611 22 66 nejen v poledne, ale i v podvečerní hudební poště si prostřednictvím této linky vybíráte písničky na přání. Tu následující vybírá paní Eliška. Zdravím vás, hezký podvečer přeji.
2: Ano, zdravím vás, paní Veto, dnes podruhé s Argoštem. Měla jsem štěstí, abych mohla pozdravit celou rozhlasovou rodinku. Takže písničku posílám vám do rozhlasu, samozřejmě všem. Potom Jarmilce a Kazimirovi do Třince a paní Emilce, Karlovi do Karviné, Broňce do Leskovce s rodinou, děkuji za písničku, Švecovým a Pelikanovým do Fulneku, Trudce, Aničce, Zdeničce a Květušce, mým klientkám na Kamenec, paní Libušce do Lesných Albrechtic, Danieli do Nového Jičina, Marušce do Rožnova, Jarmilce do Havířova a paní Jarmilce do Ostravy, která mi poslala písničku poprvé a moc děkuju. Aleně do Poruby, Naděnce do Slatiny a jejímu pejskovi Argonkovi, Aničce a panu Petrovi na Slezskou, Věrce a Petrovi do Frytku Místku, Marušce do Orlové, Ondrovi do Verkých Karlovic, panu Jaroslavovi do Staré Vsi a manželům Čerchovým do Ostravy Poruby a úplně všem, komu nemá kdo zahrát, kdo je úplně sám a kdo je úplně opuštěný, tak ať je tato písnička potěší. A vám, paní Vetko, děkuji za vybrání písničky a přeji hezký večer a šťastný návrat domů.
1: Moc děkuji, krásný večer i vám, paní Eliško, a písničku už posílám i s Moravankou. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.

teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysněli. Ale to ne, tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koperec do předsíně, za novou značku auta, za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba

0: 59 611 22 66. Na tuto telefonní linku se do podvečerní hudební pošty dovolala paní Maruška, kterou vítám. Zdravím vás, dobrý den.
1: Dobrý podvečer. Tady Maruška z Koryčanských Pasek. Já bych chtěla popřát Elišce s pejskem Argoškem hodně zdraví, štěstí, božího požehnání a děkuju za přání k svátku, které mě velice potěšilo. Věrce s Petrem taky hodně zdraví, štěstí, božího požehnání. Věrce z Místku hodně zdraví a božího požehnání. A paní Aničce, co mě volala, já jsem nevěděla, kdo to je, taky hodně zdraví, štěstí a božího požehnání a všem domů nemá komu zahrát.
0: Dobře, tak posílám Jošku Černého, ať se líbí s písničkou Veselá je dědina a vám přeji krásný podvečer. Naslyšenou.
1: Naslyšenou, děkuju.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. O čem se mluví?
2: Každou první neděli v měsíci jsou nově všechna státní muzea zpřístupněna návštěvníkům zdarma. Platí to i pro nejstarší a zároveň třetí největší muzeum v Česku, Slezské zemské muzeum. Novinky z muzea proberu s mluvčí Janou Poláškovou ve čtvrtečním rozhovoru O čem se mluví s Vladimírem Šmehlíkem.
0: Český rozhlas Ostrava, O čem se mluví. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
3: Vaše víkendová podvečerní hudební pošta, ve které teď vítám paní Hanku. Zdravím vás, dobrý den.
4: Dobrý podvečer, paní Ivetko. Srdečně zdravím vás.
3: Děkuji.
4: A všechny posluchače rozhlasové rodinky. Dnes, teda včera, měli svátek Marie. Hudební dárek posílám dodatečně spolužačce paní Marii Šplíchalové z Brna, paní magistře Marii Tvrdé, vedoucí našeho farního společenství Lavie Montante z Místku a Marušce do Koryčanských pasek. Milé Marušky, přeji vám k svátku vše nejlepší, pevné zdraví, štěstí, lásku a radost od celé rodiny, Márii úspěchy v práci vedoucí společenství Lavie Montante ve sboru farním a také ve Smetanově, všem přeji osobní a rodinnou pohodu. Dále vám přeji dobré přátelé, optimismus, co nejméně starostí, boží požehnání s ochranou paní Marie. Maruško, těším se, že se uvidíme na srazu v říjnu. Písnička je taky pro vás, paní Ivetko, a především paní Zdeničce Lapišové, paní Věrušce do Frýdku, paní Ilonce do Kujav, paní Jarmilce do Havířova, paní Aničce a panu Petrovi do Ostravy, paní Libušce, paní Jarmile do Třince, Marušce do Koryčanských pasek, to už automaticky, že je gratulantka, klientkám domova senioru do Friedlandu a panu Zdeňkovi do Karviné. Všem přeji hodně zdraví, štěstí a pohodové podzimní dny. Jinak jsem si všimla, že po mnoha měsících se do naší rozhlasové rodinky dostala Zloba a nejen ona. Písnička je také pro všechny posluchače. Děkuji za pěkné písničky těm, kteří mě je nechávají zahrát. Paní Ivetko, děkuji za vyhledání písničky a přeji vám krásný zbytek víkendu.
3: Moc děkuji, paní Hanko, písničku ráda posílám i s Lucií Bílou a přeji vám především pohodové podzimní dny. Mějte se krásně, naslyšenou.
4: Děkuji, naslyšenou.

0: A v podvečerní hudební poště přidáme ještě poslední písničku. Vítám paní Jarmilu, hezký podvečer.
1: Hezký večer, zdravím Český rozhlas.
0: Děkujeme.
1: A přála by si písničku pro radost, pro sebe, pro mou sestru Jisku, pro kamarádku Martinku, Aničku a Jisku, paní Jarmile z Třince a paní Elišce s pejskem Argoškem.
0: Dobře.
1: Děkuji, paní Ivetko, naschle.
0: Naslyšenou, hezký podvečer.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Pražská mordparta pátrá po tělech obětí. Premiérová řada minisérie Docent. ČT 2. Šokující loupež a ještě překvapivější pachatelé. Poklad za miliony liber uloupí Králové zlodějů ve filmu podle skutečné události. A ČT Art uvádí u příležitosti významného životního jubila Jiřího Suchého příběh jeho legendárního divadla. Dokumentární cyklus Semafor a td. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Soutěž o iPhone s Krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj. O svačině
3: to roztočíš. Amálka. Krásná zdravá svačina.
4: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
5: Před dvěma lety zasáhly Česko ničivé povodně. Vláda zítra projedná zavedení možnosti očkovat dospělé v lékárnách a zpřísnění pravidel pro prodej kratomu. Za bruslení na krnovském ledním stadionu si lidé připlatí. Začátek týdne bude oblačný, přehánky a teploty do 19 stupňů. Dobrý podvečer přeje Lucie Kociánová. Česko si dnes připomíná dva roky od ničivých povodní. Velká voda zasáhla hlavně Olomoucký a Moravskoslezský kraj. Způsobila škody za 70 miliard korun. 7 lidí přišlo o život. Lidé se dodnes vyrovnávají s následky například v Ostravské Nové Vsi.
6: Mám jedny boty, co jsem si koupil po povodní, a to jsou jediné boty, krom takových těch cuklí všelijakých, jo.
7: Takže všechno šlo do baráku, prostě.
6: No všecko šlo tady, jako.
8: Pan Jaromír je důchodce a většinu příjmu investoval do opravy domu. Novou ves voda zasáhla ve chvíli, kdy už si lidé mysleli, že je po všem, jak vzpomíná velitel dobrovolných hasičů v Nové Vsi Tomáš Lefner.
9: Najednou svítilo slunce, jo. Tak a už došlo ke kulminaci té řeky, takže jsme si všichni říkali, jo, dobré, zvládli jsme to, žádné škody, všechno v pohodě, a najednou ve vysílačce přišlo prostě, že se přelívá hráz. Na soutoku.
8: Voda v Ostravě zaplavila taky velkou část přívozu nebo Svinovské nádraží. Z Ostravy František Kuča, Český rozhlas.
5: Zavedení možnosti očkovat dospělé i v lékárnách zítra projedná vláda. Lékárníci by předtím museli absolvovat povinný kurz. Podle ministerstva zdravotnictví by se tak mohla zvýšit hlavně pro očkovanost proti chřipce, která je v Česku jedna z nejnižších v Evropě. Vláda má na programu i zpřísnění pravidel pro prodej kratomu. Mohly by být dražší a hůř dostupný. Od příštího roku by měli mít možnost koupit si ho lidé až od 21 let a nebylo by možné ho prodávat přes internet. Vláda chce taky na kratom zavést spotřební daň a zvýšit DPH. Lidé s vážným zdravotním postižením kritizují nedostatek osobní asistence a pomalé změny v systému péče. V domácí péči můžou čerpat maximálně 27 tisíc korun za měsíc. Při dnešních cenách to stačí zhruba na 6 hodin pomoci denně. Lidé s vážným postižením přitom můžou potřebovat nepřetržitou asistenci nebo dohled. Ve zbylém čase často musí pomoct rodina nebo jiné blízké osoby. Lidé v Krnově si za bruslení tento rok připlatí. Město totiž zvedlo vstupné o 10 korun. Hodina a půl na ledě tak dospělého stojí 90. Děti do 15 let zaplatí za stejnou službu 50 korun. Nově lidem budou muset taky platit za půjčení bruslí. Podle krnovských technických služeb je bruslaři často vraceli poničené.
10: Stadion spravují krnovské technické služby. Podle vyjádření městské společnosti bylo navýšení vstupného nutné, protože narostly mzdové i celkové provozní náklady. Zdražení se týká všech hlavních skupin. Jde o dospělé, děti, studenty i seniory. Dražší je i pronájem ledové plochy z Krnova. Adam Tomáš, Český rozhlas. Počasí.
5: V noci bude na severní Moravě a ve Slezsku převážně zataženo. Zpočátku výjimečně déšť nebo přehánky, k ránu srážky pak četnější. Zítra očekáváme velkou oblačnost na většině území s deštěm nebo přehánkami. Odpoledne se objeví i bouřky. V noci teploty klesnou na 14 až 10 stupňů. Přes den vystoupají na 15 až 19 a na horách zítra naměříme okolo 12 stupňů Celsia.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
5: Na D1 na 343. kilometru ve směru na Prahu se bouralo. Nehoda dodávky a osobního auta brání hladkému průjezdu, tak s tím počítejte a projíždějte tam opatrně.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Hezký podvečer, ten nedělní na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava patří muzice. Hudební hlídka je před námi, tentokrát v ní kromě jiného. Třeba připomeneme narozeniny písničkáře Slavka Janouška nebo rockera Viléma Čoka. No a v závěru pořadu přidáme i vzpomínku na Pepu Štrejchla, ale bude toho určitě více s Milanem Bátorem už za chvíli. Tak příjemný poslech.

0: Hudební hlídka.
1: Příjemný nedělní podvečer, milí posluchači. Máme za sebou počátek září, kdy se školní lavice definitivně naplnily a my se dnes v našem hudebním putování vydáme úplně jinými směry. Připravte si své sluchové receptory, protože dnešní setkání bude patřit těm, kteří se zapsali do historie. Zůstaňte s námi, od mikrofonu vás zdraví Milan Bátor. Začneme rokovou královnou, která je už desítky let proslulá velkým jevištním charizmatem. Chrissy Hynde, vůdčí osobnost a zpěvačka kapely Pretenders, v sobě nese dravost punkových začátků i melodický cit. V průběhu let ukázala, že umí interpretovat vlastní písně i převzaté věci s osobitým rukopisem. Na projektu Duets Spatial spojila síly s autorkou Cat Power. Výsledkem je syrová a hluboce působivá nahrávka písně First of the Gang to Die, kterou původně proslavil anglický písničkář Morrissey. Tedy tady je narozeninová Chrissy Hynde a Cat Power.

Z rockových klubů se teď přesuneme do širých amerických plání a lesů. Odkud čerpá inspiraci další umělkyně? Neko Case, známá jako soulová písničkářka i členka kolektivu The New Pornographers, je výrazný hlas současné alternativní scény. Její tvorba mísí ozvuky tradičního amerického folku, alt country a temnějšího indie rocku s poetickými texty. Pojďme si poslechnout písničku Destination z jejího alba Neo Grey Midnight Green. V ní rozvíjí své tajuplné a naléhavé vyprávění. Ostatně má narozeniny, tak si i tu naši ostravskou destinaci zaslouží.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Když se řekne hluboký, procítěný a syrový soul, většině se v té souvislosti vybaví jedno jméno. Otis Redding. Hlas, který v sobě nesl bolest, radost i naději amerického jihu a dokázal proměnit každou píseň v obřad. Ačkoliv jeho život tragicky vyhasl v pouhých 26 letech, zanechal za sebou odkaz, ze kterého dodnes mrazí. Mezi jeho vrcholy patří tahle verze starého standardu, kterou Otis přetvořil ve vlastní hymnu plnou dynamiky a emocí. Zhasněte třeba světla a poslouchejte. Tohle je výroční Otis Redding, který by 9. září oslavil 85 let. A jeho píseň Try a Little Tenderness.

Dnešní hlídka se neobejde bez dalších gratulací. Své narozeniny v těchto dnech slaví také David A. Stewart, britský hudebník, multiinstrumentalista a půlka synth-popového dua Eurythmics. Právě jeho kytarové riffy, cit pro moderní produkci a schopnost míchat rockovou dravost s elektronickými vlivy pomohly definovat zvuk 80. let. Jako autor a producent spolupracoval s řadou hvězd, od Micka Jaggera až po Boba Dylana. My si ho dnes pustíme v jeho domovské sestavě s písní Here Comes the Rain Again, která ukazuje jeho smysl pro chytlavou melodii a drive. Tady jsou Eurythmics a David A. Stewart v akci. Dámský vokál určitě poznáte, a jestli ne, tak vám ho prozradím až po písničce.

Eurythmics a svůdný hlas Annie Lennox v písni Here Comes the Rain Again nám připomněli narozeniny Davida Stewarta, který 9. září oslavil 74 let. A teď pro vás mám vinylový svátek, který si připomínáme v těchto zářijových dnech. Je tomu 50 let, kdy v roce 1976 spatřilo světlo světa pořádné monstrum. Dvojalbum Lynyrd Skynyrd s názvem One More From The Road zachycuje kapelu na vrcholu sil během koncertů v Atlantě. Deska dokumentuje energii jižanského roku, kytarová sóla a zpěv Ronnieho Van Zanta, dřív než kapelu o rok později tragicky poznamenala letecká katastrofa. Pro milovníky koncertních nahrávek je to dodnes nepostradatelná nahrávka. Z tohoto alba si teď pustíme věc, bez které by naše hlídka nebyla kompletní. Posloucháte Lynyrd Skynyrd a jejich klasiku s názvem Searchin'.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Když se řekne Vilém Čok, vybaví se osobitý hudebník, který zaujme svým projevem a vystupováním. Vilém Čok je stělesněním rockera a nespoutaného živlu. Za jeho vystupováním stojí fakt. Je to výborný baskytarista a zpěvák. Dokládá to jeho dlouholeté angažmá v kapele Pražský výběr, kde jeho baskytara i vokály spolu definovali zvuk formace. Vilém Čok oslavil své 65. narozeniny 7. září a máme pro něj narozeninové přání. Ve stejný den mimochodem slaví také Sagvan Tofi nebo Zdeněk Izer, ale s těmi by si asi Vilém nezahral. Tak Vildo, když do pekla, tak s tvou kytarou na krku. Všechno nejlepší a hodně rock'n'rollu.
2: Do pekla! Do pekla! Do pekla! Do pekla! Do pekla! Do pekla! Do pekla!

Taky se občas díváte na nebe? Jestli tam uvidíte modrou barvu, vzpomeňte si někdy i na Pepu Štrajchla. Ostravskou bluesovou legendu si právě teď pustíme, protože Pepa Štrajchl se narodil 8. září v roce 1949 v Orlové a letos by se dožil 77 let. Za pomocnou ruku v začátcích kariéry mu jsou vděčná i taková esa, jako je Jaromír Nohavica či Vlasta Redl. Ten o Pepovi jednou pravil. Pepa Štrajchl v podstatě byl první, kdo mě vytáhl na jeviště. Vlastně mě tam nechal samotnýho, takže on ze mě udělal to, co bych se sám nikdy neodvážil. Folkového písničkáře, který tam sedí, stojí a zpívá, a to je pro mě dost důležitý. I pro nás je důležité odkaz Pepy Štrajchla připomínat, a proto si dáme jeho Dneska pozdě k ránu. A to právě teď.

Narozeninové vzpomenutí si dnes zaslouží také Josef Blažejovský, kytarista, hudební skladatel a textař, jehož jméno je spojeno s tuzemskou country scénou. Původním povoláním sice byl elektrikář, ale už od základní vojenské služby propadl kouzlu akustických kytar a působil v řadě formací od The Symphonic a Marquis John až po Taxmany a Pacific. Pojďme si ho připomenout jeho autorským rukopisem v křehké písni Jaro nad Bretaní z repertoáru zmíněného Pacifiku.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Naší dnešní hlavní osobností je písničkář, hudebník a držitel Porty Slávek Janoušek. Vlastním jménem Miroslav Janoušek se narodil v Ústí nad Orlicí. Po gymnáziu vystudoval pedagogickou fakultu v Brně a v letech 1976 až 1982 prošel i divadelními štacemi. Vedle své písničkářské dráhy, na které vydal řadu báječných alb, jako Kdo to zavinil nebo Odkud jdeš a kam, je také činorodý organizátor. Slávek každoročně pořádá festival Janouškovo Ústí a věnuje se cestování, o čemž svědčí jeho výpravy do netradičních koutů světa, jako byla třeba cesta Tanzánií a Keňou po boku cestovatele Milana Bureše. My si teď Slávkovu heliovu kometu, abyste si ji nepopletli s tou od Jaromíra Nohavici, pustíme. On by si Slávek zasloužil i celý pořad, ale o tom zase někdy jindy. Teď už si užívejte světa, blíží se kometa. Užij.

Dalším jubilantem je Jan Seidl, český bubeník, který začínal v rodinné kapele se svými bratry a od roku 1983 tvořil součást brněnské artrockové legendy Futurum po boku Romana Dragouna. Později spolu zamířili do pražských Stromboli, kde se podíleli na desce Shutdown a Seidl se uplatnil také v projektu Pavitram či v knižní spolupráci na výuce kreativní hry na bicí. Futurum se v roce 2005 vrátilo na scénu a my si teď připomeneme Seidlovu hru v plné síle. Píseň Hry je nezapomenutelným opusem z alba Jedinečná šance.

Protože čas v naší hudební hlídce rychle utíká, je čas otevřít ještě jednu přihrádku a podívat se na čerstvé počiny, které stojí za pozornost. Na úplný závěr pro vás mám něco, co voní, i když je to spálený. Snad mi odpustíte drobnou slovní hříčku. Amatérské sdružení profesionálních muzikantů, neboli ASPM, se pohybuje na pomezí blues, jazzu a folku. Duší kapely je Jan Spálený, autor, aranžér, zpěvák a hráč na kornet a klavír, který k posluchačům promlouvá důvěryhodným hlasem. Po boku Michala Gery, Radka Krampla, Filipa Spáleného a Filipa Jenička nyní vydává v remastrované podobě své autorské album Zpráva odeslána z roku 2010, inspirované skutečnými příběhy. Z této čerstvé a výtečné nahrávky si teď pustíme ukázku jménem Rozmluva se psem. Mějte se krásně, u další hudební hlídky zase naslyšenou se těší Milan Bátor.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Vláda hlídá zdražování paliv spolu s dalšími zeměmi V4. Cenové stropy podle ministra Havlíčka zavedou společně. Orlová se zbavila desítek odstavených vraků. Základní škola Komenského v Odrách má nové hřiště. Zítra bude oblačno, přehánky a teploty do 19 stupňů. Dobrý večer přeje Lucie Kociánová. Vláda chce zastropovat ceny elektřiny v případě, že dál porostou. V televizi Prima to řekl vicepremiér a ministr průmyslu Karel Havlíček z hnutí ANO. Neupřesnil ale, jak vysoko by cena musela vyšplhat. Podle Havlíčka by se regulace týkala výrobců i dodavatelů. Kabinet zároveň sleduje i ceny paliv. Případná opatření skoordinuje se státy Visegrádské skupiny, tedy Maďarskem, Polskem a Slovenskem, říká Havlíček.
2: To musíme dělat soustažně k okolním zemím, aby tady nastala ta naftová turistika. Na úrovni V4 si budeme vzájemně vyměňovat informace, jestli se to dále bude zvyšovat. A pokud kdokoliv z nich dojde k závěru, že se bude regulovat, poté v tu samou chvíli to uděláme. Mimo jiné, taky proto jsme udělali ten zákon, za který nás opozice kritizovala, kdy to můžeme spustit rychleji.
0: Strážníci nechali z ulic Orlové letos odstranit 30 vraků. Za poslední 3 roky jich bylo celkem 80. Městská policie se zaměřuje nejen na odhalování odstavených vozidel, ale také na dohledání jejich provozovatelů a řešení přestupků. Upřesnila mluvčí radnice Andrea Vargová.
3: Pokud má auto déle než 0,5 roku propadlou technickou, jedná se o přestupek. Strážníci pak dohledávají provozovatele a vyzývají ho k nápravě. Pokud provozovatel auto neodstraní, může od strážníka dostat pokutu až 10 000 korun. U správního orgánu pak až 300 000 korun.
0: Děti ze základní školy Komenského v Odrách můžou sportovat na novém venkovním hřišti. Radnice nechala vyměnit jeho povrch, který už byl ve špatném stavu. Na stavební práce ze svého rozpočtu vyčlenila 800 000 korun. Mluvčí města to uvedla jménem Lucie Kaspříková.
4: Poškozený tartan jsme vyřezali a opravili a následně se celý povrch přestříkal polyuretanovým pojivem. Součástí prací byla také kompletní obnova sportovního lajnování v celkové délce skoro 1000 metrů.
0: Po policejní honičce byl v kradeném automobilu v Německu zadržen 17-letý Čech. Auto, které zmizelo z garáže v německém Pasově, policisté spatřili na dálnici. Řidič ale nereagoval na výzvy k zastavení. Během následné honičky se stalo několik dopravních nehod. Jeden z policistů použil služební zbraň, když na něj řidič najížděl. Nakonec naboural a s lehkými zraněními skončil v nemocnici.
1: Počasí.
0: Noci bude na severní Moravě a ve Slezsku převážně zataženo. Zpočátku výjimečně déšť nebo přehánky, k ránu pak budou srážky četnější. Zítra čekáme velkou oblačnost, na většině území s deštěm nebo přehánkami. Odpoledne se objeví i bouřky. V noci teploty klesnou na 14 až 10 stupňů. Přes den vystoupají na 15 až 19 a na horách zítra naměříme okolo 12 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na D56 se v exitu na Staříč ve směru na Ostravu je porouchané auto. Projíždějte místem opatrně a my vám přejeme šťastnou cestu na vlnách Českého rozhlasu Ostrava.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u poslechu dalšího dílu pořadu o moderní medicíně. Dnes otevřeme téma, které často zůstává skryté za zavřenými dveřmi, doprovázené pocity viny a studu. Budeme mluvit o nemoci, která neútočí jen na tělo, ale především na lidskou mysl. Naší dnešní diagnózou je mentální anorexie. Nejhorší na tom je, že si to člověk v tu chvíli ani nedokáže uvědomit a ještě si připadá pyšný. To jsou slova Violy, která prošla peklem dlouhodobého hladovění, ztráty menstruace a syndromu relativní energetické nedostatečnosti. Pozvání přijala také žena, která Violu na její cestě zpátky k životu doprovázela. Markéta Gajdošová, klinická nutriční terapeutka ze specializací na poruchy příjmu potravy, která vede svou privátní praxi v pražském Karlíně. Jak restartovat tělo, které hladoví, a vrátit mu ztracenou rovnováhu? A jak těžké je si přiznat, že potřebují pomoc? O tom všem je dnešní Cesta k uzdravení.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Zpátky k životu a ke zdravému vztahu k vlastnímu tělu, ale nevede cesta přímo a málo kdo ji zvládne sám. O tom, jaká léčba Viole zachránila život a jak tento proces krok za krokem postupoval, budeme mluvit v následujících minutách. A já zde vítám Markétu Gajdošovou.
2: Dobrý den.
1: A také slečnu Violu.
2: Dobrý den.
1: Jak zní přesná diagnóza Violy? S čím za vámi přišla a v jakém stádiu?
2: Já bych ráda mluvila v minulém čase, protože když použijeme slovo zněla, tak původní diagnóza samozřejmě ještě dávno před naší spoluprací zněla mentální anorexie.
1: My jsme tady mentální anorexii v cestě k uzdravení už řešili z pohledu klinické psycholožky. Vy jste nutriční terapeutka se specializací na poruchy příjmu potravy, navíc ze zkušeností ze světa. Tím bych chtěla začít. Jak se ve světě, protože vy jste třeba pracovala a studovala v Miami, přistupuje k poruchám příjmu potravy a jak je to u nás? Je tam nějaký rozdíl?
2: Troufám si říct, že ten rozdíl je obrovský. Na druhou stranu to vždycky nerada generalizuju na tak veliký území, protože jsem zastáncem toho, že na konci dne je to vždycky o lidech a že i v tom nejlepším systému, ať už v rámci edukace, zdravotnictví nebo i konkrétní jednotky, instituce, čehokoliv, to není ani tak tolik o tom, co je někde ve vzduchu v metodikách, jako spíš o přístupu daného člověka, daného terapeuta, zdravotníka, poradce, kohokoliv, kdo je toho přítomný. Nicméně vnímám, že to téma u nás obecně v Evropě, možná by se dalo říct, mnohdy není tak oslovený a že vlastně kolem něj panuje spousta stereotypů, mýtů, polopravd a věcí, které tu cestu k léčbě a vůbec nějaký povědomí o tom, co to znamená, hodně komplikují. Takže co vnímám v kontrastu se zahraničím, tak je to, že možná na druhé straně světa mnohem víc zaznívá důležitost multidisciplinárního přístupu a taky multidisciplinárního řešení. Čímž narážím právě na to, že ta situace není tak jednoduchá, jako že by stačilo jedna rada nebo jeden nějaký krok, ale že dneska ve světě hledáme mnohem víc hlubší příčiny, vlastně ty spojitosti, které do toho zasahují a že to opravdu žádá intenzivnější pohled a intenzivnější postup, než jenom nějaký zkratkovitý řešení.
1: Než předáme slovo Viole, aby nám odvyprávěla svůj příběh, který je za mě velice silný a začíná od útlého dětství, kdy bylo Violce 8 nebo 9 let, ale to nám vysvětlíte vy. V čem byla její diagnóza mentální anorexie ještě jiná?
2: To je krásná otázka, mě vlastně vede k tomu, že když zpětně reflektuju celé to období, co se známe, tak si troufám říct, že v našem dialogu slovo diagnóza nikdy ani nezaznělo. Nejsem si toho vědoma. A nezaznělo na schvál, protože já zatím nejen v tomhle případě, ale vždycky vidím mnohem víc než nějakou jednu škatulku, která by vlastně tady pod pouhý dvě slova schovala tak velkou komplexnost, o který se tady momentálně bavíme. A zároveň si dovolím říct, že ta situace je složitá, specifická vždycky pro každýho, že tam najdeme tolik rozcestí, které by se vlastně dalo říct, že možná na první pohled v uvozovkách nejsou součástí toho onemocnění, ale oni vlastně jsou, protože souvisí s nějakým větším přesahem.
1: Já rozumím vašemu přístupu, ale přece jenom je potřeba vysvětlit posluchačům, s čím vším se Viola potýkala a co všechno vlastně zvládla, protože dnes je v remisi.
2: Je to tak. Bavíme se o ztrátě menstruace, nejenom o tom samotném problému, ale vlastně o tom hormonálním rozvratu, který zatím stojí. Ta standardně pramení i z problematiky nedostupnosti energie, což už zase úzce souvisí s REDES. To je syndrom relativní energetické nedostupnosti. To slovo znamená, že tomu tělu zkrátka nezbývá energie na to, aby se mohlo popasovat s těmi procesy, jako je zdravý menstruační cyklus, ale nejenom ten. Vlastně to vstupuje nějakým způsobem do všech tělesných systémů, do všech sfér toho zdraví, který ve výsledku souvisí i s psychickým rozpoložením a se vším, co můžeme dál jmenovat. A pak anosognosie. To je lidsky řečeno taková absence náhledu na ten aktuální zdravotní stav nebo na nějakou závažnost. A velmi často je to právě jedna z komplikací, která vstupuje do toho procesu. Obecně poruch příjmu potravy do konkrétních fází o to víc. Když se na to podíváte možná racionálně s nadhledem, tak si řeknete, tady je nějaký problém, tady si něco zaslouží řešení. Tohle daný člověk nevnímá možná úplně jako racionálně v tu chvíli, ale když jste uprostřed toho problému, tak chybí ten náhled. A to není tím, že by to někdo nechtěl vidět, nebo že by se rozhodla, že prostě se postaví do nějakého postoje odporu nebo čehokoliv podobného. To je jenom to, že vlastně ten zdravotní stav to nedovoluje a že tak jako chrání tu nemoc, která je ve svém aktivním stádiu.

0: Cesta k uzdravení.
1: Já vám velice děkuji za to vysvětlení, které nás krásně posunulo k tomu samotnému příběhu Violy. Kolik vám je dnes, Violo?
2: 17 let.
1: Já jsem říkala, že to celé možná začalo, když vám bylo zhruba 8 let a vidím tam klíčové, alespoň z toho příběhu, který jste poslala, přístup vašich rodičů, nebo možná tatínka, který vám občas řekl, podívej se na svý špičky a vy jste je možná ani neměla. A vy jste se věnovala vrcholově volejbalu. I dnes tady přede mnou sedí velice vysportovaná, nádherná slečna. Myslíte si, že tam to celé začalo?
2: Já bych to asi popsala tak, že tam se začaly skládat první nějaké střípky nebo kousky pucle, které pak dohromady pomohly tomu, aby se poskládala celá nějaká mozaika problémů, které vedou právě k vývinu například mentální anorexie nebo nějakých jiných podobných poruch příjmu potravy. Ať už to byly poznámky od rodičů, ale i třeba od okolí, od v té době dospělých lidí, kteří pro mě byli v podstatě třeba i cizí, byli to přátelé mých rodičů, rodiče mých kamarádů, tak tohle všechno, když to posloucháte neustále dokola, i když to jsou třeba nevinné poznámky, nejsou míněny nějak zle, tak se to ve vás začne tak nějak střádat a začnete tomu věnovat větší pozornost. Co když náhodou mají pravdu, co když třeba opravdu se mi zvětšila ta stehna, ona se zvětšila, když jsem rostla, bylo mi 8 let a šla jsem taky do puberty, takže logicky rostla. Ale asi by tomu nikdo nevěnoval takovou pozornost, kdyby na to nebyl neustále upozorňovaný. Naopak i třeba poznámky na, dejme tomu nějakou tu vysportovanost nebo tu hubenost, když to tak řeknu, tak i ty mohou být škodlivé pro toho člověka, jelikož zase je to něco, na co on se začne více upínat, začne se na to více soustředit a tam asi v tomhle období začaly vznikat nějaké větší myšlenky na to moje tělo, které se pak pojily i na to, jak třeba ovlivňuje to moje tělo to, co já sním. A co když tady toho sním víc, tak se mi třeba může stát tohle. A okolo tohohle z toho věku před tou pubertou začínají vznikat první asociace toho vztahu jídla a těla a té mysli.
1: Vyznívá to jako doporučení pro rodiče, aby si skutečně dávali pozor, jak hodnotí postavu a příjem jídla svých dětí, že jo, Markéto?
3: Já bych řekla nejenom pro rodiče, ale úplně pro všechny, protože ono málo kdy jsou komentáře na hmotnost, vzhled, vůbec nějaký jako talíř, co máte před sebou jako žádoucí a pozitivní, protože můžou zakořenit přesně to, co tady zaznělo. Já bych i rovnou doplnila, že ono to nikdy není o té jedné poznámce nebo nějakým směru od jednoho člověka. Často v tom zaznívají rodiče jako nějaký faktor, který se do toho připustil, ale to je možná jedna z milionů kapek, které jsou toho součástí. A přesně je to zase ta multifaktorialita toho všeho, kde to může být něco, co my si třeba v pozdějším věku jako neseme pořád sebou a vzpomínáme na tady tu jednu poznámku, co jsme někde slyšeli, co někdo řekl, na co rodiče upozornili, kamarádi upozornili. A ono to bylo možná jenom spíš taková ta zbraň, která někde pak prostě vystřela a nastřádala se na tisíce dalších, kteří už tam někde čekali.
1: Některých dětí se ale tyhle poznámky vůbec nedotknou. Ty to přejdou a baštěj vesele dál. Violy se dotkly. Dotkli se jí až tak, že byla hospitalizovaná s mentální anorexií. Jaké vlastnosti nás předurčují k tomu, že budeme mít poruchy příjmu potravy?
3: Je to hluboce individuální, ale najdeme určitý charakterový osobnostní rysy, črty, který obecně definují jako tu osobnost daného člověka. A ono paradoxně jsou to vlastnosti, které zároveň použijeme na popis velmi úspěšných lidí. Je to disciplinovanost, snaha kolikrát o to, že umíme věci držet nad průměru, v kontrole, slovo kontrola, tady s jistotou zazní taky hodně často. To, že si tak jako přivlastňujeme takový ty faktory, jako je zodpovědnost podobně, který vždycky do určitý úrovně popíšeme, že jsou vlastně fajn, hodnotný a společensky glorifikovaný. I proto je tady jistá souvislost třeba se světem sportu, kde se krásně dají využít, protože tady pojďme jako glorifikovat tu disciplinovanost. Ale kdy pak vlastně přejdou do toho, že tu stejnou věc přesuneme do toho jídla a tam najednou začnou plnit tu patologickou funkci nebo se otočí v úplný opak. Ale byla by to určitě ta kontrolovanost nebo kontrolovatelnost a disciplinovanost, který bych určitě jmenovala na prvních místech.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Markéta Gajdošová, nutriční specialistka a příběh Violy. Vy jste tady zmínila jídlo, Markéto. U něho chvíli zůstaneme. V první řadě mě překvapil fakt, že Viola si kontrolovala i co jí a kolik toho jí. Je to tak, Violo?
2: Ano.
1: Potřebovala jste mít přímou kontrolu i nad jídlem. Byť už jste byla ve fázi mentální anorexie.
2: Ano, rozhodně. A je to velká součást a já bych možná jenom doplnila, že ze začátku, když jsem byla mladší, dejme tomu nějaký 11. 12. rok života, tak opět začínalo to strašně nevinně. Bylo to jenom o tom, že jsem se snažila jíst tak nějak strašně jako zdravě, nebo hlídala jsem si kvalitu těch potravin, nebylo to úplně tolik o tom množství a to přišlo až později, když jsem si jednou ze zvídavosti řekla, že si spočítám ten svůj denní příjem. Tak jsem si spočítala, to jsem pak nějak vyhodnotila podle toho, co jsem si přečetla na internetu, kolik toho tak třeba jí nějaké modelky nebo moje idoly. A další den jsem si to spočítala znova a už se to tak nějak vezlo samo, až jsem si to počítala v podstatě každý den, když jsem neměla úplnou možnost přímé kontroly nad tím jídlem, nad přímým množstvím, tak jsem to odhadovala, počítala jsem si to v hlavě a neustále mi běžela kalkulačka. I když třeba přišel čas na nějakou večeři, tak já jsem se vždycky musela spočítat, tak snědla jsem toho určité množství, teď už mi zbývá jenom tolik a teď jsem si snažila za každou cenu postavit nějaké jídlo, které by mě aspoň trošku uspokojilo, aby se to ale hlavně vešlo do těch mých čísel, které já jsem si stanovila v hlavě na základě nějakých příjmů cizích osob, které jsem si načetla na tom internetu.
1: Vy jste tady mluvila o multidisciplinárním přístupu. Violo, chodila jste na terapie?
2: Já jsem měla původně pouze psychoterapie. K tomu se při dalším zhoršení mého stavu přidali návštěvy psychiatra, potom i nutričního terapeuta, který byl v rámci stejné nemocnice, kam jsem chodila na psychiatrii. A potom to vedlo až k tomu, že jsem byla hospitalizovaná. I když to bylo furt stále ta stejná nemocnice, tak jsem dostala jiného psychiatra na tu dobu té hospitalizace. Dostala jsem i jiného nutričního terapeuta, nebo oni se tak u mě střídali každý den. Do toho se tam vlastně přidali sestry, které mě měly tak nějak kontrolovat, donášely mi to jídlo.
1: Ztrácela jste stabilitu? Tím, že vám měnili
2: určitě
1: lékaře a odborný přístup.
2: Já jsem
1: přístup.
2: Vlastně nikdy nevěděla, kdo tam přijde. S nikým jsem neměla možnost si úplně vybudovat vztah a důvěru. A zároveň to, že jste si tam třeba s někým nesedli, na to vůbec nebyl bran ohled.
3: Ta hmotnost sama o sobě není to, co určuje urgenci toho onemocnění.
1: A co to je?
3: Já bych se nebála postavit na piedestál na první místo vůbec to celkový pojetí, vnímání toho jídla, vnímání sebe samotného v tu danou chvíli a vlastně ten příjem potravy jako takový, protože si můžeme jako všimnout, že v tom celém názvu to není porucha hmotnosti, to je porucha příjmu potravy a to je strašně důležitá informace. I když se na to podíváme statisticky, tak méně než 6% lidí s diagnózou poruchy příjmu potravy je něčem, co bychom klinicky označili jako podváha nebo nebezpečně nízká váha, hmotnost. Takže pak to pramení v takovou tu miskoncepci lidí, kteří vnímají jenom to, že tady máme nějaký stereotypní obrázek, že rovná se to nízká hmotnost. Tak to není. A zároveň věřím, že to by Violka tady mohla potvrdit mnohem líp sama za sebe. Ne, raritně se stává to, že ve chvíli, kdy je ta hmotnost v pořádku nebo tak vypadá navenek, takže ten stav je možná ještě náročnější pro toho daného člověka, pro toho jednotlivce. Akorát má okolní svět pocit, že vlastně už to jako není vůbec problém, že už to tam netvoří nějakou překážku, protože v uvozovkách vypadá zdravě.
1: Vy s těmi klienty pracujete evidentně jinak, než běžně tady očekáváme od nutričních specialistů.
3: Já s velkým respektem k psychologii vždycky hodně artikuluju to, že je důležitý rozlišovat ty profese a že přesně byl by to ideální svět, kdyby v tom multidisciplinárním týmu přístupu figurovali všichni tak, jak mají. A zároveň ale považuji za důležitý zmínit to, že součástí nutriční terapie psychologie opravdu je a za mě nedílnou součástí, protože pokud bychom zůstali jenom u té nutrice jako takový, tak to absolutně neplní svoji podstatu a je to o technických informacích a přesně zákazech, příkazech, které se nemají šanci propsat někam do toho individuálního příběhu. A já jsem ani tak nechtěla konkretizovat ten konkrétní postup, protože ono to vždycky vypadá jinak a vlastně to, že tady bylo něco funkční a něco tak mělo vypadat a bylo to tak správně v tomto případě, znamená, že nebude vyhovující vyhovující pro obdobnou situaci a já kladu velký respekt na to, aby ta cesta vždycky odpovídala tomu konkrétnímu člověku.
1: S čím zásadně vám vlastně Markéta pomohla?
2: Přes nějakou tu důvěru. Já jsem se začala víc do hloubky zajímat o to, jaký ten stav skutečně je. A začala jsem si možná taky uvědomovat to, že ono to furt není vyřešený. Já jsem tam původně šla s tím, že si jdu vyřešit své hormonální zdraví a tam to pro mě prostě skončí. Já jsem si myslela, že už jsem v pohodě, že s ničím jinak problém nemám a nebudu mít. Ale když jsme se dostali i k nějakým jako postupným krokům, tak stále tam byly přítomné nějaké ty mentální bloky, které jsme museli pomalým postupem odstraňovat a překonávat je spolu. A díky tomu jsem se možná přestala bát jíst ráno, s čím jsem dlouho bojovala. Otázka snídaně a to, jak dlouho vydržím, než si tu snídaně dám, to bylo hodně velký téma.
3: To, co je na tom důležitý, je ta předpona ve slově spolupráce, protože by to nikdy nefungovalo jenom z jedné strany. Právě proto, a já pevně doufám, že to vyznělo od nás obou, je to mnohem víc o tom vztahu a o té důvěře, jakou si ten odborník, klient mezi sebou vytvoří, než o tom, jestli jsme měli perfektně nastavený jídelníčky a úplně úžasnou, nejlíp zvolenou metodiku, která ano, je důležitá, bez ní bych tady nemohla mluvit, jak mluvím, ale pokud bychom v to obě neměli důvěru a i já na téhle straně neměla důvěru v to, že je možný to vlastně posunout, je možný tohle změnit, je možný to vyřešit, tak si dovolím říct, že by se nic z toho nestalo, ale nestalo by se to hlavně bez té důvěry.
1: Krásný závěr. Já vám moc děkuju, milé dámy, za návštěvu u nás ve studiu. Markéto, vám samozřejmě přeji hodně spokojených a uzdravených klientů. A Violko, vám přeju radost ze života a mějte se ráda.
2: Moc děkuju.
3: Děkuji.
1: Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.
4: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky záclonám mého pokoje a úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál, zatímco jiný dostal vstup.

odkaz já dnes. Mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, budit se písní zvlášť šlilo, s harmonikou tahací. Začali říct,

bydlel v oblacích. Už se to stěží, někdo doví,

0: dnes. Mám vanu plnou fialek. Mám vanu plnou fialek. Mám vanu plnou fialový fialek.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Terezín připomíná cestu Arnošta Lustiga a Brno dodnes provází odkaz rodiny Plačkovy. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Doslova před několika minutami skončil druhý den Rosh Hashana, tedy druhý den nového židovského roku 5787. Zvuk šofaru během svátku zahájil období 10 dnů pokání, kterým se hebrejsky říká Yamim Noraim. Ty vyvrcholí dnem smíření, svátkem Jom Kippur. A my už jsme ve spojení s rabínem brněnské židovské obce Štěpánem Menaše Klimentem. Dobrý večer. Nový rok zahájil období 10 dnů pokání, také se jim říká dny bázně, dny hněvu. Co se během nich děje mezi nebem a zemí?
1: My se připravujeme na svátek Jom Kippur, který následuje po Rosh Hashana. Rosh Hashana je počátek roku a Jom Kippur je dnem smíření. A vlastně my Židé věříme, že je možné začít znovu a lépe. A k tomu, aby bylo možno napravit to, co se nám třeba nepodařilo, tak je potřeba dojít usmíření. A Hospodin nám říká, že se můžeme usmířit mezi lidmi a mezi Pánem Bohem. Těch 10 dnů pokání je vlastně hledání, co jsme mohli udělat lépe a pokus o opravu, omluvení se, komu jsme ublížili, a bychom do toho dnu smíření mohli vstoupit s tím, že jsme udělali maximum pro smíření mezi námi lidmi.
0: Těch 10 dnů pokání provází také řada rituálů a tradic. Které z nich vám jsou nejbližší a proč?
1: Já skutečně považuji za velmi silné poselství těch 10 dnů, to, že člověk má přemýšlet nad tím, co se mu nepovedlo, a k tomu slouží vlastně modlitby, slichot, doslova omluvy, kdy my připomínáme si navzájem to, že Bůh odpouští, tak jak odpustil synům Izraele, když zhřešili v poušti cestou z Egypta při hříchu zlatého telete, vlastně to nejhorší provinění nevěrnosti, kterou mohli provést synové Izraeli vůči Pánu Bohu, a Hospodin ukázal svému proroku Mojžíšovi, jakým způsobem má žádat o to odpuštění. A my si to říkáme v těch speciálních modlitbách před ranní modlitbou, a myslím si, že to je takový velmi silný návod na to, že jinak máme najít sílu požádat o to, aby nám bylo odpuštěno, omluvit se a zároveň taky odpouštět vlastně, když na námi někdo přijde a chce se usmířit, tak nebýt příliš zatvrzený.
0: Závěrečný Jom Kippur potom provází ten nejpřísnější půst. Jak ho prožíváte vy osobně?
1: Já musím říct, že to je taková smíšená věc, kdy samozřejmě na jednu stranu 25 hodin nejíst a nepít a věnovat se jenom modlitbám je fyzicky náročné, zvláště po, řekněme, 2/3 toho půstu přichází prostě fyzická únava, ale zvláště pak v závěru toho půstu člověk opravdu najednou nabíde takovou zvláštní duchovní sílu a je to velmi silný duchovní zážitek, kdy člověk opravdu propadne do takového meditativního stavu a ta modlitba během toho půstu je pak velmi silná, ale je to silný zážitek.
0: Říká brněnský rabín Štěpán Menaše Kliment. Děkuju moc, hezký večer a Šana Tova a Gmar Chatima Tova, tedy dobrý rok a nechť jste dobře zapsán v knize života.
1: Děkuji Šana Tova i vám a celému světu.
0: Bohoslužba na Jom Kippur začíná modlitbou Kol Nidrej, všechny sliby. Na archivní nahrávce zpívá dlouholetý kantor pražské jeruzalemské synagogy Moshe Blum.

Spisovatel, novinář, scénarista a svědek holokaustu Arnošt Lustig by se letos v prosinci dožil 100 let. Toto významné jubileum do svého kalendáře zařadilo i UNESCO a připomíná ho po celý rok nadační fond Arnošta Lustiga. Nejnovější počin představuje výstava Arnoštova cesta, která se 10. září otevřela v památníku Terezín.

0: Natáčela o tom Daniela Brůhová.
1: Výstava Arnoštova cesta představuje klíčové body života tohoto spisovatele. Scénáře k ní se ujala spisovatelka Markéta Pilátová. Z čeho vycházela? Ptám se zakladatelky nadačního fondu Arnošta Lustiga Evy Lustigové.
2: Podle mého vyprávění, které ztělesnila v grafickém románu Arnoštova cesta. Fotokoláže k této knížce připravila Eliška Podzimková. Výstava je česky a anglicky v památníku Terezín a zůstane až do konce prosince. Je absolutně unikátní, hlavně kvůli tomu, jak umělecky zpracovala ty materiály grafička paní Kratochvil.
1: Výstava v památníku Terezín nese výmluvný název Arnoštova cesta. Jaké křižovatky se na ní objevily?
2: To začalo i jeho narozením, protože ho jeho maminka pojmenovala Arnošt. Po jeho tatínkovi se stal Lustigem, což znamená Ernst Lustig v němčině, pan vážně veselý.
1: Začínáte tedy rovnou od peřinky.
2: Další křižovatka bylo jeho vzdělávání na základní škole Palmovka v Libni, kde mu nadávali židů a on se pral, protože se bránil. Tomu říkal jeho tatínek, že se musí bránit proti antisemitům. Třetí křižovatka byla vypuknutí druhé světové války. Čtvrtá křižovatka byl transport z Praha Bubny do Terezína v listopadu roku 42. Následující křižovatka byl transport do Osvětimi v září roku 1944. Další křižovatka byl transport do Buchenwaldu v říjnu roku 1944. Následující křižovatka byl útěk z transportu smrti v dubnu roku 1945 a vítězství nad nacismem a spoluúčast na pražském povstání.
1: To je doba válečná. A co dále?
2: Další křižovatka byla svatba s mojí maminkou v Izraeli roku 1949, potom pražské jaro a potom exil v srpnu roku 1968 a další křižovatka návrat po sametové revoluci. Poslední křižovatka byl konec jeho života a další křižovatka je to, co děláme teď s nadačním fondem, protože se to týká jeho tvorby a jeho humanismu.
1: Je jasné, že Arnošt Lustig měl dobrodružný život a tak se divím, kde bral čas na svou tvorbu.
2: Arnošt miloval život. Říkal, že jeho největší úspěch byl, že přežil, protože to z rozhodnutí nacistů neměl. Takže on si život dvakrát tak vychutnával, ale pozor, tvorba a psaní byl jeho život.
0: V další modlitbě dnes smíření se opakují slova a odpust. Zpívá opět kantor Moshe Blum, významná osobnost pražského židovského života poslední třetiny minulého století.

0: Do náboženského, vědeckého i společenského života střední Evropy i celého světa významně zasáhla jedna brněnská židovská rodina, totiž Plačkovi. Byli mezi nimi rabíni, vědci i průmyslníci. Jeden z nich, rabín Baruch Plaček, nechal pro svou dceru Irmu postavit dům, který dodnes stojí v dnešní Jiráskově ulici. Osud obyvatel, kteří v něm kdysi žili a dnes žijí, je do sebe nečekaně propletený a přináší nadějné rozuzlení. Celý příběh v Brně 15. září představí autorka knihy Plaček, rabíni, vědci a svědci dějin Barbora Dočkalová. Zajímala se o něj i Martina Pouchlá.
1: Stojíme před domem, který koupila moje babička a můj prastrýc od části původních majitelů, kteří přežili holokaust. A byla to Helena Seidlerová a její švagr Erich Seidler.
2: Milena Schubertová stojí u pětice kamenů zmizelých. Jsou mezi nimi také kameny se zmíněnými jmény.
1: A moji příbuzní kupní smlouvu na tento dům podepsali 28. února 1948. Takže 26 let jsme v tomhle domě nesměli bydlet. Ten dům byl pronajatý cizím lidem, Národním výborem, a nám se teprve v roce 1974 podařilo výměnou, která připomínala film Kulový blesk, získat byt v našem vlastním domě.
2: Když rodina vyklízela sklepy a půdu, tak objevila truhlici, ve které byly staré dokumenty, fotografie a kresby.
1: Rodiče usoudili, že je to po původních majitelech, protože ten dům nechával postavit Baruch Plaček pro svoji dceru Irmu, že je to po té pravděpodobně původní židovské rodině, která zde po generace bydlela, a zpěty ty materiály všechny uchovaly.
2: To se ukázalo jako prozíravý krok.
1: Přišel rok 1989 a v létě roku 1990 tady z ničeho nic zazvonili cizí lidé. Ukázalo se, že jde o Helenu Seidlerovou, která ten dům po válce prodávala mým příbuzným, a přijela i spolu se svým synem Eduardem, který strávil zde prvních 7 let svého života. Moji rodiče byli tou návštěvou překvapeni, provedli je zahradou, pozvali je do bytu, bylo to velmi emotivní.
2: To byl ale jediný kontakt, který s Helenou a Eduardem měli. Poté nastalo ticho.
1: Pro nás bylo celé dětství takové trošku mysteriózní. Představovali jsme si, jak vypadali ti lidé, kteří tady žili před námi. Bylo toto vědomí, že trháme třešně ze stromu, který jsme my nezasadili.
2: A před 2 lety se ta situace téměř zopakovala.
1: V tom domě nyní žije moje sestra a z ničeho nic ji překvapil zvonek. Za dveřmi stála cizí dáma přibližně našeho věku, doprovázel jí tlumočník a ukázalo se, že jde o vnučku Heleny Seidlerové, která o své rodině píše příběh a měla přání podívat se dovnitř do domu, a sestra ji pozvala nejenom do zahrady, ale i do svého bytu. Také jí předala všechny ty archivní materiály, které jsme tady po dlouhá desetiletí, jako kdyby čekali na tenhle okamžik.
2: S obou rodin se stali přátelé a letos během Štetlfestu mohla Marianne Seidler-Golding opět spát v domě svých předků a být přítomná také položení kamenů zmizelých, které je na stejném místě připomínají. Kontakt s někdejším domovem jejího otce je pro ní důležitý.
3: Tohle je jeho dům, tady se narodil. To je místo, odkud uprchl v roce 1939, protože moje babička si byla situace velmi dobře vědoma. Vnučka lidí, kteří jej později koupili, je tady s námi. Jano pozvala nás, abychom během festivalu přespali ve stejném domě. Takže moc děkuji, Jano. Děkuji.
0: A na závěr magazínu Šalom Alechem ještě zprávy z židovského světa. Evropská komise vydala 2 příručky na podporu židovské kultury a života v Evropě. První nabízí veřejným institucím doporučení k bezpečného prostředí pro židovské komunity, druhá mapuje židovské památky ve 30 zemích. Při příležitosti židovského nového roku izraelský ústřední statistický úřad oznámil, že Izrael má 10 milionů 305 tisíc obyvatel, meziročně o 1,2% více. Téměř 80% tvoří Židé a občané označení jako ostatní, o něco více než pětinu Arabové. V Izraeli též pobývá více než 300 tisíc zahraničních rezidentů. Šalom Aleichem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika, hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.
4: Český rozhlas zprávy.
5: Stát loni po lidech bez dědiců a závětí získal přes 560 milionů korun. V areálu bývalých závodů v Dobříši vznikne 300 bytů. Zítra bude zataženo až oblačno, většinou s deštěm či přeháňkami, které během dne ustanou, a teploty do 22 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Stát loni získal po lidech bez příbuzných a závěti dědictví za víc než 560 milionů korun. Jde o takzvané od úmrti. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových jich podle výroční zprávy loni řešil přes 1600. Je to druhý nejvyšší počet od roku 2015. Lidé mají taky možnost v závěti odkázat svůj majetek neziskovým organizacím. Upozorňuje na to Měsíc dobročinné závěti, který začíná právě dnes. Mluvčí kampaně Jan Staněk připomíná, že člověk může kromě peněz darovat i majetek.
6: V rámci dobročinné závěti je možné pamatovat na organizaci, kterou jsem třeba podporoval už za života, a je to vlastně způsob, jak to téma, které mě za života zajímalo, mohu podporovat i nadále.
5: Dobříš uzavře memorandum o spolupráci při výstavbě bytů v areálu bývalých rukavičkářských závodů. Investor chce v nové čtvrti vybudovat přes 300 bytů. Návrh schválili zastupitelé, souhlasili i se zpracováním nové územní studie. Původní verze z roku 2019 už neodpovídá požadavkům majitele ani města, říká architekt Antonín Dolejš.
7: Je to zejména teda jiné požadavky na občanskou vybavenost, tý původní územní studie se počítalo s mateřskou školkou. Tadle informací města již není potřebná v areálu řešit. Naopak vyvstal požadavek na řešení základní školy, případně a dalších sociálních služeb.
5: V pražských Kobylisích má nově pamětní desku plukovník letectva Leo Hřebačka. Za druhé světové války byl střelcem 311. československé bombardovací perutě RAF ve Velké Británii. Plukovník Hřebačka za svou odvahu získal 3 československé válečné kříže, polský válečný kříž a další vyznamenání. Pamětní deska je na domě v Chaberské ulici. Sport. Vodní slalomářka Tereza Kneblová skončila na finále světového poháru druhá v kajak krosu. Ze Španělska si odveze celkem 3 medaile. Má i stříbro z časovky a bronz ze závodu kanoistek.
8: Je to fakt neskutečný. Myslím si, že tohle bude hodně těžký někdy zopakovat, a jsem za to strašně ráda. To bylo fakt náročný, když jsem měla strašně moc, že jsem hrozně ráda, že jsem mohla zvládla fakticky a i že jsem si pohlídala pasáže, které jsem potřebovala, a pak to mě to hrozně bavilo. Počasí.
5: V noci čekáme déšť nebo přeháňky, které k ránu budou ustávat. Teploty klesnou k 12 stupňům, na horách k 10. Zítra bude zataženo až oblačno, většinou s deštěm či přeháňkami. Na severozápadě srážky jen ojediněle. Během dne se nebe protrhá a naměříme 18 až 22 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
5: Na D6 z Chebu směrem do Karlových Varů u Sokolova na 138,5 kilometru dostalo auto smyk a po nehodě stojí napříč pravým pruhem. Na místě jsou záchranáři a vybočuje se. Na silnici 16 mezi Mělníkem a Slaným se stala těžká nehoda u Velvar. U benzínky Orlen se srazila dvě auta. Na místě jsou záchranáři a provoz policisté zastavili. Osobní auta to můžou objet přes Hopšovice nebo delší cestou přes Šlapanice a Zlonice. Tak jeďte opatrně. Přejeme vám šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: A teď už je tu hit paráda Česká dvanáctka.
9: Česká dvanáctka. Jako každý týden touto dobou vám přeji dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia. U mikrofonu tady ve studiu je Martin Hrdinka. Novinky v této hitparádě budou dnes mít Daša, skupina Cukr a Yellow Sisters a Andrew. Hosty zatím v tom roce 2026 byli Petr Kolář, Bohuš Matuš, Bigo, tedy zpěvačka Bigo, Jakub Kohák, zpěvačka Rozálie, Jiří Lang, bubeník skupiny Turbo, Jan Rosák, Michal Horák, Helena Machová, Milan Drobný, Jan Smigmátor, Šimon Bylina, Ondřej Soukup, ten tady byl dokonce dvakrát, Josef Melen, Luděk Minka, Igor Tymko ze skupiny No Name, zpěvák Láska, Heidi Janku, Radek Tomášek, Jan Krůta, Nikol Votrubová, zpěvák skupiny Venuše tady také s námi byl, byl tady i člen skupiny Premiér Jaroslav Mikoška, byla tady zpěvačka Elin a dnes bude hostem člen skupiny Cukr Jiří Piskač. To myslím na úvod stačí a teď písnička, která dostala Zlatou českou dvanáctku v roce 2021. To znamená, že dnes nesoutěží, ale otevře dnešní hitparádu. Jmenuje se Moje milá, zpívá Marek Ztracený.

Marek Ztracený, moje milá, to je písnička, která dostala ocenění Zlatá česká dvanáctka přesně před 5 lety. A teď už novinky. Zpěvačka Daša představuje nový singl, který se jmenuje Vyplouvám a znamená její návrat k původní česky zpívané tvorbě, a to po delší časové odmlce. Tuhle skladbu napsala společně s hudebním producentem nahrávky, a to je David Solař. Text napsala sama a tahle ta novinka funguje trošku jako takový symbolický signál nové etapy její kariéry. To znamená, že Daša aktuálně formuje novou koncertní sestavu a postupně připravuje další autorský repertoár. Takže ještě připomenu název. Vyplouvám.

0: České dvanáctky.
1: Druhá dnešní novinka se jmenuje Do očí a představí nám ji za malou chvilku Jirka Piskač. Ahoj, Jirko.
2: Ahoj, Martine.
1: Jirka je zpěvák a hraje taky na kytaru, k tomu musím říct. To je skupina, která se jmenuje Cukr. Je to skupina, která už dostala dvakrát ocenění Zlatá česká dvanáctka. Takže vy nejste v téhleté hitparádě žádní nováčci, ale už jste tady leta nebyli, že jo, vlastně.
2: No, nějaký pátek už to bude, no.
1: No, ale teď máte písničku, kterou napsal Vašo Patejdl. Jak jsi se seznámil s Vašo Patejdlem?
2: No, hele, Vašo, to je taková náhoda. Náš bývalý manažer, pan Řezníček, měl narozeniny a vždycky se konal takový tajný koncert a oslava na jeho zahradě. Vždycky to bylo moc hezký a tenhle ten koncert začal hodně pršet, takže všichni se rozutekli někdo domů, někdo se schoval pod pódium. No já jsem skončil s takovým vlasatým pánem v garáži, úplně sám, tak jsme na sebe chvilku tak jako koukali, říkám, tady není nic k pití. A on otevřel ledničku a prej, hej Ozaj, borovička, ne, tu mám rád. A říkám, no tak tyjo, to zase budu mít sevřený, tyjo, chodidla v pěst. No a seznámili jsme se tam, byl to Vašo Patejdl, borovička padla, hezky jsme si popovídali. Já jsem mu teda musel říct, že Po schodoch byla od dětství moje hrozně oblíbená skladba. A on, že něco jako vymyslíme, no a čas dal čas a věnoval nám skladbu Do očí. Protože on měl vlastně kmotrem i naší druhý desky a tam se mu hrozně líbilo, že máme takový ty party brýle a že nám není vidět do očí a toho evokovalo v tuhle tu píseň, že nám ji věnuje. Takže tak nějak to asi vzniklo, ta spolupráce. Jinak jsme byli kamarádi. A...
1: Takže dostali jste vlastně do vínku písničku, která za chvilku zazní. Možná bychom měli připomenout složení skupiny Cukr.
2: Jo, takže to je Jiří Kondelius, to je náš kytarista, druhý zpěvák a autor všech písní. Igor a Ivan Bartokovi, což je bubeník a kytarista, to jsou bráškové dvojčata. Geniální baskytarista Miroslav Komínek a já, zpěvák Jiří Piskáč.
1: Vy jdete do hry tady té hitparády právě tady s tou písničkou Do očí. Ona byla původně slovensky, protože Vašo ji napsal ve slovenštině. To přesně řečeno, zpíval ve slovenštině. A jak se ti to zpívalo vlastně potom česky? Bo znal jsi tu verzi slovenskou?
2: Já jsem si pustil obojí, jako není úplně totožná, ten překlad do češtiny, vlastně z cizího jazyka, by se dneska už dalo říct. Zpívalo se mi to dobře. Ta slovenština je teda měkčí na zpívání, v té češtině to ale vyzní taky skvěle.
1: Já bych tě poděkoval a pustíme si tu písničku. Ahoj.
2: Skvěle, díky.
1: Pozdravuj. Ahoj. Když mluví.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Autor hudby Vašo Patejdl, text Miro Jurika, Do očí a skupina Cukr, celkově 110. novinka letošního roku, roku 2026. A jsme u 111. Tady máme tři jedničky. 111. novinka, máme tu Víkend, Yellow Sisters a Andrew.

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Známe dnešní tři novinky a můžeme odstartovat hlasování. Hlasy posíláme SMS-kami na číslo 900 1103. Je to 900 1103. Hlasujeme pro písničky, které v hitparádě jsou, ale dneska budou nějaké výjimky, které vám zatím ještě nemohu prozradit. Ale 100% je, že hlasujeme pro všechny tři novinky a hlasovat můžeme pro každou z nich, ale pro každou jen jednou. První dnešní novinka Vyplouvám, zpěvačka Daša a SMS dneska je hit Mezera 12. Druhá novinka Do očí, skupina Cukr, hit Mezera 11. A třetí novinka Máme tu víkend, Yellow Sisters a Andrew, hit Mezera 10. Začínáme odpočítávat žebříček hitparády Česká 12 od 9. až po první místo a už teď vám mohu prozradit, že za chvíli udělíme zlatou Českou 12. Bude to teprve 9. zlatá Česká 12 letošního roku, roku 2026, a bude pro písničku, která bude na místě 4. Je to tedy poměrně zadlouho a teď začínáme 9. 4 tenoři, Massachusetts.

0: Čtyři tenoři, Massachusetts, po dvou šestých místech dnes pokles na místo deváté. Na osmém místě máme novinku z minulého týdne a tady musím říct, že jsem jel minulý týden autem a poslouchal jsem reprízu hitparády Česká 12 a zrovna jsem se následně dozvěděl, že Richard Tesařík už není mezi námi, že je v tom hudebním nebi i se svým bratrem. Richard Tesařík zemřel minulou neděli a právě minulou neděli byla novinka Doba je divná v této hitparádě premiérově. Richard Tesařík, Ondřej Soukup a Marián Zima. Tento týden osmé místo.
1: Doba je divná, nik se nestydí. Veselé fotky nešťastných lidí. Slova jak střely, jak divné haiku. Sbíraj se prachy a počet lajků.

se najde všechno a vždycky. Doba je divná, válka za rohem, konečně dáme té

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: První single z alba, které se chystá, které připravují Ondřej Soukup jako autor hudby a Marián Zima jako textař. Přesněji řečeno, Ondřej Soukup zhudebňuje texty Mariána Zimy, první single Richard Tesařík a Doba je divná. Na 7. místo se vrací Svatá Kordula, Aneta Langerová a Orchestra Folklorika.

Pojďme se společně podívat na písničky, které letos zvítězily v hitparádě Česká 12. Rovnou vám prozradím, že jich je 10. Jak dvě řeky, České srdce, jedno vítězství. Léto pod peřinou, Honza Nedbal, také jedno vítězství. Děti jsou taky lidi, Holky Tong, dvě vítězství. Bez ohledu na tvůj věk, Luboš Mukna a Jiří Bláha, jedno vítězství. Příběh, Premiér a Bigo, jedno vítězství. Pro mámu, Josef Melen a Luděk Minka, dvě vítězství. Když zaspíváš, Kateřina Ševidová a Radek Žalud, třikrát výhra. Loďky Venuše, čtyřikrát výhra. Když léta běží, Josef Wolter, šest vítězství. A rekordman letošního roku se jmenuje Ruda Sakala. Ten totiž natočil hit Jetplane a ten vyhrál 12krát. Která z písní vyhraje dnes? No bude to jedna z těch, které jsem teď jmenoval. My jsme ale u místa šestého a sem vystoupala Elin s hitem Hej Lala.

0: Předminule páté místo, minulý týden místo čtvrté, což bylo nejlepší umístění pro písničku Duše Lucie Vondráčkové, a dnes návrat na pětku. V hitparádě je už 9 týdnů. Teprve 4 týdny je tady písnička, která se jmenuje Chci ti říct, a napsal jí sám prostě.
1: Něco

vítězství a v hitparádě je celkem 15 týdnů a to je jeden ze zápisů do historie. Ten hit se jmenuje Děti jsou taky lidi, napsala ho Veronika Doudová a natočila skupina Holky Tonk. A teď proč se loučí? No protože už má zlatou českou dvanáctku a na tu platinovou už nemůže dosáhnout. Má na svém kontě 10x stupně vítězů, já gratuluji a tu písničku si samozřejmě teď poslechneme.

Třetí místo, Děti jsou taky lidi a skupina Holky Tonk, to je písnička, pro kterou už nehlasujeme, ale má zlatou českou dvanáctku. A teď udělíme zlatou českou dvanáctku. Jsme u druhého místa a tady je stejně jako před týdnem písnička, která se jmenuje Léto pod peřinou. Napsali ji Tomáš Kolařík a Honza Nedbal a to je právě hit, který dostává ocenění zlatá česká dvanáctka a já se podívám tady na výsledky. Jedenkrát osmé místo, čtyřikrát místo šesté, dvakrát páté místo, dvakrát čtvrté, dvakrát druhé a jednou první. A to jedno vítězství stačí, protože podle pravidel dostává ocenění zlatá česká dvanáctka ta píseň, která vydrží v hitparádě celkem nepřetržitě 12 týdnů a během těch 12 týdnů alespoň jednou zvítězí. Tak tady je a hlasujeme pro ní dál.

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Do dnešního žebříčku se nedostaly novinky z minulého týdne. Melodie, Vojtěch Dyk, Ignor, Pokáč a po 14 dnech jsme se rozloučili s písničkou Cesty, kterou natočili Tereza Holubová a Sound of Vitard. A teď rekapitulace nejprve novinky. Hlasujeme na číslo 900 1103. Je to 900 1103. Pravidla a podrobnosti najdete na česká12.cz a hlasujeme SMS-kou ve tvaru hit Mezera a číslo písně, pro kterou chceme hlasovat. První novinka, Vyplouvám, Daša, hit Mezera 12. Druhá novinka, Do očí, skupina Cukr, tady SMS-ka hit Mezera 11. A třetí novinka, Máme tu víkend, Yellow Sisters a Andrew, hit Mezera 10. Aktuální žebříček, 9. místo, Massachusetts, 4 tenoři, hit Mezera 9. Osmička, novinka z minulého týdne, která prošla vaším hlasováním, Doba je divná, Richard Tesařík, Ondřej Soukup a Marián Zima, hit Mezera 8. 7. místo, Svatá Kordula, Aneta Langerová a Orchestra Folklorika, hit Mezera 7. Zpěvačka Elin, Hej Lala, 6. místo, hit Mezera 6. 5. místo, Duše, Lucie Vondráčková, hit Mezera 5. 4. Chci ti říct, Petr Kusko, hit Mezera 4. 3. Děti jsou taky lidi, Holky Tong, Zlatá česká dvanáctka, pro tento hit už nehlasujeme. 2. místo, Léto pod peřinou, Honza Nedbal, čerstvá Zlatá česká dvanáctka, hit Mezera 2. A vítězný hit bude mít stejně jako minulý týden a stejně jako každý týden SMS-ku hit Mezera 1. A vítězí stejný hit jako před týdnem, je to hit, který napsal Michal Schönbauer a jmenuje se Jak dvě řeky. Skupina České srdce tedy obhajuje vítězství z minulého týdne. Od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka, mějte se báječně a hlasujte, jinak nemůžete změnit žebříček.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: K vývozu nebo investicím na Ukrajině můžou nově firmy žádat o státní záruky. Hladina upouštěné Slapské přehrady dnes večer klesla pod hranici 267,5 metru. Zítra bude zataženo až oblačno s deštěm či přeháňkami, které během dne ustanou, a teploty do 22 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Firmy investující na Ukrajině můžou nově žádat o státní záruky na své úvěry. Národní rozvojová banka na to vyčlenila 3 miliardy korun z peněz Ministerstva průmyslu a Evropské komise. Jedna firma může v přepočtu čerpat až 950 milionů korun. Banka poskytne záruku z 80%. Zároveň si ale musí firma pětinu projektu zafinancovat sama. A zbytek dostane z úvěru od partnerské ukrajinské banky. Podle viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy Radka Špicara je už teď o podporu mezi firmami zájem.
2: Určitě jsou to energetici nebo firmy, které podnikají v oblasti energetiky. Jsou to také potravináři. Tam vypadá, že pro tento sektor bude na Ukrajině skutečně velký odbyt a po jejich službách a produktech bude velká poptávka. A třetí je určitě infrastruktura, to znamená firmy podnikající v této oblasti.
0: Hladina upouštěné Slapské přehrady dnes večer klesla pod hranici 267,5 metru. Dosáhla tak hodnoty pro zimní období a dále klesá. Vyplývá to z informací na webu Povodí Vltavy. Důvodem upouštění je extrémní hydrologické sucho. Orlická přehrada začala 4. září kvůli poklesu hladiny snižovat odtok a poprvé v historii využívá Povodí Vltavy zásobu vody ze Slap, aby udrželo potřebný průtok Vltavy v Praze. Základy pro budoucí terasu na nástupišti na Masarykově nádraží v Praze začnou dělníci stavět v říjnu. Bude tím pokračovat kompletní rekonstrukce stanice. Celkově mají práce trvat do konce roku 2028. Stát budou zhruba 4 miliardy korun, říká mluvčí správy železnic David Kabele.
3: Nad Masarykovým nádražím vznikne unikátní platforma, na které bude zeleň, budou tam komerční místa, ale vlastně to nabídne i velmi komfortní přestup pro cestující směrem na hlavní nádraží. Sport.
0: Fotbalisté Slávie v 8. kole první ligy zvítězili v Teplicích 2-0. Vracejí se tak do čela tabulky, kde vedou o bod před Libercem. Ve 20. minutě dal gól záložník Viktor Novak a v závěru si vstřelil vlastní branku Oskar Svientjes.
1: Počasí.
0: V noci čekáme déšť nebo přeháňky, které k ránu budou ustávat. Teploty klesnou k 12 stupňům, na horách k 10. Zítra bude zataženo až oblačno, většinou s deštěm či přeháňkami. Na severozápadě srážky jen ojediněle. Během dne se nebe protrhá a naměříme do 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D6 z Chebu do Karlových Varů u Sokolova se objíždějí následky nehody. Na 130. kilometru je plynule průjezdný levý pruh. Na D1 směrem do Prahy zhruba od sjezdu na chodce Rady u 30. kilometru je stále silný provoz až k omezení na mostě Šmejkalka na 23. kilometru. Zdržíte se asi 15 minut. A nehoda je i na silnici 26 z Plzně do Domažlic mezi Holíšovem a Staňkovem, zasahují záchranáři u převráceného auta. Od Plzně je 2-kilometrová kolona, objízdná trasa vede přes Kvíčovice. Tak jeďte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A po zprávách je tu pochoutkový rok.
1: Pochoutkový rok.
4: Od mikrofonu vás v téhle chvíli zdraví Patrik Rozehnal. Ty naše oslavy 10 let pokračují dál. A tak nás čeká povídání s jedním z gratulantů, který dorazil i do Kostelce, kde proběhly velké oslavy. S Ivanem Vorochodským si budeme povídat. Dozvíte se taky, že v této době už se dá ochutnávat letošní ořechovka. Naučíme vás dělat netradiční tiramisu servírované ve vinné skleničce. A když už ji použijeme pro podávání dezertu, tak nám Ladislav Špaček taky řekne, jak by se měla správně držet, pijeme-li z ní víno. A čeká vás i soutěž o knížku Sladké Česko. Prostě je toho dost? Jak říká jedno staré přísloví, dobré jídlo a dobré pití drží tělo i duši pohromadě. Tak se nás držte a slavte s námi.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Začíná už naplno dnešní díl a dalším setkáním s Vojtěchem Vrtiškou. Patrik rozehnal je u něj v kuchyni, Vojta připraven se vším, se surovinami, náčením, nůž v ruce. Ahoj Vojto.
1: Ahoj, moc rád tě vidím.
0: Tak doufám, že mě nepodřízneš. Dneska budeme dělat desert, který je nepečený, je to vlastně trošku povařené, připravené, vrstvené a nechané v lednici uležené. Dělala to Kamila Jelínková z Čáslavy v roce 2025 a posluchače to zaujalo tak, že tomu věnovali nejvíc hlasů v té soutěži a získalo to posluchačskou cenu. Jak to uděláš ty? Bude to stejné nebo to bude jiné?
1: Já jsem ten recept tak jako vlastně oloupal na úplný bazál těch surovin a zase znova jsem ho postavil. Takže bude pečený, budeme si péct vlastní piškoty a ty ostatní suroviny, které se tam potkáme, tak budou trošku upravené do moderní podoby.
0: Jak moc moderní? V čem bude ta modernost?
1: Budeme používat pektin jako zahušťovadlo, ne škrob, až budeme připravovat vlastně náplň z jablek do toho našeho výrobku a budeme i sahat do Francie pro krém, který nám bude celý ten desert krýt. A bude ve skleničce.
0: Sahat do Francie, to zní teda, to je přesah někam jinam. Jezdíš ty takhle do ciziny a záměrně třeba proto, že chceš ochutnat to a to, nebo je to až následek toho, kam se vypravíš, tak tam zajdu?
1: Velice často jezdím do ciziny i kvůli přesně nějakému danému desertu nebo jídle, které chci ochutnat, nicméně poslední dobou ten čas úplně není, takže jsem rád, když se občas utrhnu, ale myslím si, že Praha je v tomhle tom skvělá, že tady máme pokrytí spousty různých kuchyní, které připravují lidé většinou té dané národnosti mnohdy líp, jak v tom daném místě.
0: Ty samozřejmě, kromě toho, že se věnuješ cukrařině, tak i studuješ medicínu. Napadá tě a myslíš někdy na cukrařinu i během hodin výuky nebo při zkouškách, že prostě ti prolítne hlavou myšlenka na něco úplně jiného?
1: Velice často a taky je to vidět na mém studiu medicíny.
0: Je to inspirováno tím, co se děje v přednáškové místnosti nebo v nemocničním pokoji, nebo nevím kam, všude v rámci studia nohy zavítají?
1: No, když uvidíte moje portfolio dortů, které jsem dělal zhruba v posledních, dejme tomu, 4 letech, tak právě si asi všimnete, že tam ta inspirace je mnohdy velice silná a nejenom přednáškovou místností.
0: Co si vzpomenu, ty jsi dělal i takový ten koronavirus, vlastně tu molekulu, nebo jak to nazvat, dělal jsi někdy i rakev třeba?
1: Tak k rakvi já se úplně nedostanu, ale dostal jsem se k těm věcem, které jsou předtím, než se do té rakve dostaneme, takže máme tam lebku, máme tam srdce vytržené, máme tam naočkované Petriho misky, což je vlastně taková půda pro kultivaci bakterií, tak to jsou panakoty z kokosu a jahod a tak podobně.
0: Je to pro obměkčení zkoušejících?
1: Ne, je to pro vybití mého traumatu.
0: Z těchto předmětů?
1: Přesně. Někdo chodí na terapie, já si upeču dort.
0: Máš už psychologa?
1: Zatím ještě ne. Uvidíme, jestli se někdo přihlásí po tomto díle.
0: Že by získal dort. My se ale hlavně budeme věnovat přípravě desertu zvaného jablkové tiramisu a děláme to už za malou chvíli. Tak poslouchejte.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Jsme už v posledním roce. 4 týdny nás dělí od toho, kdy skončí rekapitulace všech 36 receptů pochoutkového roku, toho narozeninového, a pak už se bude hlasovat a vybírat recept desetiletí. Možná, že se jim stane mezi posluchači v tom posledním soutěžním roce oblíbený a nejlépe oceňovaný recept na jablkové tiramisu Kamily Jelínkové z Čáslavy. Předělá ho dnes po svém a ukáže, jak by ho dělal, kdyby ho doma servíroval Vojta Vrtiška. Už se usmívá, protože já už to vidím, změn bude dost.
2: Já jsem si hrál, tak si ten recept trošku upravíme. Uděláme si vlastní buflery, takže vlastní piškoty. Uděláme si jablečné kompoté, takže nebudeme zahušťovat pudinkem a budeme zahušťovat pektinem, ten, co dáváte do marmelád, zavařenin. A ochutíme si ty jablka sajdrem. A nahoře na tom našem tiramisu bude krém šantily, což bude ta alternativa zakysané smetany. Tady to bude smetana vyšlehaná se zakysanou smetanou, citronovou šťávou, citronovou kůrou, moučkovým cukrem. A celé nám to bude sedět ve skleničce.
1: Paní Jelínkové, k překvapení jejímu i posluchačům, teď prozraďme, co si musí připravit, aby udělali tvou verzi.
2: Na jablečné kompoté budeme potřebovat 50 gramů cukru krupice, 20 gramů medu nebo glukózového syrupu, 250 gramů jablek, takže takové dvě jablka, 30 gramů citronové šťávy, což je šťáva zhruba z jednoho menšího citronu, citronovou kůru, 75 gramů sajdru a 4 gramy citrusového pektinu. A k ním si přidáme ještě 10 gramů cukru krupice. Pak máme buflery, tam budeme potřebovat zhruba dvě vejce, 50 gramů cukru krupice, 1 gram soli, kůra z poloviny citrónu, 10 gramů kukuřičného škrobu a 40 gramů hladké mouky. Na krém šantily si připravíme 150 gramů smetany ke šlehání, 50 gramů zakysané smetany, 15 gramů cukru moučka, 10 gramů citronové šťávy, to opravdu záleží na vaší chuti, ty gramáže jsou takové orientační, a citronovou kůru.
0: Pochoutkový rok.
1: Máme vysokou nádobu.
2: Rozdělíme si vejce na bílky a žloutky. Bílky si vyšleháme spolu s cukrem. Pak tam rychle všleháme nebo vmícháme žloutky.
1: Teď přidáme sůl.
2: Dáme sůl, kukuřičný škrob. Přidáme mouku a citronovou kůru. A pak zbylé suroviny.
1: A to už mícháme potom jenom ručně, ne pomocí šlehače.
2: Je fajn to zamíchat rychle, ručně, než napočítáte do tří, ať máte hotovo, ať si neschodíte tu pěnu. Je důležité s tím těstem pracovat potom, co máte zamíchané, rychle, protože ono začne téct.
1: Dali jsme to do sáčku. Bude to mít nějakou špičku?
2: Nebudeme používat špičku, budeme stříkat normálně hladkým ustřiženým koncem. Je dobré to stříkat buď na pečící papír, na který si nakreslíte kolečka, nebo nějaké měřítko si tam dáte, abyste ty piškoty měli stejný, zvlášť když to nemáte ze začátku v ruce. Je fajn si posypat ty buflery moučkovým cukrem, ona na tom hezky skaramelizuje.
1: A peče se jak dlouho, při kolika stupních?
2: Tam záleží, kdo jak má rád ty buflery upečený. Pokud chcete, aby ten bufler zůstal hezky šťavnatý, je lepší ho péct na trošku vyšší teplotu, nějakých 190-200 stupňů a kratší dobu, aby uvnitř zůstal vláčný.
1: Ten čas tedy jak?
2: Chceme, aby zezlátli. Aby zezlátli, a to je pro nás směrodatný. Ten čas, jak dlouho se to bude péct, záleží na velikosti toho bufleru. Vždycky se řiďte primárně tím vzhledem.
1: Loupeš jablka, no to kompoté. Jaký rozdíl mezi kompotem a kompoté?
2: Kompot, máme ten klasický ve skleničce, trvanlivý, sterilovaný. Co se týče kompoté, tak to je vždycky vklad do desertu. Má v sobě kousky ovoce, je to taková jako hustší směs, ale ještě to není marmeláda nebo džem svařená. Má v sobě vyšší podíl tekutiny.
1: Jak to nakrájíš, ta jablka, doporučuješ?
2: Chci nějaké hezké malé kostičky, klidně nějaké 3 milimetry krát 3 milimetry až půl centimetřík. Nechcete je moc velký, protože my je budeme jenom krátce provařovat a chceme, aby zůstaly na zkus.
1: Máme nakrájené na kostičky to jablíčko opravdu malinké v míse, co teď?
2: Teď si to jablko zalejeme citronovou šťávu, aby nám nezhnědlo, a budeme si připravit ten zbytek. Plot na rendlík, nasypeme si cukr, přidáme si naši glukózu nebo ve vašem případě klidně med, necháme karamelizovat cukr. Není potřeba ho nijak míchat, naopak byste se tím uškodili, protože jak byste neustále ten cukr míchali, tak ho schlazujete a stala by se nám z toho taková hrouda. Chceme hezký zlatohnědej karamel. Tak, už nám karamel zlátne a v okamžiku, kdy ho máme plně rozpuštěný, tak pak si přidáme horký cider. Je důležitý, aby ta tekutina byla horká, aby nám to neudělalo hned úplně sražený kus toho cukru, který by se nám pak dlouho rozpouštěl v tom hrnci spolu s tím ciderem. A když se vám to stane, tak se nic neděje. Budete
1: jenom čekat.
2: Ano.
1: Takhle to zní, když se tam přilije do karamelu tekutina.
2: Je to tak. A je důležitý pořád kontinuálně míchat, ať se vám ten karamel stihne rozpustit. Máme hotovou ciderovou omáčku s karamelem, teď si tam lupneme naše jablíčka a přidáme si pektin rozmíchaný spolu s cukrem, aby se nám nesrazil do takových jako nehezkých hrudek, který by se pak nechtěli rozpustit. Tak.
1: Co bude ten správný okamžik, kdy budeme mít hotovo?
2: Správný okamžik je teď čas. Chceme, aby to chytlo var. Jakmile chytnou ty jablka var, 2 minuty povaříme. Ale nebojte se toho, po tom provaření ta směs bude pořád hodně řídká, zhoustne až po vychlazení.
1: A ten citron, co nám zbyl?
2: Tekura, tu si tam strouhnem. A tu jsem zapomněl.
1: Vojta teď drží v ruce misku se smetanou?
2: Ano, teď my si v podstatě už jenom vyšláháme smetanu spolu s cukrem. Pak si tam dáme zakysanou smetanu, trošku citronové šťávy, kůry, prošlehneme.
1: Prošlehneme už jenom v ruce.
2: Jo, teď už je fajn to jenom promíchat, aby nám to zbytečně nezřídlo právě po té smetaně. A máme hotové všechny komponenty, jenom si to naskládáme do skleničky.
1: Takové ty vinné na víno, tak ty naplníme nebo navrstvíme v jakém sledu?
2: My si je nebudeme plnit až po okraj, chceme, aby to bylo hezký a vždycky je hezký, když ta sklenička je plná zhruba tak do 1/3 maximálně.
1: Takže tak. Co, ty dáš na dno kompoté, pak dáš tuhle tu šlehačku a zapíchneš do toho piškot?
2: Vlastně jo, dám si na dno kompoté, udělám si tam pucíka ze šlehačky.
1: To krém šantely si vytlačil z té trubičky z pitlíku tak tenounkou vrstvičkou, že se to tak jako namotávalo. A jako provázky se to skládal, vypadá to trošku jako mozeček.
2: Jo, může to být nějaké klubíčko, mozeček, vyvrhnutá střeva. Mám tady sušený plátky růží, můžete vzít jakoukoliv jinou kytku nebo věc, kterou zrovna potkáte. Posypeme to tím a nakonec se tam píchneme piškote, který jsme si upekli.
1: Tak to je luxus. To vůbec není těžký, to je lehoulinký. Na kostičky jako jemnouká ta struktura těch jablíček i pořád na zkus tam je. Je tam ten cider a kyselost, s tou sladkostí víc do kysela a pak to jako uhladí ta šlehačka ochucená krém šantily a ten piškot k tomu, který může křupnout a který je domácí, nekupovaný. No, tohle je fakt koruna nějakého menu, kdyby to přinesli, i to vypadá krásně, lehce.
2: Ale je pravda, že jabka má každý spojený s tou skořicí, jako podzimní, relativně těžký desert.
1: Tohle je takový jako do citrusova, jako trochu juzu nebo tak.
2: Jo, vůbec vlastně člověk by si pod tímto jabko na první dobrou nepředstavil, že je to takový velice svěží, ovocný až tropický.
1: Připravte si to v téhle odlehčené verzi. Tu původní najdete taky na webu pochoutkovýrok.cz, takže 2 recepty od Kamily Jelínkové a Vojtěcha Vrtišky. Porovnejte, vyzkoušejte a fanděte nám, protože se postupně už blížíme. Ke konci zbývají už poslední 3 recepty a pak už se bude hlasovat a hledat recept desetiletí. Takže zdravíme Kamilu Jelínkovou.
2: Určitě, moc máváme.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Když už slavíme 10 let našeho pořadu, tohle je ten narozeninový ročník, možná bychom si mohli i připít, třeba první letošní ořechovkou. Abyste si na ní ale i teď a pak v zimě mohli pochutnávat, je potřeba sklízet nezralé vlašské ořechy na samém začátku léta. To všechno už sledovala, udělala a teď vám o tom víc řekne redaktorka Jitka Slezáková. Zná podrobnosti.
1: Domácí ořechovka patřila mezi oblíbené pití našich předků a pije se dodnes. Bylinkářka Radka Svatošová se každým rokem v době slunovratu chystá ke sběru nezralých ořechů.
2: Nejlepší jsou v každém případě ořechy zelené, které mají ještě měkký vnitřek, takže jdou krásně pokrájet. Jakmile začnou dřevnatět, je už tam takový ten náznak toho jaderka, toho ořechu, tak to už je samozřejmě pozdě.
1: A jestli máte rádi hezké příběhy, které se pojí k výrobě ořechovky? Tady je jeden z nich.
2: Prý dřív ořechovku dělávali muži svým ženám a dělávali tu ořechovku právě proto, aby podpořili štítnou žlázu u žen, protože ořechovka obsahuje jod, podobně jako ořechy. A ty ženy potom byly takové veselější, prostě těm mužům se to rozhodně vyplatilo, ta ořechovka, takže ji dělali často a rádi.
3: To budou určitě nějaký ty halucinogenní látky, které ve zeleným ořechách určitě
1: jsou,
3: budou.
1: Že jo. Tak jako lékař, vidíte, to můžete potvrdit a jsme u toho. Přidává se k povídání o ořechovce doktor Igor Čižmář, zakladatel lihovaru Sudlička. Stojíme před stovkami tanků naplněných ovocem pro vypálení. Momentálně tam jsou švestky. Ořechovka už je hotová. A jak se vyrábí ve velkém?
4: Musím říct, že je to trochu jinak než taková ta výroba ořechovky po domácku. My vytváříme ořechový koncentrát, jsou to normálně zelené ořechy, které se v kombinaci s kořením dají macerovat do lihu a tam se koupou 2-3 měsíce, potom se to vlastně celé sfiltruje a dál dozrává další rok až dva.
1: Ořechovka z lihovaru Sudlička se pyšní oceněním regionální potravina Pardubického kraje. Podle doktora Čižmáře je velmi důležitá dostatečná doba zrání.
4: Protože když děláme ořechový macerát, tak první rok je zelený. To, když jsem poprvé viděl, tak jsem si říkal, to je něco špatně. A druhý rok už je hnědý a s přibývajícími lety to dozrává.
1: Pokud jste dostali chuť na ořechovku, můžete si připravit vlastní podle receptu Radky Svatošové.
2: Jenom bych doporučila jednu věc ještě před sběrem a před vyráběním té ořechovky, ať si posluchači raději uvědomí, že v tomto případě méně je více. Jakmile se tam těch ořechů dá hodně, tak ta ořechovka je hodně svíravá a ne každému to potom chutná. Takže doporučené množství ořechů je tak těch 15 až 20 a potom potřebujeme kromě těch ořechů nějaké to koření. Zase podle vlastního vkusu tam můžeme přidat kousek z kořice, vanilku, hřebíček, jalovec, třeba tak 3 kuličky jalovce, biocitron pokrájený na kousky a potom ten litr alkoholu. Nejlepší podle mého názoru je domácí pálenka, třeba vínovice nebo slivovice a pokud posluchači nemají přístup k domácí pálence, tak prostě nějaká ta vodka z obchodu, která by měla mít okolo 40% obsah alkoholu.
1: Celý recept na domácí ořechovku najdete na webových stránkách Pochoutek.
0: A za chvíli ochutnáme třeba i něco z japonské kuchyně, aspoň slovem, s Ivanem Vodochodským. Připomeneme si totiž jeho návštěvu na velkých oslavách 10 let pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí, kde jsme se s vámi sešli na konci prázdnin.
5: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Tak já jsem rád, že jste se tu už takhle sešli, zabrali místo, nastartovaný na schodišti už je náš kolega z Pochodkové roku, Ivan Vodochodský.
1: Dneska dopoledne.
0: Prosím tě, ty se díváš i na kuchařské show v televizi, sleduješ třeba?
2: Samozřejmě.
0: To je moje, si i to je, zahraniční nějakou, jako třeba...
2: Tak jako v mládí jsme mývali naladěný za bolševika na tajno, že jo, potom veřejně, tak v mládí to byl pornokanál a dneska místo pornokanálu mám kuchařský show, že jo. To je moje taková uspávací a...
0: Jako před spaním, jo?
2: Před spaním a na hezké odpověď, si pustím něco dobrýho. Samozřejmě, inspiruju se v zahraničí.
0: A co tě na tom láká, teď vařit umíš?
2: O tom to není, tak to je prostě, to je jako kdyby jsi byl malý nebo sběratel obrazu, tak se taky rád podíváš jako na další obraz, co kdo jiný, že jo. Prostě furt hledáš inspiraci a máš přitom na to strašnou chuť, jako jo. Takže vždycky, když tam je něco...
0: Máš uslintaný poštář.
2: No, a tak tam je, tak já jsem teďko, že teď mám období, kdy jsem, já mám různý období, že jo, kuchařský ve svém životě, a takže teď mám období, kdy jsem cortador de jamón, to je, jsem kráječ šunky, profesionální. A španělský šunky, ne ty naší na kosti, že jo, ale španělská šunka, sušená šunka jamón, ta se krájí na velmi tenký plátky nožem. Je to umění, které se učí na školách ve Španělsku. Ve Španělsku je to velmi vážené řemeslo, cortador. A já, jakož tu šunku miluju španělskou, tak jsem se rozhodl, že se ji naučím krájet před letama. Takže učím se, vykrájel jsem jich už asi 300 těch šunek. A furt si myslím, že to ještě neumím tak dobře jako ty frajeři v tom Španělsku, ale umím to, si myslím, je nás v republice pár, který to umějí, tak patří mezi těch pár lidí. No a právě jak hledám tu šunku, tak na mě na Instagramu na další vždycky vybafnou tyhle ty věci, jak to ty kluci krájí a na to já se vydržím dívat prostě hodiny, jo. Protože tam jsou takový finesy, že jak dělat ty plátečky tenoučký, jemňoučký, jak to pak ochutnat, prostě tak inspirace věčná. A vůbec na Španělsku, miluju španělskou kuchyni.
0: Ty jsi byl ale v poslední době i v Japonsku a jestli se nepletu, tak ty se díváš i na japonskou kuchařskou show nebo nějakou asijskou, ne?
2: No, tak,
0: to bylo jako důvod, proč jel do Japonska, nebo?
2: Ne, důvod, že jsme jeli do Japonska, bylo, že jsme tam ještě nebyli a že už dlouho, protože miluju japonskou kuchyni a miluju ryby a tak, takže jsme dlouho se do Japonska chtěli vydat, tak jsme nastřádali a vydali jsme se letos v dubnu. Projeli jsme ty highlighty, Tokio, Osaka, Kyoto, Hiroshima.
0: A co šíleného si tam jedl?
2: Tak prosím tě, my jsme ochutnali všechno, co jsme chtěli, to znamená, v první řadě jsme byli na aukci tuňáků, to probíhá každý den na velmi slavném trhu Tsuyo Market v Tokiu a to probíhá ráno od 5:30, do obrovské haly navezou tuňáky, mečouny.
0: To si vstával takhle brzo?
2: To jsme stali takhle brzo, ano. Vypadalo to, že nepůjdeme spát vůbec, aby jsme to nezaspali, ale pak se nám povedlo pár hodin spánku a... No a pak jsme jeli další věci, které v těch Japonsku zajímají. Samozřejmě nejvíc nás zajímala pověstná ryba fugu.
0: Ano, riskantní ryba.
2: Což je ryba, která má smrtelně jedovatý vnitřnosti a krev. A kuchař se ji učí filetovat a zpracovávat x let. Myslím, že 5 let se to učí, než dostanou certifikát, že tu rybu můžou zpracovat. Jo? A takže my
0: a
2: jsme...
0: to jsi nechal ukázat, nebo mu věřil?
2: No, my jsme byli na trhu a tam frajer, no, má akvárium, měl tam tady ta rybárně, si znáte tu rybu fugu? Čtvrtzubec se to jmenuje. To je ryba, která je jenomé placatá, když vidí nepřítel, tak se nafoukne, úplně jak pumlíč. Je kulatá celá, nafouklá a má ostny a tím odrazuje toho nepřítele a plus má teda ty smrtelně jedovatý vnitřnosti, takže když jí nějaký dravec sežere, tak chcípne, že jo. A takže my jsme přišli na trh v Osace, na rybí a tam akvárium a tam ty ryby, že jo. A tak říkáme, tak když jsme tady, tak už to zkoušíme. Takže frajer to před náma vylovil a my mu říkáme, za jak dlouho to účinkuje, když se náhodou netrefíte a bude tam kapka, tak on říká, máte 40 minut od prvního sousta. No takže nám to nakrájel, část ryby nám nakrájel jako sashimi, to zná syrovou rybu, část nám usmažil, my jsme pustili stopky, říkáme, tak budeme tako čekat 40 minut. No, tak
0: odešli jste všichni?
2: Ale odešli jsme všichni, nikomu, takhle někdo předstíral, jako, že mám dloby, někdo jako umíral, ale on se smál, ten prodavač. A já jsem se pak dozvěděl, že ty ryby vlastně dneska už, protože chovají je uměle v akváriích, takže dneska ani nemají ten jed v takový síle, jako kdyby to byla ryba z moře, jo. A že pak jsme se poradili s chytrou poradkyní z AI, že jo. Kolik že lidí za poslední dekádu zemřelo, tak nikdo nezemřel prostě v Japonsku na otravu rybou fugu, protože za prvé ten, jak říkám, ten jed už není tak silný a za druhý oni to umějí udělat tak, aby ti nic nebylo. Ale zážitek to byl jenom to, že jsme to splnili, jsme to všichni ochutnali, včetně manželek, ale že by to bylo něco k převalení jako na chuť, jako. Hele, to chutnalo něco mezi, jako by si jet syrovýho sumce s toho stolbikem, taková jako nezábavná
0: tak
2: ryba.
0: Tak je to
2: no.
0: Jenom ten adrenalin. Jo. Tak to byl Ivan Vorochodský, jeho rozhovor dnes s ním tady na oslavách 10 let pochoutkového roku.
2: To už jsme skončili.
0: No je to, mám Harko, to tam našlapaný.
2: Děkuji pěkně.
0: Děkuji moc. Děkuji. Ivan Vorochodský.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: i za ten kalich. Vždycky ji držíme jenom za stopku. Držíme ji proto za stopku, protože bychom tu číši upatlali. Zanechali bychom na ní matné otisky prstů. To víno by ztratilo jiskru, svoji důležitou charakteristiku. Navíc bychom oteplovali nápoj, který je uvnitř. A proto vždycky jenom za stopku. Červená vína držíme nahoře, protože jsou ty číši velmi objemné. Bílá vína minimálně uprostřed a sekty nebo šampaňské držíme úplně dole, ty jsou nejchladnější. A ještě jedna maličkost, když číši vzdalujeme ústům, vždycky náš pohled musí platit okraj sklenice. Nemůžeme v živé konverzaci se sousedy položit sklenici na stůl a za 3 minuty si všimnout, že na okraji číše jsou zbytky brambor a kousek toho řízku, co jsme měli předtím. To vám radí Ladislav Špaček.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: na blízku.
1: Na oslavách pochoutkového roku těch 10 let jsme vám v Kostelci nabídli i knižní kuchařku Sladké Česko. Nabízíme vám ji dál. Ukrývá totiž všechny sladké recepty, komplet všechny, které jsme kdy odvysílali v naší

soutěži, pěkně pohromadě, s fotografiemi, přesným postupem, seznamem surovin i dalším vyprávěním. A jsou tam i recepty naší poroty. Takže pozor, knížku si můžete objednávat, pořídit přes stránky pochoutkovýrok.cz nebo ve všední dny a v pracovní době volat na telefon 724 819 319. Knížku Sladké Česko vydala Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Taky o ně soutěžíme. Mám připravené tři. A komu je dám? Tomu, kdo věděl, kolik udělal Josef Maršálek závinů s česnekovou náplní na plech. Byly původně čtyři. Výherci se podle počítače tedy stávají Irena Vondřichová z Bohutína, Květa Maříková z Českých Budějovic a Karin Berecká ze Sokolova. Gratuluju. A zároveň doufám, že podle ní něco upečete, připravíte a uděláte si dobře. Mám opět tři kuchařky Sladké Česko jako výhry a dnes se ptám, jak nazval Vojtěch Vrtiška svou jablečnou náplň do tiramisu. Za A polívké nebo za B kompoté. Jak nazval Vojtěch Vrtiška svou jablečnou náplň do tiramisu? Pokud si myslíte, že to bylo polívké, pošlete nám soutěžní SMS-ku Pochoutky Mezera A, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že svou náplň nazval kompoté, pošlete soutěžní SMS-ku Pochoutky Mezera B, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na to stejné číslo, tedy 90 01 04. Cena SMSky jsou 4 koruny, posílat můžete do půlnoci z úterý na středu, pravidla i otázku najdete na webu pochoutkovýrok.cz a vítěze oznámíme v příštím vydání, tedy za týden. Tak vám držím palce. A nezapomeňte, že slavit budeme v našem pořadu dál. Čeká vás do konce roku ještě mnoho a mnoho překvapení, to nejbližší už možná příští týden. Bude se týkat Josefa Maršálka a něčeho, co tu ještě nebylo. Tak nezapomeňte poslouchat, sledovat nás třeba i na profilu Patrik Rozehnal / Pochoutky, ať už na Instagramu nebo Facebooku, na našich stránkách Pochoutkového roku a pak být možná hodně rychlý, ať se na vás dostane. A víc už neprozradím. Snad příští týden. Mějte se krásně a dobrou chuť.

0: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckeleto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
1: A 20 hodin.
2: Český rozhlas. Zprávy.
1: Vláda chce případné cenové stropy na paliva zavést společně s dalšími zeměmi V4. Opravy kostela svatého Jana Nepomuckého v Bukovně na Mladoboleslavsku skončí do poloviny příštího roku. Zítra bude zataženo až oblačno, většinou s deštěm či přeháňkami, které během dne ustanou, a teploty do 22 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Vláda chce zastropovat ceny elektřiny v případě, že dál porostou. V televizi Prima to řekl vicepremiér a ministr průmyslu Karel Havlíček z Hnutí ANO. Neupřesnil ale, jak vysoko by cena musela vyšplhat. Podle Havlíčka by se regulace týkala výrobců i dodavatelů. Kabinet zároveň sleduje i ceny paliv. Případná opatření skoordinuje se státy Visegrádské skupiny, tedy Maďarskem, Polskem a Slovenskem, říká Havlíček.
3: To musíme dělat soustažně k okolním zemím, aby tady nastala ta naftová turistika. Na úrovni V4 si budeme vzájemně vyměňovat informace, jestli se to dále bude zvyšovat. A pokud kdokoliv z nich dojde k závěru, že se bude regulovat, poté v tu samou chvíli to uděláme. Mimo jiné, taky proto jsme udělali ten zákon, za který nás opozice kritizovala, kdy to můžeme spustit rychleji.
1: Dělníci opravují farní kostel svatého Jana Nepomuckého v Bukovně na Mladoboleslavsku. Rekonstrukci za asi 18 milionů korun by měli dokončit do poloviny příštího roku. Zatím je hotové odvodnění, izolace, elektroinstalace a fasáda. Nově začali uvnitř kostela pracovat kameníci. Bývalý starosta obce a spolupracovník radnice Rudolf Bahník říká, že na opravu čekají obyvatelé desítky let.
4: Velice jsem vděčný za to, že se opravuje. Už já jsem měl nějaký zájmy, když jsem starostoval, ale bohužel to byl problém církevní památky někde opravovat v tom minulým režimu, že jo, víte, že to podporovaný nebylo, dneska to podporovaný je.
1: Radnice Prahy 10 získala do správy hrobku na Vinohradském hřbitově. Sloužit bude k uložení uren z ostatky opuštěných zemřelých obyvatel, kterým radnice vypravila sociální pohřeb. Za obecní hrobku zaplatila skoro 1 milion korun, říká mluvčí radnice Jan Bruno Trop.
5: Dosud byly urny ukládány do úložišť provozovaných jinými subjekty. Vlastní hrobka nyní Praze 10 umožní zajistit těmto lidem stálé a důstojné místo posledního odpočinku přímo na území městské části. Sport.
1: Velkou cenu španělská Formule 1 na novém okruhu v Madridu vyhrál Kimi Antonelli z Mercedesu. Italský pilot si díky 8. vítězství v sezóně upevnil vedení v mistrovství světa. 20-letý Antonelli zvítězil s náskokem 4 sekund před Maxem Verstappenem z Red Bullu. Třetí dnes na Madridringu dojel obhájce titulu Lando Norris z McLarenu.
2: Počasí.
1: V noci čekáme déšť nebo přehánky, které k ránu budou ustávat. Teploty klesnou k 12 stupňům, na horách k 10. Zítra bude zataženo až oblačno, většinou s deštěm či přehánkami. Na severozápadě srážky jen ojediněle. Během dne se nebe protrhá a naměříme 18 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Pozor na dálnici D11. Mezi 3. a 0. kilometrem ve směru na Prahu se pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby po zpevněné krajnici. Probíhá tam čištění vozovky. A na dálnici D5 na 7. kilometru ve směru na Plzeň pozor na porouchané osobní auto. Tak jeďte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A teď jsou tu hvězdné návraty s Patrikem Rozehnalem.
2: Hvězdné návraty.
6: U zábavného pořadu vás vítá Patrik Rozehnal. Dá se říct, že smích je takovou měnou, která se nedá utratit ani zdanit. Čím víc ho rozdáváte, tím víc ho máte. A na rozdíl od peněz vám ho nikdo nevezme z účtu. A možná právě proto je nejbohatší člověk ten, kdo se dokáže zasmát i v té nejtěžší chvíli. Snad vám s tím dnes pomůže i muž, známý jako milionář.
7: Málo kdo si už vzpomene na to, že já jsem taky herec.
6: A uměl hrát dobře, byť ho poznamenala jedna slavná televizní soutěž.
7: To jste velice laskavý, víte, protože já tedy za A nejsem vůbec poškozený, za B trošku, za C hodně a za D jsem úplně vybouchaný. Takže, co si z toho vyberete?
6: Jste ten nejlepší adept na dnešní zábavu.
7: A rozmyslel jste si to opravdu dobře?
6: Rozmyslel. Počítám s vámi v příští hodině.
7: Já se vás přesto ještě jednou zeptám. Opravdu jste si to dobře rozmyslel?
6: Nejlíp, jak jsem mohl. Pobaví nás Vladimír Čech.
7: A jste si tím opravdu jistý?
6: Tak se chopte mikrofonu a zaspívejte první písničku.
7: Nechcete třeba pomoct diváku?
2: Posloucháte Hvězdné návraty, příběhy českých herců a komiků.

0: Vladimír Čech, který nám dnes bude zpívat, mluvit, bavit a hrát, se narodil 6. července roku 1951 v Praze do umělecké rodiny. Jeho maminkou byla televizní hlasatelka Heda Čechová a tatínkem herec Vladimír Čech starší. Není proto divu, že i on se rozhodl pro hereckou dráhu. Po maturitě ale vystřídal 13 zaměstnání a až pak v letech 1973 až 77 vystudoval DAMU. Za studií hrál samozřejmě ve školní scéně disk. Už tehdy obdivoval ty, kteří uměli lidi bavit. Konferenciéry, imitátory a baviče, jak bychom dnes řekli. Jedním z jeho nejoblíbenějších byl Jiří Štuchal.
1: No, já si vzpomínám na vtip jeden, který určitě on vyprávěl, jak paní v nejhorších letech tedy sedí na lavičce v parku a kolem jde pán ve stejném věku a zeptá se, jestli si k ní může přisednout. Ona řekne samozřejmě, on si přisedne a ona po něm tak pokukuje, říká, promiňte, nezlobte se, že vás obtěžuji, ale ten váš obličej jsem musela někde vidět, jste mi povědomí, mohl byste mi říct, kde jsem vás mohla vidět. Říká, samozřejmě, proč ne, ve své době jsem býval velice slavným a známým hercem. Říká, ano, už si vzpomínám. A on se dívá na ní, říká, promiňte, madam, ale zase na oplátku, já jsem vás také někde viděl, mohla byste mi to přiblížit? Říká, no proč ne? Ve své době jsem byla velice známou a vyhlášenou prostitutkou. A on se tak zasní a povídá, vidíte, madam, taková dvě nádherná povolání a tak jsou dnes zasažena diletantismem. No.
0: Po absolvování DAMU chvíli pracoval ve studiu Československé televize Ostrava. Kvůli politickým důvodům byl ale propuštěn a pak prošel několik oblastních divadel. Začal v Ostravě v divadle Petra Bezruče, kde hrál jednu sezónu. Ve Slezském divadle Zdeňka Nejedlého v Opavě byl pak v letech 78 až 79, v Ostravském státním divadle ten samý rok jako host. V krajském a oblastním divadle v Českém Těšíně hrál další sezónu, v Olomouckém státním divadle Oldřicha Stibora pak sezon 6 a zažilo ho i východočeské divadlo v Pardubicích, kde byl od roku 1987 do roku 1990. Na tu dobu, než se stal známým, si počkal ještě dlouho. Pak natočil dokonce i scénky. Připomeňme si teď Krkonošské pohádky, společně se Zdeňkem Izerem, který tuhle scénku napsal do svého pořadu. Stal se Trautenbergem, Vladimír Čech bude hrát ředitele Krkonošského národního parku.
2: Himmel, Herrgott, Krumsej, Selement, Kodok nám čerti nesou.
3: Čest práci soudruhu Trautenbergu.
2: Čest soudruhu řediteli Krnapu. Tak, co zas máš?
3: Vy tady na okrese musíte mít hodně starostí, co?
2: Soudruhu, to bych ti přál jednou zažít. Takových starostí, co mám. Takových stranických a vládních úloh, kterými musíme splnit.
3: To je...
2: Navíc mezinárodní situace taky není dvakrát růžová.
3: No, to já chápu, ale...
2: Co máš?
3: Když,
2: co máš?
3: No, já, když ty naše hory jsou krásný, že jo, soudruhu?
2: Krásný, co? Krásný.
3: No ne, tak já jsem, víš, tady jenom takových pár maličkostí
2: další
3: jsem si dovolil. Ne, to se nedá nazvat stížností přímo, ale přece jenom, jak jste nám nakázali díky tomu svýmu závazku, že musíme překročit plán těžby dřeva na 130%,
2: ano.
3: Tak to by mi v celých Krkonoších zbyl potom jedinej hektar lesa.
2: Soudruhu, tohle mi ani neříkej. Naši soudruzi plánovači ví přesně, kolik potřebuje strana, vláda a lid dřeva. Chceš mi snad upřít straně, vládě a nám, krajskému výboru, to tvý zbytečný dřevo?
3: Ne, to bych si nedovolil, ale ono zase dřevo, že jo? Tam to dřevo je hodně poničený z těch kyselých dešťů, co nám tam posílají soudruzi z NDR a Polska hlavně.
2: Soudruhu, neříkej mi tady slovo kyselý deště, nebo ti to tady na našem stranickém výboře pěkně osladíme, rozumíš? To mi ani neříkej takovýhle věci.
3: Jo.
2: Co tam máš dál?
3: No, dál jenom zase taková maličkost jenom, jo, jsem si dovolil. Ono, ta ochrana zvěře totiž, jo, to je problém. Protože tam už je jenom pár takových vyděšených, frustrovaných kusů. A když tam byl tuhle soudruh Chňoupek lovit muflony, tak mi z helikoptéry tím samopalem dokonce postřelil i sojku práskačku.
2: Soudruhu. Soudruhu, tohle to je minimální problém. Postřelená sojka práskačka. Já tady mám postřelenýho soudruha náčelníka STB.
3: Teda.
2: Soudruzi z VB a z SMB jeli střílet co soudruhem náčelníkem STB. No a postřelili ho do ramene, že jo.
3: Svatá prostata.
2: Himmel, Herrgott. Tak ho naložili do volhy. Mazali s ním do jilemnice, do nemocnice, no a tam jim soudruh lékař oznámil, že ten průstřel ramene teda není smrtelný, ale proč ho vyvrhli, prej? A nebo soudruh Hajnej, pamatuješ soudruha Hajnýho?
3: No jistě, no Hajnej to...
2: Tak u mě byl soudruh Kuba, že jo, tak ten dělá náčelníka horské služby.
3: A předsedu ZOSSM taky.
2: Taky jsme na něj naložili tohle stranický břímě. Soudružka Anče mi tady dělá sekretářku, no a soudruh Hajnej je Hajnej.
3: No jo.
2: Trouba hrál si s brokovnicí, takhle to držel nějak neopatrně do klína, ještě blbec zatuploval a ustřelil si tento nonc. No. Mu soudruh tadyhle lékař přišel chobot ze sluněte.
3: Ze sluněte?
2: No tak samo sebou ne, z krkonožského sluněte. U nás přece sluněte žádný nežijou. Máme od soudruhů z Afriky máme sluně.
3: Aha, no ale... To, když si to tak představím, tak to má teď soudruh Hajnej dobrý, ne?
2: Soudruh Hajnej to má dobrý, ale nemůže prostě močit na pasece.
3: A proč by nemohl?
2: Jak to jindá z kalhot, tak mu začne rvát trávu a cpe mu ji do zadnice. Herrgott, Donevetr, tohle jsou stranický prostě problém.
3: Jasně, jasně, jasně.
2: No, tady ty tvoje stížnostičky. No, no.
3: Ale ještě přece jenom tady mám jednu takovou, ale poslední už.
2: Ale co zas?
3: No, ono, jak jste nám dali příkaz, že musíme vybudovat v tom Černým dole tu velkokapacitní papírnu a celulózku, jo, tak ono přece jenom je to přímo v centru Národního parku. To nemáte strach z Krakonoše?
2: Krakonoše, soudruho Krakonoše mi ani nepřipomínej. Jednak jsem ho už dlouho neviděl, tak nevím, co s ním je. Ale hlavně, soudruho, ty nám tady furt kritizuješ. My jsme samozřejmě kritice otevřený, prostě, ale kritika konstruktivní, ne jako zastarata destruktivní, ta buržoazí, soudruho.
3: Jasně, no.
2: Ty se furt tady pereš za stromy, za zvěř, ale soudruho, na co ty hory jsou tvoje? Na co jsou? Kdo tam může jet? Dělnická třída, lid. Dělnická třída musí makat, aby splnili prostě závěry 5. sjezdu a pětiletku.
3: Jasně, to, ale přece jenom ty, jak tam jsou ty, a co tam máme asi tak teda...
2: Je to pod, co? Akorát ty vaše hory jsou, soudruho, dobrý pro ty podvratný živly.
3: A jaký podvratný živly máš na mysli, soudruhu?
2: No, třeba ty tvoje zvířátka vypiplaný tam, víš? Medvěd se tam promenáduje v drahém kožichu, jakoby nic. Veverka takovýhle, držky narvaný. Samozřejmě, ať si žere plnou hubou, ale ať nemlaská, soudruhu. Nebo ten 16. co soudruh Chňoupek netrefil z té helikoptéry. No, jak se mu říká? Král Krko... Jaký král Krkonoš? Jsme v socialismu.
3: No, dobře, ale jaký teda podle tebe, že můžu být tak smělý, tam máme zvířata pěstovat?
2: Socialistický zvířat. Soudruhu, socialistický.
3: A to jako jaký teda?
2: Tak já nevím, třeba... tak třeba pavián je hezky socialistický.
3: To jako, že tak řve?
2: No ne, tak když jich člověk vidí stádo, tak všichni mají holý prdele, že jo? A... nikdo si nezávidí. Že?
3: No ale přece jenom soudru teda, jo, je to dobrý nápad, ale je přece paviány v Krkonoších.
2: Samozřejmě, že je to dobrý nápad. A kdo to vymyslel? Já jsem to vymyslel. Je to dobrý nápad? Je to dobrý nápad.
3: Jo, jo, jo.
2: No, ale... Mě už ty tvý divoký zvířátka tam nějak nebaví, soudru. To už je mi milejší, taková kráva pěkná, víš, nebo takový prasátko vypasený. To je milý zvířátko. Soudru Husák jel zrovna na plenárku minulý týden. Cestou porazili svini. A byl z toho takový špatný soudruh Husák, tak poslal toho řidiče, ať to jako vyžehlí. A on se vrátil, demižon slivovice, ověšenej klobásama. Soudruh Husák říká, co jsem tam řekl? No, tak, že jsem vez Husáka, že jsem tu svině přejel. No. To jsou soudruzi u nás. Ne, tyhle ty v těch horách.
3: Ale tak soudruhu přece jenom, kdyby ono... Co?
2: Co?
3: Nebudeš rodit? Ne.
2: Ne. Nějak se to ve mně naštosovalo.
3: Jasně. No jo, a tak, a co s tím dál? Ono ty Krkonoše přece jenom tam stojí, že jo? A...
2: Podívej se, soudruhu, já nevím, jestli... Musíš začít socialisticky myslet hlavně.
3: To já...
2: No ne, protože v momentě, kdy začneš socialisticky myslet, začneš socialisticky žít a socialisticky pracovat, no. Slyšel jsi můj poslední projev na plenární schůzi UVKSČ?
3: No,
2: neslyšel, to jsem si mohl myslet, do nevetr, krumcajs element. Tam to překládali i soudruhům hluchoněmým, aby si to trošku užili. No, a ten projev zněl krásně, to bylo soudružky, soudruzi, přátelé. Jestli v páté pětiletce nebudete makat, tak s váma Husák zatočí jako se Smrkovským a Dubčekem. Ano, ano. Ale dobrý, dobrý. No jo, no jo. Tak, zas tak dobrý ten projev nebyl. Soudruhu, já ti řeknu, co my uděláme s těma tvýma horama. My už máme tak nějak socialisticky jasno.
3: Jasně.
2: My ti ty tvý Krkonoše srovnáme ze zemi. Páč, napadne nám tam sníh, tam to rozteče, steče nám to dolů do těch socialistických vesniček. Co pak my s tím?
3: Ale...
2: Zima je tam i v letě. Kdo se tam bude handrkovat nahoru do těch hor?
3: No, ale přece...
2: Navíc nevidíme přes ty hory nikam, co se děje u soudruhů vedle. Tak když to srovnáme, šutráky navezeme někam jinam, do Macoky, tam se toho vejde. Jistě, čím hezčí kraj, tím víc to zmršíme. Vznikne nám planina, tam uděláme krásný chladicí věže, elektrárnu, vedle chemičku. Budou nám to tam hlídat sovětští prostě vojáci v posádka. Uvidíme k soudruhům do Polska. Aha. A ty tvý Krkonoše prostě, tak se zbavíme na krásně jednou provždy.
4: Tak ty takhle, Trautenbergu!
2: A, sousede! Ne, soudruhu, Gutwald, zachraň mě!
4: Ještě jednou, Trautenbergu!
2: Gutwald, ne.
4: Ještě jednou, vymyslíš takovou kravinu?
2: Ne.
4: A vyženeme jednou provždy vás.
5: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

Včera v poledne skončila bitva. Přišel ke mně pošťák a podával mi dopis. Byl jsem šťasten, jak v té chvíli může být šťasten muž, daleko od svých, daleko od domova. Otevřel jsem tvůj dopis a začínal tak hezky, dvěma slovy, drahý můj. Tom, odkud si přilétla kulka, jak už to v bitvách bývá. Byla to náhoda nebo osud, kdo ví. Odcházelo se mi hezky z tohohle světa, protože jsem měl v rukou tvůj dopis, který začínal tak hezky. Drahý

0: Než jsme my všichni Vladimíra Čecha poznali jako milionáře, tedy moderátora slavné soutěže, byl to herec zejména v oblastních divadlech. Tak si to připomeňme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Od roku 1990 střídavě hostoval a hrál v Praze, třeba v Činoherním klubu, v divadle Kalich, v divadelní společnosti Háta, v divadle Nablízko, v Karlíně, v Celetné a občas zajel třeba i do Slezského divadla, do Olomouce nebo do Pardubic. V roce 1993 se stal členem Činoherního studia Ústí nad Labem a ve stejném roce už přijal nabídku do městských divadel pražských. Účastnil se i letních shakespearovských slavností a jako Karel IV. Královských průvodů z Pražského hradu na Karlštejn. V českém filmu nikdy Čech nedostal příležitost k uplatnění svých hereckých schopností. Před filmovou kamerou debutoval v dobách svých studií na DAMU v postavě studenta v psychologickém dramatu Juraje Herce Den pro mou lásku. Na druhou a taky vlastně řekněme poslední významnou hereckou příležitost ve filmu musel čekat dalších 24 let. Epizodní postavu sehrál v dramatu Oběti a vrazi v roce 2000 Andrej Sedláčkové. Roku 1989 navíc spoluzakládal v Pardubicích občanské fórum a s maminkou se následně stal poslancem České národní rady. Jak na tuhle éru vzpomínal?
2: Ty doby, my jsme to mysleli opravdu, si myslím, spousta z nás nebo většina dobře. A to, k čemu se to vyvinulo dneska, to je naprosto něco jiného, než co si člověk představoval. A myslím si, že ta cesta, ten vývoj té politiky není dobrý. Prostě politici ztratili absolutně důvěru lidí a je mi z toho smutno trošičku, jak se to tedy vyvinulo. No a chtěl jsem říci, že v podstatě nemine jediný rok, kdy jsou nějaké volby, abych od někoho nedostal nějakou nabídku někam kandidovat. A věřím, že kdybych na to kývl v určitých dobách, tak jsem mohl třeba to minulé volební období sedět v Europarlamentu těch 6 let, nebo jsem mohl být senátorem, poslancem, krajským zastupitelem, něco takového. No a vždycky, když mi tu nabídku někdo dá, a já třeba o tom začnu tak jakože uvažovat, protože člověk samozřejmě při nejmenším se nad tím zamyslí, tak si vždycky položím takovou zásadní otázku. Chtěl bych s těmi lidmi, kteří tam dneska jsou, tam být. A vždycky si musím odpovědět poctivě, že s těmi lidmi bych tam tedy rozhodně být nechtěl.
0: V roce 1992 Vladimír Čech absolvoval i 10-týdenní politickou stáž ve Spojených státech amerických. Věnoval se ale taky sportu, třeba minigolfu, ve kterém byl mistrem republiky a vicemistrem Evropy v družstvech. Zpátky k té politice. Na tuhle notu si zahrál opět se Zdeňkem Izerem v jednom z jeho pořadů. Ocitli se spolu pomyslně v Poslanecké sněmovně.
3: Čest práci, kolego!
4: Komu čest, tomu čest.
3: Tak jaký byl víkend?
4: Co to je víkend?
3: Víkend? No to je přece to, jak tady nejsme.
4: No tak řeknu rovnou od čtvrtka do úterý. A u vás víkend dobrý?
3: Ojo, docela to šlo, no.
5: Jo. Nedáme si pivo.
3: Hele, víš přece, že pivo, já piju zásadně až po 3. panáku. A myslím to upřímně. Hele, teďko ne, prostě teď nemám chuť, rozumíš?
4: Ne, já taky ne.
3: Ještě je to předčas.
4: Moment. Ano? Teď nemůžu!
3: Já to viděl. No.
4: Tak co budeme dělat?
3: No, nevím, tak. Hele, teď mě napadlo, co takhle hádanky třeba.
4: Ježíš, už zase hádanky.
3: No, tak děti by to furt tají ze školy, jo, tak co s tím, tak to řeknu, ne, když to vím.
4: No, tak jo, no.
3: Jo.
4: Tak nějakou šoupni hádanku.
3: Hádanku, no tak hele, třeba, podívej, tahle je dobrá, jo.
4: Jo.
3: Co to je? je to žlutý a je to na stromě.
4: To je dobrý, no.
3: Dobrý to je, ale co to je, hlavně jsem se říkal.
4: A jak to mám vědět, co to je?
3: A já to vím, tak mě řeknu, ne?
4: No tak jo.
3: No tak je to ledabile pohozená hromada písku. A já znám ještě lepší, jo. Hele, co to je zase? Jo? Je to zase žlutý, jo? A je to z mrtvýho brouka.
4: No, taky nevím.
3: Joko ono!
4: Co to je Joko ono?
3: Já nevím, ale je to dobrý, ne? Nebo hele...
4: Čili to bude nějaký ono, který je ještě Joko.
3: Je to jenom jako ono, hele, je to jako... Já znám ještě o tom Mravencovi takovým, to je... To
4: jaký... O jakém Mravencovi?
3: A to máš jedno v celku, no to je takhle. Aby si byl klinec a o Ferdovi, to je jedno. No, tak
4: Ferda.
3: Hele, důležité je, že leze chlapovi takhle po ruce, jo?
4: Ferda.
3: Ferda třeba, no, ten mravenec hlavně.
4: Jo.
3: A ten chlap se optá, kolik je ti let, jo? A teď je ho důležitý, jo?
4: Jo.
3: A ten mravenec povídá, bude mi 7, jo? A teď dávej vacha, teď to bude hrozně dobrý, jo? A ten chlap povídá, nebude!
4: Nebude! No jo, z mravence. No nebo ten mravenec, jak se probudí na tom tanku.
3: Kde?
4: Tank takový, ten plachový.
3: No vím, takhle tam u toho smíchovat.
4: No, tak se probudí na tanku ráno a... to se mi stane vždycky, když se ožeru, tak přinesu domů takovouhle kravinu.
3: Hele, a to já znám taky dobrý, ten se ti bude líbit. Hele, přijde takhle chlap k doktorovi a na hlavě má kápu. No. A ta žába povídá, pane, koukněte, co by to vyrostlo u prdele. Dobrý, co?
4: Jo, ostrý. Ježiš, no mě včera přišel kluk ze školy.
3: Jo, tvůj kluk chodí do školy, to bych ani
4: nevím. No, ještě jo, furt. A přines 5 z matiky a ještě poznám z matiky.
3: Jo.
4: A já mu říkám, co jsi nevěděl? Blbe.
3: Ale to si přehnal. Ale to se bude řešit na našem poslaneckém klubu.
4: Ale klukovi říkám blbe, ne?
3: No takhle, jo.
4: Takhle. A říkám, co jsi nevěděl, blbe? A on prej, učitel mi dal příklad. Kolik je 3x2? Já říkám, no kolik je 3x2? On říká 6. Říkám, počkej, to je dobře. No, on mi pak dal ještě příklad, kolik je 2x3. Říkám, jaký je v tom kurva rozdíl, idiote vylízanej. On říká, to samý jsem mu řekl já. Co bys tomu řekl?
3: Jo, co bych, hele? Myslíš, že bychom si měli přidat?
4: Já myslím, že jo, já to rovnou napíšu.
3: Při... A ty to napíš, jo, já to podpořím za náš poslední
4: dát.
6: Prosím, oklid ve sněmovně, budeme hlasovat o návrhu zákona 153/2004 o drastickém, ale opravdu drastickém zvýšení daní.
4: A pojď.
6: Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo hlasování? Konstatuji, že zákon 153/2004 byl přijat. Pro dnešek končíme.
4: No jo, ale co teď budeme dělat? Hádanky ne už, hádanky.
3: Tak dáme toho panáka a pak se uvidíme.
4: Tak jdeme na toho panáka, ať si můžem dát to pivo.
3: Ať si můžem dát to pivo.
4: Tak jo.
7: Kdo ve scénce ve sněmovně poznal Vladimíra Čecha? Všichni jste pro, tak to je jasný. Takže Vladimír Čech.
3: Já jsem se zdržel teda.
7: No, to myslím byl teda heroický výkon. Já se musím přiznat, že mě tam docela odbourala zmínka o tom pivu hned na začátku.
3: To mě napadlo tamhle za dveřma.
7: Úžasně. Ne, pivo nechci, já myslím to upřímně.
3: Jo, mě zase se... dostal tady ten telefon s tím.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Zábavu nám dnes přináší úžasný moderátor, ale původně herec Vladimír Čech.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Za usměvavou tváří skrýval Vladimír Čech celoživotní trauma z dětství. Jeho maminka, jedna z nejkrásnějších a nejoblíbenějších televizních hlasatelek Československé televize, Heda Čechová, na výchovu syna byla totiž sama. Její manžel, také Vladimír Čech, starší tedy, totiž dával přednost hospodě a synovi se nevěnoval. A po rozvodu to bylo ještě horší. Vůbec se o něj nestaral, jako kdyby ani nebyl. Tím nejvíc svého syna zklamal a Vladimír to snášel velmi těžce. Bývalá televizní hlasatelka svému synovi dlouhé roky tajila, proč se vlastně s otcem rozešla. Řekla mu to až těsně před smrtí. Nechtěla totiž, aby byl Vladimír svědkem různých nálad a příhod, takže z toho manželství odešla, i když svého muže měla pořád ráda. Ale zjistila, že to s ním prostě nejde.

0: V roce 2000 se stal Vladimír Čech prvním moderátorem slavné soutěže Chcete být milionářem. Před kamerou takto moderoval až do září roku 2003.
1: Dobrý večer. Ať už se venku děje cokoliv, tady má všechno svůj pevný řád. Soutěžní hra Chcete být milionářem si neber žádnou dovolenou.
0: Právě díky tomu se dostal do povědomí veřejnosti a dodnes všichni víme, že žádný z jeho nástupců nebyl tak dobrý jako on. Jak na tuhle éru vzpomínal? Co pro něj milionář znamenal?
2: Pravda je, že mě mockrát napadlo to, že vlastně člověk poctivě dělal asi 22 let divadlo a vůbec si ho nikdo ani nevšim, jakoby teda, a potom najednou udělá nějakou soutěž a ono, já jsem přesvědčen, že dokonce bych tam mohl být úplně špatný v té soutěži. Jo. Tam není ani důležitý, jestli jsem byl dobrý nebo špatný, ale podstatný je, že jsem se objevoval na obrazovce. A najednou jsem byl jakoby celebrita a dokonce tehdy mám úžasnou historku, že v době toho největšího rozpuku téhle soutěže, kdy to bylo během toho prvního roku, to bylo úplně, to bylo šílený. To kamarádi, kteří to prostě zažili, tak říkali, no to ti teda fakt nezávidíme, to si nikdo neumí představit, co to je. Když člověk ztratí kompletní soukromí a nemůže udělat vůbec nic, nemůže nikam vylézt, aby se na něj někdo nevrhal. Vlastně během tohohle prvního roku mě nabídla jakási agentura, abych s nima nacvičil nějaké představení divadelní, takové to zájezdové, a já jsem jim na to teda kývl a oni to pustili do tisku a teď zase se začalo všude o tom psát a v nějakém bulvárním časopise se objevila moje fotka na titulní straně a u toho bylo napsáno moderátor Čech bude dokonce hrát u divadla.
0: Milionář byl svého času tak populární, že se stal námětem i jednoho vystoupení a řekněme scénky v pořadu Petra Novotného a my si to teď připomeneme. Uslyšíte tedy Vladimíra Čecha, Petra Novotného i Hanu Zagorovou ve Faustovi jako milionáři.
1: Dobrý večer. A teď zkusím znova zas vyvolat ten pekla jazz. Himmle, Herrgott, Fagott, Fix! Volal mne někdo. Pomoc! Čech! Čech, to vypadá jako čert. Já nejsem Čech. Ani Rus. Jsem Mephistopheles. Možná je to asi on, ten chlap, co nedbá na bonton. To je ďábel, to je z pekla duch. Už proto je tu jaký spuch.
3: Moment, moment, moment. Já jsem se náhodou navoněl.
1: Moment. Ve verších mluví ti musíš? Mluví ti? Klasiky neprzni ti?
3: Jistě, samozřejmě, to nebude žádný problém. Co trolíš, ty bláhový? Vždyť já jsem dávno voňavý?
1: Hezký štěpnej verš. Seifert žije.
3: No, promiňte, no, tak já jsem na ty verše nikdy nebyl. A když už jste to tedy zastavil, víte, tak já bych vám chtěl hrozně poděkovat, protože vy jste mě jednak pozval tady do toho svého úžasného pořadu a hlavně vy jste mi dal nádhernou, skvělou roli. A mezi náma lidi už mě příliš spojují s tím milionářem a málo kdo si už vzpomene na to, že já jsem taky herec.
1: Ne, neděkujte, Vladimíre, to byla kamarádská výpomoc. A navíc já jsem samozřejmě chtěl taky zabránit těm pomluvám, který už jedou a my víme, o čem mluvím.
3: Jasně,
1: jo? Že prostě vás už ten milionář poškodil natolik, že už nejste schopni ani říct jedinou normální větu.
3: Jasně, to jste velice laskavý, víte, protože já tedy za A nejsem vůbec poškozený, za B trošku, za C hodně a za D jsem úplně vybouchaný. Takže, co si z toho vyberete?
1: No. Já bych možná jako pokračoval dál.
3: A rozmyslel jste si to opravdu dobře? Mě tedy diváci často vyčítají, že ty soutěžící přece jenom trošku trápím, ale já se vás přesto ještě jednou zeptám. Opravdu jste si to dobře rozmyslel? Já vám klidně ukážu nějaký šek. Počkejte, jestli ho najdu tady.
1: Jaký šek?
3: Někde, počkejte,
1: co
3: tady
1: děláte,
3: někde.
1: Prosím.
3: Já jsem...
1: Ale netrpejte se, pane Čech!
3: Co, prosím?
1: Nejste v milionáři.
4: Tohle je Faust v dobrotách.
3: No, to je pravda, to je pravda. Jistě, to není problém.
4: Ztraťte se, vy vysoké temné klenby. Azurně snívá, nechať se schvívá obloha k nám.
5: To je ono. To je Faust, teď konečně vidím klasika.
3: No tak děkuju, já vím samozřejmě, já jsem do toho dal tedy všechno, ale zase až taková poklona, no tak já a klasik, že?
5: Ne, to nebylo vám, samozřejmě, já jsem mluvil o Goethem. Ten napsal Fausta.
3: Aha.
5: Jistě, to se ví každý malý dítě.
3: Aha. A jste si tím opravdu jistý?
5: No tak samozřejmě jistý, takhle, on ten příběh Fausta a Markétky zpracoval víc autorů.
3: To je dilema, co? Nechcete třeba pomoct diváků?
5: Vladimíre, já už jsem vám tady...
3: Já už jedu. Žel, již zničila jej ten krásný svět, tvá drtivá pěst.
5: To je ono, tak to má vypadat. Faust.
3: Takže vaše poslední slovo je Faust.
5: Ano.
3: Ano, jste si tím úplně jistý?
5: Ano.
3: Trváte tedy na Faustovi?
5: Jasně.
3: Dobře. Již mačkám tlačítko. Chvilka napětí. A správná odpověď přijde až za chvilku.
5: Co za chvilku?
3: Ano, dobře. Víte co, nerozčilujte se, stejně už nic nemůžete vrátit zpátky. Já vám teď položím takovou otázku. Co byste udělal s případnou výhrou?
5: Jakou výhrou, Ergot?
3: Jo, tak pan Petr je tajnůstkář, ale to nevadí. Obrátíme se tedy na váš doprovod, paní Novotná, prosím vás. Váš manžel se trošku stydí. A co vy? Nemohla byste nám říct něco takového intimního z vašeho rodinného života? Prosím, jestli si prohlíží nějaké takové...
5: Nebo odpovídejte mu, vidíte, že to je počuť.
3: Vidíte, jaké mám na mysli.
5: Normální počuť. Nechte toho, vám říkám.
3: Ne, kdyby, aby mi
5: řekl... Prosím vás, pojďte se, co to děláte?
3: Co?
5: Kam to zíráte? Kam už nezírejte. Ta paní se z toho zblázní, ta vás může žalovat za sexuální harašení. Prosím vás, teď jste mě oženil s úplně cizí ženou. Aha. Takhle, Faust, ano?
3: Ano.
5: Soustejte se.
3: Jo, jasně.
5: Má tři přání, Faust
3: tři přání.
5: Má tři přání.
3: Jasně, dobře.
5: Za prvé chce vidět svoji životní lásku.
3: Ano.
5: Za druhé chce prožít, co ještě neprožil. A za třetí chce jet někam, kde ještě nebyl. To je tak jednoduchý, chápete to? Opakuju, Faust, přání. Mephisto, plnění. Přísahejte, že jste si to zapamatoval.
3: Jo. Tak. Nechcete 50 na 50?
5: Nechci 50 na 50! Chci ženskou! Ale ne, tuhle tu ne! Já chci svoji největší lásku! Tu lásku mého života, já chci Markétu!
4: Jak myslíš, Fauste? Tady je!
6: Dobrý večer.
5: Co je tohle? Nebo víš co? Ty nejseš Čech, ty seš převlečený Slovák. To je hogo fogo, Margito. Už tě vidím.
3: Počkej, co to děláš?
5: Sundej tu kozí bratku, tenore. To by to nestačilo, jak jsi dostal s tím vínému.
6: To není můj manžel, tohle přece, podívej se.
5: A kdo je to?
6: No pan Čech, moderátor, že jo?
3: I ty, Markétko! Já samozřejmě nejsem jenom moderátor, já jsem taky herec! Tady jsem mu vyčaroval jeho životní lásku, splnil jsem mu jeho přání!
5: Trapas jako hrom, ona je samozřejmě moje celoživotní láska. A to se tady nemá říkat. Znáš Margitu, ten se to doví a utluče mě svým tříčárkovaným C?
6: Náhodou to vůbec není pravda, protože tebe mám povolenýho. Jo. Protože Štefan říká, že jsi úplně neškodný.
3: Ale to já jsem taky slyšel.
5: Tohle to je taková šaškárna, ale tohle jsem tady ještě ale opravdu nezažil.
3: Výborně! Takže já jsem vlastně splnil Faustovi i jeho druhé přání.
5: Jaký přání?
3: No jaký přání, já jsem vám přece splnil něco, co jste ještě v životě nezažil. A teď bych vás ještě měl zavést někam, kde jste ještě v životě nebyl.
6: A to bude hodně těžký, protože Petr byl všude.
3: No já ho zavedu někam, kde ještě nebyl. A kam už dávno patří. Do pekla!
6: Teda. To bylo pěkný. No to mi Štefan tedy neuvěří.
1: Ale to bylo skvělý, to bylo skutečně naprosto skvělý. Já jsem z toho milionáře naprosto vyléčený. Haničko.
2: Dobrý večer. Co kdybyste mi někdy zavolala, až bude Štefan v New Yorku? Já bych se mohl docela dobře stát vaším přítelem na telefonu.
6: Myslíte?
2: No tak 50 na 50.
5: Mými hosty byli Hana Zagorová a Vladimír Čech.
7: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Usměvavý Vladimír Čech, herec, moderátor a svým způsobem i bavič, jak jsme si dnes dokázali v našem pořadu, bude dál dominovat našemu vysílání.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Byl dvakrát ženatý. Měl dva syny a dvě dcery. To, že měl čtyři děti, prý možná nejvíce souviselo s tím, že byl sám jedináčkem. Že vyrůstal sám a že si strašně přál sourozence. Na děti zavzpomínal i ve slavném pořadu Banánové rybičky, když byl hostem Haliny Pavlovské společně s Ondřejem Neffem.
2: No já jenom jsem ještě chtěl, že jsem vyrazil se svojí dcerou, který teď je 22 a ona se narodila v Ostravě, já jsem tak hrdě vyrazil s kočárkem, potkal jsem kolegu tam z ostravské opery, který tak znalecky nakouk do toho kočárku, já jsem se tak tetelil, co řekne na to úžasné, nádherné dítě, nejkrásnější na světě, on tam to kouk, říkal, krásný, on byl basista, takže mluvil takovým hlasem dobře posazeným, to ani nedokážu napodobit. Krásný dítě, krásný. Tak jsem se tak začal dmout a on povídá samozřejmě neomylně celý strejda.
0: Po tom, co Vladimír Čech skončil v pozici milionáře, toho televizního tedy, mohli ho posluchači soukromého rádia slýchat v pořadu S Čechem po Čechách. V roce 2008 pak pro Českou televizi natočil dokumentární seriál Na vrcholky hor s Vladimírem Čechem. I v civilu byl totiž vášnivým turistou. V jednom dni prý ušel nejvíc 75 kilometrů, a to při slavném prčickém pochodu. S přáteli každoročně absolvoval i akci nazvanou Obcházení republiky. A při svých cestách toho lecos zažil. Opět se svěřil Halině Pavlovské.
2: To mě po podobné situaci říkala jedna známá, která kdysi skákala padákem. A nějaký její kolega, tomu se zase podařilo, vyskočil na podzim padákem a byly nějaké jako větrné proudy a špatně se mu to řídilo, ten padák, a nakonec zjistil, nemohl tomu zabránit, podařila se mu neuvěřitelná věc, bylo pole, široké posečené pole, uprostřed pole byl takový malý remízek. A do toho remízku se odebrala dvojice za podobným tedy účelem jako v té předchozí příhodě. Uvědomí toho, že tam nikdo nemůže překvapit samozřejmě, kdo by taky přes to pole. A představte si, že jim tam ze zora spadnul chlap na jeho. Neuvěřitelný prostě. No a on taky poměrně, nevím jestli o manželovi asi nemluví, on si zbalil padák, říká promiňte a prchal přes to pole zase.
3: No teda, když jsme u toho mohli do toho vstupovat,

0: Soupit, tak jste mi připomněli příhodu, kterou jsem tedy zažil já. A jak bych to řekl, je to po 10. hodině, se to vysílá. Prostě já byl v tom autě, teda v jiném, než jste vyprávěla, ale v podobném. A
1: to bude rozhovor.
0: Já vám to pak vysvětlím, nevím, se smijou, takže to asi pochopili. A prostě bylo to tak jaksi naaranžováno, že jsem viděl z toho auta ven. Ta dáma nikoli. A všechno jako, jak říkal pan
1: Ček. Vy jste to dělal v autě.
0: Co myslíte, že bylo?
1: No v podobné autě, já myslím, že můžete o typu nějakého,
0: ne, krásná dobře, situace obdobná, až na to, že jsem byl tedy uvnitř s tou dotyčnou dámou, koukal jsem ven a najednou jsem si taky myslel, jak říkal pan Ček, že nikde nikdo nemůže být. Načež vyšla rodina sestávající patrně z maminky, tatínka, babičky a 3 dětí a šli ke mně. Já jsem si říkal, co se stane, prostě mravní narušení mládeže, ale zase prostě už to bylo v takovém stádiu, že jsem toho nechtěl nechat. A představte si, že něco, prozřetelnost nebo něco, vyřízla jako díru v té hradbě křovin, protože to bylo v lese, a oni zahnuli. A to možná byl ten poklad, že tam byla ta díra. Chápete to? Já vám to pak vysvětlím.
1: Chápu, začínám to chápat.
2: A tam stál zlatý kolovrat.
0: A tam stál zlatý kolovrat.
1: Už tomu téměř rozumím. Ne, já jsem se jako, tak jsem měla ten nepatřičný obličej, protože mě zaujalo, jak jste při tom všem dokázal dobře monitorovat ty generace v té rodině.
3: Se svou druhou ženou Miladou, která mu byla oporou až do poslední chvíle, prožil v harmonickém vztahu 21 let. Vážné zdravotní problémy se u Vladimíra Čecha poprvé projevily před Vánoci roku 2011, bolestmi břicha. O měsíc později mu lékaři diagnostikovali rakovinu tlustého střeva. Následovala operace, po ní chemoterapie a biologická léčba. O svůj život bojoval velmi statečně a ani v těch nejtěžších chvílích ho neopouštěl jeho pověstný humor. Ještě v roce 2012 vyrazil s batohem na zádech zdolávat vrcholky hor. S divadlem se ale musel rozloučit. Nadále se přesto věnoval dabingu a přijímal i práci před kamerou. Naposledy s ním natáčel režisér Tomáš Magnusek. Věděl, že je nemocný, ale působil prý neskutečně pozitivně. Bavil celý štáb a odváděl naprosto profesionální práci. O své nemoci nemluvil. Nikdy. Ani před svou ženou, ani před svou maminkou.
2: Ale já mám takovou teorii, jak tak sleduju svůj život a objevil jsem to už dávno, že mám možná takovou šťastnou hvězdičku. Jo, ale ta hvězdička není velká hvězda. Někdo má takovou supernovu, která mu svítí a umetá mu cestu celým životem. Ta moje hvězdička je maličká. Pouhým okem je sotva viditelná. To znamená i na úplně jasné obloze někde vysoko v horách. Nevím, která to je, ale někde tam bude. A je tak slabá, že má tu energii jenom tu a tam. To znamená, že můj život se vždycky ubíral v takových sinusoidách. Vždycky chvilku nahoře, pak zase byl určitý propad a takhle to šlo
4: vždycky,
2: celý
4: když
2: život.
4: Vždycky, když se rozsvítilo, tak
2: vždycky,
4: dobrý.
2: A vždycky, když už jsem byl teda někde dole a vypadalo to se mnou bledě a když mi prorokovali někde na škole, jo, s tím to špatně dopadne, podívejte se, tak blikla ta hvězdička, která už se na to nemohla koukat a něco se stalo. A všechno dobře dopadlo, že jo? Takže jsem dokázal odmaturovat k překvapení třeba mých rodičů a podobně. Dokázal jsem se dostat na školu, tu školu jsem dokázal dokončit, že jo? Takhle, a vždycky to takhle bylo. Ostatně i ten milionář tehdy, který hodně mě provázel mým životem, tak to byla taky taková zvláštní shoda okolností, protože...
4: Že to vážně chceš říct, že to, takhle hvězdy řídí tvůj osud?
2: Já si myslím, že to tak jo, bude. No a ta hvězdina je hvězdy. Ta jedna hvězdička, malinká slaboučka, která vždycky blikne, když je nejvíc potřeba. To znamená, že ona mi vždycky přihrála něco, že najednou jsem někam šel a ono se něco třeba stalo. Ne vždycky samozřejmě, ono to nevychází po každé, ale to si myslím, že je to nejdůležitější. Ona, ta hvězdička nemá žádné jméno, ale
4: když existuje. Takhle koukneš na oblohu, víš, kde je zhruba?
2: To nevím právě.
4: Já jo, si, takhle
2: nevím,
4: ty...
2: Já nevím.
4: Ty netušíš.
2: Tak podíval, říkám, někde tam jsi, takže ti děkuju. A když zase budu potřebovat, tak doufejme, že nesklameš. Zatím nikdy nesklamal.
3: Nakonec ani ta šťastná hvězdička nepomohla. Bohužel rakovina se herci rozšířila po celém těle. Dostavil se takzvaný Lynchův syndrom. Zemřel v nemocnici, ve spánku, 22. března roku 2013 ve věku 61 let. Měl být ještě převezen domů, aby skonal v přítomnosti nejbližších a v prostředí, které miloval. Jeho stav byl ale natolik vážný, že převoz už byl nemožný. Pro nás ale zůstane na obrazovkách jeho úsměv. Jeho lišáctví, když nabízel možné odpovědi a také se snažil zvyklat soutěžící. Vzpomeneme na jeho role v divadle a připomeneme si i veselé historky, které citoval v nejrůznějších pořadech. To všechno nám zůstává v paměti a my za to moc děkujeme. A vám za dnešní pozornost a poslech. Doufám, že nám ji budete věnovat i příště u dalšího dílu našeho vzpomínkového pořadu. V to doufá Patrik Rozehnal.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, vážení přátelé, přeju vám pěknou a klidnou poslední hodinu tohoto týdne. Je neděle 13. září 2026 a z brněnského rozhlasového studia se vám hlásí Borek Kapitánček na začátku noční linky Českého rozhlasu. Jako vždycky by vaše příběhy, které zavoláte na telefonní číslo, které za chvilku uslyšíte a nejen jednou, anebo napíšete na web rozhlas.cz/linka, tedy tyhle vaše příběhy by mělo spojovat jedno téma. Napadlo vás někdy, že vás přinejmenším v nějakém ohledu považuje okolí za staromódní? Bazírujete třeba na tom, že dohoda platí jen podáním rukou? Nebo se vás stále ještě netýká současná hyperkorektnost a při příchodu dámy vždy povstanete ze židle? Říkají vám doma, že jste staromódní, když si nepůjčujete peníze? Těch možností a oblastí, kdy a kde býváme staromódní, je dlouhá řada. A ať už o tom napíšete na zmíněný web, anebo zavoláte na číslo 731 800 900, bude to příběh na téma V čem jsem a zůstanu staromódní, na který se těším. Tak ještě jednou nerušený poslech noční linky a ptám se, v čem jste a zůstanete staromódní?
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Je 5 minut po 23. hodině, je tu čas noční linky Českého rozhlasu a ptám-li se na to, v čem jste a zůstanete staromódní, musím říct i to, že jsem si vlastně během písničky, kterou zpíval Petr Muk a možná ji znáte i v podání Václava Neckáře, uvědomil, že jsem staromódní třeba v tom, že si pobrukuju, no zpívám dokonce, s rádiem. Ne, nebudu to dělat naživo, nechci odhánět posluchače a posluchačky, ale zeptám se paní Staňky, která se dovolala jako první, v čem ona je a chce zůstat staromódní. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, já vás srdečně zdravím a zdravím rovněž posluchače.
0: Za všechny děkuji.
1: Jsem staromódní, pane Borku. Šíleně. V první řadě jsem odpůrce rozvodu. Takže s tím mnoho lidí nesouhlasí a já zase se nemůžu smířit s tím, ať se podívám doleva, doprava, kdyby to byla mladá generace, ale staří lidé, dneska už osmdesátníci, pod jednou střechou je jich několik rozvedený. A ještě navíc poukazují na mladou generaci, kdyby radši byli sticha a nebyly kritiky. To je jedna věc.
0: Vy sama jste vdaná?
1: Druhá věc. Prosím, ne, já jsem vdova. Měla jsem jednoho muže.
0: Rozumím. Já jsem se chtěl jenom dobrat nějakého konkrétního výsledku, protože vlastně mluvíte i o mně.
1: Jo, tak to bych nerada, promiňte.
0: Ne, to je v pořádku,
1: doufám,
0: není za co omlouvat. Ne, v žádném případě. No, říkala jste druhá věc?
1: Je ta nemoc povolání. Já chodím, neumím nosit jinou barvu než černou. Chodím hodně v černý. A každou chvilku někdo mě tak chce píchnout, že nosím ty černý hadry, že proč chodím pořád v černým. Tak už mám svůj takový slogan na obranu, že moudrý člověk bude sticha a blbec mě nemůže rozhodit.
0: Vy můžete klidně dělat v médiích, protože tam těch útoků zmíněných jedinců, nebudu opakovat to slovo, tak tam si užíváme hodně.
1: No vidíte, já bych se s nima možná občas poradila. Nemám pocit, že bych měla nedostatečnou slovní zásobu. A další věc, nesnáším hodnocení Evropské unie, poněvadž by se měly napravit křivdy dějin. V podstatě Velkomoravská říše byl pokus slučování státu, zachování míru v Evropě. A to byla prvopočátní nějaká taková Evropská unie. A druhé Jiří z Poděbrad se svou ženou Johanou. Mám takový pocit, že ty se také, nevím, jestli byli první nebo druzí, něco podobného zasloužili. Také se domnívám, že Německo nebylo tak bohatý stát, aby rozpoutalo druhou světovou válku. Takže naši páni politici...
0: Tady bych si vás dovolil zastavit. Paní Staňko, vraťme se k tématu. V čem jste staromódní?
1: Začít hovořit pravdu. Nesnáším blafování lidí a nesnáším lež. Jsem staromódní.
0: Děkuju za tuhle vaši vzpověď, paní Staňko, a přeju vám krásnou dobrou noc. No ještě jednou se zase pro změnu já omlouvám za to, že jsem vám skočil do řeči, ale
1: nic.
0: Politiku a politiky bych raději
1: já
0: v noční lince nevítal.
1: Nehodlala, já mluvím o dějinách, ne o politikách.
0: Vím, vím, ale to slovo tam padlo. Tak děkuju a mějte se hezky.
1: Mějte se krásně.
0: Naschledanou.
1: Dobrou noc. Naschledanou.
0: Jana z Jirkova píše na rozhlas.cz/linka, tedy na web, kam se může dostat i ten váš vzkaz týkající se tématu, v čem jsem a zůstanu staromódní. Tedy Jana píše následující. Tohle téma se mě velmi týká. Ano, spousta lidí, hlavně mladší ročníky, mě označují jako staromódní. Ovšem já bych se označila jako retromódní nostalgička. To zní lépe. A mají pravdu, velmi se mi například líbí móda 50. a 60. let. Obdivuji historické kočárky a hračky a retro všeobecně. Současná doba je na mě příliš hektická, dává mi v životě dost zabrat. Jediné kladné, co přinesla, je pro mě lékařský pokrok a moderní technologie, které pomáhají usnadnit život. To je tak ale všechno. Ráda bych žila poklidnější život, kdy lidé k sobě měli blíž. V čem jste a zůstanete staromódní? Na tohle téma můžete volat během písničky Vašo Patejdla.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Nerušený poslech noční linky Českého rozhlasu přeju, vážení přátelé. Ani zdaleka tady nejsem proto, abych uváděl všechno o sobě na téma, které je aktuální v každé noční lince, ale napadla mě ještě jedna věc, ve které jsem staromódní. Já jsem si to uvědomil, když jsem v Brně říkáme šalina, ale asi bych měl říct spíš tramvaj. Tak tedy, když jsem jel posledně tramvají a viděl jsem, kolik, nechci říkat věkově zařazených cestujících, ale přece jenom ti mladší se vlastně všichni dívali do mobilu. To já jsem se raději díval na hezký holky. No ale možná teď uslyšíme něco zásadnějšího na téma, v čem jsem a zůstanu staromódní. A to od paní Vlastiny. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane Borku. Děkuji vám za vybrání písničky. A chtěla bych pozdravit pana Petýka z Valaška a jeho paní přišla z nemocnice. Taky přeju hodně zdravíčka. A Robertovi do Olomouce a teď tématu. Já jsem staromodný k tomu, že rodičům říkám a starším osobám to se zkusí a patří. Rodičů jsem říkala do poslední chvíle. Byla jsem z pěti dětí a jediná já jsem to vydržela celý život a mám úctu ke starším lidem, jak jsou já. Vlastně moc pomáhám, když je potřeba. Teď už moc nemůžu, ale když jsem pomáhala hodně. A to by bylo asi nejvíc, aby mladí lidi, aby si hleděli starších lidí. A to je asi všechno. Pane Borečku, děkuji vám za to. A zatím naschledanou.
0: Paní Vlastino, můžu se vás ještě na něco zeptat?
1: Ano.
0: To vykání rodičům má ve vaší rodině, předpokládám, tradici. Je to tak?
1: Ano.
0: Vy máte potomky?
1: Já mám 5 potomků.
0: A všichni vám vykali? Říkali vám vy, maminko?
1: No, akorát ten nejmladší mě začal vykat. Ale jinak mě vykali.
0: A jak jste přijala to, že vám právě v duchu téhle rodinné tradice, o tom se chci bavit, že vám ten nejmladší začal tykat?
1: No, těžko jsem to nesla, ale nepřesvědčila jsem ho, tak už jsem pak na to kašlala. Už jsem zůstala při tom tykání, ale jinak bylo mě to hrozně líto, že mě jako tykal. Bohužel v učilišti jsem tak učili, do té doby nešel do učiliště, tak mě vykal. Jak přišel z učiliště, tak mě začal týkat. No tak už jsem ho pak nechala tomu, že už začal být dospělej, tak jsem ho tak nechala.
0: Jako byste naznačovala, že ho učiliště zvlčilo.
1: No, asi jo. Mezi těmi dětma, víte, že ti děti většinou týkali rodičům, že? A omezení má, že? Tak si zvykl na to týkání asi, nebo já nevím, proč. No, ale mrzlo mě to, bohužel nebylo už děti. Už ty jako odvykl vykat. Ale jako ty 4 mě vykali.
0: Paní Vlastino, děkuji za čas, který jste věnovala noční lince a přeju vám,
1: krásný podzim. A šťastnou cestu domů.
0: Děkuji vám.
1: Naslyšenou.
0: K tématu, v čem jsem a zůstanu staromódní, napsal Bedřich na rozhlas.cz Lomit Kolinka. Dobrý večer, lidé můžou být staromódní na oblečení, třeba staré věci. Tady ten vzkaz, to jeho psaní končí. Bedřichu, děkuji i za těchto pár slov, ale možná, že jste udal směr těm dalším, kteří se budou chtít dovolat na 731 800 900 a říct také, v čem jsou a zůstanou staromódní.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Na malou chvilku se teď odmlčím, protože jakmile řeknu téma a přivítám naši paní posluchačku Noru, no tak už dál nemusím mluvit. Paní Noro, dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já jsem ráda, že mě takhle zdravíte, ale to mě nemusíte tímto způsobem uvádět. Já to vůbec nemám v úmyslu.
0: Ne, naopak,
1: tohle je dneska...
0: já vás chválím, tímto vás chválím, protože váš příběh má vždycky začátek, ten hlavní děj, závěr, rezime, no a celé je to vyklenuto skoro jako, řekněme, starověké drama. V čem jste a zůstanete staromódní?
1: Pane Borku, nechvalte dne před večerem, ještě nevíte a já taky nevím, jak se to vyvine, to, co chci říct, nevím, jestli mi ty myšlenky v mozku dobře naskakují a jak to skončí. Tak jednak já nerada používám slovo, že myslím, protože se řídím jedním starým úslovím, které je takové velmi jadrné, ale když někdo myslí, tak vymyslí, no, není to nic pěkného. Já jenom potom posuzuji u sebe tak, že jsem se narodila do nějakého prostředí, v nějakém prostředí jsem vyrůstala, setkávala jsem se s těmi svými nejbližšími příbuznými a do dneška ale vím, že ten základ jsem získala ve své rodině, takové ty základy, které by měly být dány do vínku každému člověku, čili slušnost, umět poprosit, umět poděkovat, být vstřícný k ostatním, umět pochopit druhé, umět je taky vyslechnout, umět poradit a když se dostane do situace, že někdo potřebuje pomoc, tak tu pomoc mu poskytnout. Možná, že to mě později vedlo i k tomu, že jsem se rozhodla pro své povolání ve zdravotnictví, ale to bylo po vícero důvodu, to byla třeba z nemoc tatínka. Když nemůžu říct, já si nemyslím, že jsem staromodní, protože jsem v něčem vyrůstala a ona se ta doba měnila a člověk si věmy přijímal. Pochopitelně, že dneska nenosím takové oblečení, které jsem nosila ve svém dívčím věku, nebo když jsem šla třeba na medicínu, kdy byla tehdy ty široké sukně s těmi spodničkami, úzké pásy. No vyhovovalo to tehdy mému věku, mému typu postavy a podobně. Takže dneska zrovna tak, ne že bych nosila staré věci, když je dokážu využít, ale přijímám i to, co je nové. Pochopitelně se nedívám na nějaké modní výstřelky.
0: To bychom měli módu. To bychom měli módu, respektive oblečení, ale nikdy jste neslyšela třeba od svých nejbližších, babi nebo mami, ty seš tak staromódní?
1: Ne.
0: Ne.
1: Ne, to skutečně to neslyším. Já to beru i tak, že třeba nesouhlasí s nějakým nebo s mým názorem a podobně, ale to je vývoj u každého člověka, který je velmi individuální a když bych narazila, neříkám to z rodiny, ale obecně na nějakého blbce, tak tomu, když uvidím, že to je skutečně tupý člověk a blbec a že nemá smysl se s ním bavit, tak mu to nebudu vyvracet a půjdu od toho pryč. Pochopitelně, že se snažím pochopit i názory jiných, nebo to, co se děje kolem mě, tak si to potřebuji vysvětlit. A tady mě právě chybí, to není staromódnost, ale to, že já bych chtěla se dopídit k jádru věci, že jsem byla vždycky zvídavá. A slyším spoustu zpráv, přitom poslouchám jedině rádio a televizi, nemám internet, čili digitální techniku nemám prakticky žádnou, ale nejsem z toho absolutně smutná. Vůbec mi to k životu nechybí, ale formují se taky i dál, že si vyslechnu ty určité názory, nemusím s nimi vždycky souhlasit, ale to není otázka módnosti, to je spíš otázka toho, jestli já se třeba dovedu určité situaci přizpůsobit, aby to pro mě bylo vhodné, nebo když mě to nevyhovuje. Nemám ráda určité věci. Doslova jako, já, jak bych to řekla, no tak nesnáším třeba ty piercingy, ale všimněte si, že ta móda začala po těch 90. a teďka už tolik není. Nebo zrovna tak tetování, nebo nějaké určité takové výstřelky, protože když čtu Vondruškovi středověké knížky a když tam vidím, jakou měli třeba z módu, tak se říkám, kolikrát i mezi námi se pohybují lidi, kteří vypadají spíš, jako kdyby byli šašci z nějakého panoptika, ale konec konců středověká móda u mužů byla taky taková. Měli každou nohavici jiné barvy a nosili zahnuté boty a kadeřili si vlasy a podobně. Takže každá doba nese něco, a člověk si musí z té doby něco vybrat. Mám ráda i nové věci, ale hodnotím je podle jednak jejich užitečnosti, podle jejich výkonu, podle estetického sledu, eventuálně když jsou to určité nástroje, nebo řekněme i do kuchyně, hrnce nebo hrníčky, šálky a cokoliv, jak je to vytvarované, protože starý člověk už má trošinku jinou pohyblivost, jinou citlivost a potřebuje sahat po těch určitých věcech jinak, než byl zvyklý kdysi ve svém mladém nebo středním věku. Ale to si myslím, že je otázka přizpůsobení. A to, že jsem si zachovala slušnost a schopnost myšlení, to myslím je zákonitý vývoj a já jsem ráda, že jsem se tomu nenaučila, ale že se to do mě dostalo, že to ve mě zakotvilo a že to ve mě trvá do dneška. Takže já tomu neříkám staromódnost, ale schopnost přizpůsobit se určitým podmínkám, určitému prostředí. Hlavou se neprorazíš, to je naprosto jasné, tak proč já bych si rozbíjela vlastní hlavu o tu zeď, když to mohu udělat trochu jiným způsobem. A to neznamená, že bych ze svých myšlenek uhýbala. Stačí vám to?
0: Paní Noro, mně by stačilo, i kdybyste třeba řekla jenom tu první větu, ale i za ty ostatní vám děkuju. Mějte se hezky a děkuju za váš telefonát. Naslyšenou.
1: Pane Borku, taky zdravím vás i všechny. Dobrou noc, nočníčci.
0: Naslyšenou. Pavel ze Židlochovic napsal na rozhlas.cz / Linka tyto řádky. Tak já jsem takovým staromilcem hlavně v hudbě. Mám rád staré dobré písničky, zkrátka, protože současná hudební scéna není moc můj šálek čaje. No a taky jsem staromilec, co se týče módy. Na žádné módní výstřelky už si nepotrpím. To bejvávalo spíše za mlada. Teď už mám rád hlavně, aby mi bylo v oblečení pohodlně a plnilo svůj účel, když je teplo a nebo zima. No a abych nezapomněl, mám rád všechny filmy s Vlastou Burianem. Ty si myslím, že z módy nikdy nevídou. Tak dobrou noc všem, přeje Pavel.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Myslím, že nejen hlas, ale i rukopis Michala Davida jste poznali. Byl to on, který vám společně s Janem Bendigem zpívali v noční lince Českého rozhlasu. Vracíme se k tématu. V čem jsem a zůstanu staromódní, nám chce říct Pepíno. Zdravím vás na Valašsko.
1: Dobrý večer, teď zdravím všechny posluchače, pokud ještě nespí, ať tak ten, no tak staromodní. Nám třeba s manželkou vytýkají, že já třeba, my zemědělčíme ještě, máme dobytek, že, tak seču ještě kosu, jako jak kdysi se seklo ručně, protože u nás to tam je takové hornáte, takže nějakou techniku moc se nedá používat, že no a hrabiama se to hrabe a obraca a třeba obilie to ještě kosu hrabicu se seče, že a takové různé ty věci, že no, ale tak to má člověk zažité od mládí, že tak jako ten, no a třeba jste mluvili o vykání, to my jsme, nebo já jsem rodičům nikdy netykal, jako vždycky to už od malá byli naučeni vykať a stařečkovi tému dokonce onikať, jako jsme, jo, to už bylo tak samo sebu se to.
0: A jak to máte se svými dětmi?
1: No, děti ty všechny tykají, a i vnuci.
0: Takže u vás se to vlastně zlomilo, dá se říct.
1: No, to automaticky, ať jsou to vnuci a pravnuci, takže to už je všecko samé tykání. A i tak, když člověk leda kde přijde, tak jako někdo vyká, ale většinou aj cizí se stane, že nejáci mladí a jako tykají nebo co, takže je to takové dost neslušné, bych řekl, že no, ale tak to člověk přejde, že to není tak důležité, že.
0: Pepíno, a jak jste na tom s používání takových technologií, moderních technologií, jako je třeba, no třeba internet, anebo internetové bankovnictví?
1: Ne, to vůbec ne.
0: Ne?
1: Já jdem, manželka ta něco tam jako praktikuje, ale já klasicky mám jako ten chytrý mobil, ale takové ty základní věci. Jinak to nepoužívám a už se to nechci za to ani učit.
0: Já v tomhle já vám docela rozumím, jsou věci, chápete, které se ani já už nechci učit,
1: no,
0: ale jsou obecně prospěšné. No,
1: v 80 rokách člověk potřebuje jeden pohyb, zdraví, že a tak, aby jsme fungovali.
0: Tak, tak.
1: No.
0: To jsem si uvědomil dnes, když jsem byl na žebříku a otrhával jsem švestku, protože dělám kvas, tak jsem si říkal, co já vlastně potřebuju. Ano, ještě ten pohyb, aby ještě jakž tak šel, abych se na ten žebřík dostal, aby potom v zimě bylo čím se zahřát, že?
1: Já jsem zase dělal povídla. Minulý týden. Celý týden jsem se s tím hrál. V kotli jsem to míchal.
0: Pomalé míchání, ano, aby se nepřichytla. No jo.
1: To musí několik dní, až to úplně dotuha. Ono musí být tmavé a lesklé, ty povídla.
0: Tak, tak.
1: No.
0: Pepíno, děkuju za tenhle, no dá se říci, i návrat do starých časů.
1: Ještě bych chtěl paní Vlastičku z Krnova, jestli můžu pozdravit, ať zdraví, ať ji slouží zdraví, ať se drží, jo. Já jsem Přeskopec, ona je z Karlovic, pochodí, takže rád by ji pozdravil, jo.
0: Jako by se stalo, Pepíno.
1: Jo, děkuju.
0: Není zač a mějte se hezky.
1: Mějte
0: naslyšenou.
1: Dobrou noc.
0: Zdravím, přátelé, píše Bohumír na webu rozhlas.cz Lomítko Linka. Často mi naši mladí řeknou, dědo, kde to žiješ? Po starou my žít nebudeme. Přichází z nápady, já kroutím hlavou, nebo je ženu někam. Doma se někdy ptají, babi, co budeš dnes vařit? Ne, ne, dneska doma obědvat nebudu, já si koupím něco ve městě. V oblečení, jak by smet. Tomu nerozumíš, jak dneska mladí chodí. Od vás já si radit nenechám. No o mobilech ani nemluvě. Rozumím všemu. Ty dědo, na co jsi ten mobil kupoval? Tak bych mohl psát do nekonečna. Zakončuje svůj dnešní příspěvek posluchač Bohumír. A já se vás znovu ptám, v čem jste a v čem zůstanete staromódní?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Po písničce, kterou zpívala Petra Janu, je čas v noční lince přivítat další posluchačku. Je to paní Emma, která čeká na čísle 731 800 900, s tím, že chce říct, v čem je a v čem zůstane staromódní. Dobrý večer přeju, Emo.
1: Vám taky přeji všem posluchačům krásný večer. A paní Skrnová, která pochází z Valach jako já, taky jméno jsem zapomněla, ona ví, ona poslouchá každý večer, tak ví, že ji zdravím. V čem jsem zůstala úplně jako stabilní. A,
0: nebo, staromódní.
1: Stabilní.
0: Staromódní.
1: Staromódní. Tak já jsem z práce unavená, jsem moc pocká. To je jedno. Ale chci vám říct jednu věc. Mě rodiče vedli vždycky k poctivé práci. A to je pro mě důležité. Pro někoho v dnešní době je to jako staromodní věc, nebo zbytečná věc. Jo. Ale jako práce a to je pro mě prostě na prvním místě. A potom rodina. Aby rodina měla všechno, co potřebuje. Pak jsou druhé věci, že třeba já potřebuji nějaké potřeby, ale první řadě musí být děti, manžel a potom pejsek a pak jsem já, asi tak nějak.
0: No, tak máte pěkně nastavené priority.
1: Mám jako, protože své děti miluji, manžela ještě víc a pejska ještě víc, kterou máme 12 let.
0: Máte ráda sebe?
1: Sebe, ano, já si taky dopřeju.
0: No to, tak, jako všechno v pořádku. Už jste si myslela, že tady nastoluju nějaké psychologické téma. Já jsem jenom chtěl slyšet to pokračování. Emo, moc krát vám děkuju a přeju vám krásnou dobrou noc. Naslyšenou.
1: Vám všem to a řeknu vám jednu věc, že vaše radio je úžasné. Já přijedu z práce v 11, o půl jedné, jo, ve 12 a první co, tak si pouštím v ložnici vaše rádio a poslouchám téma.
0: Já se skoro až červenám, unavená z práce a přijde a pustí si rádio. Co si můžu přát víc? Emo.
1: Usínám u vašeho rádia a poslouchám. Před 11. po 11. hodině vaše rádio, v noci ho poslouchám. I s Diankou, to je můj pejsek, který se mnou spínka. Jo, prostě jste úžasný, prostě lepší rádio a fakt asi neexistuje. A přeji vám všem hodně úspěchů, abyste měli hodně posluchačů, spokojených, tak jak jsem já. Protože kdykoliv zavolám, tak se vždycky dovolám.
0: No, to je pozitivum.
1: A to si velice vážím a vyslechnete si prostě můj názor a takové. A je to úplně super. Člověk se potřebuje občas vyventilovat. A vy jste ta ventilace pro mě, vaše rádio.
0: Tak já vás, co by velký ventilátor, zdravím a přeju dobrou noc. Naslyšenou.
1: A ještě bych chtěla pozdravit pana Honzu, na kterého teď nemám momentálně štěstí. Protože když on má svátek, tak ten den já mám narozeniny. A ještě jsem neměla šanci ten den, když mám narozeniny a já Honza mu popřál, protože třeba odbadný, nebo později, nebo dřív, jo. Ale to vyjde.
0: To vyjde. To už se tématu netýká, to vyřídíme jindy. Mějte se hezky, Emo, a naslyšenou. V čem jsem a v čem zůstanu staromódní? Téma noční linky, kterou právě posloucháte. A Jenda napsal na rozhlas.cz/linka následující. Já zůstanu staromódní v nepoužívání žádné bankovní aplikace v mobilu a neukládání platebních karet vůbec nikam. Když chci něco platit, musím u toho být přítomen. Přítomen, žádné se to samo neexistuje. S bankou pracuji od jakživa v počítači a nemám potřebu platit faktury po cestě z místa A do místa B. A pokud jde o placení různými QR kódy, to vůbec neuznávám. Dělá se s tím spousty podvodů a pak se lidé diví, že přišli o spoustu peněz. To stále cituju psaní pana Jendy. Vybírám si pouze takové obchodníky, kteří mají normální terminál na karty a jakmile tam mají ceduly platba kódem, tak jdu pryč. A nebo platím hotovostí, které mám ovšem běžně u sebe jen několik desítek

0: slyší jeho vzkaz a Jendovi takto na dálku vyřizuju. S tím placením kartou jsme na tom stejně. To je další věc, u které jsem si uvědomil, jak jsem staromódní, když platím v hypermarketu a všichni přiloží buď to moudré hodinky, anebo ještě moudřejší mobil, když to já musím najít a chci najít peněženku i s tou bankomatovou kartou. To je asi tak vrchol mých technologických vymožeností v tomto ohledu.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Písničku Johna Denvera zpíval Karel Gott, tedy nikoli Any Song, ale Když milenky pláčou. A tohle je naše posluchačka Libuše, která do noční linky přináší ten svůj pohled na staromódnost. V čem jste staromódní a v čem chcete zůstat staromódní, paní Libuše? Dobrý večer.
1: Dobrý večer. I všechny vás zdravím. A v čem jsou staromódní? Jsou staromódní v tom, že jsem vyučená pánskou Krejčovou. Celý život jsem pracovala v oděvním průmyslu nebo předtím v krasu. A naučili jsme se, bylo nám vtloukáno pořád, káro musí pasovat, modrý s modrým, červený s červeným, nemusíme smít to být takhle. A když si vidím, co se prodává za nehorázný ceny, když je zešitý modrý káro s červeným dokupy, je to úplně děs a hrůza a ještě tolik peněz to stojí.
0: Takže módní jako výstřelky. Jsme u módních výstřelků.
1: Módní výstřelky, tak. Díravý kalhoty, jako vidím oblečení normálně. Když už má být někdo oblečený, tak má být normálně třeba i barevná sukně, jednobarevný věc a obráceně. Nesmí být jedno kostkový a druhý proužkový. No to je prostě to a tím mě říkají tady, seš staromódní. No tak asi, že jo, ale jiná nebudu.

0: A teď mi řekněte, nemáte náhodou v rodině někoho, kdo je, jak bych to řekl, kdo ještě není sezdaný a třeba už se brzo objeví s partnerem či s partnerkou?
1: Ne, všichni už mají, jako
0: už mají.
1: Mám vnuky, jako všechno už je to poženěný, povdávaný. A zaplať pánbu, všichni jsou normální.
0: No dobře, ale teď si vemte, že láska je mocná čarodějka, to není žádný cancor, jak se říká v Brně. Teď si vemte, že některý z vašich vnuků přijde představit babičce svoji nastávající a ona přijde v těch, jak vy říkáte, roztrhaných riflích, tedy džínách.
1: Ještě se to nestalo, ale fakt je, že mají jako tohle, tak to já taky beru, jako že si nasadí kšiltovky nebo takhle, Bůh ví co. To v tým mě to takhle nevadí, mě vadí jenom takový ty až moc výstřední věci, no.
0: Libuše, takže co se týče módy, jste prostě staromódní, červený, červenýmu, ano. Modrý k modrýmu, kárvu má sedět, žádný proužky a zároveň čtverečky, no to je pravda, že tak. Z toho potom přecházejí oči. A co takhle, řekněme, vlastnosti? Máte nějakou staromódní vlastnost?
1: Ne, ne, takový ty to tykání, nebo tohle, to mě vůbec nevadí. Tykají mě normálně i ty vnoučata, i pravnoučata, vůbec mě to nevadí, v pohodě.
0: Mm-hmm. A co používání internetu?
1: Internet nepoužívám, to vůbec ne, ani to bankovnictví, jako to vůbec, telefon normální, obyčejný a...
0: Mm-hmm.
1: To je všechno.
0: Dobře. Od nikoho jste neslyšela? Babi nebo mami, ty seš v tomhle strašně staromódní?
1: Tak to ani ne, jenom říkají, že jsou až moc velký šetřílek a takový zbytečnosti.
0: No prosím, půjčky jste si nikdy nebrala?
1: Ale taky jo, jako když jsme pracovali a byly ty podnikové půjčky nebo takhle, tak to jo, ale... Jinak ne.
0: Já vám děkuju za váš telefonát, paní Libuše, a přeju vám krásný nový den. Začíná za necelých 5 minut. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: V čem jsem a zůstanu staromódní? Téma noční linky, kterou právě posloucháte. A na závěr téhle hodinky, samozřejmě kromě písničky, ještě jeden čtený vzkaz z webu rozhlas.cz/linka, kam napsala Dáša. Za mě jsem a doufám, že vždy budu staromódní v hodnotách, jako je slušnost a empatie. Děti jsem vychovala tak, aby se zastavili, dívali se lidem do očí a děkovali. A když něco chtějí, tak umí poprosit. Umějí se rozdělit, umí pomoci druhým a nekradou. A tohle všechno jsou úplný základy. Tohle jsou hodnoty, které by měly přetrvávat napříč stoletími a časem. Dáši, děkuji za její psaní a vám, pokud vás to třeba inspirovalo, ať už téma, nebo to aktuálně odrecitované psaní, vězte, že můžete stále psát a stále telefonovat i v té další části noční linky. Začíná za pár chvil a to už bude nový den, bude pondělí 14. Telefon je 731 800 900. Psát můžete na rozhlas.cz/linka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Dámy a pánové, vítám vás v novém dni a v novém týdnu. Píšeme pondělí 14. září 2026 u mikrofonu Noční linky Českého rozhlasu v brněnském rozhlasovém studiu Borek Kapitánček. No a téma? V čem jsem a v čem zůstanu staromódní? Telefonovat můžete tradičně na 731 800 900, psát jako vždy na web rozhlas.cz/linka. Tu první možnost teď využívá paní Libuše, která telefonuje, pamatuju si to dobře, z Mnichovic?
2: Ano, ano.
1: Zdravím vás.
2: Já vás zdravím a všechny posluchače, co jsou napřímo. Já teda staromodní nejsem, já mám ráda hezké věci a třeba nepomám se nějaký sexik nebo halenka, je to zachovalý, tak to ráda taky nosím. A jedna paní je mladá a ta se oblíká jako staromodně, jako šaty. Víte, jak se dřív nosívaly ty a kloboučky tomu a to se mi zase moc nelíbí, protože mladá se říká, no tak jako ta móda, tohleto staromódně se mi nelíbí.
1: Ona se nám ta staromódnost trošku, teda mě se trošku vymknula z rukou, protože se pořád pohybujeme na té módní úrovni. Já myslel třeba na takové věci jako staromódnost v tom smyslu, třeba už tady zaznělo, vykala jsem vždycky rodičům, nebo dáme na pouze ústní dohodu. Nemusí být všechno psáno, stačí podání ruky. Takhle jsem to taky myslel, ano, ale pokud to vidíte,
2: tak babička jako vykala mamince, to dřív tak bylo. My jsme tykali i rodičům, i prarodičům, jo, jsme nevykali. A teď to není to vykání, že jo, to
1: bývalo. Dobře, a tak co třeba vlastnosti, které jsem tady jemně naznačil? Máte nějaké další vlastnosti, kvůli kterým jste si třeba od blízkých vysloužila o hodnocení Libuše je staromódní?
2: Ne, nejsem staromódní, já se ráda oblíkám. A jako ta paní říká, nosí černý, to ne, to se mi nelíbí. Já jedině to kombinuju s něčím, černý a třeba světlý, to se mi líbí, ale černý nosí, to se mi nelíbí.
1: Dobře.
2: Takže jakože líbí se mi moda všechno, ale tohle to starodávní nebo něco takového, to ne, to se mi nelíbí. Takže, haló, slyším
1: se? Já vás poslouchám.
2: No, takže jako, no, já nevím, no. Znamená, že někdo je potrpí si na takové věci, ale já teda ne.
1: Takže nejste staromódní.
2: Ne.
1: Dobře, paní Libuše, píšu si čárku u moderně smýšlejících posluchaček Noční linky Českého rozhlasu. Jo? Mějte se pěkně. Dobrou noc.
2: Tak opatrujte se, dobrou noc, děkuju.
1: Naslyšenou. Tradičně píše i František, cituju: já si myslím, že na můj věk až moc využívám toho, co mě dnešní doba nabízí. Internetu, telefonů, automobilů, pracovních strojů a tak dál. Pozoruju, že mnohem mladší generace nějak za mnou zaostává. Aspoň s chutí pracovat. To se mně moc nelíbí, pokračuje František. A končí svoje psaní slovy: líbí se mně třeba kontakt s lékaři, kdy si léky objednám po telefonu a nemusím chodit do čekárny k lékaři pro recepty. Ohromná věc. Františku, máte pravdu. No ale tu staromódnost, tu tam nějak nemáme. Ale děkuji i za to, že jste napsal, že jste moderní chlap.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu dnes na téma V čem jsem a zůstanu staromódní. Řekl vám, paní Marcelo, někdy někdo, třeba i blízký, vy jste v něčem nebo ty jsi v něčem strašně staromódní? Dobrý večer.
1: No, tak jak jsem už předeslala, tak dneska moje vnučka, ale nejdřív vám chci říct to, čeho se držím celý život. Já jsem pracovala už, já jsem narozená v první polovině minulého století, tak už jsem stará baba. Ale měla jsem vždycky pod sebou i ve starým režimu zaměstnance. A zrovna tak po revoluci jsem jako měla firmu a tak dále. A nikdy jsem nedovolila nebo jsem nenabídla svým podřízeným, aby mi tykali. A hrozně se mi to osvědčilo, protože ono, když tak dojde k nějakému konfliktu nebo něco, tak daleko hůř se to rovná, když někdo si myslí, že je jako rovnej. Kámoš, jo. Hmm. Takže, ale měli mě rádi, co jako každý říká, no za vás to bylo teda úžasný a tak dále. Ale to je vedlejší. Ale dneska mě šokovala vnučka nejmladší, která mi řekla mimo jiného, babi, prosím tě, nevíš, jestli je to normální, nebo co, jaký máš na to názor? A já říkám, ale co jde? No, moje kamarádka, ona teď vycházela z základní školy a šla na gymnázium. A její kamarádka šla na soukromou školu. A říká, oni si tam tykají s učitelema a říkají jim křestním jménem. Tak asi to je tak normální. Já tam, aby taky tykáte na gymplu učitelům. No to ne, ale asi jste vy dřív narozený, jste asi staromódní.
0: No, to je zvláštní přístup. Já v takové škole tak jsem asi staromódní a taky už se mě to no, naštěstí moc netýká. Ale já o takové škole moc neslyšel, zatím neslyšel.
1: No já jsem to dneska slyšela a říkám, prosím tě, to není možný. A to jim říkají křestním jménem. Jo, normálně křestním jménem a tykají jim. No tak to teda mě šokovalo teda.
0: No já jsem byl zase překvapen, když jsem nastoupil na střední školu a první, kdo začal nám všem, žákům, žákyním, tedy studentům a studentkám, na průmyslovce ovšem, začal vykat, byla naše profesorka češtiny.
1: No to právě, že dřív teda na těch druhých stupních nebo vlastně v těch středních školách se dřív vykalo i žákům.
0: No, mě to překvapilo. Já jsem dítě, jsem ten takzvaný boomer, jestli to říkám správně. No, já jsem dítě vychované v tom rovnostářském systému, který měl být rájem na zemi. No, tak možná proto mě to překvapilo. Paní Marcelo, já vám děkuju.
1: No, není zač, mějte se krásně a všechny zdravím, kdo ještě nespí.
0: Děkuju a naslyšenou.
1: Mějte se krásně, naslyšenou.
0: V čem jsem a zůstanu staromódní, téma Noční linky, kterou posloucháte. Přidáte se na tomhle telefonu?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a jejím tématem je staromódnost, ale staromódnost nejen v oblékání, v mnoha oborech a v mnoha odvětvích, no prostě v mnoha oblastech byste to mohli o sobě slyšet při svém konání. Tak naschvál, paní Veroniko, kdy naposledy vám tohle, že jste staromódní, řekl někdo z blízké rodiny? Dobrý večer.
1: Dobrý večer, tady je Veronika od Uherského Brodu. No tak, že by jsem byla staromodní, to mi přímo neřekl. Mám už také několik pravnuků, jsem starší ročník, ale když používám jako internet, mám internetové bankovnictví, ale museli mě to tam ty děti dát, sama bych si to nedala. Ale tak jako třeba slyším, babi, já už jsem ti to řekl dvakrát, ale klidně ti to zopakuju po třetí, jako když tomu nerozumíš. To jako
0: no tak my se už pomalej učíme v určitém věku, že?
1: Ano, to určitě právě říkám, protože už mám ty pravnuky, tak třeba to všechno chápu těžej, ale jako vyřídím si, co potřebuji na internetu nebo na tom bankovnictví, to jako hravě. Ale víte, co mě jako strašně vadí, že my třeba ať v televizi a kde všady nemáme trenéry, máme kouče, nemáme se dobře, máme se ready. Víte, mně to někdy připadá, jak kdybychom se měli za tu češtinu stydět. Proč musíme používat jako takové zkomoleniny, když máme tak krásný český jazyk?
0: Tady bych si dovolil jenom drobnou vsuvku. On vlastně i ten trenér je cizí slovo, ale to nechme být. Já jsem se pousmál, protože mi vlastně koukáte přes rameno. Jedním z blízkých budoucích témat na začátku října bude o češtině spíše nevážně. Přesné datum ještě samozřejmě sdělím, ale to jen tak na okraj a protože jste to zmínila. Takže vy se učíte i těm moderním věcem a tím pádem neslýcháváte tak často, že jste prostě staromódní.
1: No právě říkám, třeba mi to musí říct dvakrát nebo třikrát, ale jako používám.
0: No to je ta fáze učení, no tak jak říkám, už nám to do hlavy nejde tak rychle jako v šesti, v sedmi, osmi letech, že jo?
1: Ano, ale jako neodsuzuju mladé, když mají trostranné kaloty. Že ne, že by se mě to líbilo, ale stejně s tím nic nenadělám. Tak proč bych ji, jako jak oni říkají, prudila, že?
0: No, tak. To je krásný český slovo. Děkuju, píšu si a možná to v říjnu vyřídíme. Veroniko, já vám děkuju za telefonát a přeji vám krásný
1: jenom,
0: nový
1: jenom
0: týden.
1: Bych chtěla pozdravit paní Aničku z Mikulova a paní Noru, která ráda velice poslouchám. Ale jinak mějte se hezky a dobrou noc.
0: Dobrou noc. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Kdo vám naposledy řekl, že jste v něčem staromódní? To není jen tak řečnická otázka, to je téma Noční linky, kterou právě posloucháte. A já na vlně Českého rozhlasu, tedy Noční linky Českého rozhlasu, vítám paní Soňu, abych se jí zeptal na to též. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím všechny. No.
0: Kdy naposled jste slyšela, že jste staromódní?
1: Vyloženě mi to nikdo neřekl, ale jsem staromódní v kuchyni. Jako ať už se to jedná o vaření takových těch obyčejných starých jídel, nemám ráda tady ty nové čínská kuchyně, vietnamská kuchyně, mexická kuchyně. Jako já se pořád držím podle mojí mámy tady té staré české kuchyně a myslím si, že aj mladým, jak vnukům, tak mladým jako synovi, že to prostě chutná. Jo.
0: Zkuste být konkrétnější. Mě by zajímalo, teda upozornil, že jsem naposledy jedl před 6 hodinami a začínám už pomalu teď slintat, ale zkuste být trošku konkrétnější a řekněte, jaká konkrétní jídla jsou těmi jídly, kterých, jak vy říkáte, se držíte.
1: Třeba takový. Byly to, možná se tomu říká lokše, takové ty placky z vařených brambor, na plotně.
0: Na sucho.
1: Já sice teď používám, ano, plotinku. My jsme to vždycky namazali, to dělalo takové ty puchýřky, namazali sádlem, srolovalo se to a my jsme měli celý den, prostě jsme furt chodili, že jo, a táhali to. Pak je to třeba taková omáčka, je to fazolová omáčka, kterou moje máma dělávala a kterou dělávala beleše. Nejsou to prostě takové kynuté těsto, taky na sucho upečené na pánvi a není to tak dlouho, co jsem to dělala. Nejsou to langoše, ale jsou to takové beleše.
0: Někde se říká báleše třeba.
1: Báleše, ano.
0: Ano.
1: Potom jsou to třeba, já nevím, takové halušky. Halušky, strapačky se tomu říká. Halušky jsou s brinzou, tady ty strapačky s tím kysaným zelím, trochu nějakého uzeného do tého. A to jsou takové jídla, které já prostě dívám, chutná to, takové ty české ingredience do toho, jak se říká, žádné dneska ty moderní, ani nevím, co to je, kolikrát, když čtu nějaký recept, tak ani nevím, co to je. No a za druhé, říkají mi, to mi vlastně řekla třeba dcera, staromódní v účesu. Já prostě od mládí, od děcka, od malička nosím krátký sestřih, že jo. Takový ten klasický, dříve se chodilo na pánské se ostříhat, jo. A jako pořádně nutijo do nějakého toho moderního střihu. Když jsem byla u holičky, ano, dobře, tak vyhovím, nechám si udělat nějaký ten nový střih. Ale já jsem se v tom necítila, já jsem prostě, nevím, byla jsem úplně někdo jiný, ale zase jsem se klasicky vrátila ke krátkému střihu a jsem spokojená.
0: Ale tady ten účesový konzervatismus je věc, kterému já velmi dobře rozumím. Já už bych si sám sebe ani nechtěl představovat z vlasy.
1: Já nevím, jak mi vypadá.
0: Víte, jak je to pohodlný mít tu holou hlavu?
1: Nevím, já už nemám holou.
0: To bylo řečnicky samozřejmě, no. Já jsem spokojen tak, jak to je. Jakmile, já totiž říkám, jak to jednou chlapovi začne padat, je zbytečný honit nějaký přeházovačky, nastřelovat si vlasy, zbytečně. Všecko dolů.
1: No. Ale když to sluší těm chlapům, mně se to třeba fakt líbí, jako když můj kluk chodí od mládí, taky neúplně, že by měl letiště, jak se říká, na hlavě, ale úplně nakrátko, úplně tak nějak. A dneska to sluší těm pánům.
0: Ano, jako američtí kosmonauti, že jo, se necháváme ostříhat. No. To je ončo, paní Sonio.
1: Jo, já jsem taky, no takže já jsem v té kuchyni a třeba, dejme tomu, mám tady nějaký mixer, nějaký šlehač, jo, ale já si to ještě ráda vyšlehám. Víte, jak byla taková ta metla?
0: Ano, já ji mám doma, no. Teda nepoužívám, protože jsem líný, takže já to dělám právě tím šlehačem, ale mám ji tam.
1: Já ji ještě někdy právě používám, jo, takže držím se tady toho v té kuchyni, žádné nové ingredience, nějaké různé koření a to, klasika, zelenina, koření, to základní, nějaká zelenina ze zahrádky a takové ty moderní jídla a já prostě nemůžu, jako mi se to... Třeba to chutná, nebo jasně, že jsem, když jsme jezdívali, že jsem okusila takový, ale doma se držím klasiky a je to pro některé, je to staromodní, ty ani nevyzkoušíš tamto a takový a tamto chutná, tak držím se toho. Možná je to taky lenost, že se mi nechce nějaké ty nové recepty, ale klasika a vím, jak to dopadne, vím, co to je a nežádné nějaké názvy, fakt neznám, nebo neznám, čtu to, nějaké ty recepty, ale držím se svého. A hlavně ten účest, to se držím svého.
0: Já
1: a
0: taky.
1: Já jsem si jednou nechala, já mám takový špinavý blond vlasy, že je nakrátko ostříhaný, nechala jsem si jednou nějaký kaštanový přeliv udělat. Já jsem pak ráno vstala, podívala jsem se do zrcadla. No to byl jiný člověk, já jsem si na to nemohla zvyknout, než to odrostlo.
0: No teď říkám,
1: takže držím se klasicky.
0: Já už bych taky nemohl nosit vlasy. Sonio, děkuju a přeju vám krásný nový týden, který začal před půl hodinkou. Naslyšenou a buďte zdravá.
1: Taky naslyšenou, taky. Děkuju, dobrou.
0: Dobrou noc. V čem jsem a zůstanu staromódní. Je to téma, na které můžete reagovat, ke kterému se můžete vyjadřovat ještě zhruba půl hodinku. V obchodě chodím k pokladně s pokladní a platím, světe, div se, většinou hotově. Jsem asi konzerva. To říkám částečně za sebe, ale taky proto, že to napsala Eva z Jižních Čech. Takže, paní Evo, můžeme si takto na dálku podat ruce. Já jenom v případě krajní nouze, když je u dvou otevřených z 12 existujících pokladen velká fronta, tak jdu k těm automatickým, jinak ne.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: čem jste a zůstanete staromódní? Tuhle otázku už za chvilku položím i paní Liběně, ale vlastně se můžu zeptat ještě trošku jinak. Paní Liběno, když vám někdo dá přednost ve dveřích, třeba při vstupu do obchodu nebo na úřad, potěší vás to? Dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane Marku. Potěší mě to, poněvadž já mám merle, tak mi otvírají spíš.
0: Tak to jsme asi oba dva staromódní.
1: Tak to je jediný asi, co je staromódní, ale když jsme byli jako děti, tak na nás navlíkli Bůh ví co a my jsme vypadali spíš jak čarodejnice. Nosili, každý nosil už silonky a my pořád takový ty punčocháče, který byly hrozný. No já si to nedovedu představit.
0: Já jsem taky nosil punčocháče, takový ty hnědý.
1: No, hnědý byli většinou.
0: Strašlivý, no, strašlivý.
1: No, to bylo strašný a já si nedovedu představit, že bych to mým dětem dala na sebe. To bych asi vůbec ne. A v tom jídle, tak jako jídlo to není zase tak nějak starom. Jsou, museli jsme se naučit, když jsem chodila do učení, uhlířinu a to jsem nevěděla vůbec, jak se to dělá. No. Protože my jsme se to neučili a v té jedné hospodě, co jsem pracovala jakoby, tak říkali, prosím tě, takovou banalitu, prostě to je automatický, tady si to dává každý. Já říkám, no my jsme se to neučili, já nevím, jak se to dělá. No tak mi to ukázali. No,
0: potřebujete hodně zbytků. Jo, vařený brambory, no, nějaký uzený, v okurku
1: já
0: máte
1: vím,
0: doma.
1: No, nějaký knedlík a
0: no,
1: tak dále.
0: No, jasně, smícha, no, hromad, ein top takový.
1: Tak nějak. Teď už jako, jo, teď už to vím, že jo. A oni ještě mě sválně zkoušeli, jestli něco dokážu, tak se mě ptali, jestli umím ty drbáky, neboli bramborový šišky, nebo takový, já nevím, syrový brambory a vařený brambory.
0: Jo, chlupatý knedlíky.
1: Chlupatý knedlíky, ano, přesně.
0: No.
1: Ty jsou nejlepší jak k vrabčákům, když se dělá vrabci.
0: No, teď jste mě inspirovala. Nevím, co budu dělat příští. Teď už vím, co budu dělat příští víkend.
1: No, no a jako pohled ještě někdy posílám, vím, že je to drahý, ale posílám.
0: No prosím, to je další věc, kterou jsme ještě nezmínili, ano.
1: No vidíte to, poštovní známky, tak to ještě někdy posílám pohled, nebo nějaký dopis, ne jako moc, ale posílám většinou narozeninám, svátku a takhle. Jinak jako normálně, abych posílala, já nevím, to už je jedno. A potom ještě bych sem chtěla říct, že to nošení toho oblečení, no tak já bych teda na sebe dala jenom pouze to, co jako třeba řeknu příklad bílej svetřík, černý kalhoty nebo sukně, nebo zase je to jinak, že třeba nosím džíny, kterou nosím třeba trička, to jsou takový třeba červený tričko s modrým, no, oni většinou říkají zelená a modrá, to se mi tak nějak nelíbí, to není, to by muselo být zelený a třeba nějaký světlejší kalhoty nebo to. Šaty nosím většinou dlouhý, já je nemám ráda krátký, a nebo až tak nějak do 3/4 těch
0: lítek.
1: Lítek, ano, přesně tak. Jinak nepoužívám jako tak nějak.
0: A že budeme probírat i módní estetiku, oblékání, aha, tak to jsem nedoufal. No, tak děkuju za rozšíření obzoru.
1: Já bych ještě chtěla říct k tomu počítači. Počítač to u mě je, to neumím. Já teďka mám jako ten chytrý telefon, jak se říká, tak jsem ráda, že umím na něm aspoň psát, umím z něj zavolat a poslat nějakou fotku. Ale většinou se mi to někdy taky nepodaří.
0: No ale to vám takže musím pogratulovat. Moje mátě, její 80, má chytrý mobil a i to přijímání hovoru někdy jde až na potřetí. Ale že by psala nebo posílala fotky, tam se mi ještě bohužel nedotlačil. No, takže paní Libeno, vy jste krutě moderní.
1: No, moc, no, já už jsem skoro moderní. Když se něco mi stane s telefonem, tak musím počkat na vnučku, aby mi s tím něco dělala. Já jí říkám, hele, něco jsem tam zmáčkla a nevím co.
0: To znám.
1: On podá, tak počkej, babi, až tam přijdu, tak já
0: jo, vysvětlí, vy to okamžitě zapomenete a příště vysvětluje znova, že jo?
1: No, přesně.
0: To je jako u nás.
1: Něco vím, něco nevím a je to. Já bych chtěla pozdravit Marušku Kudrnkovou, určitě to poslouchá, protože říkala, kdy ten kapitánčík tam bude, já prostě vůbec nevím. Tak já jsem, to byla náhoda, že jsem šla si lehnout, že jsem koukala na film a vy jste tam byl, tak já říkám, tak já mu to vyřídím. A jinak vás ještě pozdravuju Jarmilku, Drahušku a ostatní, jo, musím Ivanku Rybějovou, jestli nespí. Takže jako tohle to je opravdu, no, nosím normální věci, no. Já si třeba nevemu klobouk, já nenosím ani čepici v zimě, když je opravdu velká zima, tak jsem kapucu a je to.
0: Jo, no tak to já musím, to mě potom
1: no,
0: zima
1: tak, vy máte
0: na mozkové závity. Já mám letiště,
1: no.
0: Ono se to sice hezky uklízí, ale jako trošku to zebe, no, když je minus 20.
1: Aspoň ušetříte za hřeben.
0: To jo. Já to jenom leštím. Mějte se hezky, paní Libino, a dobrou noc.
1: Leštíte to sádlem nebo máslem?
0: Já to leštím, co přijde pod ruku.
1: Tak děkuji moc krát, naslyšenou.
0: Naslyšenou. A dobrý den nám přeje Vlasta. Ona totiž napsala, takže proto budu citovat. Nedá mi to připojit se do debaty. Je mi 81 let. Snažím se být slušná tak, jak nás rodiče vychovali. Já jsem už rodičům tykala a v mojí rodině si tykáme. Zeťáci mě vykají, i když jim tykání při příchodu do rodiny bylo nabídnuto. V práci s nadřízenými se vykalo, ale než jsem odešla do důchodu, tak převážně mladí si i s vedoucími tykali. Nedělá mi problém v obchodě, ve službách, pokud jsou příjemní, tak jim poděkovat a popřát pěkný den. Jinak se ráda bavím s počítačem. Posílám platby, objednám si občas v nabídce nějaké zboží, nějaké oblečení. Problém nemám ani s mobilem a když tak od toho mám vnuky a už i dva starší pravnuky. Čemu nerozumím, když pravnoučata mě začnou vykládat o postavičkách z různých pohádek. To už jsem mimo. Co se týče oblečení, snažím se vkusně oblékat. Držím se bývalého řečení zelený pro blázna dobrý. Tomu se tedy vyhýbám. Čemu se vyhýbám v nošení tenisek k letním šatům a na zádech batoh. Ráda si zajdu každý měsíc ke kadeřnici. Kosmetiku používám s mírou, když jdu do společnosti. Nikdy jsem tomu také nepodlehla se výstředně malovat. Co mě vadí na některých mladých, že nejsou úctiví k nám starým, ale ani k mladým ženám. Ať už se s nimi potkáte ve dveřích, aby dali přednost. Hejhle, tady to máme. Pomyslím si, chudáci. Chybí některým ty základy slušnosti. Takže vám přeji pěkný den a samozřejmě i všem posluchačům. Podepsána Vlasta. V čem jste a zůstanete staromódní?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Václav Neckář mi vlastně tak trošku napověděl. Tématem noční linky Českého rozhlasu, kterou posloucháte, je totiž v čem jsem a zůstanu staromódní. Blahopřát, to slovo ve mně vyvolalo jednu vzpomínku, konkrétně na film Vesničko má středisková, kdy Josef Sommer říká, to podávání rukou, to je strašný zlozvyk. Na západě od toho už úplně upustili. Když podáváte ruku, díváte se do očí, paní Dano. Dobrý večer.
1: Ano, krásný dobrý večer. Přeju vám a všem, Borku, všem posluchačům samozřejmě. No já jsem dneska jedno velké ucho, protože mě to fakt to zajímá, kdo je v čem staromódní. No a já teda samozřejmě, jak jste se zeptal, já když podávám ruku, tak se samozřejmě dívám do očí, protože v očích prostě to jsou okna do duše.
0: To vlastně. Je pravda, ale musí to mít člověk nacvičený, protože když se díváte do očí, tak potom zase těžko chytáte tu ruku. Někdy nemusíte trefit tu ruku.
1: Ale to já trefím. A to jako podání ruky pro mě prostě takzvaný raport, to je prostě pro mě směrodatný, když někoho poznávám.
0: Jestli jo, je to leklá to je ryba, nebo jestli je to svěrák, že?
1: Tak, přesně.
0: Tím nemyslím Zdeňka samozřejmě, jsem... ale svěrák no. Jako takový.
1: Víte co, a jinak teda bych přešla přímo k tomu tématu, v čem já jsem teda staromódní a v čem nejsem.
0: Tak, povídejte.
1: Já si myslím, že jsem staromódní v tom. Já jsem teda zažila u mých prarodičů, tak to znamená babičky a dědečka, že jsme vykali taky. Taky už něco teda pamatuju. No a my jsme vykali a já jsem vykala i tam, jako ze zdvořilosti prostě. Ne, že by mě nutil někdo. Mm-hmm. Ze zdvořilosti. No a samozřejmě potom na střední škole nám taky mě překvapilo, že nám vykali.
0: Že? To byl nezvyk v 15, když vám kantorka nebo kantor jo, řekne vy, Dano, třeba vám řekla křestní jméno, ale řekla vy, jo, tak mě to překvapilo
1: ano,
0: strašně.
1: Ano, ale učitelům bych teda nikdy v životě nedokázala tykat jako a mluvit, oslovovat je křestním jménem, to si vůbec nedovedu představit, jako na to špak profesorům, že jo. No a v čem já jsem jako konzerva, takový ten staromilec a to, já jsem prostě docela odkovaná, nebo odchovaná na hudbě nejenže starých mistrů, ale prostě i Beatles třeba, aby a tak. Já prostě miluju hudbu, která má harmonii, já nesnáším vyloženě rap, jo, to teda prostě se mnou úplně hází do všech stran. A prostě mám ráda melodičnost a mám ráda prostě, když i v tom oblékání jsem taková vlastně ne staromodní, ale musí mi to ladit prostě barevně. A samozřejmě, že se nevyhýbám džínám nebo džínový sukně, to vůbec ne, ale prostě to jdu s dobou, ale roztrhaný džín bych si na sebe už nevzala, teda to ne. To fakt ne. Ale v létě šortky třeba nějaký tílečko táno.
0: Jo, já jsem zrovna v kraťasech, tak si akorát kontroluju. Ještě jo. Tady v Brně to ještě jde.
1: No, tady u nás probržel celý den. Mimochodem mám po těch kapkách štěstí. Pro mě to bylo štěstí po úmorným létě horkém. Pro mě to bylo štěstí, že konečně jako jsem něco i dělala. A co se týče vaření, tak taky jsem taková trošku konzerva. A tam taky jako tak klasická jídla, prostě ne cizí, no cizí kuchyni. Jak se to vezme cizí, no italskou třeba já můžu velice můžu, ale jinak takové ty klasické omáčky a i když teda už se vyhýbám docela k netikům, ale umím je samozřejmě.
0: Nechcete přibrat, no tak to já docela chápu.
1: No ano, přesně. Snažím se jít střídmě a zdravě.
0: No, já se snažím aspoň zdravě, když už ne střídmě. Ale děkuju, že jste mi to zdůvodnila tímhle způsobem. Paní Dano, děkuju a přeju vám krásný nový týden, ať jste úspěšná.
1: Děkuju a moc mě těšilo dnešní povídání od všech posluchačů, vlastně od všech předřečníků, které jsem slyšela. Děkuju.
0: Za všechny děkuju taky. Naslyšenou. Ještě pořád můžete.

0: To byla maximalistka Eva Farna. Říkám to proto, že zpívala o tom, že všechno nebo nic. No a teď se můžeme ještě jedenkrát vrátit k tématu noční linky, kterou posloucháte. V čem jsem a zůstanu staromódní, nám přichází říct Lenka. Zdravím do Prahy.
1: Já vás taky zdravím, Borku. Tak já jsem teda staromódní hlavně v tom, jak chodí upravený chlapy teda, ale nejde mi ani tak o módu nebo o oblečení, nesnáším teda teďko, jak nosí takový ty upnutý úzký nohavice úplně na tělo a krátký kalhoty a to takový jako nadkotníky skoro.
0: No, když on je to trend, oni se takhle šíjí
1: no,
0: i obleky.
1: To je strašný. To je strašný, jako mají krásný sako třeba, jako jo, ale k tomu tyhle ty plumpky skoro, to vypadá hrozně. Ale to je jedna věc, co se týká oblíkání. A dneska jsem zrovna přemýšlela o jiný věci. Teď v poslední době všichni chlapi snad jsou fousatý. Já nevím, jak je to možné.
0: Já taky teda musím říct.
1: Dobré. A říkala jsem si, já jsem potkala chlapy, ne, tak mladý kluci ne, že jo, tak studenti to ještě ne, ale prostě jak už je ten chlap nějaký takový třeba kolem, já nevím, 30 nebo i možná 25, všichni fousy.
0: Já nevím, no tak v 25 jsem ještě byl holobrat, to je pravda.
1: No, a tak jak jim začnou růst, nebo co, já nevím, jak je to možný. Prostě od určitýho věku se chlapi snad přestali holit úplně.
0: Ale já to mám podobný se ženskýma, to stejný, já to jako taky ty fousatý moc nemusím.
1: No tak ženský jsou lze úplně oholený teďka všude, že? Tak to je úplně jiná kapitola.
0: A to taky nemusí. Ale to nechme zase na jindy a na úplně jiné téma.
1: To je na jindy, no, ale to já nechápu, co to je. Může mi to někdo vysvětlit, že prostě furt, já to zrovna u chlapů tohle nemám moc ráda. Mně nevadí, když chlapi nemají vlasy, ale nelíbí se mi fousatý chlapy prostě. Ale to je opravdu, jsem se na to dneska zaměřila, šla jsem městem a jestli jsem snad viděla jednoho oholeného chlapa.
0: No, nevím, tak to je. Teď mluvíte o provaze v domě oběšencově, jo? Tak jako paní

0: Inka říkala, že je odpůrkyní rozvodu a mluvila s rozvedeným, no tak vy nemáte ráda fousatý a mluvíte s fousatým. No, ještě, že je mezi námi ta telefonní linka. Třeba bych možná taky nějakou dostal za ušiska.
1: Ne, tak o těch rozvodech, no tak to je zase taky jiná kapitola, ale ještě bych se vrátila k tématu. A sice, a to budete mít příště, asi to je ten český jazyk, teda to, na to jsem úplně alergická. A opravdu musím říct, že jak komolí češtinu teď moderátoři jako ve sdělovacích procesích úplně strašně ten množný střední rod. Jo, to je a posledně s přísudkem, to znamená třeba témata se sdělovaly, to je šílený. Já jsem se na tohle to taky zaměřila, říkám, jak ta čeština prostě je snad jasná, když jsme se to všichni učili ve škole, no, jak můžou takhle mluvit.
0: Tady bych si s vámi dovolil jemně polemizovat. Ano, učili jsme se ve škole, ať už výjmenovaná slova, anebo skloňování všech číslovek, to znamená, že musíme sklonit opravdu všechny řády, stovky, desítky i jednotky. Ale ono ne, všechno, co jsme se učili ve škole, dnes znovu platí. Konkrétní případ, nebudu říkat, která je to hospoda, ale ve svém názvu má tři, jo? A teď u tří nebo u třech? No, dneska je možné obojí. Učili u tří, ale dneska už se říká i u třech.
1: Dobře, ale pravidla českého pravopisu přepsaný nebyly a nejsou. Ty platí pořád, ty jsou pořád stejný. Já nevím o tom, teda jsem už hodně let ze školy pryč, ale nevím o tom, že by se měnily.
0: No.
1: Nebo měnila ta pravidla.
0: Měnila ta pravidla. Já myslím, že nějaký ty změny tam nastaly. Nějaké ty změny tam nastaly. No s tou češtinou to bude legrace, ale až v říjnu, protože tu příští brněnskou noční linku uslyšíte ve středu a to bude linka svázaná s jedním velmi důležitým výročím. Jste cimrmanolog, Lenko?
1: Ježiš, no samozřejmě.
0: No tak v tom případě poslouchejte ve středu. Fenomén Cimrman.
1: No to já miluju, ale víte, že když mě bylo kolem dvacítky, tak já jsem zpívala kdysi s takovým souborem, možná to pamatujete, Pánkovci se to jmenovalo.
0: Ano, zbor Lubomíra Pánka, první český punkový soubor.
1: Ty mě na to přivedli, já jsem byla na nějakém natáčení s nima, jako více teda, ale při jednom, jeden náš zpěvák, to byl taky potom ještě režisér a dirigent Milan Wolf, tam o tomhle tomu začala, já jsem mu nerozuměla, jsem to vůbec neznala.
0: Nechme to až na tu středu, protože už nás trošku tlačí čas. Paní Lenko, já vám děkuju za telefonát. Ano, teď jsem použil jednu floskuli, kterou bych taky neměl a přeju vám dobrou noc. Naslyšenou.
1: Mějte se hezky, naslyšenou.
0: Teď už opravdu budu muset končit, protože jedna hodina se blíží a příště za 22 hodin se vás v noční lince ujme kolegyně Jarka Barboříková. Tak abyste věděli, tématem bude, jakou věc jste v životě ztratili a dodnes vás to mrzí. U mikrofonu byl Borek Kapitánček, přeju vám dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. To dnešní divadlo bude asi opravdu hodně netradiční, protože je poctou malíři a výtvarníkovi, uznávanému grafikovi, ostatně jméno samo už vás nenechá na pochybách, pan Jiří Anderle. A taky velká rozhlasová osobnost, malíř slov v jeho dlouholetém programu Láska za lásku. No a tak místo povídek si budeme dnes víc povídat a kreslit slovy. Pěkný večer.

proč jsem za 100 let se ani jednou nezachmuřil. Přestože kolem padnul květ,

bylo u nás veselo. Morgenstern žvatlal ententýny a mama da da. Mě líbal na čelo a tichý kreslil harlekíny. Zam, zam, zam, zam, ba, ba, ba, ba, ba, do, ta, ba, do, do, do, do. Salvador Dali posvačil.

osvačil, na bříšku plavovlasé dívky a já se divit nestačil, když dal si růži do polívky a zatím

0: takový krásný společnosti.
1: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
2: Tedy řeknu vám, že asi nejenom Švejkovi bývalo dobře v hostinci u Kalicha. V jeho novodobé historii si tam vybranou společnost, své přátele a kamarády zvali taky pánové Tomáš Tepfr a Vítězslav Jandák. No a rozhlasový mikrofon byl pokaždé u toho. I ve chvíli, kdy to u Kalicha Jiří Anderle s malířským plátnem vzpomínek rozsvítil právě tak, jak jsme to před chvílí slyšeli, stejně jako Jiří Suchý a pan Chesterton svou lampu na plyn.
3: Jiří Anderle,
4: no,
3: to je výtvarník, panečku. Víš ty, že v roce, to bylo myslím Jiří, v 78. 9. v New Yorku se vystavovaly takové klenoty, světový grafiky.
5: To bylo jste... už 80, 88 jsem to tam
3: 80,
5: viděl. Ne, 98.
3: 98.
5: Ta grafika je z roku 79.
3: No, a tam byly prostě takový ty kolosy a mezi nima byl Jiří Anderle.
4: No.
3: To nejlepší ze světa z grafiky vystavovali v New Yorku a byl jsi tam ty. Je to tak?
5: No je, ona se ta výstava jmenovala Mistrovská díla kresby a grafiky posledních pěti století.
3: Posledních pěti století. To bylo krásný.
4: No co New York, ale u mě doma taky vysíte. Jo?
3: U mě taky, ale já jsem se nechtěl vytahovat.
4: Ne, já jsem dělal
3: návod k vyloupení dneska.
4: Každý ráno na vás
3: každý
4: koukám.
3: Ráno?
4: Každý ráno na jednu z vašich velkých grafik.
3: A víš, že já
4: taky. Kterou jste totiž, to ani nemůžete vědět, kterou jste ještě ručně domalovával, protože byla v aukci pro konto bariéry.
5: Jo.
4: A to mě prozradili tenkrát, jo, to, on to pan Anderle ještě domalovával ručně, takže já mám vaši grafiku s vaším ručním ještě vlastnoručním domalováním, čili naprostej originál. Na mě koukáte teďka zaraženě. A to mám já doma, protože jsem to vydražil. No. Tak,
3: Tomášku,
4: tenkrát...
3: nevytahuj se,
4: nemám
3: ruční domalování, já mám pár grafik, ale bohužel tohle nemám. Ale my tady máme dneska Jiřího Anderleho a to je skutečně trošku důvod k trémě pro nás. No. To je důvod k trémě, to je kolos, který tady sedí, kouká na nás. Já nevím, jestli dobře nebo špatně, ale my se zeptáme, jak to děláme vždycky, my se zeptáme, Jiří, kdy to začalo všechno? Ty vlastně původně nejseš výtvarník, ty seš herec, je to tak?
5: Ale vůbec ne.
3: Ne.
5: Já jako kluk narozený na vesnici jsem měl být horníkem. V roce 51, když jsem opouštěl Rakovnickou Měšťanku, tak bylo heslo přece, já jsem horník, kdo je víc.
3: Jo, takhle.
5: A já to ani nevěděl, že mám talent, protože tenkrát na vesnici, co jsem mohl vidět, nějaký reprodukce někde v domácnostech, jak viseli ve starých selských rodinách, tam viseli obrazy z dějin národu českého, mistr Jan Hus a Lešetínský kovář a Jiřík z Poděbrad volen králem českým, že to bylo veškerý umění, co jsem viděl.
4: To už byla střední grafická škola na Žižkově, jo? Nebo kde
5: ne, to byla na Vinohradech,
3: ne, na Vinohradech.
5: Na Vinohradech, dřív se to taky jmenovalo Vyšší škola uměleckého průmyslu, to bylo s maturitou, no a tam jsem měl vynikající kantory. To byl trapas jednou takovej, to vám musím říct, když profesor Tomášek s tak zhodnícením nám vyprávěl o renesanci a jak a říkal, že renesance, že se to nesmí říkat renesance, to že je nesmysl, protože renesance je od slova rinascita, znovu zrození a že největší umělci byli Michelangelo a Leonardo. Michelangelo vytesal sochu Davida, která je ve Florenci a to je tak úžasný. No a já, kluk z vesnice, který dojížděl autobusem z toho Pavlíkova do Prahy, prosím, co Anderle chce? Pane profesore, já na té Florenci vystupuji a nastupuji do autobusu a já jsem tam žádného Davida neviděl.
3: To je krásné. Co následovalo, Jiří?
5: No to byl chechtot. A křičelo se, debil z vesnice a tak dále. A ten pan profesor řekl, nechte žáka, on to dožene.
4: Dožen.
3: A dohnal a předehnal, no, abych byl v té terminologii doby.
4: No,
3: dohnal a předehnal.
5: Ironie chtěla, no, že to se psal rok 1950. 1962 a já jsem v roce 1964 už stál před tím Davidem v té Florencii, neb jsem tam dojel s Černým divadlem, jo. I když jsem udělal ten škandál, že jsem řekl, že na Florenci žádnej Michelangelo není, žádnej David, tak ten Balaš mě podržel, protože on ke mně měl vztah jako ke Krajanovi, jo. A já jsem, musím říct, budu to vypadat blbě, že se chlubím, že jsem opravdu toho talentu nedostal málo.
3: No.
5: To základního talentu, tam na té grafické škole se učila kresba. A já už
3: základ
5: jsem byl jako
3: všeho.
5: Základ všeho. A
3: přesně.
5: Ten úkol těch kantorů byl jasný. Noste ze sebou pořád škycák a kreslete všude a všecko.
3: Mm-hmm. Jiří, ale jak prosím tě se do toho dostalo, když ty jsi herec byl taky? Když ty jsi projel Černým divadle,
5: srdcem.
3: Jak jsi dostal k hraní?
5: To byla klika, protože ten Jirka Srnec, my jsme spolu vlastně chodili do grafické školy a my jsme spolu chodili na vojenskou přípravu. My jsme s tím Jirkou Srncem pořád byli ve styku. To je další muž, který přichází ve správný čas. Jo. Říkal, zakládám novou skupinu Černého divadla, tebe bych tam měl rád v technickém souboru. Co budeš dělat, až dostaneš diplom, tu troubel toho absolventa akademie? Já jsem říkal, no, půjdu ke kapele asi, no, protože se jako malíř neužili. Pojď ke mně do divadla. A Milada, moje budoucí žena, ze kterou jsem už tenkrát chodil, ta může jít jako herečka, říkal ten Jirka Srnec. Tak jsme oba dva přestoupili do nově založeného souboru a za chvíli jsme triumfovali na Edinburghském festivalu. To bylo v srpnu roku 62, o rok později, 61 jsme přišli k divadlu a 62, kolosální úspěch a Černému divadlu ležel svět u nohou.
1: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
5: Když jsem dostal pozvánku na bienále, zabalit ten tisk do tvrdý roury papírový a poslat to třeba do Uppsaly, nebo do Štokholmu, nebo do San Francisca, normálně poštou jako tiskopis. No. Žiry to rozbalila, mezinárodní žiry, no a mě začaly chodit ceny. A jednou se stalo, že ke mně přišel Bohumil Hrabal, protože když jsme bydleli už na Novém světě, to hodně přeskakuju. Jo.
3: No,
5: já jsem potom přišel do styku s Bohumilem Hrabalem, což byla obrovská univerzita pro mě. A on každý úterý přicházel a já jsem říkal, Bohoušku, co mám dělat? Já jsem dostal tenhle ten telegram. Congratulations, gratulujeme vám k obdržení Grand Prix Biennale Ljubljana a tak dále. To přece nemůže být pravda, to si ze mě někdo dělá srandu, ne? On říkal, ale ty kluku pitomá, opravdu, to by bylo něco senzačního. Víš co, jdeme na tu poštu se zeptat, jestli je možný falzifikovat telegram. A utíkali jsme po Hradčanském náměstí a on říkal, když jsme šli kolem těch kapucínských domů, jo, vždycky tam byl výklenek a vrata, ten Boga šel trošku stranou od těch vrat, říkal, já si tady připadám, já mám vždycky strach, že se z nějakých dveří na mě vyvalí noha, která mě nakopne. Pamatuj si, a říkal mě tuto věc, ty vole, musíme umět tlumit svůj lesk.
3: Tlumit svůj lesk, to je krásný.
5: Musíme umět tlumit svůj lesk, rozumíš, jo? Ty, kdyby si dostal těch cen 1000, ty to je jako se mnou, mně vychází taky anglický král ve švédštině a tohleto, já to neroztrubuju, protože v této zemi se úspěch neodpouští. Musíme umět tlumit svůj lesk.
3: To je nádherný. Sovák vždycky říká, musíš zobat, ale gumovým zobáčkem. A vy to nebylo, rozumíš? Ono to platí doteď. No to je furt. A bude to platit, dokud budeme
5: stejně stát. Protože jednou jsem to říkal Jaroslavovi Seifertovi, když dostal Nobelovku, tak jsme se tak nad tím seděli a on říkal, z toho nic dobrýho nekouká. A já jsem říkal, proč, pane Seiferte? No, protože to je prokletí naší malé země. Tady se úspěch neodpouští. No ale teďko s tím Boganem Hrabalem jsme došli na tu poštu a Bogan zaklepal na okýnko a říkal, poslyšte mladá paní, je možný, aby tenhle ten telegram si někdo tady z toho kluka pitomího udělal legraci a napsal mu, že dostal Grand Prix. A ona se na to podívala a říkala, všechny údaje jsou v pořádku. To nemůže být falzum. No vidíš, vždyť jsem tě to říkal, tak tě gratuluju.
3: To je.
4: Tak dneska nemusíme tlumit svůj lesk, teda, nebo váš lesk určitě. Já jsem se chtěl zeptat, co jste všechno s tím Jiřím Srncem projel, ten svět? Vy jste s tím Černým divadlem projeli přeci kus světa. Kde všude jste byl? Jestli se to vzpomenete.
5: Taková rapid, rychlá montáž, pro nás to bylo to první velké zjevení, když jsme nasedali do aeroplánu, ze kterým jsme přeletěli, to bylo Tůčko, v Londýně jsme přestoupili vůbec vidět poprvé londýnské letiště, kde byly gigantický jako dvoupatrový baráky, vysoký plastový flašky Coca-Coly, jo.
3: No.
5: My jsme na to čuměli. No a potom ten let nad tím Skotskem byl nádherný. Sedli jsme si na letiště, nastoupili jsme do autobusu, ten nás odvez do penzionu. Madam, majitelka penzionu, prostřená tabule, svíčky, se chvěli plameny svíček, bábovky, šampaňský. A tam stála dáma, my jsme tam stáli, náš intendant říkal, chovejte se slušně, budete pod lupou. Ne, abyste někdo hned se vrhal na jídlo a bral to do nemitejch rukou, všichni vás budou pozorovat. Musíte být opravdu, jako aby se vám nedalo nic vytknout. A teďko ta krásná dáma stála a říkala, vítám vás v Edinburgu. Nejdřív mě dovolte, abych se vám omluvila za to, co vám Velká Británie učinila v roce 1938. Tu strašnou zradu udělala zemi, která dala světu Čapka, Komenskýho, Smetanu, Janáčka. S tím my, Skotové, jsme nikdy nesouhlasili. Promiňte nám to.
4: To je úžasný.
5: Chápete to? Slzy, dojetí. To bylo přivítání, co? No to potom samozřejmě jsme hráli ty představení noční, to se jmenovalo What Next, co přijde. Který se setkali s kolosálním úspěchem. No byla recepce u starosty města, u Lorda Harwooda, na radnici a Já už to asi připadám trapně, protože ten příběh říkám poměrně často, ale vám ho musím říct. V rohu, tam byl první velký představení, prezentace díla Dmitrije Šostakoviče. Já si říkám, Ježíš Maria, to musí být Dmitrij Šostakovič, ten ustrašený pán s těma silnýma brejlema. Dobrý den, gospodin Šostakovič, izveníte mě, já i z Prágy. Z Prágy, vod, tak to je krásný, tam když přijedu jdu vždycky do bránického sklípka na pivo.
3: Jo.
5: No a takže ty vaše symfonie jsou nádherný a ten rozhovor, jenom to jsem vám chtěl říct, ale já už jsem pozoroval, že už mě skoro neposlouchá, protože co může být trapnějšího, než takovýmu géniovi říkat, že píše krásnou muziku. On se koukal totiž skrze mě. Někam do dálky, už byl v myšlenkách. Já to pochopil později, právě Bogan Hrabal za mnou chodil a já jsem mu přehrával LPčka v ateliéru na Hradčanech Šostakovičovy symfonie. A já jsem říkal, když jsem s ním tenkrát v tom Edinburgu mluvil, tak on byl vlastně myšlenkama v partituře té 13. symfonie na Jevtušenkovi verše Babi Jar. Protože tady to je dokončeno v listopadu a měla premiéru v prosinci roku 1962. A Bogan Hrabal řekl, No jen se z toho nezbláznit, když říkáš, že jsi mluvil se Sostakovičem. Já jsem s ním pil to pivo v tom bránickým sklípku, víš?
3: To je hezký.
4: Úžasný.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Malíř a grafik Jiří Anderle, host našeho dnešního divadla, už připomněl, tedy alespoň ve stručnosti, ta léta, kdy pracoval v Praze v ateliéru na krásném místě, na Hradčanech, na Novém Světě. A právě jsem tedy pozval i našeho kolegu Tomáše Černého, když si spolu povídali svého času o místech a lidech, které Jiří Anderle v Praze poznal během svého malířského života a kteří ti lidé nebo která ta místa výrazně ovlivnili nebo ovlivnila jeho uměleckou práci. A začínáme vlastně tam, kde jsme před chvílí v hospodě u Kalicha skončili. Totiž u letitého přátelství se spisovatelem Bohumilem Hrabalem.
2: Von Bogan jednou prohlásil, to jsou kulisy, kde by se dal natočit nádherný film. No tak tamhle před tím domem točil Miloš Forman Amadea. Saul Zenz zrovna tam seděl vedle mě v křesle. Byla roztočená scéna, jak císař pozval Amadea a vytýkal mu rozpustilost. A Amadeus, ten herec, nepříčetně chechtal jako blázen. Jo? Takový to ha, ha, ha, ha, ha. A ten Miloš si to nechal 4x opakovat, tu scénu, než byl spokojený. A Saul Zenz spokojně seděl, neřekl ani slovo, jenom přikyvoval hlavou. Mám pár fotek, který jsem tam udělal. Musím je nechat vyvolat, protože to je cenný dokument. Ten Amadeus, já přitom byl, když se ten Amadeus nepříčetně směje tomu císařovi do ksichtu.
3: Pamatuješ na tu scénu? No jistě, že pamatuju tu scénu, ale to se bavíme o filmování o roce 82-83. No, a ty říkáš, musím ty fotky dát vyvolat, ty to nemáš vyvolaný?
2: Já to mám vyvolaný, ale nemám skopírovaný, víš? Aha. Já to mám takhle celý filmový archiv, fotografický archiv by zasluhoval zpracování, protože tam jsou fotky zcela unikátní.
3: Společně s Jiřím Anderlem opouštíme Hradčanské náměstí a Loretánskou ulicí budeme stoupat k Černínskému paláci, ale cestou se pokusíme vniknout do té mnohokrát zmíněné kovárny.
2: Já jsem měl ateliér někde v Nuclích a můj spolužák Božňák z akademie, když to viděl, tak říkal, člověče, já mám pro tebe takový ateliér, to není nikde na světě, přímo na Hradčanech a z toho ateliéru je vidět na celou Prahu. To kdyby si získal, já bych tě s tím chlapem, který mu to patří, tam byla dřív kovárna, dal dohromady, ale musel bys mě za to něco dát. Protože Jarda sbíral všecko, ať to byly hrací karty nebo starý pohlednice, a on se mu strašně líbil můj orchestrion. Orchestrion s nápisem Polyfon byl dřevěná skříň a v tom se točila 3/4 metru veliká kulatá plechová deska a hrálo to starou nostalgickou takovou cinkavou muziku. Tak já, když tě skontaktuju s tím pánem Chabucem, který mu ta kovárna patří, a ty to dostaneš, tak mě musíš dát za to ten orchestrion, já to zadarmo nedělám. Já jsem říkal, Jardo, je tvůj, když to dostanu. No tak přišel ten den, přišel opravdu takovej dobrosrdečný pan Chabus. Říkal, no jo, tady se kovali dřív koně, ale od té doby, co tady přezdili tu čelní stěnu, tak už se tady koně nekovají. Je to jenom kovárna, která slouží opravám tady hradu. A my už tady vůbec neděláme. Kováři vymřeli, tady jsem nic nedělal, aspoň 20 let. Tak já vám dám souhlas, abyste si to mohl, ono to patří OPBH, pronajmout. Milada, když se na to podívala, když jsme tam potom přišli, viděla tu podlahu, viděla ty špalky s těma kovadlinama, jak byly zaseknutý do té země, tak říkala, Ježíš Maria, tady mezi těma dlaždicema, než to vyhrabu, tam byly nánosy stoletýho udusanýho hlína, kopita, hřebíky, rezaví. A ona chtěla mít ten pořádek, protože to všecko bylo v mezerách mezi růžovým mramorem, který se tady nedaleko těžil. No tak jsme to tak jako dali dohromady a zašli jsme tam v té kovárně, kde byla gigantická výheň. Od roku 61 až do roku 69 jsem byl u Černýho divadla, ale měl jsem tady oázu v centru Evropy. Tady je srdce Evropy, Praha, že jo?
3: Tady jsou široké chodníky a spousta stolků, židliček, piva, minerálek, čaj a foťáky a batohy.
2: Tady byla prodejna včela. Soňa s nádherným poprsím tady prodávala. Tady to bylo exkluzivně vybavený obchod, aby západní turisti viděli, že si tady Češi žijou na vysoký noze. A Soňička obsluhovala. A já jsem jednou sem přišel s Boganem Hrabalem. A oni tady chodili za meňáci kupovat, jo. A Sonička vždycky, tak co to bude, až to bude, tak co? Čumte, ale něco říkejte, ježíš, koho si to Jiříku přived? To je pan spisovatel Hrabal, pojďte se podívat. Přišel genius české literatury, Bohumil Hrabal. A Bokan, jak to viděl, chytil se za hlavu, řekl, ježíšmarja, a utek. On to neměl rád, on to neměl rád.
3: Potom a co neměl rád, že se o něm říká, že je genius české literatury, nebo neměl rád pozornost?
2: Že mu ruší lidi kruhy, jo.
4: On byl ve svém světě a rád, že jo. A najednou, když přijde takováhle rozrušující věta, že je představován a kouká z toho autogramiáda a tyhle ty věci, no tak toho úplně deptá, protože byl nesmírně citlivý a skromný a neměl rád slávu, strašně. Sice říkal, ono je to hezký, jako když kocourka drbou pod krkem, ale mě už to nezajímá. Mě to nezajímá od 16 let, protože já, když jsem tenkrát toužil napsat knížku básní a mít ji za výlohou nymburskýho knihkupce, aby to zaujalo ty holky, o který jsem měl zájem, a to se mě nesplnilo, tak jsem si řekl, nech to plavat, kamaráde, a dělal jsem agenta pojišťovny a prodával jsem drobný zboží a na Poldovce vkladně jsem tavil ocel a sběrnu papíru a výpravčího na nádraží v Kostomlatech a tak dále. On to střídal, aby nasával život, protože to se všecko zrcadlí v těch jeho knihách.
3: Zkusíme se dostat do kovárny.
2: Já se tam pokusím, pokusíme se tam dostat.
0: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
2: A já jsem ten malíř, který tady v té kovárně měl. Můžeme vejít na pár minut do kovárny?
5: Tak už víte kudy, jenom nezapomeňte.
2: Jo, jste moc hezký. Takže se připravíme, bude to nerval, se mnou to tam sekne. Protože
5: jo,
2: já,
5: tam klid,
2: co
5: tam
2: já jsem tam všecko vyváděl.
3: Tady je to dneska samý brnění a samý kopí. Hrajou si tady na historickou dobu. Starý skříně se spoustou skla, starý vína, starý hodiny. Schody dolů. Klenba nad náma gotická.
2: Tak teďko jsme tady vešli do kovárny, ale zadním vchodem, který já jsem nepoužíval. Ten nebyl průchozí. Ale ocitli jsme se za výhní, kde stál tiskařský lis, kde se tiskly grafiky třeba metrový plotny. Pavel, Milan, Dřímal tady předváděli výkony, které nemají ve světě obdoby. Že ty moje velikánské grafiky, které jsou dneska, já to musím říct, vypadá to, že se chlubím, jo? Ale je to konstatování. Jsou ve všech předních světových muzeích. Ty se tiskly tady na tom místě. Tady jsou ty kameny, které Milada čistila. Tady
3: no to jsou krásné kamenné bloky 30x30 cm.
2: No právě.
3: Ale nádherně se to leskne.
2: Tady byly regály na sušení tisku. Nebyl jsem na seznamu umělců schválených režimem, tak se to tenkrát všecko vyváželo do Kolína nad Rýnem a z toho Kolína nad Rýnem to šlo do všech světových předních muzeí. Tady měla Milada pro pan Butenovej vařič. Když přišla Madame Pompidou a přišla do kovárny a tamhle se podívala z toho okna na to město, na tu nádheru, tak řekla, merveille, très joli, a mohlo to snít. Prašti, to bylo nádherný. Výheň, ten měch jsme sem pověsili, ten jsme navolejovali, ty kožený měchy, ten tady visí na tom čele té výhně.
3: Čili i když je tady dneska restaurační interiér, tak ten měch obrovský, dobře metr a půl dlouhý, ten tady byl už tenkrát.
2: Ten byl bokem a já jsem ho z toho boku demontoval, abych ho měl na očích, protože on je přenádherný. To je nějaký, to je prostě renesance nebo baroko.
4: uhlí a koks. To jsme vyklidili a dali jsme si se madraci, tady jsme krásně spali. Tady se krásně spalo, museli jsme mít tady otevřený ty okna. No a tady byly štafle, tady se rodily ty nejvýznamnější cykly, iluze a realita. No prostě tady jsem prožil nádherných čtvrtstoletí, to je dlouhá doba.
3: Jsou tady dvě okna s nepředstavitelně uchvatným výhledem na malostranské střechy na Petří nadolu na Prahu. Ale mně se tady zdá tma na ateliér.
4: No, ono dřív, když to bylo vybílené, teďko to má takovej trošku tón do hněda, když to bylo zářivě bílý, tak to bylo dobrý světlo. No, tady to má, to okno má širokou špaletu, téměř metrovou. Tady jsem sedával. Tady jsem viděl ten gloriet s tou americkou vlajkou, pohled na Malou Stranu, na svatýho Mikuláše. Tady jsem prožil tolik šťastných chvil, když se tady barvily ty petřínský stráně naproti. To bylo úchvatný. Támhle vím, že tam je vyhlídková cesta, kterou jsem jako, když jsem byl druhým ročníku grafické školy v roce 52 s lopatou a hrábičkama v ruce pomáhal budovat. Támhle je vidět pomník Jaroslava Vrchlického, na kterém je vytesán nápis. Já v duši své celé lidstvo nosil vír jeho tužeb, muk a snů. Jo? Překrásná socha Josefa Wagnera. To ke mně tady hovoří opravdu. Tady jsem měl pracovní stůl, štoček, na kterým řezníci Pavlíkovský, když porazili prase, tak ho porcovali. Já jsem ho z toho Pavlíkova ten starý řeznický stůl přivez sem a tady jsem na něm vyrejval ty měděné desky, ty grafiky. To bylo tady. Stole, já ti děkuju. Strope, ty jsi to všecko zažil a viděl. No, na mě jdou až mrákoty. Potřebuju na vzduch, protože je to tady pro mě zážitek. Já tady vidím, ach můj bože, jak jsme tady s Miladou žili takový šťastný roky. To nám bylo 30 a něco. Já bych to bral. Vzpomínky jsou druhá přítomnost. Vzpomínky jsou jediným rájem, ze kterého nemůžeme být vyhnáni. Lord Byron.

0: Armstrong, další v takový krásný společnosti, v níž samozřejmě nechybí ani náš dnešní host, grafik a malíř Jiří Anderle. Ten byl zatím, tak říkajíc, středem pozornosti rozhlasového mikrofonu, ale sami dobře víte, že někdy stačí, stejně jako v té následující dnešní poslední ukázce, být třeba jenom přítomen a svou pozorností nebo někdy výrazným smíchem, jindy zase tichým přitakáním, podpořit celkovou atmosféru živé nahrávky. A tak se to Jiřímu Anderlemu povedlo společně s jeho dnes už několikrát připomínaným jmenovcem Jiřím Suchým v rozhlasovém cyklu Dva v Africe, kde byl jejich hostem také spisovatel Arnošt Lustig. No a dnes už tolikrát zmíněný Bohumil Hrabal nechyběl, považte, ani tentokrát. Tak dobré dny a zůstávejte ve zdraví, přátelé.
1: Při cestě může člověk zabloudit. Strefil jste se vždycky tam, kde jste chtěl?
2: Málo kdy. Řeknu příběh, pro který jsem slavný v naší rodině. Jeli jsme, když jsme přijeli do Ameriky, tak nás pozvali na svatbu v North Liberty. A já jsem to dlouho nemohl najít, protože to bylo asi 200 mil, až jsem to konečně našel. A oni nám řekli, tak ano, my jsme o té svatbě slyšeli, ale ta je v South Liberty a není v neděli, ta byla včera. Takže pokud je o zabloudění, tak tím jsem v naší rodině slavný, mě nikdo nevěří. A já kdybych řekl, že jedu do New Yorku, tak se mnou nikdo nepojede. Tady pan Anderle řekne, jak zabloudil v Africe.
3: Jo, to je to Vagadugu, to je hlavní město Nigérie a my jsme tam jeli autobusem se podívat na nějaký plastiky a na nějaký kmeny a teď ten autobus se kodrcá a opustil město a najednou ty černoušci zašli říkat hudarida, hudarida a kolem sloni, jo. A teďko s tím autobusem zašli tak jako lomcovat zprava doleva a teďko tam nemají okýnka, tam jsou jenom takový mříže, protože tam je strašný vedro a teďko ty sloní choboty, teďko já vždycky se zoufalství, aby na nás ty choboty nemohli, já vždycky ten chobot odkop a úplně jsem byl z toho hotovej a když jsem několikrát takhle kopnul, tak najednou se ozve hlas mý se, ženy, co blbneš, proč tak řeš a co do mě kopeš, ono se mě to zdálo.
1: No a ztroskotání nebo uhnutí z cesty v tom přeneseném slova smyslu v životě, že si člověk vytýčí nějakou cestu a nedojde.
2: Já jsem byl na cestě do Austrálie a na Nový Zéland. A to musíš přistát v Hongkongu a v Hongkongu je taková úzká přistávací plocha.
1: Já jsem tam byl, já to znám.
2: No, to je taková plocha, kde ten pilot se modlí k jakýmukoliv náboženství, aby se trefil
1: pro jistotu všem
2: na tu úzkou rampu a aby se na ní trefil včas, aby dojel. A ten náš pilot se nějak netrefil a aby nespadl do moře, tak prudce najednou klesnul. Trefil se tedy na tu rampu úzkou, ale rozbil hydraulické zařízení. A já myslím, že my jsme ani v tom Hongkongu přistát neměli, a protože jsme měli pasy socialistického Československa, tak nás okamžitě zatkli s manželkou jako komunistický špiony, což mou manželku šíleně rozčílilo. Protože ona říkala, snad si nemyslíte, že každý, kdo má pas socialistického Československa, je komunista. To křičela na toho důstojníka. No nejdřív nás tedy zatkli a uvěznili. No a ona pořád křičela, tak to se jim nezdálo. Ona se rozčílila, že ji podezírají z revoluční činnosti, tak nám přidělili zvláštního důstojníka a Rolls Royce, že nám za odměnu ukážou Hongkong a můžeme si koupit, co chceme, tedy k jídlu. A ona řekla, že s žádným důstojníkem nepůjde, tak on se musel převlíct. On se musel převlíct do civilu. Ona řekla, že nesnáší žádnou policii a oni jí vysvětlovali, že to britská královská armáda. Ona řekla, žádnou uniformu netrpím, tak opravdu ten člověk v civilu, já si pamatuju, že jsem si dal dva dorty k obědu, protože nám všechno platili. Ale to jsme ještě nezabloudili do té Austrálie a na Nový Zéland jsme nikdy nedojeli, protože moje žena se rozhodla, že za takových okolností nikam nejde a že se chce vrátit.
1: No, když mluvíte o tom přistávání, tak jeden můj přítel mě vyprávěl krásnou historku. Tady jel na vnitrostátní lince letecký a když dorazili do Bratislavy, tak tam přistál ten pilot naprosto vzorně, vůbec ani si neuvědomili, že už se dotkli země. A tenhle přítel, když vystupoval, tak říkal té letušce, vyřiďte prosím panu pilotovi, že ještě v životě jsem takhle krásně nepřistál. A ona mu na to říkala, ani my ne.
2: Yeah.

0: Pořád mám před očima tu křižovatku, kdy člověk se musí rozhodnout, jestli půjde tudy anebo jinudy, a někdy to je spojený s rizikem. Měl jste někdy takovou situaci?
1: Ne, teď je na řadě pan Andrle.
0: Aha, pan Andrle. Ano.
2: Já bych rád nechal slovo spisovateli Arnoštovi Lustigovi, ale to jsou takový ty životní fatální okamžiky, křižovatky, kdy člověk vlastně do každého dne vstupuje s velkým otazníkem. Vstává a neví, co se vlastně odehraje, protože, jak říkal Bogan Hrabal, víš, oni ty lidi jsou nepokorní, protože oni neví, že minulost je nám známá, přítomnost už v této chvíli se stala minulostí a budoucnost je šílená, protože lidský život nemá happy end. Prosím.
1: Hele, já se do toho vložím, že cituje Hrabala. Já jsem byl s Hrabalem u Niagarských vodopadů. Hrabal, to byl takový příběh, kterýmu, když jsem ukázal kongres, tak on řekl, že se mu chce strašně čůrat. Já jsem říkal, Bohuši, tady nemůžeš čůrat, to je kongres Spojených států. Oni jsou na to velice pyšní. Kromě toho, ty stojíš u tuje, který je 800 roků, a kdyby si počural, tak já za tebe zaplatím dvě pokuty. $250 za takzvaný neslušný odhalení, indecent exposure, to je $250, protože nemůžeš slíknout, přijde strážník a hned ti dá lísteček, a za

že jsou dva československé rekordy. Oba Češi se zabili. Jeden chtěl proplavat z vrchu dolů Niagarskými vodopady a zabil se a částečně utopil. A druhý chtěl přelíst po provaze na šířku a spat a zabil se. Hrabal řekl, budu první Čech, který dosáhne rekordu a přežije to. A já říkám, dobře, řekni. A on říkal, já pročurám Niagarské vodopády ze zadu. Tak opravdu za $1 jsme se nechali spustit tím výtahem za vodopády, který, to jsou takový veliký jeskyně, je to velice tmavý. A na druhém konci, než vstupujete, vidíte ty hrozný vodopády, ale ze zadu. No tak Hrabal se neslušně odhalil, to bylo $250, ale tam byla tma. A já jsem říkal, Bohuši, neblbni, ty vodopády mají takovou hustotu, že nemá šanci. A on říkal, to uvidíš. A on postupoval a říkal, Arnošte, doufám, že mě nezradíš a že to uděláš se mnou. Budeme mít rekord společně, jo? Jsme kamarádi. Tak jsem tedy šel a najednou vidím, že u těch vodopádů stojí asi 17 amerických učitelek, který žasli, co to tenhle cizinec, zřejmě běloch, ale s fialovým mrazem a zimou, celý už mokrej, postupuje k těm vodopádům. Jo? Já jsem říkal, Bohuši, budeme mít veliký potíže, to jsou učitelky. A on si nedal říct, protože chtěl být první Čech, který pročurá Niagarský vodopády. A opravdu to zkusil, tedy to by potřebovalo film, abyste viděli ten malej čurek proti těm mohutným vodopádům. To on zase nechtěl švindlovat a do smrti byl přesvědčen, že je první Čech, který pročural Niagarský vodopády. A to je všechno.

Chceš jít svou cestou dál, tak překroč práh, svět patří tobě. Vždyť víš, stačí si přát, za svým snem jít, ten dar máš v sobě, tak věř,

0: Tam někde v dálce oheň kvet a tak jsem k němu jel. Jen tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl. Ten stařík s tváří vrážčitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Je v kraji klid, však býval čas, kdy rýt tu s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Rýt zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Rýt strašlivě se začal smát, když slyšel jméno Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Ten Shane to je zlý svědomí, lumpů jako Rýt. I když je člověk jako my, líp se umí pít. A pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A den na to se objevil střelec jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl šaty z módy vyšlý snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pad, k žlutej mdi vyznám. A pak se zdvih, řek už jsem fit, jen trochu přitom zív. A řek nám, že jde vyčistit ten Augiášův chlív.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: A v salůnu tou dobou Rýt se svojí bandou pil. Ten Rýt by jistě přestal pít, kdyby vytušil, že dostane ho pistolník s očima jako len. Štíhlej jako řeholník muž toho jména Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Shane bouchačku si pustil níž, než do salůnu vlez. A my nad ním dělali kříž. Vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli šest poctivejch ran. A tím, že rány zazněly, zhas celý Rýtův klán. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl, je hotovo. Však rudá krev mu barví bok. On měl v něm olovo. Pak řekl, že je čas odejít. Měl v očích chladnej cejn. A v salonu byl mrtvej klid. On jmenoval se Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Ten večír rosou zastudil a na kůži se chlad. I já, ať jsem se nenudil, jsem řekl, že půjdu spát. Dali jsme si poloku, už stařík spí svůj sen. Jen já mám jizvu na boku a mý jméno je Shane.